0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
2: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
3: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
1: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun. Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například KZC nebo RegioJet. Sport. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu Valašská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
4: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko a Švédsko a stejný krok připravuje podle britské stanice BBC i anglická fotbalová asociace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 do Prahy a v Ostravě nehoda v Místecké ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vás za Koberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou i za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí kamion částečně v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je také šipka, takže je to dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Teplice. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. A průjezd je omezený, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
6: Beru si ho. Ve 2:05 a tady je telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o zmizení mladé dámy. Je to nová detektivka. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Soutěžíte o novou knihu Zmizení mladé dámy. Těším se na vás. Volejte právě teď.
7: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Skupina Flipside a Trumpets ve vysílání nočního radiožurnálu za chvíli 14:45, do té doby stihneme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Je to nová kniha, kterou můžete vyhrát právě teď. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mythworthu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Na telefonu Petr. Petře, pěkně vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak 9:30 po 2:00 v noci, co děláte dneska v noci?
2: Já momentálně jsem za volantem na cestě do Německa.
0: A jak dlouho ještě pojedete?
2: Ještě to mám 6 hodin.
0: Teda. A cesta v pohodě, všechno dobrý?
2: Všechno dobrý, je to parádně.
0: Tak Petře, pojďte vyhrát v telefonické soutěži a to novou knihu s názvem Zmizení mladé dámy. Ta nová kniha vás vezme do Anglie 20. let minulého století. A já se Petře ptám, kdo byl v té době britským králem nebo královnou? Mám tři možnosti, anebo víte?
2: Poprosím možnosti.
0: Tak dáme tři možnosti. Za A Jiří V., za B Karel IV., nebo za C to byla královna Alžběta II.
2: Já si myslím, že to bude za C.
0: Královna Alžběta II?
2: Ano.
0: No, ve 20. letech opravdu nebyla ani ještě na světě. Petře, tak dáme, no byla vlastně, no přemýšlím, jestli byla nebo nebyla, ale královnou rozhodně nebyla. Petře, Petře, tak dáme prostor někomu jinému, vám přeju šťastnou cestu, dobře dojeďte. Děkuju. Naslyšenou. Tak zvedám druhý telefon, kdo na něm? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ivana.
0: Zdravím vás, Ivano, taky vás se ptám. Kdo byl ve 20. letech minulého století britským králem nebo královnou? Za A Jiří V. nebo za B Karel IV.
3: No, já typnu to první.
0: Jiří V., ano, byl to dědeček Alžběty II. Takže to je ta správná odpověď. Budete číst vy novou knihu Zmizení mladé dámy nebo někomu věnujete?
3: No, já jsem velký fanoušek Anglie, tak určitě já a pak asi maminka.
0: Tak doufám, že i tahle nová kniha se vám bude líbit. Zůstaňte mi prosím ještě na telefonu a přeju hezkou středu, naslyšenou.
3: Určitě, děkuju moc.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Opět zítra po 2:00 máte šanci vyhrát Zmizení mladé dámy. Mažu stop.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu pro tu dnešní noc za námi. Další otevřeme zase zítra po 2 hodině v noci. Teď už nás čeká další téma, další reportáž. Ve Francii se po rozsáhlých lesních požárech zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé vybírají peníze, vaří obědy hasičům a nebo jenom čekají u silnice, aby mohli poděkovat projíždějícím požárníkům. Pomoc organizují lidé hlavně v departmentu Gironde, kde natáčel náš nový zpravodaj ve Francii Marcel Faltis.
1: Skupinka tak 50 lidí postává u silnice, jsou tu dospělí i děti, mají transparenty s nápisy Merci, tedy děkuji, mají tam srdíčka a čekají na to, až projedou hasiči, aby jim mohli poděkovat.
2: Děkujeme hasičům, ať už jsou to naši hasiči nebo Češi, Slováci, zkrátka ze všech zemí, které nám pomohly. Chtěli jsme taky vyjádřit vděk dobrovolníkům nebo zemědělcům, kteří se taky zapojili do hašení požárů.
1: Říká Julia, který dal dohromady skupinu sousedů, aby společně poděkovali. Jejich domy totiž od rozsáhlého lesního požáru dělili jenom necelé 3 kilometry.
2: Je to velká úleva. Nebylo nám úplně dobře. Naše obec Lila byla v první linii. Požár byl velmi blízko, asi 2 až 3 kilometry odsud.
1: Vlna solidarity se zvedla i v Bordeaux, od kterého byl v jednu chvíli požár asi 15 kilometrů. Městu, které má zhruba 270 tisíc obyvatel, dokonce hrozila evakuace. Influencerka Julia z Bordeaux proto využila sílu sociálních sítí a začala organizovat dodávky jídla pro hasiče.
3: Restaurace navařily jídlo a dobrovolníci ho doručili přímo hasičům. Zapojilo se 70 restaurací a kaváren z Bordeaux a okolí.
1: Iniciativa nakonec během 5 dní doručila 2500 porcí. Zapojit se do pomoci chtěla i Katarína ze Slovenska, která žije nedaleko Bordeaux v Izín.
4: Napíkli jsme aspoň koláče. Prostě napíkla jsem hromadu koláčů a išli jsme s maskami a hledali jsme nějaké ty centra a našli jsme velké centrum, kde se oni všetci zhromažďovali, tak tam jsme přišli, byli jsme vítaní. Bylo to velmi pěkné vidět tu stránku toho národa, lidskou, jako prostě drží spolu a fakt všetci v tom byli.
1: Říká Katarína, která se s rodinou musela evakuovat a několik dní přečkat u příbuzných. Oheň v Gironde sežehl přes 42 tisíc hektarů porostu, zejména borových lesů. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že požár způsobila jiskra od mulčovacího stroje, která zapálila vyschlou vegetaci. Z Francie Marcel Faltis, Radio.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Dvě hodiny 30 minut. Monika Chmilová má přehled zpráv.
5: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných, informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v úkrytech. Na Kubě se včera po celonárodním výpadku podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě, informovala o tom agentura AFP, podle které šlo už o šestý blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby ale dál zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos se ale situace výrazně zhoršila kvůli americkému ropnému embargu. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit dnes. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou

0: budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. A na jihu Moravy už začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat už od pátku.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 na Tachovsku a taky na D1 do Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se vyhněte překážce za sjezdem na Tachov. Na kilometru 131,5 leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky po porouchané kamionu. Zůstala v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte i za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí porouchaná dodávka v zálivu u pruhu pro pomalá vozidla. A v Ostravě se uklízí po nehodě v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
3: Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a taky předehra ke Smetanově Prodané nevěstě. Tak tohle byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října roku 1926. Po 100 letech se ke stejnému programu vrátí na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to další rozhlasová stovka, kterou si v našem nočním vysílání připomeneme právě v téhle půlhodině, tak nás poslouchejte. Poslouchejte i dál, teď z hudby Shane Ward.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Radiožurnál posloucháte během úterně středeční noci. Letos je to 100 let od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasové těleso zahájilo 1. října 1926 a hned následující den uspořádalo svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale i s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
2: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
3: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
4: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
3: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
5: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
3: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
6: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
3: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
6: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
3: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
6: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
3: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Tři hodiny v noci. Monika Chmilová a zprávy.
5: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů po obratu Olympic Lyon 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů Celsia.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
7: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
5: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. V posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Soutě. Uvedl to předsedající irský ministr pro migraci Jim O'Callaghan. Podle něj je také Evropská unie připravená Španělsku pomoci s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test odolnosti, ve kterém podle něj 27 obstála. Podle španělského ministra vnitra se podařilo úřadům vrátit zpátky 70 z 72 tisíc lidí. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
8: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
5: Sport. Fotbalisté pražské Sparty otočili úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
9: Sparta měla dobrý vstup do zápasu, celý první polčas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Gólové situace ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po brejku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta třetího předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Berouna a nadměrný náklad před Lípníkem nad Bečvou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu u Berouna. Za sjezdem do centra na 21. kilometru osobní auto narazilo do divokých prasat. Je to s opatrností průjezdné, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí světelná šipka po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy pak zbystřete i za sjezdem na Choceradi. Na 26. kilometru dodávka v zálivu za pruhem pro pomalá vozidla. a na D35 opatrně za Olomoucí ve směru na Ostravu. Před Lipníkem nad Bečvou potkáte vozidla s nadměrným nákladem. Jde o dva dlouhé tubusy, 53 metrů dlouhé a 4,5 metru široké. Opatrně hlavně při předjíždění, před chvílí byly na kilometru 292. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
4: A začínáte s námi nový den, první hodiny středy 5. srpna, 5,5 minuty po třetí. Přidáme jeden rozhlasový inzerát. Domovy pro seniory hledají zdravotní sestry. V některých případech nabízejí i vysoké náborové příspěvky. Třeba v Kroměříži je to nově už 150 tisíc korun. Jestli to pomáhá, uslyšíte za pár minut.
0: Noční radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Zdravotních sester v sociálních zařízeních je málo, naše další téma. Třeba v Seči u Chrudimi jim nabízejí náborový příspěvek 50 tisíc, v Kroměříži pak už 150 tisíc korun. O zdravotní sestry v domovech pro seniory je velký zájem už teď a radnice čekají, že po změně legislativy od příštího ledna bude ještě větší. To totiž pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost zdravotníka 24 hodin denně.
1: A změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo?
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a starají se v nich o 540 klientů.
1: A tak máme jen mladá holka. Jo, děkuju.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
5: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek 150 tisíc korun a u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu pro vás taky Phil Collins. Za chvíli bude půl čtvrté, chystáme pro vás další aktuální zprávy, včetně zelené vlny, no a potom taky aktuální díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ještě sport. Mistryně světa Marie Horáčková vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru, no a tím se nominovala na finálové klání do Mexika. Teď odpočívá a trénuje doma v Plzni, kde ji čeká poslední srpnový víkend taky mistrovství České republiky. S lukostřelkyní klubu Arkus Plzeň si povídá reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marií Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru. Tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a i jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal, já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočila, no to je jako super, takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly, tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty léta si tam každý najde sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu, ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Usmívá se mistryně světa Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Dobré jitro, je 3:30. Monika Chmilová a zprávy.
1: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý. Justiční výbor amerického senátu schválil nominaci Toda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovy příkazy. Řidiči tento týden musí počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Do preventivní akce se zapojily i další evropské státy. A s měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9.
2: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňákovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švojntekové. Siňáková skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla 5-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 u Berouna, překážka na dálnici u Prostějova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se u Berouna uklízí po srážce osobního auta s divokými prasaty. Následky nehody překážejí za sjezdem do centra na 21. kilometru. Projíždějte opatrně. Na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Vybočuje se tam, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte kolce.

0: Centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte další díl letního speciálu podcastu Vinohradská 12.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve velké mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
3: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
2: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z velké mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudili velkou pozornost. Pocházeli z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny. Vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šli po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázali zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z velké mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké Mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie u stadionu zhruba 250 až 300 metrů daleko. Tahle vzdálenost se dá zrychleným krokem ujít za 2 až 2,5 minuty. Lze vyvodit závěr, že v případě, že by pachatelem činu byla zájmová osoba číslo 1, která byla zachycená při zrychlené chůzi na kameře u pizzerie ve 20 hodin a 25 minut, tak je možné čas vraždy stanovit na časové období mezi 20.22 a 20.23 dne 21. února 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem 3krát. Poprvé krátce před 6:30, podruhé chvíli před 7:30 a potřetí přibližně v 8:30 večer. Policejní záznam o druhém průjezdu auta ve Velké Mači odhaluje, že řidič provedl neobvyklý manévr. Vozidlo vjede na křižovatku a chvíli tam postojí. Po zacouvání se otočí a asi po 1 minutě odjíždí tím směrem, odkud přijelo, zapsali si policisté. Tenhle druhý příjezd do vesnice vypadal, jako by se řidič přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli tam na něho už někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
3: Časť druhá. Nečakaný svedok.
2: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, Jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroën. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala dvě volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu, kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 3/4 hodině řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraje a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitraj pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën a tím skoro navlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
3: Část 3. Rébus s mobilmi.
2: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani neSMSkuje, ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo, jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani ne. Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto, a zjistili, že Citroen Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci podruhé objevil Citroen Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer na dobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. Nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost, jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
3: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
2: V Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Prozváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i v tento den, konkrétně v 18.53, prošel kolem stadionu pod kamerami pizzerie a pokračoval zřejmě až k domu Jána a Martiny. Po necelých 20 minutách se ale už vracel zpět. Vraždu si toho večera na poslední chvíli rozmyslel. Řidič pak přistaví auto na konci křižovatky, kde střelce vysadil, aby ho zase z vesnice odvezl. V 19 hodin, 12 minut a 56 vteřin mu tedy zavolal, ale tentokrát na telefon soukromý, protože věděl, že si komplic zapomněl vzít ten pracovní. Policejní analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké Mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
3: Část 5. Všade vyskakovalo jedno jméno.
2: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka Komárno. Péťo, asi to máme, snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek. Vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově vnitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké Mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké Mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké Mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké Mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisu z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké Mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké Mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu, nebo se s ním dokonce setkávali, ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny vyšetřování. Její autorkou je Laura Kelo Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.
4: Dobré jitro, jsou 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
1: Při ruských balistických útocích na Kyjev zemřela žena, informuje o tom kyjevská vojenská zpráva. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Fotbalisté pražské Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli po obratu nad Olympikem Lyon. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných. Informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v úkrytech. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Za příčinu označuje Komora soudních znalců zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešly. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se zejména posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexologie, připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
5: U komplikovaných a složitých věcí, týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi, se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
1: O nedostatku zejména ve zdravotnických oborech ministerstvo spravedlnosti ví, chystá další úpravu zákona, která by s ním měla pomoct. Jak přesně, ale resort nezdělil. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Bruntál Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek, bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
6: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
1: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Hotová má být v příštím roce. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili po obratu Olympic Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Sochomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercáda. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
7: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu se bude hrát ve Francii příští týden v úterý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D46 u Prostějova a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor na překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky pro porouchaném kamionu. Zůstala v odstavném pruhu. A na D3 počítejte s omezením u Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka na kilometru 136 pracují údržbáři. Silničáři přestavili dopravní značení, nově se jezdí obousměrně v pásu do Rakouska. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Bude opět vedro, dobré jitro. 4 hodiny 5 minut, středa 5. srpna, přeju dobré ráno, tedy do celého Česka. Na jihu Moravy začíná období, na které čekají vinaři i milovníci burčáku. Dovnitř se včera ráno vyrazili první sběrači nejranějších odrůd hroznů. Právě z nich vznikne první letošní burčák. Kdy bude v prodeji, kdy ho ochutnáte, taky to se z našeho vysílání dozvíte. Dobré jitro, za chvíli pro vás budeme mít taky novinku Ondřeje Rumla, teď JP Cooper.
0: Radiožurnál a Jiří Štefl. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: minut a bude 4:15. Někdo ho miluje, někdo mu nemůže přijít na chuť. Tak či tak první letošní burčák začnou vinaři nabízet s nadcházejícím víkendem. Jeho cesta ale začala už včera, ještě před svítáním ve vinicích u Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Sběrači tam zahájili vinobraní nejranějších odrůd hroznů a my jsme byli u toho.
1: Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve vinohradě, sbíráme hrozny na burčák.
2: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
1: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
2: Odrůda augustovský je raná a hodí se na burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šotovaltice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. I když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
3: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní.
2: První burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Středa 5. srpna, i dál posloucháte vysílání Radiožurnálu, tak dobré ráno. Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji dorazilo na hrady a zámky od začátku sezóny o necelých 5% méně lidí než v loni. Od začátku letních prázdnin se ale zájem zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Výrazný nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
1: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková.
2: Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
1: Divadlo na zámku Kozel si v červenci prohlédlo přes 3000 lidí, říká kastelánka zámku Věra Polanová.
3: Vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
1: Kdo chodí nejčastěji?
3: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, po případě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
1: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
4: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích.
1: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
5: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
1: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Teď je 4:30. A zprávy už má Jana Utendorská.
5: V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalah. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požáru. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo skládky na Sokolovsku a u Číškovic na Litoměřicku. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. A Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery.
1: Sport.
5: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud pražská Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky jsou na dálnici u Prostějova i na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova se připravte na překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion, musí se před ním vyvočovat. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí světelná šipka pro porouchaném vozidle v odstavném pruhu. A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy počítejte s novým omezením za Planou nad Lužnicí. Mezi 83. a 80. kilometrem budou silničáři opravovat vozovku. Zabraný je pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů, na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
2: A je tady nový den, středa, 5. srpnový den, 4 minuty po půl páté. Dobré ráno.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I

4 minuty a bude 3:45. Tady je vysílání Radiožurnálu ve středu 5. srpna. Mimochodem do měsíce dnes narazí zbytek kosmické rakety. Srážku astronomové očekávají zhruba za necelé 4 hodiny. Do měsíce narazí zbloudilá část stroje, který v loňském roce nesl měsíční sondy. Podle vědců to bude událost srovnatelná s dopadem meteoritu. Detaily si můžete přečíst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Podívejte se. Katka Knechtová z hudby. Lácis

0: Metallica ve vysílání Radiožurnálu 11 minut před 5 hodinou. Už voláme taky meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Aktuálně nejtepleji v Česku mají v Bystřici pod Hostýnem, kde je necelých 27 stupňů Celsia. Hlavně na Moravě a ve Slezsku i dnes můžou padat teplotní rekordy a právě v horku se mění v nebezpečnou past i obyčejné osobní auto. Riskantní je hlavně pro děti nebo domácí mazlíčky, kterým může jít v takovém rozpáleném interiéru i o život. Téma ještě do páté.
1: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý?
2: Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
3: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci a poslali je do stínu. Zároveň hned přivolali záchranku.
4: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
3: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Matka dětí nechala podle svých slov ve vedru děti samotné na několik minut proto, že je nechtěla budit. Pohlídat je měl starší bratr. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z Pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
5: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Obě byly schvácené, jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
3: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
5: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, jak vzrůstá ta tělesná teplota, řekněme k těm 40 stupňům Celsia, tak tam už dochází k reakci, jako když máte virózu a silnou horečku, to znamená bolí hlava, motá se hlava. Při dalším vzestupu té tělesné teploty může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
6: My sedíme v autě pár minut a je tady opravdu velké horko. O kolik vlastně zrůstá ta teplota v tom voze?
5: Určitě je to dáno mnoha faktory, velikostí vozu, barvou vozu, jestli je světlý nebo tmavý, jestli je na přímém slunci. Jsou to až desítky stupňů Celsia během desítek minut.
3: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1 až 2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
7: To dítě plakalo, bylo vidět, že je ve velkém nekomfortu. My jsme hned vlastně aktivovali ostatní složky integrovaného záchranného systému. Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
3: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek.
5: Pokud nám řeknou na tísňové lince, že do jedno tak minut tam přijede pomoc, tak bych to nechal na profesionálech. Pokud vidíme, že ta osoba je tam skolabovaná a už je v bezvědomí, tak je určitě dobré provést nějaký násilný vstup, třeba rozbití protilehlého okýnka, aby jsme tu danou osobu ještě neohrozili střepy a vniknout do toho prostoru a vytáhnout tu osobu ven, poskytnout první pomoc podle toho, v jakým je ta osoba stavu, jestli je v přivědomí, komunikuje nebo už je v bezvědomí a je potřeba třeba zahájit oživovací pokusy.
6: Říká zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl. Otvíráme dveře, je tady skutečně velké horko z vozidla zdravotnické záchranné služby. Andrea Skalická, Radiožurnál. Život plyne dál.

0: Hořenková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dobré ráno, v 5 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
3: Evropská unie dneškem zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Soud znovu projedná rehabilitaci Milana Knížáka. Případ z dob komunismu pokračuje i po jeho smrti. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligy mistrů výhrou nad Lyonem. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přehlaňkami. Teploty do 37, na Moravě ve Slezsku až 40 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar rozhodnutí ANO zpřísnění uvítal.
5: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
3: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
6: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu, odřas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma, používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
7: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
3: Sport. Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Po vlastním gólu Suchomela z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre, a to po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul branku z malého vápna. Adam Karabec tak mluví o těsném jednogólovém náskoku do odvety.
8: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema deseti, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance, takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
3: Odveta je na programu v úterý v Lyonu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Kojetínem a překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna máme hlášenou nehodu za Kojetínem. Na kilometru 251 nákladní auto srazilo zvěř. Na místě se teď uklízí, tak zpomalte kilometr 251 na D1 směrem do Brna. Na D1 z Brna do Prahy vás za Koberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. A na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. I tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách bude kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, i s vámi Petr Král.
10: Dobré ráno, 5.05 a půl, tak snad vám další tropická noc místy dovolila vydatný spánek. Poslední dobou to bývá spíše výjimečný úkaz. O horku na mnoho způsobů bude i dnešní ranní radiožurnál a na začátku ještě přitopíme. Budeme totiž mluvit s českými hasiči, kteří na ohniska požáru ve Francii schodili přesně 263 bambivaků vody a teď se po 12 dnech konečně vrátili domů.

0: To byly Kína, začaly dnešní ranní radiožurnál a teď pojďme za hrdiny. Vedro, silný vítr i únava, tak tohle hasiči popsali po návratu z Francie. Přesně takový byl boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníků po 12-denní misi přistála na letišti v Hoříně na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň více než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli také nové cenné zkušenosti.
1: Tady ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ale cená.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku. Popisuje jeden z pilotů Michal Ilaš.
3: Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Vzadu máme ešte dvoch crew chiefov a tí dávajú pozor zase na stranách, navigujú nás pri zhode bambivaku, naberaní vody.
2: Aby mohli jednotky z různých zemí pomáhat v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádat, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí 5x, letos zatím 3x. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku, Alena Junová, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál na fotbal půjdeme. Muži mají své okresní soutěže, no a ženy jenom na Žďársku můžou zahrát rovněž v těchto soutěžích a ukázat, jak jsou na tom v ženském fotbale. My se na to zajdeme podívat ještě před půl šestou. Dobré ráno, je 17:45. A přidáme i zprávy ze světa hudby. V Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a mají pro ně připravené také opatření proti vedru, včetně cisteren s vodou. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejenom v areálu, ale také v okolí Josefova. Očekává problémy v dopravě. Ještě hudba jednou, tentokrát vzpomínkově. Před 60 lety vydali Beatles své 7. album Revolver. Časopis Rolling Stone ho vyhlásil 3. nejlepší deskou všech dob. A v Británii i ve Spojených státech se několik týdnů drželo na první příčce hitparád. Skupina se v něm zaměřila na složitější kompozice i texty. Revolver obsahuje skladby jako Yellow Submarine a nebo Eleanor Rigby.
1: Dnes nás čeká podobné počasí tomu včerejšímu, stále horko, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Nebe bude jasné až polojasné. Zpočátku na severozápadě Čech až oblačno, místy může zapršet a výjimečně se mohou z horka vytvořit i bouřky. Odpoledne a večer bude místy ještě přibývat oblačnosti. Teploty stále velmi vysoké, 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 30. A kvůli horkům stále platí výstraha meteorologů, která upozorňuje na velmi silnou až extrémní tepelnou zátěž. Šetřete se a krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hraní Radiožurnál 5 hodin 20 minut. Jak víme, fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. K tomu se dnes ještě určitě dostaneme. Teď ale se stoupíme po žebříčku domácích fotbalových soutěží o něco níže. Na mapě tuzemského fotbalu totiž najdete jenom jednu okresní ligu pro ženy. Na rozdíl od mužského sportu tady fungují jenom 3 celorepublikové ligy a pak české nebo moravské divize. A to znamená složité cestování. Jedinou výjimku mají ženy v okrese Žďár nad Sázavou. Na konci srpna se rozeběhne třetí ročník té jejich ligy. Obhajovat titul budou fotbalistky Nového Města na Moravě.
1: Jako kopat penalty, to je dost ojedinělá věc, takže...
2: Jedno... Takže se pak jako hraje čistě třeba, je to nějaký fotbal?
1: Ne, tak to zas ne.
2: Nakonec ze 4 penalt jsem třikrát inkasoval. Karolína Šimková na krajích zálohy.
3: Kraj, ano.
2: Kdežto Petra Kršková ve středu zálohy. Ano. Obě dvě dámy zažily tady v Novém Městě na Moravě i ženskou první ligu.
1: Na Slávy, tam si pamatuju, že se kdysi vyhrálo 1-0, tak to byla neskutečná atmosféra vůbec jako hrát na nějakým takovým stadionu.
2: V roce 2005 se stoupili z první ligy, o 10 let později tady ženský fotbal úplně skončil. Comeback přišel přes děti. Karolína, ty menší, i trénuje.
1: Když se znova tady objevil holčičí tým, tak jsem nenápadně se tam přifařila a už jsem tam zůstala.
4: Taky přes dítě, které chtělo hrát fotbal, ale nebavilo ho to tak, jak mě.
1: Pojď, slunko.
5: Okresní soutěž je vlastně jediná v České republice. A ten moment byl ten, nebudeme dojíždět 50, 80, 100 kilometrů k soutěžním zápasům, můžeme mít v rámci 20-kilometrového dojezdu.
2: Vysvětluje místopředseda novoměstského klubu Vrchovina Jiří Janeček. Bohumil Jandourek si trénování žen oblíbil.
6: Hlavně to simulování, že u ženských vlastně vůbec není. Tam by kolikrát se měli chlapi jít podívat klidně na utkání žen.
2: Okresní žďárská liga letos přibrala rezervu Jihlavy a Třebíče ze sousedních okresů a taky Krounu, dokonce z Pardubického kraje. Z Nového Města na Moravě, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slavie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypo.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 5:30. Jana Udvedorská a zprávy.
3: Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX dnes v 8 hodin 35 minut narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 kilometru za sekundy. Píše to deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Po celém Česku včera padaly teplotní rekordy na 12 meteorologických stanicích. Teplota překročila 40 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci 41,5 stupně Celsia. Poprvé v historii se teplota dostala přes 40 stupňů taky na 3 stanicích na Moravě. A o počasí podrobně už po zprávách. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul El Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Listopadové volby jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. A z Ručí nad Sázavou vede nová stezka připomínající Tomáše Baťu. Boty tam začal vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. Dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice průjezdné a omezení u Havlíčkova Brodu. Dálnice průjezdné aktuálně bez problémů a plynulé. Hlášeny teď nemáme z dálnic nehody ani kolony před omezeními. U Havlíčkova Brodu popojíždějí už teď kolony na silnici 38. Ve směru na Kolín mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem opravují vozovku. Na 3 místech se tam jede kyvadlově. Kolony jsou zatím krátké, je slabý provoz. Na silnici 38 už se dělají kolony taky v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a nájezdem na D1 další 2 semafory. A ucpává se už i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Komorovicemi a Ončovicemi další omezení hned na 2 místech. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Další tropická noc s tropickým ránem je tu. Teploty většinou mezi 19 a 25 stupni. Nejtepleji tak jako včera v Bystřici pod Hostýnem, tam se teplota drží kolem 26 stupňů. Nebe je většinou jasné až polojasné, jen na západě a jihozápadě Čech je oblačno až zataženo a tam se také vyskytují dešťové přehánky nebo dokonce i bouřky. Přes den pak čekáme spíše slunečné počasí, jen zpočátku ještě v západních Čechách doznívání přehánek a bouřek. Během dne ale bude opět postupně mraku nad naší republikou přibývat a odpoledne opět pozor na velmi silné bouřky.

0: s kroupami, nárazovým větrem a přívaly deště. Teploty dnes ještě hodně vysoké, 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat tak jako včera až ke 40. V 1000 metrech na horách naměříte stále kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, po tropické noci přišlo opět ráno, které bude zatím velmi příjemné, než se nám zase začnou teploty šplhat nahoru. Možná to znáte i ze své zkušenosti, že buď spíte u otevřeného okna, anebo třeba na balkóně, protože takhle tu situaci teď řeší řada lidí v Česku. Má to ale i stinné stránky. Otevřená okna samozřejmě propouštějí všechen venkovní hluk, který ruší ze spaní. Tak například v Pardubicích, jak za chvíli uslyšíte, kvůli tomu strážníci evidují vyšší počet hlášení o rušení nočního klidu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Půl šesté, 8 minut k tomu. Dnes ráno přineseme řadu postřehů vyvolených nebývalými vedry. No a začneme tím, co má asi většina z vás teď za sebou, a sice spánkem. Česko má také teď momentálně za sebou několik tropických nocí. Lidé kvůli tomu častěji spí u otevřených oken. Asi to budete znát také, jenže do bytů se pak více nese hluk z ulic. No a to je jeden z důvodů, proč třeba policisté v Pardubicích teď řeší víc hlášení o rušení nočního klidu. Roli ale hraje také to, že lidé během tropických dnů spoustu aktivit přesouvají ze dne až na pozdní večerní hodiny.
1: Celý den příšerný horko, člověk je zalezlý doma, večer konečně se udělá líp a chtěl jsem jít někam mezi lidi, kde to je příjemný.
2: Říká Honza, který je jedním ze zhruba 100 hostů restaurace na pardubickém Pernštýnském náměstí. Ven vyrazil až večer, kdy už není tak spalující horko, podobně jako Kateřina.
3: Přes den mě přijde, že se nedá dělat nic. Jo, vyšla jsem prádlo, protože uschne, ale to je asi tak jediný.
2: Teplota se i po 9. večer drží kolem 30 stupňů. Přesto je tady v centru Pardubic velmi živo. Určitě výrazně více než během dne, kdy byly zahrádky restaurací v podstatě prázdné, jak potvrzuje číšník Ondřej.
4: Přes ty obědy na sluníčku se nikomu sedět moc nechce, že venku jsme prodali třeba 2-3 stoly dneska, lidi naopak sedějí víc po té 10. hodině večer.
2: Bohatší večerní život po tropickém dni má ale i svou stinnou stránku. Pardubičtí strážníci kvůli tomu častěji výjíždějí k oznámením o rušení nočního klidu, vysvětluje mluvčí Jiří Sejkora.
5: Extrémní teploty nutí ty lidi posouvat svůj denní rozvrh spíše do nočních hodin. Zároveň řada lidí se snaží přes noc ten byt vyvětrat, mají otevřená okna. No a zkrátka spousta lidí slyší, co by normálně v noci neslyšelo. A řada lidí, která posouvá tu aktivní část do nočních hodin, tak si možná někdy neuvědomuje to, že svými hlasitými projevy taky může rušit.
2: Problémem bývá také hluk, který se nese otevřenými okny z bytu.
5: Hraje televize nebo muzika, nebo sejde se společnost více lidí v tom bytě. Otevřené okno do sídliště mezi paneláky docela dokáže rezonovat.
2: Kvůli oznámením o rušení nočního klidu do teď hlídky pardubické městské policie výjíždějí několikrát za noc. Jen o uplynulém víkendu takových případů řešili zhruba 20. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543. Soudní řízení se někdy protahují i třeba o měsíce kvůli čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří je vypracovávají, je málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek v mnoha specializacích ale přetrvává. Protahují se třeba posudky u kryptoměn anebo u oboru dětské psychiatrie.
1: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
2: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat i 5 posudků denně, teď asi 3 týdně. Na problém upozorňují i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
3: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
2: V 50 oborech evidovala komora soudních znalců kolem roku 2010 přitom zhruba 12 000 lidí. V současné době je jejich v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Nedostatek připouští i ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
2: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Ruská armáda v noci vyslala balistické střely na hlavní město Ukrajiny. Podle tamní vojenské zprávy jeden člověk zemřel a dalších 12 zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval také o zřícené obytné budově v Holosovejském okrese na jihozápadě města. Pod tými troskami můžou být další zranění i mrtví. Po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries, a to tentokrát v Tulské oblasti. Soud právě dnes znovu se vrátí k případu rehabilitace výtvarníka Milana Knížáka. Návrh se týká jeho vazby z roku 1974. Obvodní soud pro Prahu 10 se k případu vrátí kvůli rozhodnutí ústavního soudu. Ten předchozí verdikt nižších soudů zrušil. Knížák mezitím zemřel, a tak ho u soudu proto zastoupí advokát.
5: Nebezpečí na D7 u Panenského Týnce a omezení na Karlovarské silnici u Petrohradu. Na D7 ve směru z Prahy na Chomutov zbystřete u Panenského Týnce. Těsně před sjezdem na 37. kilometru se pohybuje srnka. Dostala se mezi plot a dálnici a nemůže ven, hlídka už jede na místo. Jinak ale dálnice průjezdné bez komplikací plynule. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy čekáme kolony u Petrohradu. Opravují tam železniční viadukt a dopravu řídí kyvadlově. Teď semafory, během dne pracovníci stavby. Kolony tam bývají i na půl hodiny, teď se zdržíte okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Za námi je tropická noc, téměř všude zůstala teplota nad 20 a před námi tropický den. Teploty dnes budou mezi 32 a 37 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji od 36 po 40 stupňů. V platnosti je proto stále výstraha meteorologů, která varuje jak před velkou až extrémní zátěží pro lidský organismus, kterou způsobují právě aktuální vedra, pak také stále upozorňují kvůli kombinaci sucha a horka na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. To se netýká jen okraje severních a východních Čech. V těchto vedrech je potřeba chovat se opatrně jak k sobě, tak i ke svému okolí. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál, teď 5 hodin 50 minut přesně, no a my tady máme další příběh z horkého počasí, tentokrát s nadpisem dehydratace, úžeh a popáleniny. Tak přesně tyhle obtíže teď nejčastěji u svých klientů bezdomova řeší pracovníci sociální ambulance v Jihlavském azylovém domě. Před spalujícími paprsky se lidé na ulici nemají kam schovat a stížený mají i přístup k pitné vodě. Přes den tráví čas alespoň ve společenské místnosti azylového domu.
1: Mohu k někomu přisednout?
2: Rutilek Václav.
1: Jak se cítíte v těchto vedrech?
2: Takže vedra se zvládají tím, že to musíme zkrátka přežít díky vodě a vydržet. Jinak se to nedá.
1: Mohu se vás taky zeptat?
3: No prosím.
4: Vránova Ivana.
1: Jak zvládáte to počasí v posledních dnech?
4: No, dobře ne, ale já jsem většinou tady vevnitř, protože nemůžu moc chodit, takže obstojně tady.
1: Jak tady trávíte ten čas? Hrajete třeba nějaké hry, povídáte
4: ne,
1: si?
4: Ne, tak díváme se na televizi, a nebo chodím mít nádobí.
1: I na dvorek Jihlavského azylového domu teď klienti vychází jen ve chvílích, kdy si chtějí zakouřit. Ve stínu sedí Martin Chaloupecký.
5: Má to na mě hrozný vliv. A jsem úplně hotový celý den, fakt si sám. Posledně, když byly poprvé ty 35 stupňový jako teploty, tak jsem tady seděl na hradbách a takhle sedím na ty levice a má se mě takhle motal celý svět, levá, pravá. To bylo fakt hrozný. Takže já většinou jsem tady, protože tady už se můžu schovat aspoň před tím vedrem, no, do toho chladku. No.
1: O lidi se stará sociální pracovník David Rydlo.
6: No, tak určitě, když tady máme starší klienty, tak na ty to působí, jo, že jsou takový unavenější. Případy třeba lidí, co usly na sluníčku, jo, měli spálené ruce a tak. Si myslím, že třeba pro člověka bez domova je špatná dostupnost pitné vody, jak nám chodí i lidi třeba, co bydlí na skvotu, si vyloženě načepovat vodu do petky.
1: V současných teplotách nejen lidem bez domova nejvíce hrozí úpal, úžeh a potíže způsobené dehydratací. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: vysílání Radiožurnál. Daniel Polter chvíli před dalšími zprávami. No a v další hodině bude řeč jednak o fotbalistech Sparty, kteří vítězně vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů, ale také o horku včera a také o lesních požárech, které trápily Českou republiku a možná ještě zužují teď.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, je 6 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Hasiči včera zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Ruské noční útoky v Kyjevě a okolí zabili 2 lidi, zraněných jsou desítky. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů. Kolony popojíždějí na silnici 34 u Humpolce a bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami, teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku včera hořelo hned na několika místech. Všechny požáry už mají hasiči pod kontrolou. Kvůli suchu a horku ale dál platí v části republiky výstraha.
4: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
5: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
4: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica chybí na kandidáce hnutí ANO pro komunální volby. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
6: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
3: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. Posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Jedno oběť a 22 zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla to místní vojenská zpráva. Další člověk pak zemřel ve městě Buča u Kyjeva. V okolí hlavního města pak utrpělo zranění dalších 21 lidí. S odvoláním na tamní úřady to píše agentura AFP. Po útoku ukrajinského dronu pak vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries. Oznámil to gubernátor Tulské oblasti. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v Josefově u Jaroměře. Kontrolovat budou i plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
7: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
3: Organizátoři pak reagují i na horké počasí. Připravené jsou 2 cisterny s pitnou vodou, vodní stěny a osvěžovače. Areál budou také kropit, aby se v něm neprášilo. Před horkem se lidé můžou schovat i do historických josefovských kasemat.
1: Sport.
8: Fotbalisté Sparty na úvod 3. předkola Ligy mistrů vyhráli. Po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomil si dal v závěru první půle vlastní gól. Po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercadem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi 3 nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
9: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
8: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, ve čtvrtém předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Čechtic a v Praze nepojízdné auto v tunelu Mrázovka. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Čechtice. Na 70. kilometru kousek před benzínkou leží v jízdních pruzích zbytky pneumatiky od kamionu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Kladna Slaného po pojíždí kolona před letištěm. Je tam zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se zatím do 10 minut. A taky na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova postojíte v koloně. Za Komorovicemi opravují vozovku a je to zhruba na 10 minut. V Praze pozor na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka v místě odbočení na Radlickou stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Vybočuje se dost prudce doleva, tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin, 6 minut, středa, 5. srpna, krásné ráno, pokud zrovna vstáváte, krásný den, pokud ho máte celý před sebou, jako my s Adamem Weidenthalerem. Přejeme vám dobrý den ze studia Radiožurnálu Sport, krásnou středu i tobě, Adame.
12: Hezký den, Karlovi, Janu.
11: Pojďme pozvat na dnešní den, tak předpověď počasí na závěr zpráv jsme slyšeli, je tu další tropický den, další den, kdy možná budou padat čtyřicítky, tak na sebe dávejte pozor, obzvlášť pokud plánujete něco třeba i sportovního. A pojďme pozvat na to, co jsme si připravili dnes ráno. Už za chviličku, Adame, budeme mít hosta. Jak je to možné, že si někoho domluvil na 6:10?
12: Protože se dějí sportovní akce i v zahraničí, v zámoří, a to třeba v takovém Oregonu, kde je minus 9 hodin proti našemu, takže se to skládá docela hezky a 6 hodin 10 minut našeho času je pro ně krátce po 9. hodině večerní, takže i v tomhle čase se uvolil šéf České atletické výpravy Jan Koutník před začátkem mistrovství světa juniorů atletů. Uvidíme a uslyšíme od něj na to o tom, jak jsou na tom čeští atleti, ale samozřejmě budeme se tomu věnovat víc, co se týče fotbalové Sparty, to je samozřejmě ústřední téma a pak taky další řada zajímavostí.
11: Tak si to nenechte ujít a poslouchejte nás, přejeme krásnou středu a nejdřív ze všeho divokej byl
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Divoký byl tsunami, posloucháte ranní radiožurnál Sport, je 6 hodin a 10 minut a teď budeme mluvit, jak už bylo řečeno, o atletice, a to protože se nám do vysílání spojil Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže české atletiky, který je přímo v Eugene, tedy dějišti mistrovství světa juniorů do 20 let. Přejeme krásný den.
1: Dobrý večer, tady z Eugene a k vám dobré ráno.
0: Tak, takhle to budeme dělat dál a budeme se krásně vzájemně plést. Přejeme krásný večer, moc děkujeme za váš čas. Než se dostaneme k tomu samotnému šampionátu, tak jak už jsem řekl, akce se koná v Oregonu, ve Spojených státech amerických v Eugene. Často se mluví o tomhle místě jako o ikonickém, o stadionu Hayward Field. Tak čím je vlastně tak vzácný a proč je mezi atlety oblíbený?
1: Tak já jsem shodou okolností teď na takové úvodní večeři tady světové atletiky a před chvílí tady mluvil prezident světové atletiky Sebastian Coe a myslím, že to vystihl dobře, to je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a jako kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
2: A přeje fanoušek v Eugene v Oregonu i zahraničním atletům, i třeba českým atletům, nebo jenom Američanům?
1: Určitě přeje i ostatním. Tady je to mimo jiné vyhlášené tím, že právě místní dobře rozumí atletice, takže dokážou ocenit i výkony atletické, jaksi bez ohledu na to, pod kterou vlajkou se odehrávají. I když samozřejmě tady místní reprezentace je v očekávání velkého úspěchu, takže určitě tady ty místní budou fandit svým výkonům trošku více, ale očekávám, že ta atmosféra bude dobrá i pro ostatní.
0: Takže fanoušci atletiky si určitě píšou do nějakých budoucích plánů návštěvu západního pobřeží Spojených států. Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže české atletiky, je s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport. Tak je to daleko od Prahy, samozřejmě i ten časový posun už jste naznačil, tak jak to vlastně máte s aklimatizací, jak dlouho jste se rozhodli, že všichni budete trávit na místě?
1: My jsme celá výprava přijeli svorně 6 dní před konáním toho šampionátu, přičemž my celkem dbáme na ta doporučení směrem k atletům, jakým způsobem se aklimatizovat nebo dokonce i třeba připravit předem na ten dlouhý let, ale přímě řečeno, myslím si, že to všechno proběhlo vlastně dobře, takže tady v tom nevidím nějaký velký problém.
2: Takže těch zhruba 6 dní je, řekněme, ideál, protože vodní slalomáři před nedávnem byli v Oklahomě ještě o několik dní víc, to byl skoro týden a půl, tak připomeňme, že oni byli na historicky svém nejlepším mistrovství světa, tak pro vás něco podobného možná i díky tomu, že jste už skoro týden právě v Oregonu v Eugene?
1: Já těžko se mi srovnává sporty a předpokládám, že pro vodní slalomáře je docela podstatné si jako ošahat ten kanál, protože ten na každém místě na světě má nějaká specifika. Výhoda atletiky je, že ovál má všude na světě 400 metrů a je celkem jasně definovaný stejně jako ostatní sektory, takže pro nás je tohle trošku snažší a i proto možná volíme třeba kratší jakoby tu aklimatizaci a myslím si, že je dostatečná. O tom, jak bude úspěšný šampionát, tak to rozhodnou ty budoucí výsledky.
0: Tak se pojďme podívat na to, kdo vlastně se toho mistrovství účastní s českou vlajkou. Z 10 dosavadních českých juniorských mistrů světa jsou hned 3 bojaři. Tak je tohle disciplína, kam bychom měli i nadále cílit pohled?
1: No tak určitě 10 je taková tradiční česká disciplína a myslím si, že hlavně je fajn pro českého fanouška sledovat 2 zápolení našich českých atletů, sportovců a mimo jiné teda tady máme opravdu 2 kteří míří do, věřím, do té top 8 a možná třeba, když by se podařilo, tak na medaili, i když tady je to neuvěřitelně nabitý šampionát, tak uvidíme.
2: Nominaci má dohromady 28 českých atletů, tak na koho dalšího upozornit?
1: Tak určitě vysoké ambice má obecně, bych řekl, celá výprava. My nemáme jako jednoduchá kritéria jako svaz, takže už když se sem někdo dostane, tak jsou ty ambice finálové nebo minimálně prostě to umístění, aby bylo v nějaké první polovině, tak to bych řekl jako první věc. A tu druhou věc, nebo konkrétně bych jmenoval určitě Michala Radu nebo Marka Váňu, to jsou kluci na 400 překážek, kteří jsou velmi zdatní a určitě míří na ty přední pozice nebo na finálová umístění. Podobně to bude mít i Nikol Krutilová v tyči, která se ovšem tady potýkala s nějakým mírným nachlazením, tak snad se jí to povede a snad dobře zaskáče.
0: Tak budeme držet palce samozřejmě nejenom jí, ať jsou všichni v optimální pohodě, ať jsou připraveni, ať jsou zdraví. Jan Koutník, vedoucí oddělení mládeže České atletiky přímo z Eugene, se nám spojil do ranního vysílání Radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za váš čas a zdravíme do Spojených států.
1: Díky moc a díky všem fanouškům, že nás podporují.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Billy Idol, Rebel Yell, 6 hodin 20 minut středa 5. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a pojďme se vrátit tak trošku do včerejšího večera. Fotbalisté pražské Sparty totiž vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů.
1: I když to tak v úvodu úplně nevypadalo. Olympique Lyon nakonec dokázali po obratu porazit 2-1. Připomeňme, že šlo o úvodní zápas třetího předkola.
0: Je to tak, Pražané soupeře celou první půli přehrávali, ale těsně před pauzou si dali vlastní gól.
2: 45. minuta, utkání do Olympique Lyon padl po vlastní brance. A utkání akce Sparta Praha Olympique Lyon 0-1.
3: To bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnil nás to potom.
4: Těšilo spartianského záložníka Adama Karabce. Pražané odehráli výborný první poločas, v jeho závěru si ale dal vlastní gol obránce Martin Suchomel. Obrat Sparty pak ve druhé půli dirigoval krajní obránce Matěj Ryneš. Krátce po hodině hry vyrovnal a o 6 minut později asistoval u vítězného gólu Merkáda. Mezitím ještě hostující Tolisso neproměnil penaltu.
5: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mi je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
4: Prohlásil v klubové televizi Ryneš a spokojený byl po úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů i trenér Sparty Brian Priske.
6: Co mě těší víc než výsledek je to, jak jsme přistoupili ke druhé půli, jak jsme bojovali, byli jsme agresivní, zůstali jsme kompaktní v defenzivě. Samozřejmě měli i několik okamžiků, kdy byli nebezpeční, ale celkově jsme byli dominantní a to i přesto, že jsme prohrávali a museli skóre otáčet. Je to pro nás důležitý výsledek před cestou do Francie.
4: Výhru 2-1 si tak fotbalisté Sparty připravili nadějnou pozici do odvety, která se bude hrát příští úterý v Lyonu. Z Letné, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: James Arthur, Blindside, 6 hodin, 26 minut. Krásné středeční ráno všem, kteří vstáváte. S Radiožurnálem Sport čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu, Německo. 8-3 znamená to tedy odčinění tak trošku úvodní porážky s Američany. Připomeňme, ten první zápas Čechům nevyšel, prohráli ho 4-6.
1: Určitě to tak bylo. Čeští hokejisté totiž už první třetinu ovládli poměrem 3-0, pak další tři branky přidali v té druhé části a navrch tedy další dvě trefy v závěrečné třetině, jinak největší českou hvězdou asi Petr Hernik, který dokázal dát dva góly, jinak Lukáš Kachlíř z pozice obránce tři asistence a to z něj aktuálně dělá nejproduktivnějšího hráče celého turnaje. Po dvou odehraných zápasech v obou skupinách má právě Kachlíř jako jediný 5 bodů, za ním několik kanadských hráčů se 4 a taky další český reprezentant Maximilián Mareš, takže velká pochvala míří na adresu 16-letého talenta, jak jinak než Bílých tygrů Liberec. Evidentně Liberečtí mají patent na to dělat dobré obránce, i když je tedy pravda, že ten poslední Tomáš Galvas byl tak trochu ještě v mládeži zlanařený z Olomouce, abych jim nepřičítal úplně kvality. Stejně tak jako Lukáš Kachlíř, ten je původně odchovancem Havlíčkova Brodu, ale přešel někdy v U15 do Liberce.
0: Mně se líbí, že ve třetí 20 minutovce se proti Německu prosadil Němec. Tím jsme museli dokonale soupeře zmátnout. Tak Nedvědův výběr si tím vítězstvím ještě uchoval naděje, tedy reálné naděje na postup do semifinále. No a ten třetí duel, kterým zakončí čeští mladíci skupinu, je tedy čeká ve středu, kdy nastoupí proti Finsku a to je duel, který začne ve 23 hodin.

0: Dobré ráno v 6:30. Začínají zprávy s Janou Tendorskou.
1: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kteří si dočasnou ochranu v Evropské unii jen prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle ní omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí. Zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosivijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Česko výrazně ubylo soudních znalců. Na posudky tak v některých oborech čekají státní zástupci i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. A před 60 lety vydali Beatles své 7. album Revolver. Časopis Rolling Stone ho vyhlásil třetí nejlepší deskou všech dob a Británii i ve Spojených státech se několik týdnů drželo na první příčce hit parád. Na albu je například skladba Yellow Submarine. Sport. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony v Praze a omezení na Karlovarské silnici u Petrohradu. V Praze houstne provoz. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova budete po pojíždět už asi 10 minut před zúžením u letiště. Ucpávají se i příjezdy do Kbelské ulice do omezení, a to v obou směrech, jak z Cínovecké, tak i z Novopatské ulice. A plní se už taky Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most. Pozor dejte na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. V tunelu Mrázovka stojí v pravém pruhu nepojízdné auto, došel mu benzín. Stojí u něj policisté a vypočuje se tam doleva. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy čekáme kolony u Petrohradu. Opravují železniční viadukt a dopravu řídí kyvadlově. Teď jsou tam semafory, během dne pak dopravu řídí pracovníci stavby. Kolony bývají dlouhé, teď se zdržíte okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: I dnes nás čekají extrémní vedra, která mohou přepisovat teplotní rekordy. Na Moravě a ve Slezsku totiž stále hrozí 40. Už včera na 12 meteorologických stanicích zaznamenaly teploty nad 40 stupni. Týkalo se to Plzně, Prahy, také jižní Moravy. Mezi místy s nejvyšší teplotou se objevily i Dobříchovice nebo Třebíč. A podobné to bude i dnes. Zítra by ale mělo dojít ke změně v počasí. Přes naše území přejde zvlněná studená fronta a k nám přinese ochlazení, oblačnost i srážky. Ve čtvrtek se tedy bude počasí lámat, v Čechách už bude spíše deštivo a také se zmírní teploty, pohybovat se budou kolem 30. Na Moravu a do Slezska ale dorazí déšť a chladnější počasí až k večeru, proto tam bude ještě spíše slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Až pátek přinese ochlazení na celé naše území. Už v noci by měly teploty být pod 20, přes den naměříme na celém našem území pod 30 stupni, nejčastěji mezi 24 a 28 stupni, na severovýchodě a východě dokonce jen kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Ringo Starr v ranním radiožurnálu Sport, je 6 hodin a 38 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Vlastní gól, odvolaná branka kvůli offsideu a nařízená penalta pro soupeře. Fotbalový duel třetího předkola Ligy mistrů mohl mít pro Spartu špatné následky, ale nakonec pro Pražany skončil dobře. Penaltu Olympiku Lyon přečkali a po obratu vyhráli 2-1. Jak se o tomto souboji píše ve Francii, to už nám poví Tadáš Skalický. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Francouzská média nešetří kritikou směrem k favorizovanému klubu z Lyonu. Ostudná či potubná porážka, nebo Lyon má vůbec štěstí, že má ještě naději na postup, píše se na webu Eurosport France. Server L'Equipe přidává, že se Olympique Lyon zhroutil, neproměnil penaltu, v celém utkání ztrácel, neměl dobře připravenou obranu a nezvládal budovat útočné akce.
0: To ale není z kritiky zdaleka všechno. Obranu zmiňuje taky web Le Figaro, je to tak?
1: Ano, píše o tom, že defenziva Lyonu, tříčlená, přidáme-li beky, tak pětičlená, byla znepokojivá, že nezvládala přesně přihrát, zakládat útoky a dokonce podle serveru nebyla dost koncentrovaná. A podobně jako L'Equipe nebo francouzský web Sport 24 zmiňuje, že trenér Fonseca je tím hlavním, za kým porážka a nedobrý herní projev jde.
2: Obecně se zmíněná média shodují vedle kritiky Lyonu i v pochvalách Sparty, tak koho Tadeáši vyzdvihují?
1: Záložníka Adama Karabce, beka Matěje Rineše nebo útočníka Nora Jonatana Brauta Brunese, bratrance tedy slavného Erlinga Holanda. Na serveru Le Figaro je i zmínka o silných křídlech Pražanů. Kostaričan Alcocer a Ekvádorec Mercado odehráli podle redaktorů skvělý duel. Mercado svůj výkon navíc korunoval rozhodující brankou. Na závěr doplním, že odvetný zápas mezi Lyonem a Spartou je na programu v úterý ve Francii. Pokud pražský klub postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
0: Zajímavosti z francouzských webů přinesl do studia Tadeáš Skalický. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: David Bowie ve středečním radiožurnálu Sport a jeho China Girl, 6 hodin 44 minut, posloucháte nás tedy ve středu 5. srpna. Pojďme na tenis, protože české derby to na okruhu ATP nevídáme zase tak často, no a Jiří Lehečka potvrdil, Adame, dá se říct, roli favorita, když ve druhém kole Montrealu porazil Víta Kopřivu.
1: Silnější z této dvojice vyhrál 2-0 na sety, konkrétně 6-4 a 6-2. Co se zas tak nevydařilo, tak to bylo působení dvou českých tenistek v Torontu v Kanadě, když Sara Bejlek nestačila na někdejší světovou jedničku Polku Švjontekovou, prohrála s ní 0-2 na sety, v první sadě dokonce dostala Kanára. No a Kateřina Siňaková tak kvůli skreči nakonec nestačila na uzbeckou soupeřku Rachimovovou. Tam to skončilo krátce před koncem třetí sady, ale tu by nejspíš tedy Rachimovová urvala pro sebe. Abychom to zakončili pozitivním výsledkem, tak Nikola Bartuňková vyřadila Dánku Tausonovou. Ta vyhrála 2-0 a postarala se možná o jedno příjemné překvapení.
0: S námi ve studiu už sedí taky David Prouza, tenisový expert, muž, který sleduje tenhle sport ještě podrobněji než my dva s Adamem Weidenthalerem, a přinesl nám jednu taky nečeskou aktuální novinku. Davide, krásné ráno.
2: Krásné ráno, ještě než se k ní dostanu, tak jenom dvě věci.
0: Povídej.
2: U Kateřiny Siňakové, která skračovala ten zápas de facto před koncem, se trochu obávám, aby to nebylo horší, než to třeba vypadá, protože skračovat zápas za stavu 2-5, to znamená, že prostě máte očividně problém, se kterým už nechcete pokračovat ani o vteřinu dál, tak doufejme, že třeba tím předčasným ukončením zápasu si Siňaková ušetřila nějaké větší trable, a zase jenom velká pochvala pro Nikolu Bartuňkovou, která ve 20 letech stále překvapuje, i když už to možná nemůžeme brát jako překvapení, bavili jsme se o tom nedávno, že máme 10 Češek v elitní světové stovce, ale to, že Nikola Bartuňková prostě jakoby nic porazí 30. hráčku na světě Dánku Tausonovou, to je prostě paráda, a myslím si, že s jejím stylem se můžeme za chviličku těšit na to, že nebude třeba ona 40., ale třeba 20. Nebo 15. nebo 10. hráčkou, proč ne, protože ten tenis tam má úžasný. Pokud jde o tu nepříjemnou zprávu, tak si pojďme říci to, že návrat Carlose Alcaraze se zase o trochu odložil. Španělský tenista a mnohonásobný grandslamový šampion měl hrát v Cincinnati po delší pauze, způsobené problémy se zápěstím, no a právě to zápěstí ho nepustilo ani ještě na americký turnaj, takže Alcaraz volí takzvaně opatrnější přístup. Jestli ho uvidíme na US Open, což je, řekl bych, takový hlavní cíl španělského hráče pro tuhle sezónu, tak si myslím, že právě s tímhle odhlášením ta šance na jednu stranu mohla trochu stoupnout, na druhou stranu i trochu klesnout. Samozřejmě nejsme v týmu Alcaraze, ale tohle prostě není dobré. Zdá se, že ten problém není úplně tak jednoduchý, jak se možná třeba mohlo některým lidem zdát po pár měsících, co Alcaraz vynechal třeba Roland Garros a Wimbledon, ale no, i to je prostě tenisová kariéra. Nemůžete být pořád zdraví.
0: Nemůžete být pořád zdraví. I když jsme to začali výsledkově, tak se můžeme na závěr našeho tenisového minibloku zase vrátit zpátky do Kanady, protože ty turnaje v Montrealu a Torontu samozřejmě pokračují dál. Když začnu v Montrealu, tam se hraje ten mužský, tak Jakuba Menšíka tam dneska pozdě večer středoevropského času čeká Brit Fearnley, no a Adame, ženy hrají v Torontu.
1: Ano, a Marie Bousková nastoupí proti Američance Townsendové, tedy deblové parťačce Kateřiny Siňakové. Karolínu Plíškovou čeká pak Ruska Andrejevová a ještě pozdě večer by mohla nastoupit taky Barbora Krejčíková proti další ruské tenistce Samsonovové.
0: Budeme samozřejmě i tenisové zápasy českých hráčů v Kanadě sledovat dál.

0: Tom Walker dohrává v 6 hodin 51 minut. Přejeme krásnou středu, ať už nás posloucháte kdekoliv, a pozvat můžeme taky na náš tradiční odpolední rozhovor. Ten je vždycky v našem vysílání po 17. hodině, pokud přednost nedostane nějaký přímý přenos. No a dnes tedy ten odpolední rozhovor bude hokejový.
1: A to s brankářem Michalem Postavou, který se za 2 roky dostal z prvoligového Přerova přes titul v Kometě Brno až do jedné velmi zajímavé pozice, protože on chytá za Detroit, respektive je v organizaci Detroitu v NHL, a už se dostal taky na lavičku právě slavných Red Wings.
2: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme právě z Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
3: Vypráví brankář Michal Postava o svém povolání k prvnímu týmu Detroitu Red Wings po skvělých výkonech ve farmářské AHL. A i když v zámoří strávil svůj první rok, byl nejúspěšnějším golmanem celé soutěže a velmi rychle se zvykl i na jiné prostředí i životní styl.
2: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát, ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší, a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak, jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku, a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
3: O těchto i dalších tématech vypráví hokejový brankář Michal Postava v dnešním odpoledním rozhovoru, který uslyšíte na Radiožurnálu Sport po 17. hodině. Adam Kodét, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někde ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes je středa, ale dnes na řadě není David Novotný, ale právě už v anonci zmiňovaná Kateřina Neumannová. No a jejím hostem bude atletka Nikoleta Jíchová mezi 10. a 11.
12: Je 7 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
13: Ruské noční útoky mají v kyjevské oblasti nejméně 14 obětí. Do měsíce dnes ráno narazí neovladatelný zbytek kosmické rakety. Pražská Sparta zvítězila nad Olympikem Lyon na úvod 3. předkola fotbalové ligy mistrů. Kolona popojíždí na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
13: Noční ruské útoky na kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí. Zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosovijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa, uvádějí to výpočty amerických astronomů. Čas srážky určili na 8 hodin a 35 minut našeho času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy.
14: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
15: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
14: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Radiožurnál.
13: Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Všech 171 meteorologických stanic v Česku včera přepsalo teplotní rekordy. Na 12 místech teploměr ukázal i více než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na pražském Karlově vůbec poprvé.
3: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
13: V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji pak až do odvolání platí smogová situace. Meteorologové doporučují omezit fyzickou zátěž při pobytu venku. Platí to hlavně pro seniory, malé děti a lidi s chronickými dýchacími potížemi.
0: Sport.
5: Pražská Sparta porazila na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů Olympique Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel, Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
6: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mi škoda, že jsme nedali víc gólů. V první půli si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku. Kde vlastně Martisel, vlastně nějaká, jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
5: Do odvety nastoupí Sparta příští týden v úterý ve Francii a pokud postoupí, bude hrát ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dvojce Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na příjezdech do Prahy a omezení na silnici 4 u Vimperka. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Na dálnici D7 na příjezdu z Chomutova postojíte před zúžením u letiště už asi 15 minut v koloně. Plní se i Pražský okruh jednak před sjezdem na Ořech v obou směrech a taky na Štěrboholské spojce. Ve směru na Lanový most už je kolona od Hradecké dálnice asi na 20 minut. Kolony hlásíte i na Novopatské ulici na příjezdu do Kbelské z Černého mostu před omezením ve Kbelské. Pozor dejte i na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Tam se brzdí prudce do zastavení zhruba na 5. kilometru. Pak se kolona rozjede a zpomalí opět v Cínovecké před zúžením ve Kbelské. A ještě silnice 4 ze Strakonic na Strážný mezi Vimperkem a Kubovou Hutí opravují vozovku a to na několika místech. Připravte se na kolony. Delší teď ve směru na Strážný do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
11: 7 hodin 6 minut, středa 5. srpna, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Pojďme znovu připomenout, že fotbalisti Sparty po obratu dokázali na Letné porazit v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Já jsem dokonce v téhle větě, Adame, už na těch internetech, na sociálních sítích četl slovo překvapivě. Nečekalo se, myslíš? Myslíš, že Sparta vyloženě byla takovým outsiderem, že se nepočítalo s tím, že by mohla uspět na Letné?
17: Úplně jsem nesledoval třeba sázkovou nabídku, abych zjistil, kdo byl outsider nebo kdo byl naopak favorit v tomto pohledu, ale asi se dá očekávat, že český tým si nemůže vyšlápnout zas tak často na elitní tým jedné z těch top 5 evropských soutěží, mezi které Lyon určitě patří, přestože to není takový Lyon, na který jsme byli možná před několika lety zvyklý. Čtvrtý tým aktuálně, nebo respektive čtvrtý tým té poslední francouzské ligové sezóny. Každopádně výkon Francouzů byl takový mdlý, nezajímavý. Vlastně jediný gol, který Lyon dal, byl z vlastence hodně nešťastného Martina Suchomela, který vlastně takovým dvojdotekem kolenem štouchnul balón podél vlastního brankáře Surovčíka na bližší tyčku. A v tomto ohledu to bylo vlastně jediné něco zajímavé, co Lyon dokázal vymyslet. Pak ještě ve druhém poločase samozřejmě penalta zahozená Corentinem Torresem a několik dalších střeleckých pokusů. Ale ale dobré zákroky Jakuba Surovčíka. Určitě se čekalo od Olympiku Lyon víc, abych ti krátce odpověděl na tvou otázku.
11: Takže už to není ta éra nějakých 7 titulů v řadě, Juninho, Liga mistrů, Karim Benzema, přesně tak. No tak ale můžeme ještě taky, budeme si o tom samozřejmě povídat i s Pavlem Horvátem, ale můžeme klidně pochválit Sparťany, protože přeci jenom ten jejich výkon opravdu zase možná byl klidně nad něčí očekávání a byl dobrý.
17: Ono už to zaznělo třeba v naší rubrice Zahraniční weby, že křídelníci zafungovali velmi dobře, Mercado, Alcocer byli hodně vidět, ostatně John Mercado třeba dal ten rozhodující gol po přihrávce Matěje Rineše, ten měl 1+1, za mě jeden z největších příběhů tohoto duelu a určitě si Matěj Rineš zase řekl o větší pozornost vzhledem k tomu, že ta jeho střídavost výkonu je poměrně často na stole. A taky jedno jméno, které možná tolik nerezonuje, ale rozhodně je zajímavé, Roman Macek, to je fotbalista, který vlastně jen pár dní zpátky přešel do Sparty, zvládl s týmem snad 2 tréninky a hned zaplul do základní sestavy, odehrál kompletních 90 minut. Fotbalisté Sparty se o něj mohli opřít, nekazil v rozehrávce, hezky distribuoval balóny. Tohle bude zajímavá posila. Nečasto se stává, že by Sparta koupila 29-letého hráče ze své vlastní ligy, ale tohle může být takový nepatrný přestup, který ve výsledku může Sparťanům hodně pomoct nejen na domácí, ale třeba i na té evropské scéně.
11: Třeba i na něj se za nějaké 2 hodiny můžeme zeptat Pavla Horváta.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace FIVB, účast země, která byla suspendovaná od invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022, potvrdila na svém webu s tím, že soutěž bude výjimečně rozšířená na 19 týmů.
1: No a zajímavé novinky, každopádně ve světě sportu se asi bohužel můžeme říct, tenhle trend začíná víc a víc rozšiřovat. Liga národů, ta se bude konat mezi červnem a srpnem a české hráčky se do ní poprvé kvalifikovaly pro ten loňský ročník, skončili 11. Letos si tedy o jedno místo polepšili, tak uvidíme, jak na tom budou příště. Každopádně, co se týče těch ruských volejbalových reprezentací, tak vedení té mezinárodní federace uvedlo, že se řídí doporučení Mezinárodního olympijského výboru, který ještě někdy v červenci před běžně suspendaci ruského olympijského výboru zrušil a uvolnil tak ruským sportovcům cestu na mezinárodní soutěže a tím pádem i do olympijských kvalifikací pro hry v LA, tedy už za 2 roky.
0: Je to tak, na mistrovství světa v příštím roce Rusové startovat nebudou, podle toho aktuálního prohlášení se takto rozhodli sami, jak to bude s ženským týmem, zatím tedy není jasné.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Green Day dohrávají v 7 hodin 17 minut. Krásnou středu přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů vítězně.
1: V úvodním zápase třetího předkola totiž porazili po obratu Lyon 2-1. Branky dali Rineš a Mercado.
0: Pražané tak vyhráli nad francouzským soupeřem poprvé, a to v 7. vzájemném utkání.
2: Je to nějaký fakt, ale v celku to myslím nic úplně neovlivní.
3: Záložník Adam Karabec v zájemné bilanci Sparty s Lyonem zásadní váhu nedával. Spíš než ukončení negativní série s francouzským celkem ho těšil výkon celého týmu, který vedl k obratu ve skóre z 0-1 na 2-1.
2: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
3: Pražané se Lyonu nezalekli, naopak od první minuty byli aktivní, napadali soupeře až u jeho 16 a snažili se ho překonat kombinační hrou. Spokojený tak mohl být i kouč Sparty Brian Priske, který vítězství nad Lyonem zařadil mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
4: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
5: Je to tým, který je opravdu kvalitní, má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení, jen dostal své pověsti.
3: Pochválil Spartu i trenér soupeře Paulo Fonseca. Po premiérovém vítězství nad Lyonem ale Pražané ještě nemají postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů jistý. V úterý budou ve Francii hájit jednogólový náskok.
2: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně, nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
3: Věří Adam Karabec, z Letné Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Robert Palmer, Johnny and Mary ve středečním radiožurnálu Sport. Časovku na ženské cyklistické Tour de France vyhrála švýcarská favoritka Marlene Reusserová. Znamená to, že po čtvrté etapě tohoto devítidenního podniku se oblékla do žlutého trikotu a závod vede.
1: Je tam taky jedna česká reprezentantka, a to Nikola Nosková. Ta byla na necelé, respektive na 78. pozici, o necelých 3,5 minut pomalejší než vítězka, a celkově tak 44. Pojď trochu, Karle, představit ten její part na tomhle cyklistickém závodě.
0: Tak Nikola Nosková je vlastně jedinou Češkou, která na ženské Tour de France startuje. Už se ukázala jednou, byla v docela nadějném úniku, a to je tak nějak vlastně ta její role v tomhle závodě, ukázat se, prostě pokusit se vyhrát etapu. Byla v docela dobré pozici už jednou, tak budeme držet palce, i když teď tedy už ta její, řekněme, role bude hodně, hodně těžká, protože ten závod se rozjíždí, tak nějak prostě přibývá náročnost. No, takže teď už budou přibývat vyloženě kopce a hory, a to už přeci jenom Nikola bude mít obtížné, ale myslím, že zatím se ukázala velmi dobře.
1: Pojede se dnes pátá etapa z celkových 9, cíl je tedy vniz úplně celého toho závodu. Páté edice Tour de Femme, jestli to tak můžeme nazývat. Jak je to zatím úspěšná akce?
0: Je to velmi úspěšná akce. Ono to samozřejmě je, já nevím, po třetí nebo po čtvrté, co se vlastně odstartovala takhle, řekněme, ženská obdoba slavného mužského závodu Tour de France, a tentokrát to tedy vypadá, že už je to jako nastálo, protože divácký zájem je. Je evidentní, jak u televizních obrazovek, kde jsou ta tvrdá čísla, tak taky je to vidět, když se člověk na to dívá v televizi, tak prostě diváci jsou utrati. Samozřejmě není jich tolik, jako když cyklisté muži vjedou do Alpe d'Huez, ale těch diváků přibývá. Je to velmi oblíbené, myslím si, že taky se ukazuje docela rozumné, že se ten závod, řekněme, zvětšuje a prodlužuje velmi postupně, protože asi posluchači radiožurnálu Sport moc dobře vědí, že mužská Tour de France jede 3 týdny, tak ženy jsou aktuálně na 9 dnech. Neexistuje žádný důvod, proč by nemohly jet 3 týdny. Myslím si, že aktuálně by klidně mohly být 2. Jsou na velmi dobré cestě k tomu, že za 2-3 roky to bude 2týdenní závod. Prostě není důvod, oni to zvládnou bez problémů, ale moc se mi líbí, že se k tomu jde opravdu postupně. Začalo se na nějakých 5, 6, 7 dnech a vlastně každý rok se jeden přidává. A třeba velká novinka toho letošního ročníku, a to byla právě ta včerejší etapa, je individuální časovka. Na to přeci jenom cyklistky zas tak zvyklé nejsou. Je to věc, kdy prostě každý jede sám za sebe, proti času, na stopky. Každý, myslím, že fanoušek cyklistiky tohle moc dobře zná, ale v té ženské cyklistice to přeci jenom není zas tak časté. No a včera se to taky ukázalo, protože Pauline Ferranová-Provotová, která loni dokázala celou Tour de France vyhrát, tak včera prostě na těch 21 kilometrech ztratila víc než 2 minuty. A to je strašně moc. To bude muset prostě v horách vyřešit tím, že všem ujede, a ideálně nejenom jednou.
1: Co se týče zahraničních zpráv, tak třeba deník Daily Telegraph si všímá jedné zajímavosti právě z té včerejší časovky, pokusím se to rychle přeložit. Cyklistky jsou nařčené z toho, že mají až příliš velikost podprsenky. Myslím, no, co to má znamenat.
0: To mě samozřejmě vždycky mrzí, když cyklistika pronikne do mainstreamu, tak je to vždycky kvůli nějaké takovéhle jakoby v uvozovkách potěuchlosti, ale ano, možná ještě větší potěuchlost je, že se to neřešilo v minulosti jenom u žen, ale i u mužů. Prostě přišlo se na to, že aerodynamicky a tím pádem rychlostně vám pomůže, na kole vás zrychlí, když si jednoduše cokoliv nacpete za dres. A ono to skoro funguje z kterékoliv strany, i na záda, i dopředu. Prostě ten váš tvar je potom aerodynamičtější, než když jste jenom hubený cyklista, lomeno cyklistka, a jako snažíte se projet tím vzduchem co nejrychleji. No a tak jako je samozřejmě zakázáno si tam dávat, ať už tedy bidony na dlouhou dobu, pokud je nevezete třeba nějakému kamarádovi z vašeho týmu, nebo si tam vycpávat prostě cokoliv jiného. No ale přišlo se na to, že ne všichni tohle pravidlo dodržují. Zajímavé je, že tady se začalo to pravidlo vymáhat. No, jako myslím si, že kdykoliv předtím na jakémkoliv menším závodě, kdyby na to cyklistky dopředu byly upozorněny, kdyby se jim řeklo, dávejte pozor, teď si tam opravdu jako nic nedávejte, my to budeme hlídat, tak by to nebyl problém, ale zase, když tu máme ten jeden závod, který se navíc tedy jmenuje Tour de France, tak nějak vlastně oči světa i trošku toho širšího než jenom cyklistického jsou upřeny na ženskou cyklistiku, tak na sociální sítě prostě proniknou fotografie, kde nějaký jako komisař UCI cyklistické mezinárodní soutěže, když to opravdu hodně jako řeknu vulgárně, tak vlastně se dívá cyklistkám za výstřih, jo. A to jako nevypadá dobře. Je mi to líto. Nechci, aby cyklistika takhle působila, protože tohle vážně není jako normální. A ano, dodržujeme pravidla, ale prostě jako lidi.
1: Já bych to trochu odlehčil. Lidé tedy s velkou hrudí mají výhodu na cyklistickém sedle, podobně jako třeba David Prouza, jeden z našich kolegů, který se tím rád pyšní. Ale abychom to ještě znovu trochu zaobalili na tu sportovní notu, takže Tour de France, ta ženská verze, je zhruba, řekněme, teď na stejné cestě na to být tou mužskou Tour de France, i třeba co týče porovnání ženská Vuelta, ženské Giro a ženská Tour. Je to skutečně ta královna, která by měla být teď v cyklistickém světě žen?
0: Určitě ano, je to tak, i když ženy prostě ten kalendář mají trošku jiný, mají ho trošku takový víc, řekněme, zhuštěný, děkuju, to je přesně to slovo, které jsem hledal, prostě ženská Vuelta třeba už je odjetá, zatímco mužská se pojede až tedy po prázdninách, takže není to určitě, nedá se říct, že je to stejné, já jsem rád, že to není stejné, prostě ženská cyklistika si jde svojí vlastní cestou, ale my

0: rozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů více než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 14 lidí, zraněných je více než 20. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul Al-Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Demokraté chtějí v listopadových volbách znovu získat v horní komoře kongresu většinu. A v Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm více než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a reagují i na horko. Připravené jsou cisterny s vodou, vodní stěny i osvěžovače. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejen v areálu, ale taky v okolí Josefova. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli na úvod třetího předkola Ligy mistrů nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany v úterý na hřišti soupeře. A tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Montrealu do třetího kola. Krajana Víta Kopřivu porazil 2-0 na sety. V Torontu pak zvládla druhé kolo Nikola Bartůňková. Naopak končí Sára Bejlek a Kateřina Siňaková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 v Brně a nehoda na 11 za Opavou. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně směrem na Ostravu. Je to fronta před omezením na 196. kilometru, aktuálně na 10 minut pro osobní auta od 189. kilometru. Na silnici 11 z Opavy do Ostravy zpomalte za Komárovem. U odbočky na Nové Sedlice hlásíte nehodu.
3: Je dopravně nehoda tří aut, tak to tam řídí policie. To jedno pruhu to objíždějí, ale je to čtyřproutka, takže tam lidi jezdí rychle, tak ať tam nedojde k nějaké nehodě.
2: V Ostravě vázne provoz na Rudné ulici směrem na Havířov. U Avion parku je zúžení a zdržíte se 10 minut. Na silnici 46 ze Šterberka do Olomouce opravují vozovku u Dolan. Jede se Kivadlově a směrem do Olomouce postojíte asi 10 minut. Ještě do Prahy kolony mimo jiné na dálnici D7 na příjezdu k letišti. A to v obou směrech. Ve směru ze Slaného je to asi na čtvrt hodiny. Od Středokluk ve směru z Prahy před letištěm 10-minutová kolona. Ucpává se taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech opět v obou směrech a zdržíte se až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Další tropická noc je za námi a tropické ráno je tu. Teploty většinou nad 20, už kolem 25 stupňů. Nejtepleji bylo v noci v Bystřici pod Hostýnem. Tam se teplota držela kolem 26 stupňů. Nebe většinou jasné až polojasné, jen na západě a jihozápadě bylo oblačno až zataženo a tam se také vyskytovaly dešťové přehánky nebo bouřky. Přes den pak čekáme spíše slunečné počasí, jen zpočátku ještě v západních Čechách doznívání přehánek a bouřek. Během dne ale bude opět postupně mraků nad naší republikou přibývat a odpoledne opět pozor na velmi silné bouřky. S kroupami, nárazovým větrem a přívaly deště. Teploty dnes ještě hodně vysoké, 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku mohou vyšplhat, tak jako včera, až ke 40. V 1000 metrech na horách naměříte stále kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut, středa 5. srpna, to byly Cardigans v ranním radiožurnálu Sport. Fotbalisti Sparty vstoupili do nové sezóny evropských pohárů úspěšně. Věta, kterou říkám dneska asi po páté, Adame.
1: Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili poprvé v klubové historii Olympique Lyon a na začátku sportovního přehledu to taky musíme zmínit. Tadeáš Skalický ho připravil dnes ráno. Hezký den.
2: Pěkné ráno. Pražané museli zápas otáčet. Francouzský celek porazili doma na Letné 2-1.
3: Sparta měla dobrý vstup do zápasu. Celý první polčas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Gólové situace ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po brejku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta třetího předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Jak zaznělo, Sparta se při výhře 2-1 prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul z malého vápna. K vítězství o gól tak záložník Adam Karabec dodává.
4: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema 10, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další 3 góly. A chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance. Takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
2: A doplním, že pokud Sparta přes Lyon postoupí, o postup do Ligy mistrů si zahraje s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
0: A ještě přidáme jeden důležitý výsledek ze třetího předkola Ligy mistrů. Fotbalisté Hapoelu Berševa totiž v úvodním utkání porazili 1-0 Crvenu zvězdu Bělehrad. Poražený z dvojzápasu se střetne ve čtvrtém předkole Evropské ligy s Viktorií Plzeň.
1: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. Ta v prohlášení, které citujeme, uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
5: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko, Švédsko a stejný krok připravuje podle britské BBC i anglická fotbalová asociace.
2: Bývalý elitní anglický fotbalový rozhodčí Anthony Taylor bude po konci profesionální kariéry šéfem sudích v Turecku. Tamní organizace to uvedla v prohlášení.
0: Trenér Yves Renard znovu povede fotbalisty pobřeží slonoviny, se kterými v roce 2015 ovládl africký pohár národů. 57letý Francouz nahradil odvolaného Emerseho Faeho, informoval o tom agentura AFP.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková utkání druhého kola vyhrála, a to v Torontu nad Dánkou Tausonovou 2-0 na sety.
2: Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňakovou v Kanadě končí ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švjontekové a Siňaková skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla už 5-2. Dnes večer se na turnajích v Kanadě představí dalších 5 českých tenistů.
0: Čeští hokejisté do 18 let porazili ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Německo 8-3 a poprvé tak na turnaji vyhráli. Třetí zápas, kterým zakončí skupinu, čeká české mladíky dnes od 23 hodin českého času proti Finsku.
1: Mužská i ženská ruská volejbalová reprezentace se v příštím roce vrátí do Ligy národů. Účast Rusů v soutěži, kterou hrají i Češky, potvrdila Mezinárodní volejbalová federace s tím, že se Liga národů rozšíří výjimečně na 19 týmů. Rusko je suspendované kvůli invazi na Ukrajinu v únoru v roce 2022.
2: A dálkový plavec Martin Straka skončil ze 4 českých zástupců na mistrovství Evropy v řece Seině jako nejlepší na 18. místě. Na vítěze závodu na 10 kilometrů Němce Velbroka ztratil těsně přes minutu. Denis Borovka dohmátl hned za ním 19. Mezi ženami obsadila Julie Pleskotová 21. příčku a Alena Benešová závod v Paříži nedokončila.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Tadeáš Skalický. Děkujeme.
2: Je tu skvělá nálada, naslyšenou.

0: Pardubický sportovní park dnes navštíví největší hvězda z celého devítidenního programu. Už v 9 hodin ráno bude v parku na špici dvojnásobný olympijský vítěz, judista Lukáš Krpálek. S organizátory se dobře zná a nebude to jeho první návštěva této pardubické sportovní akce. Kromě besedy s návštěvníky je připraveno i promítání filmu právě o Lukáši Krpálkovi s názvem Jemný rváč.
1: Lukáš Krpálek, když byl pořadateli oslovený, tak nezaváhal a hned v nabitém kalendáři našel chvíli, aby se do Pardubic vrátil. Pokračuje hlavní organizátor sportovního parku Pavel Stara.
2: Lukáš Krpálek přijede už na 9:00 brzo ráno, protože opravdu ten program má nasypaný. Jediný den, který šel do Pardubic, tak byla středa, ale právě on kouknul do mobilu, ale jediný den středa, udávám si vás už někdy v únoru. To je prostě jako neptal se proč, jak.
1: Součástí jeho programu na východě Čech bude i promítání dokumentárního filmu Jemný rváč.
3: Když se mi podařilo vyhrát první mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak já musím říct, že jsem si to vůbec neužíval. Mě táhlo k tomu úspěchu to, že jsem chtěl, aby lidi byli prostě pyšní na Českou republiku a podobně, než to, aby byli hrdí na nějakýho Krpálka.
2: Film promítneme, ten bude od 10 dopoledne ve fanzóně na Letce, takže určitě všem doporučuji si vzít deku a nebo využít deku, co tam budou a kouknu na to, uvidět se s Lukášem a Lukáš zůstane to dopoledne, protože pak má další povinnosti, takže bude od 9 do 10 s ním na stage beseda, nejenom o filmu, ale celkově, možno se s ním vyfotit a v 10 začne film, který je přibližně hodin. A půl.
4: Mám musí užívat.
5: Tak jsem se totálně rozbrečel a nemohl jsem to zastavit.
6: Napsal jsem mu, Krpoši, seš genius.
1: Krpálek, i když svou aktivní kariéru ještě zdaleka neukončil, tak už teď je legendou světového juda.
2: Jsme rádi, že na nás nezapomněl Lukáš a mě se ten člověk jako strašně dotknul právě i přes ten film. Neuměl jsem si vůbec představit jakou obrovskou váhu v podstatě jakovýho menšího sportu a co po celém světě on znamená. Tak jako basketbalu si pouštíme Jordana a podobně, tak všude ve světě kouknou na to, kdo dělá judo, jak zápasí a jaký člověk je Lukáš Krpálek. A myslím si, že potřeba takovýhle lidi vypíchnout, jaký tady máme, jako když to řeknu, skvělý jako legendy.
1: Říká k návštěvě Lukáše Krpálka ve sportovním parku Pardubice hlavní organizátor akce Pavel Stara. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 7 hodin 53 minut, středa 5. srpna, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, no a my vás velmi rádi s Adamem pozveme na zítřek do Zubří, protože právě tam se koná příští desítka Pavla Horváta live.
1: Ano, a stále se ještě můžete koupit lístky přes naše webové stránky, tedy sport.rozhlas.cz nebo radiožurnalsport.cz, stačí sjet kolečkem myši trochu níž, nebo pokud jste na mobilu, tak sjet prstem, uvidíte fotku Antonína Panenky a Pavla Horváta a ti vás právě pozvou na ten zítřejší večer, který bude jistě velmi zajímavý i vzhledem k tomu, že přijde kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec.
0: Taky na té fotce možná najdete kolegu Honzu Pirušku, kterého tentokrát neuvidíte, skolila ho nemoc, ale Pavel Tilšar ho nahradí, věříme, určitě dokonale.
1: Ale Jana Pirušku uslyšíte v zítřejší desíce Pavla Horváta, té klasické po 10. hodině, protože máme předtočený díl právě kvůli tomu, že Pavel Horvát to má potom docela daleko do Zubří. Bude to s Lubošem Kaloudou, tedy někdejším velkým fotbalovým talentem, kterého nakonec hodně přibrzdila a v podstatě zastavila zranění, takže tenhle díl rozhodně doporučujeme. Zítra tady po 10. hodině už taková krátká ochutnávka je taky třeba na našich sociálních sítích, konkrétně na instagramovém účtu Radiožurnálu Sport.

0: poháry na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Nebudou to mít ale jednoduché, protože se postaví tureckému Beşiktaşi Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Beşiktaş.
1: Hradec Králové otevře dvojzápas utkáním ve své malšovické Finep aréně ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ho přineseme v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na Eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Žurnál.
6: Je 8 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
7: V Česku výrazně ubylo soudních znalců, až o měsíce se tak prodlužují soudní řízení. Hasiči včera v noci zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů 2-1. Kolony popojíždí na příjezdech k letišti v Praze. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami, teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Česko má málo soudních znalců, nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
8: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
9: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
8: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
10: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
8: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
11: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
8: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Hasiči včera zasahovali hned u několika rozsáhlých požárů. Všechny už mají pod kontrolou. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo skládky na Sokolovsku a na Litoměřicku. Tam konkrétně v Čížkovicích u Lovosic hasiči celou noc prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska, popisuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
12: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze 3. na 2. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
7: Nejméně 14 lidí zahynulo při ruských nočních úderech v kyjevské oblasti. Na síti Telegram to uvedl šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Ukrajinské drony pak zasáhly sklad ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď žije na 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. Posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. Specialisté čistí pilíře Karlova mostu v Praze odřas a další zeleně, používají horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe.
13: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech pomocí vysokotlakých čističů. Podle kamenosochaře Bohumila Pánka může vegetace na mostě poškodit jednotlivé kameny.
14: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
13: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
15: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
13: Technici na Karlově mostě budou pracovat zhruba do konce listopadu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Suchomel. Po změně stran skóre otočili další bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Corentin Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v sedmém vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Záložník Sparty Adam Karabec k tomu říká.
17: Je to nějaký fakt, ale v celku to myslím nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
16: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí, ve čtvrtém předkole se utká s lepším z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D1 v Brně a kolony v Praze u letiště. Na D1 hustý provoz v Brně směrem z Prahy na Ostravu. Zdržíte se chvilku asi 10 minut před omezením na 196. kilometru. Pomaleji na D1 pojedete pak i v okolí omezení na 210. kilometru sjezdu na Slavkov. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7, jak ve směru od Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím a zúžením u letiště. Ve směru od Slaného postojíte až 20 minut, směrem z Prahy zhruba 15. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a opět je to na 15 až 20 minut. Na okruhu fronty i na Černém mostě popojíždějí ve směru do Kbelské ulice do omezení a je to od Hradecké dálnice. Zdržíte se i na jižní spojice a Barandovském mostě směrem na Smíchov, asi čtvrt hodiny před Zlíchovským tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, odpoledne večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy.
19: 8 hodin 6 minut, středa 5. srpna, před námi je další teplý tropický den. Dávejte na sebe pozor, schovejte se někam ideální do stínu, třeba tady ve studiu Radiožurnálu Sport je krásně, přijďte za námi na návštěvu, anebo si to možná nechte na den otevřených dveří. My vás určitě chceme pozvat na soutěž, ta jako tradičně každý všední den se i dnes bude konat někdy kolem 8 hodiny a 50. minuty.
20: Ano, v posledních dnech se s námi mohli vyhrát třeba i vstupenky na ten včerejší, můžeme možná říct, i slavný zápas třetího předkola ligy mistrů mezi Spartou a Olympikem Lyon, spartianský obrat, vítězství 2-1 a určitě jistá dávka euforie pro fanoušky Pražanů, kteří asi nebyli úplně nadšení po úvodních dvou kolech. Každopádně dnes tedy taky soutěž v 8 hodin a 50 minut. Mimochodem jednou z těch cen jsou taky ponožky Radiožurnálu Sport se sluchátky a to můžu říct, že je hodně poptávaný artikl, který nemají ani někteří redaktoři, včetně mě.
19: Je to tak, je to asi v té nejvyšší kategorii společně s červenou kšiltovkou Radiožurnálu Sport, tak dneska si můžete zahrát právě o tyhle nedostatkové ponožky. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, budete se i dál dozvídat zajímavá témata, i dál budeme probírat zajímavé věci a nejenom si budeme povídat o ponožkách. Každopádně teď už skupina Vítez.
3: Radiožurnál Sport, Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: 8 hodin, 11 minut, středa 5. srpna, posloucháte ranní radiožurnál Sport. Fotbalisti Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Olympique Lyon porazili v úvodním zápase třetího předkola na Letné 2-1. Povídat si o tom teď budeme s reportérem Tomášem Petrem, který byl přímo u toho. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tomáši, tak Pražané celou, dá se říct, první půli soupeře přehrávali, ale těsně před pauzou si dali vlastní gól. Tak z tvého pohledu, jak vypadal první poločas?
1: No, za mě první poločas určitě nejlepší v téhle sezóně od Sparty. A kdo ví, jestli nebyl nejlepší i třeba v součtu s tou loňskou sezónou, určitě by ho řadil hodně vysoko. Sparta hrála za mě velmi dobře, vysoko napadala, byla aktivní. Trošku tam samozřejmě škraloupek v pohledu toho, že nedala gól, nebo respektive jednou dostala míč do branky, ale předcházel tomu offside a i těch vlastně gólových šancí mohlo být trošku více, bylo tam pár dalších příležitostí. Na druhou stranu musíme brát v potaz to, že Sparta hrála proti Lyonu, který patří mezi určitě to lepší, co v Evropě najdeme, a zároveň také je potřeba zmínit to, že Olympique byl hodně zalezlý a hodně bránil, takže vlastně z toho pohledu bylo i docela těžké pro Spartu se dostávat do šancí a to zvládala.
2: Čím si to vysvětluješ, že Lyon byl tak možná ustrašený, jestli to tak můžeme nazvat? Bylo o tom slovo třeba taky na tiskové konferenci, protože jejich hráči to jsou borci, kteří jsou zvyklí na tu nejslavnější evropskou scénu, Tolisso, Openda, Maitland-Niles, fotbalisté, kteří prošli velkými kluby.
1: Já si myslím, že to je kombinace toho, co se dá označit jako začátek sezóny pro Lyon. Byl to vlastně první soutěžní zápas francouzského klubu v nové sezóně. Někteří hráči ještě vlastně ani nebyli k dispozici, třeba Taliafico po mistrovství světa. Jiní toho třeba tolik nenatrénovali. Pro Openda to byla premiéra v Lyonu a zkrátka si to ještě sedá. Je to, řekněme, takový ten rozjezd. Vzpomeňme si, že Sparta vlastně první soutěžní zápas v Brně na Zbrojovce prohrála, tak třeba tam je určitá paralela. Myslím si, že tohle byly důvody, a na druhou stranu pro Lyon, přestože neodehrál nikterak zářný zápas, tak výsledek 1-2 do odvety je také, řekněme, nadějný, a navíc i přes tu v uvozovkách bídu první půle Olympique šel do vedení a možná nejvíc Francouze bude mrzet to, že neproměnili penaltu ve druhém poločase.
0: Matěj Ryneš, při tom vítězství pražské Sparty 2-1, gól plus asistence, podle Tomáše Petra muž zápasu?
1: No, z tohohle pohledu určitě, protože jeden gól dal, na ten rozdílový přihrál. Já bych ale možná vyzdvihl i další hráče, protože musíme určitě zmínit jméno Romana Macka, který v pátek teprve na Letné byl představen jako nová posila a v úterý už byl v základní sestavě. Když to vezmeme z pohledu té předcházející sestavy proti Zlínu, tak vlastně nahradil Sochůrka v záloze, i když ty úkoly tam možná byly malinko jiné, takže za mě Macek určitě povedený výkon. Vysoko bych řadil také to, co předvedl Alcocer, který běžecky ukázal, že je opravdu velmi silný, a možná Lukáš Hrasín, který zůstal jen na lavičce náhradníků a Alcocer vlastně hrál na té jeho pozici, když to tak nazvu, tak musel mít možná obavy vzhledem k tomu, co se bude dít v těch dalších zápasech, protože Alcocer za mě velmi dobrý výkon.
2: Fotbalisté Sparty tedy nabrali sebevědomí tím, že v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů obrátili zápas s Lyonem, vyhráli ho 2-1. Bavíme se o tom s jedním z našich reportérů, kteří byli včera na Letné, Tomášem Petrem. Kde se podle tebe a podle samotných fotbalistů vzalo vůbec to sebevědomí Spartanů, protože ty jejich výsledky na začátku sezóny nebyly zas tak přesvědčivé? Na úvod prohra 1-3 v Brně poměrně jednoznačná, pak řekněme povinné vítězství na domácím trávníku se Zlínem, tak co to, že teď na jednou přichází takováhle Sparta, ty si to sám nazval jako nejlepší první poločas za dost možná tu druhou éru Briana Priskeho, možná i v součtu s celým zápasem bychom to tak mohli nazvat, tak kde to bylo, kde to sami fotbalisté Sparty v sobě našli?
1: Brian Priske po zápasové tiskové konferenci hovořil o tom, že Spartě asi sedla ta role toho outsidera, že vlastně od jeho návratu na Letnou to bylo snad poprvé, kdy Sparta vlastně nebyla v roli favorita. Já bych tam možná zařadil tedy i ty zápasy proti Alkmaru ve vyřazovací fázi konferenční ligy, ale tam si Spartané v celku věřili, ať to pak dopadlo jakkoliv, nebo i když to pak dopadlo naopak. Tak Brian Priske mluvil o tom, že vlastně poprvé Spartané nebyli tím, kdo měl vyhrát a že i tahle role hráčům zkrátka sedla a že se s ní hraje úplně jinak a že zkrátka to je věc, která hrála asi velkou roli v tomhle úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů.
2: Chválený byl taky v tom úvodním utkání sudí Gezibjuk z Holandska, že hodně pouštěl hru, viděl si to stejně?
1: No, já si myslím, že tam bylo pár okamžiků, kdy ne, že by naklonil rovinu na stranu Lyonu, ale kdy možná se přiklonil na stranu toho slavnějšího. Nebyly to asi nikterak závažné okamžiky, ale pár momentů se mi tam úplně nelíbilo a pak se samozřejmě můžeme debatovat o té penaltě, kdy bylo tam držení od Ševinského, to rozhodně, ale bylo tam i držení Ševinského, takže takové oboustranné držení. Chápu, proč to penalta byla. Na druhou stranu, když bych to řekl objektivně za Česko, tak si dokážu představit, že by se i nepískala.
0: To se mi moc líbí, objektivně za Česko, to budu používat. S Tomášem Petrem si povídáme o včerejším duelu, ve kterém pražská Sparta porazila na Letné Lyon 2-1. Dobrý vklad tedy do odvety. A teď, Tomáši, se chci zeptat na jedno jméno, které včera fanoušci na Letné neviděli, neslyšeli o něm, protože Jan Kuchta nejenom, že nebyl v základní sestavě, ale nebyl ani na lavičce náhradníků, tak ptali jste se Briana Priskeho proč?
1: Brian Priske dostal otázku na to, proč není Jan Kuchta nebo nebyl na soupisce pro to utkání. On to shrnul lehce, že zkrátka jsem okolo něj motá několik zájemců, že třeba by mohl opustit Letnou a že zkrátka to tak vyhodnotili, když to řeknu. Zároveň také potvrdil to, že trénoval s B týmem a tam uvedl, že si Jan Kuchta vlastně musí uvědomit, že na Spartě není jen tak pro zábavu, což trošku jako by byla odpověď na ty spekulace, které se šířily sociálními sítěmi, tedy že Jan Kuchta měl určitý problém se životosprávou a ten problém se měl objevit i na sobotním tréninku, ze kterého tedy údajně byl vykázán. Tohle ale samozřejmě Sparta nepotvrdila nikterak, takže to můžeme brát pouze jako spekulaci. Každopádně se zdá, že ty dny Jana Kuchty jsou ve Spartě pomalu, ale jistě sečteny. Ono, když to vezmeme i v kontextu těch předchozích sezon jedné, možná i dvou, tak si myslím, že Sparta ne, že by se chtěla Kuchty úplně zbavit, ale že by se podle mě ho už dříve nebránila odchodu tohle útočníka, který občas lze nálepkovat jako problémový, když to tak řeknu, s některými svými názory, ale asi doteď nepřišla žádná nabídka, která by byla akceptovatelná pro Spartu, která by byla zajímavá pro Kuchtu. Hodně se teď spekuluje, myslím, že o Legii Varšava, že by mohl odejít do Polska Jan Kuchta. Tak uvidíme, jak to dopadne. Připomeňme, že to přestupové okno ještě chvilinku bude trvat, takže prostor tam rozhodně je. A samozřejmě tomu odchodu Jana Kuchty určitě nahrává i to, že na Letnou přišel, teď už to bude 10 dní, jestli rychle správně počítám, Jonathan Brunes, norský forward, který v pátek nastoupil v základní sestavě proti Zlínu, dal gól. Včera byl také v té zahajující jedenáctce znovu velmi solidní výkon. Myslím si, že to může být zajímavý příslip pro Spartu, takže tohle jsou určitě věci, které nahrávají tomu, že Jan Kuchta asi na Letné už moc dlouho nebude.
2: Na Jana Kuchtu tedy padla otázka novinářů po zápase Sparta Lyon, co na Pítra Vindála, protože i o něm se spekuluje, že by měl odejít. Podle italského novináře Nicolo Skiri se prý o něj zajímá Sampdorie, tak na to se někdo zeptal nebo to se neřešil?
1: To se na tiskové konferenci víceméně neřešilo. Trošku mě překvapilo, že vlastně na Vindála přišla nabídka, když mně to přijde, že už na to rok nebyl v brance Sparty, že Jakub Surovčík se tak nějak nenápadně stal spartianskou jedničkou. Občas se také spekulovalo, jestli by Sparta neměla přivést jiného golmana, což se třeba v tomhle letním přestupovém období stalo, kdy dorazil Maďar Hedi, ale Surovčík je jedničkou, o Vindalovi řeč nebyla, také si myslím, že Sparta už s ním nějak moc nepočítá a je otázkou, jak na tom zdravotně vlastně je po tak dlouhé absenci.
0: To říká Tomáš Petr v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme s ním o včerejším duelu, který se hrál na pražské Letné. Fotbalisti Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů, protože porazili v úvodním zápase třetího předkola Olympique Lyon 2-1. Tomáši, moc děkujeme, hezký den.
1: Pěkný den.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi v ranním radiožurnálu Sport. 8 hodin 26 minut. Nejlepší tenisté a tenistky světa aktuálně hrají na betonech v Severní Americe. Všechno to pomalu, ale jistě spěje k závěrečnému Grand Slamu tenisové sezony, tedy newyorskému US Open. No ale můžeme přidat aktualitu ohledně jednoho ze dvou nejlepších mužských hráčů posledních let. Carlos Alcaraz kvůli léčbě zápěstí se odhlásil i z velkého turnaje v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Připomeňme, že nehraje už od poloviny dubna, no a nevypadá příliš dobře ani s tím Grand Slamem.
1: A teď si pomůžeme Zimmermanem, copak Alcaraz, ale jmelí, to je taková vzpomínka trošku na divadelní hru. Každopádně Linda Nosková, ta se může zase vrátit zpátky na kurty, tu zdravotní problémy nesužovaly, tu sužovaly možná spíš mediální povinnosti, protože se vrací na kurt poprvé po wimbledonském triumfu a bude hrát na turnaji v Torontu proti Američance McNallyové, soupeřka ve druhém kole, která porazila v tom prvním kvalifikantku německou veteránku Mariovou po obratu 2-1 na sety, takže Nosková jasnou favoritkou, ale uvidíme, v jaké fazóně tedy bude, protože ten poslední zápas byl 11. července proti další Češce Karolíně Muchové ve finále na wimbledonské trávě.

0: roku 1974. Knížák uspěl se stížností u ústavního soudu, který předchozí verdikty zrušil. Výtvarník mezitím zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. A schránka pro budoucí generace bude v nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze. Kousek od sochy svatého Václava ji dopoledne uloží zástupci sdružení Nového města pražského. Obsahovat má současný tisk a pamětní mince. Tramvajovou trať chce dopravní podnik dokončit příští rok. Sport. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili nad Lyonem 2-1. Odveta čeká Pražany v úterý ve Francii. A ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní volejbalová federace na svém webu potvrdila účast země, která byla suspendována od invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nehoda na D1 u Brna, taky v Praze u Zlíchovského tunelu. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 182. kilometru od Kývalky a je to až na 196. omezení. S tím, že v koloně na kilometru 185,5 je i nehoda, hlásí náš zpravodaj.
3: Dopravní nehoda v levém pruhu. Je tam několik aut. V koloně. Ještě tam nikdo není.
2: A zdržíte se celkově asi 20 minut. Pozor v Brně, pokud sjíždíte z D1 na 190. kilometru na výstaviště. V Pisáreckém tunelu zúžení a tvoří se kolona v Bohunické ulici. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7, jak ve směru od Slaného, tak i z Prahy. Je to kvůli stavebním pracím u letiště. Ve směru od Slaného postojíte až 20 minut, směrem z Prahy je kolona poloviční zhruba na 10 minut. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a opět je to asi na 20 minut. Na okruhu fronty na Černém mostě popojíždějí ve směru do Kbelské ulice do omezení a je to od Hradecké dálnice. Komplikace v Praze i v okolí Barandovského mostu směr Smíchov, kousek před Zlíchovským tunelem, ještě na Strakonické se srazilo nákladní auto s motorkou a kolony na Barandovském mostě, taky na Strakonické na příjezdu do Prahy k Barandovskému mostu zpomalili. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: I dnes nás čekají extrémní vedra, která mohou přepisovat teplotní rekordy. Na Moravě a ve Slezsku totiž stále hrozí čtyřicítky. Už včera na 12 meteorologických stanicích zaznamenaly teploty na 40 stupni. Týkalo se to například Plzně, Prahy, také Jižní Moravy. Mezi místy s nejvyšší teplotou se dále objevily i Dobříchovice nebo Třebíč. A podobné to bude i dnes. Zítra by mělo dojít ke změně v počasí. Přes naše území přejde zvlněná studená fronta a k nám přinese ochlazení, oblačnost i srážky. Ve čtvrtek se tady bude počasí lámat. V Čechách už bude spíše deštivo a také se zmírní teploty. Pohybovat se budou kolem třicítky. Na Moravu a do Slezska ale dorazí déšť a chladnější počasí až k večeru. Proto tam bude ještě spíše slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Až pátek přinese ochlazení na celé naše území. Už v noci by měly být teploty pod 20 a přes den na celém našem území pod 30 stupni. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: pravidelné encyklopedii si v tomto týdnu představujeme slavné mezinárodní trofeje. Pro řadu tenistů může být vůbec nejcennější pohár z Londýna, z Wimbledonu. Turnaj hraný na trávě má totiž bohatou tradici a stejné to je i co se týká trofejí pro vítěze. Ta se pro muže a ženy výrazným způsobem liší.
1: Na vítěze slavného Wimbledonu v mužské kategorii totiž čeká pohár Gentleman's Single Trophy. Ta se uděluje od roku 1887. Nahradila tak předtím udělované poháry Field Cup a následně Challenge Cup.
0: Gentleman's Single Trophy obsahuje jména všech vítězů. Od roku 2009 už na něm nebylo místo, takže byl opatřen stříbrným podstavcem, na který se další jména vítězů připisují. Rekordmanem v zisku wimbledonských titulů v kategorii mužů je Roger Federer, který ho dokázal vyhrát celkem 8krát. Naposledy to bylo v roce 2017. No a my se vás teď v naší nesoutěžní otázce ptáme, jestli víte, co je na vrcholu slavného mužského wimbledonského poháru.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak tahle trofej má 47 cm a na jejím vrcholu je z pozlaceného stříbra ananas. Vychází to z historie Anglie, kdy v 17. století byl právě ananas vysoce ceněnou komoditou a na poháru vydržel tenhle velmi dobrý zákusek tohle dobré ovoce a dodnes.
0: I pro ženy znamená trofej z Wimbledonu něco výjimečného. Jak asi víte, tak má podobu talíře. Uděluje se od roku 1886 a jmenuje se Ladies Single Trophy. Známá je taky pod názvem Misa Venus Rosewater. V průměru má přes 46 cm a jsou na ní vyobrazené mytologické výjevy.
1: Zatímco v mužské kategorii najdeme jediného českého vítěze, kterým je z roku 1973 Jan Kodeš, tak v ženské kategorii jsou výsledky lepší. V roce 1998 zvítězila Jana Novotná a v letech 2011 a 14 opanovala tento Grand Slam Petra Kvitová.
0: Teď jsem se strašně lekl, že tady ten výčet končí, ale není tomu tak, protože jejím triumfem české tažení na wimbledonské trávě rozhodně neskončilo. Právě naopak, v roce 2023 na svém neúplně oblíbeném povrchu vyhrála Markéta Vondroušová, no a o rok později Barbora Krejčíková.
1: A česká a velmi výrazná stopa zůstala i po letošním ročníku Wimbledonu, už jsme to před chviličkou zmínili. Ve finále narazili na sebe Karolína Muchová s Lindou Noskovou a druhá jmenovaná, která se dnes znovu vrátí zpátky na okruh WTA po krátké pauze, se zapsala do seznamu českých vítězek právě na tenisovém Wimbledonu.

0: 8 hodin 45 minut, krásnou středu 5. srpna přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Už za chviličku bude 8.50, budeme soutěžit, tak určitě, jak se říká, mějte telefony připravené, pokud máte zájem od nás něco vyhrát, ale taky vás s Adamem chceme pozvat na naše vysílání dál po 10. hodině, tradičně ve středu, to je čas, který patří našim moderátorským osobnostem.
1: A tentokrát zavítala do studia Radiožurnálu Sport Nikoleta Jíchová, česká atletka, žena, která má doma několik titulů republikové šampionky v běhu na 400 metrů překážek a zároveň taky ve štafetě dokázala vybojovat s dalšími českými reprezentantkami na halovém evropském šampionátu v atletice v roce 2025 bronz.

0: Zpěvačka Pink dohrává ve středečním radiožurnálu Sport a je úplně přesně 8 hodin a 50 minut a to znamená, že budeme soutěžit 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia radiožurnálu Sport, taky si určitě řekneme, o co dneska hrajeme, ale ještě předtím pojďme připomenout to pravidlo, že pokud jste s námi vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak prosím, dejte šanci ostatním, dejte jim prostor, chviličku počkejte.
1: Dnes pro vás máme tady ponožky radiožurnálu Sport a taky voucher na nákup švédské sportovní výživy Umara, to jsou tedy 2 ceny do dnešní klasické soutěže, ale připomeňme, že to ještě můžeme zlepšit, co se týče pátečního finále, takže pokud s námi dnes vyhrajete, tak můžete i jako jeden z 5 vítězů hrát v pátek o sluchátka radiožurnálu Sport.
0: Máme tady, Adame, připravený zvuk, chceme před ním něco říct nebo ho jenom zahrajeme?
1: Můžeme poradit, že to je jedna z ústředních postav toho duelu, ke kterému se velmi často dnes ráno vracíme a který jste mohli včera večer poslouchat v přímém přenosu na této stanici.
2: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mi je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká, jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
0: Tak vypadá to, že nápověda byla dostatečná. Aspoň tedy uvidíme, jestli taky těch spoustu volajících, aspoň někdo z nich bude znát správnou odpověď. Dobré ráno, slyšíme se.
3: Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, nevyhrál jste v poslední době, jenom pro jistotu?
3: Ne, ne.
0: Výborně. A slyšel jste zvuk, poznal jste sportovce?
3: Slyšel, no nejsem si jistý, ale Adam Karabec.
0: Není to bohužel Adam Karabec, tak vám děkujeme za zavolání a zkuste to zase někdy, mějte se, naslyšenou. Tak první pokus nevyšel, pojďme zkusit pokus číslo 2, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobrý den, slyšel jste zvuk, poznal jste sportovce?
4: Slyšel, nejsem si jistý, ale řekl bych Matěj Rineš.
0: Výborně, tak sice si nejste jistý, ale máte pravdu. Gratulujeme.
1: Je tady pravda, že těch českých variant tam zase tolik není. Když jsme slyšeli mluvit Matěj Rineše v jeho mateřském jazyce, tak přece jenom těch českých postav už tam tolik nenajdeme. Brankář Surovčík, to je Slovák, kapitán Hrasling, který taky často promluvá na radiožurnálu Sport, také pochází od našich východních sousedů a Mercado nebo Alcocer se asi takhle dobře zatím nenaučili.
4: Přesně, tak nějak jsem uvažoval.
0: Fandíte Spartě?
4: No, skoro, Baníku.
0: Skoro, no to je těsně vedle, tak dobře. Každopádně cena je pro vás, tu vám určitě pošleme, zůstaňte nám na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky zdraví, mějte se.

0: Roxette dohrávají v 8 hodin 56 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport a pojďme si připomenout, že čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu Německo 8-3.
1: Je to prestižní turnaj pro tuhle kategorii, pro hokejisty, kteří se brzy dostanou taky do 20 a postupně taky budou mířit na draft. To je vlastně ta hlavní informace třeba pro zámořské skauty, kteří se připravují na další drafty NHL, že právě z téhle sorty budou za rok volit možná ty nejšikovnější hokejisty. Tím nejšikovnějším Čechem v tom minulém utkání proti Německu při vítězství 8-3 Petr Hernik, který se dvakrát dokázal prosadit, jinak se třemi asistencemi obránce Lukáš Kachlíř a taky forward Maximilian Mareš měl gól a dvě nahrávky.
0: Třetí zápas, kterým Češi zakončí skupinu, je čeká ve středu, kdy nastoupí proti Finsku. Utkání začne ve 23 hodin.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je 9 hodin. A další zprávy s Janou Tendorskou.
2: Nejméně 17 obětí mají noční ruské útoky na Kyjevskou oblast. Bezpečnostní informační služba dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli nad Lyonem 2-1. Brně překáží nepojízdné auto v Královopolském tunelu. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko v noci mohutně útočilo na Ukrajinu z Kyjevské oblasti. Úřady hlásí 17 mrtvých a na 30 zraněných.
4: Hasiči podle záběru záchranné služby DSNS do rána bojovali s požáry, které vypukly v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Nejvíc obětí si vyžádal útok na železniční nádraží v Brovarském okrese u logistických center, kde zahynulo 9 lidí. V okrese Buča zemřeli 4 civilisti a jeden člověk zahynul ve Fastivském okrese, oznámila kyjevská vojenská zpráva. Velení ukrajinské protivzdušné obrany uvedlo, že Rusko vystřelilo celkem 24 balistických raket typu Iskander, 4 protilodní střely Zircon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu, zjistil to server iRozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Stále ale nedostala tolik, kolik pro ni ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Tropické teploty a sucho dopadají na městskou zeleň. Ta je přitom klíčová při snižování teploty v rozpálených ulicích. Stromy a tráva dokáží teploty ve svém okolí snížit o 2 až 8 stupňů Celsia. V posledních týdnech ale trávníky ve městech schnou.
5: Místo zelených ploch je uschlá a žlutá tráva. Kvůli tropickým teplotám se trávníky dostávají do stavu hibernace, popisuje Barbora Berecová z lesů hlavního města Prahy.
6: Když je prostě na úpalu, nemá vodu, tak ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
5: A to až do podzimních vytrvalejších dešťů. Suchá tráva ale zhoršuje teplotu ve svém okolí, popisuje krajinářská architektka Barbora Lišková.
7: Přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá. Tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
5: Aby trávníky zůstaly zelené, je třeba je trvale zalévat nebo nahradit odolnějšími, ale nepůvodními druhy. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: 150 let od narození továrníka Tomáše Baťy připomíná ve Zruči nad Sázovou nová stezka. Boty začal Baťa ve Zruči vyrábět ve 40. letech a vznikla díky němu nová obytná čtvrť, popisuje vedoucí odboru kultury Martina Fialová.
8: Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zručský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola porazili po obratu Olympique Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Suchomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercada. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
9: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení, jen dostal své pověsti.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu se bude hrát ve Francii příští týden v úterý. Pokud Pražané postoupí o postup do prestižní soutěže, zabojují proti lepšímu z dvojce Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 v Brně a nehoda na Strakonické v Praze. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 183. kilometru až na 196. k omezení. Pro osobní je to zdržení zhruba na 10 až 15 minut, nic velkého. Kamiony ale budou popojíždět o něco déle. V Brně kolony čekejte i v Královopolském tunelu. Ve směru z Lesné na Žabovřesky stojí na konci tunelu nepojízdné auto. Z Brna teď do Prahy jsou ucpané příjezdy k letišti po dálnici D7 v obou směrech. Jsou tam zúžení u letiště a zdržíte se okolo 15 minut. Fronty i na okruhu před sjezdem na Ořech, opět obousměrně asi na 20 minut. Dost ucpaný je Barandovský most směrem na Smíchov. Pomalu pojedete už z jižní spojky od sjezdu na Pankráca Krč až ke Zlíchovskému tunelu. A z Prahy ještě nehoda na Strakonické silnici. Ve směru do Prahy se za Lahovickým mostem srazil autobus s osobním autem. A je to před úsekovým měřením a blokují dva pruhy. Jede se pouze připojovacím od Radotína a kolona se prodlužuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
10: Karel Janů a Adam Weidenthaler.
11: 9 hodin 6 minut, středa 5. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte teď už dopolední vysílání Radiožurnálu Sport. No a pojďme na téma, o kterém se tady vlastně bavíme celé ráno, celé dopoledne, Adame. Je to o fotbale a je to o Spartě.
9: Je to spartanský obrat ve třetím předkole Ligy mistrů, respektive v tom úvodním zápase ze stavu 0-1 na 2-1, i když to ne vždycky vypadalo úplně příjemně, třeba hlavně v momentě, kdy měl Lyon penaltu a mohl se tak dostat znovu do vedení. My se o tom utkání budeme bavit taky s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké ráno.
12: Dobrý den.
9: Tak nejprve utkání jako celek. Zasloužené vítězství Sparty, to se možná shodneme, viď, vzhledem k tomu, kolik měla Sparta šancí a jak dobře vypadala, možná navzdory předpokladům.
12: Jednoznačně, já si myslím, že jednoznačně zasloužený vítězství a já řeknu jiný pohled na tohle, prostě fanoušci musí chodit, tohle musí lidi bavit a mě ten zápas hrozně bavil.
11: No a bavili tě třeba i nějaké individuální výkony, je tu někdo, koho by si vyloženě chtěl vyzdvihnout?
12: No, musím říct, že bych vyzdvihnul hlavně Alcocera, který asi nastoupil místo Lukáše Haraslína. Já furt ještě nevím, neměl jsem dneska možnost média, jestli třeba tam byl nějaký zdravotní problém, ale musím říct, že tenhle ten hráč teda mě upoutal takovou svojí dravostí a to, co Lukáš Haraslín trošinku podle mě malinko v tyhle poslední sezóně ztratil, takovou tu odvahu v tom, že prostě jde potrápit ty beky a jde do dvou a odvážně vlastně vyřeší tu situaci, měl tam několik skvělých věcí a kromě toho spolu s Merkádem zvládli neskutečný penzum napadání a dlouhých běhů, fakt jako výborný výkon.
9: Naznačuje, že by mohl Alcocer vytlačit ze sestavy spartianského kapitána?
12: Ano, naznačuju.
11: S Pavlem Horvátem si povídáme ve středečním Radiožurnálu Sport. Když se tě zeptám ještě na jedno jméno, tedy takhle individuálně, které hodně zaujalo mě, Roman Macek, co ty říkáš vlastně na to, jakým způsobem během pár dnů takhle přestoupil do Sparty, naskočil v základní sestavě a odehrál podařený zápas?
12: Tak ono fakt je to někdy lepší, on to říkal i v tom pozápasovém rozhovoru pro televizi, že vlastně někdy je to lepší takhle rychle, protože nemáš čas nad tím přemýšlet. Mně se to taky úplně nezdálo na začátku, že prostě do tohohle zápasu, vlastně, který pro Spartu v úvozovkách je hrozně důležitý a bez toho, aby se znal se spoluhráčema, který nejsou ani Češi ještě k tomu, tak samozřejmě velmi zajímavý tah, který prostě vyšel. Evidentně brali jeho jako náhradu za Kairinena, který prostě odešel. Je pravda, že ten střed toho hřiště dispečeroval velmi dobře, měl tam několik skvělých přihrávek, dobře čte hru, je to prostě zkušený hráč, je na něm vidět to, že byl v té cizině a že prostě prostě nekazí, je dobrý, byl dobrý, byl velmi nadstandardní a myslím si zase taková, řekl bych, jako horší zpráva třeba pro Hugo Sochůrka, no.
9: Sparta přesto v tom utkání prohrávala a to od 45. minuty, kdy si dal hodně nešťastný vlastní gol Martin Suchomel. Co v ten moment pomůže takovéhlemu nešťastníkovi, co bys mu třeba v kabině řekl, tak aby si ho vzpružil, nebo celý tým, který v podstatě má za sebou jeden z nejlepších prvních poločasů za poslední dobu, co si určitě řada hráčů pamatuje právě ve spartianském dresu a najednou prohrává 0-1 v velmi důležitém utkání.
12: No tak já si myslím, že si byli vědomí toho, že ten první poločas byl dobrý. Na druhou stranu musím říct, že jsem trošku čekal, že třeba Martin Suchomel zůstane v šatně, protože pořád ještě je to mladý hráč, ale ukázal velkou sílu. Myslím si, že dokonce druhou půl ještě byl lepší než první, takže samozřejmě taky zajímavý výkon. Tohle to prostě je velmi, velmi smolná situace, která se stane. On to vlastně všechno udělal dobře, ale měl opravdu smůlu a ten gol tam padnul, ale já si myslím, že měl podporu hráčů i trenérů, ale někdy opravdu, nebo ne někdy, ale většinou opravdu je to o tom hráči, jak to v té hlavě zvládne a musím, že tohle nebyla lehká chvilka.
11: V 67. minutě Olympique Lyon měl možnost vstřelit druhou branku v tom zápasu na Letné proti Spartě. Byla nařízena penalta. Tomáš Petr, jeden z reportérů, kteří byli přímo na Letné, tedy říkal, že za něj to byla taková trošku soft penalta, že tam to držení bylo, ale zároveň bylo oboustranné, tak jak si ten okamžik viděl ty, Pavle?
12: No jasně, jako bez ohledu na to, že jsme samozřejmě fandili Spartě, tak tam bylo oboustranné držení, nevím vůbec, proč to rozhodčí pískal. Podle mě to špatně viděl, samozřejmě pak už vidíme, že ten VAR teda do toho nezasáhnul, ale za mě taky jednoznačně taková opravdu hodně přísná penalta. No a to Liso nehrál dobře, celý ten zápas nehrál dobře a potvrdil to i tou penaltou, no. Takže zaplať pán Bůh, tenhle moment byl samozřejmě kromě jiných hodně klíčový pro Spartu, protože kdyby pravděpodobně tu penaltu proměl, tak by to dopadlo špatně, ale kluci ukázali opravdu velkou sílu. Já jsem to říkal po tom přenosu, že tohle to byla po dlouhý době ta železná Sparta a šlo z ní strach.
9: No a vydrží to podle tebe? Teď mladá Boleslav, pak tedy odveta, tak se asi dá očekávat, že někdo bude šetřený. A už relativně brzo taky derby pražských S, mezi tím tedy ještě utkání Teplice a venku Artis Brno.
12: No tak těch zápasů samozřejmě spousta, ale já si myslím, že nemají kam uhnout teďka z tohohle směru, který včera nastolili. Já vím, že určitě se budou připravovat jinak na Boleslav než na Lyon, ale to nasazení, ta agresivita správná v tom zápase, z tohohle Sparta nesmí uhnout, protože jí to přineslo včera výsledek a já jsem přesvědčený, že tenhle ten styl té hry prostě přináší výsledky i v jiných zápasech.
9: No a co venkovní odveta? S čím do ní Spartané půjdou? Jak se třeba může hrát na francouzské půdě, protože Lyon má poměrně vášnivé fanoušky?
12: No, tak ten stadion je fantastický. Samozřejmě uvidíme, jaký budou sestavy, jestli se Lyonu někdo uzdraví, protože včera ta sestava malinko byla okleštěná, ale jedeš na Lyon, tam to bude peklo. Myslím si, že ty domácí fanoušci budou hodně, hodně agresivní, stejně tak jako hráči. Já si myslím, že nechci říct, že nebyli připravení, ale myslím si, že trošku je Sparta tou svojí hrou zaskočila.
11: Pražská Sparta ovládla první zápas třetího předkola Ligy mistrů na Letné proti Lyonu 2-1. Teď jsme si o tom ve středečním radiožurnálu Sport povídali s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, moc děkujeme.
12: Díky, hezký den.

0: Kritizovaný prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podle médií svolal na dnešek krizovou schůzku vedení. Britský deník The Times a televize Sky uvedli, že šéf světového fotbalu povolal své klíčové spolupracovníky do marocké metropole Rabatu. Připomeňme, že Gianni Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti, a to tedy tím svým návrhem prodat část práv z mistrovství světa soukromým investorům, i když v pátek od toho plánu oficiálně ustoupil, tak kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor především tedy v Evropě a zaznívají hlasy, že by současná krize mohla znamenat jeho konec v čele FIFA.
1: Pokud se dostaneme k trochu lepším sportovním zprávám, tak včera a předevčírem jsme řešili velký přestup Lukáše Horníčka, reprezentačního fotbalového brankáře na britské ostrovy, a to z Bragy. Je to vlastně na děleném třetím místě historicky nejdražší hráč, co kdy přestoupil fotbalově, před ním pouze útočník Patrik Šik a záložník Pavel Nedvěd. Každopádně schyluje se k dalšímu přestupu, který rozhodně nebude tak výrazný, tak lukrativní, ale týká se taky českého brankáře a taky na britských ostrovech. Radek Vítek, 22-letý golman, bývalý mládežnický reprezentant, se má po 6 letech rozloučit s Manchesterem United. Píše o tom server The Athletic, a to tak, že po minulé sezóně, kdy on hostoval v druholigovém Bristol City, posílí Middlesbrough, tedy taky tým, který kope takzvanou Championship, tedy druhou nejvyšší soutěž. Manchester United každopádně má mít z tohoto prodeje, řekněme, zaplacený takový zpětný odkup nebo případná procenta z dalšího přeprodeje Radka Vítka, tak věřme tomu, že se mu bude dařit dál na britských ostrovech. Zdá se, že pokud jste český fotbalový brankář a daří se vám, tak máte šanci zamířit na britské ostrovy a vydělat tam nějakou pěknou penci.
0: A taky to zároveň ukazuje, že jestli někde český fotbal nemá problém, tak je to mezi třemi tyčemi, tedy ano. Tam máme trošku přetlak.

0: Fotbalisti Hapoelu Berševa v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zdolali doma Crvenu zvezdu Bělehrad 1-0. Poražený z tohohle dvojzápasu, připomeňme, se střetne ve čtvrtém předkole Evropské ligy s plzeňskou Viktorií.
1: Českého fanouška taky mohl teoreticky zajímat zápas mezi řeckým Olympiakosem Pireus a nizozemským Nijmegenem. Remíza 0-0 asi moc lidí nenadchla, ale důležité to je, co se týče koeficientu, protože český fotbal dál na dálku bojuje s několika soupeři a jedním z nich je právě řecký vicemistr, to je právě Olympiakos Pireus, takže ta remíza vlastně znamená, že Češi díky vítězství 2-1 na Sparty nad Lyonem zase uzmuli o něco víc budíků, co se týče tedy toho evropského koeficientu. Další souboje z toho včerejšího programu asi nejsou taky některak výrazné, ale přesto je pojďme pro úplnost zmínit, tak začnu Slovanem Bratislava, který vyhrál na trávníku švédského Mjällby 2-1.
0: No a já jsem ještě chtěl připomenout, promiň, já jsem si tady připravil něco jiného. Já jsem chtěl říct, že podobně vlastně jako Plzeň čeká na toho soupeře taky Hradec Králové. Ten ale předtím ještě ve třetím předkole Evropské ligy musí přejít přes Bešiktaš Istanbul, což tedy rozhodně nebude jednoduché, ale pokud by se to Hradeckým podařilo, tak v play-off účast v hlavní fázi by si zahrál pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas, protože ten je po debaklu 0-5 na hřišti Dynama Záhřeb opravdu hodně blízko vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů. Odvety jsou za týden na programu.
1: No a ty další výsledky: Royal Union San Gilloas remizoval z Bude Glimt 3-3, Levski Sofia porazil 1-0 Kairat Almaty, pak tam hrál taky Hapoel Berševa s Červenou zvězdou Bělehrad 1-0 a poslední souboj Ararat Arménie versus Celje 2-1. I to jsou zápasy třetího předkola Ligy mistrů. Tady je vidět, že ty týmy člověku moc neříkají, ale když je tam český mančaft, tak nás to zajímá eminentně.
2: Potkal jsem tě zase po...

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně.

0: srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A teď také zprávy s Janou Utendarskou. Inflace v Česku zrychlila, v červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Zlevňovaly naopak nealkoholické nápoje a potraviny. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Libanon má zase zajistit odzbrojení hnutí Hezbollah. Policie dál pátrá po dvou mladých mužích na paddleboardu na jezeře Most. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přišla bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se

0: Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklasovali 8-3 a v dalším utkání se střetnou s Finskem. Zápas začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 v Brně, taky v Praze u letiště. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od 184. kilometru až do omezení u bratislavské dálnice. Osobním autem asi 15 minut. V Praze postojíte na dálnici D7 na příjezdu k letišti. V obou směrech, jak z Prahy, tak od Slaného, jsou tam fronty asi na čtvrt hodiny. Ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, opět v obou směrech a tam je to až na 20 minut. Na Strakonické na příjezdu do Prahy nehoda. Za Lahovickým mostem před úsekovým měřením blokuje dva pruhy, kolona je tam až na 15 minut. U Havlíčkova Brodu je ucpaná silnice 38. Ve směru na Kolín před Skuhrovem opravují vozovku hned na třech místech. Čekejte zhruba 20-minutové zpoždění. Na silnici 38 jsou silničáři v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a nájezdem na dálnici D1 další dva semafory jede se kyvadlově. No a ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Tam jsou omezení za Komorovicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 38 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport, dohrává skupina Pink Floyd. Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do kvalifikace o Ligu mistrů, když porazili na úvod třetího předkola Olympique Lyon 2-1. Sparťanky, jakožto tuzemské šampionky, dělí od postupu do ligové fáze Ligy mistryň jen jedno dvojutkání. Los je bude zajímat až 11. srpna.
1: Další cestou se musí prokousat české fotbalové vicemistryně, tedy slávistky, které právě dnes čeká první z věřme více stěžejních zápasů kvalifikace Ligy mistryň. Ve 20 hodin a 30 minut českého času se představí na hřišti Glasgow Rangers a my teď utkání přiblížíme spolu s kapitánkou Slávie Dianou Bartovičovou. Hezké ráno do Skotska.
2: Dobré ráno.
1: Liga vám začíná až za 10 dní, sezonu tedy startujete tímhle důležitým zápasem, tak jak vypadala příprava? Byla třeba v něčem složitější, když jste byli bez toho ostrého zápasu?
2: Je to trošičku jiné, než kdyby jsme šli z té ligy, ale ta příprava, myslím si, že byla dobrá a všechno bylo směřované k tomuhle zápasu, protože vlastně tady těma dvouma zápasema vlastně začíná pro nás ta sezona a podle toho pak můžeme říkat, jestli bude úspěšná nebo neúspěšná.
0: Říkáte, že přípravné zápasy se povedly, tak jak vás prověřili ty poslední dva polské soupeřky, jste porazili 4-0, respektive 5-1?
2: Jo, myslím si, že to byly dobré zápasy, na druhou stranu do defenzivy nás až tak moc neprověřili, čekali jsme, že možná budou zdorovat trošku víc, takže na ostro si to asi vyzkoušíme až dneska, ale je důležité, že jsme dávali spoustu gólů, že jsme se rozstříleli a aby jsme vyhráli, potřebujeme ty góly dávat.
1: Já se ještě, Diano, možná vrátím k té vaší první odpovědi. Vy jste říkala, že se možná bude tak trochu lámat sezona, tak je to opravdu tak, že tyhle zápasy na tom miniturnaji kvalifikačním v Lize mistryň dost možná rozhodnou o tom, jestli budete ve Slávii považovat ten ročník 2026-27 jako úspěšný nebo neúspěšný?
2: No určitě ano, je to jeden z cílů, které máme. Chceme hrát evropské poháry, ať už evropský pohár nebo tu Ligu mistrů, takže tady ty dva zápasy dost tomu napoví, jestli se tam podaří nám prokousat nebo skončíme už na začátku a zbyde nám jenom naše sezona, což doufám, že se nestane.
0: To říká kapitánka pražské Slavie Diana Bartovičová. Už jsme zmiňovali, že tedy se představíte v Glasgow na hřišti Rangers. Tak jak máte soupeře nastudovaného, v čem jsou hráčky Rangers silné?
2: Ty informace získat bylo trošku složitější, protože těch videí nebylo tolik dostupných, ale myslím si, že náš realizák udělal všechno, nějaké zápasy se jim podařilo nakoukat. Určitě bude to takový ostrovní styl fotbalu, kdy budou hodně běhat, budou důrazně na balonu a i v soubojích. Věříme, že nastoupí v nějakém herním stylu, na který jsme se připravovali, že nás tam až tak moc nic nezaskočí a i kdyby náhodou, takže na to dokážeme rychle reagovat.
1: Fotbalové utkání pražská Slavia Glasgow Rangers má takový zvláštní podtext. Ty vzájemné vztahy možná obecně mezi Rangers a českým fotbalem jsou asi dost na bodě mrazu od těch incidentů, které můžeme tak trochu zjednodušit jako Kolář, Roof, Kůdela, Kamara. Stalo se to zhruba 5 let zpátky. Setkali jste se třeba s tím nějak teď během vašeho pobytu ve městě, že by si vás třeba fanoušci skotského týmu víc všímali, něco vám třeba říkali, že by tam byla nějaká animozita, řekněme?
2: Jo, já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska vlastně se nám stalo, nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra včera večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude, takže asi to bezpečné u nás pro nás večer někam chodit úplně není.
0: No vidíte, já jsem si říkal, že možná tahle otázka je trošku zbytečná, že už je to opravdu zapomenuté, tak tedy evidentně není, tak to mě moc mrzí.
2: Taky jsem doufala, no, ale věřím, že se nic nestane a že to dneska zvládneme, možná jejich nenávist pak bude ještě trošku větší, ale to my zvládneme.
0: Budeme držet palce, ať se to obejde bez čehokoliv nesportovního. Kapitánka Slavie Diana Bartovičová s námi tady na radiožurnálu Sport. Možná ještě můžeme trošku připomenout, z téhle fázi kvalifikace Ligy mistryň se hraje formátem, který je pro třeba tu mužskou soutěž hodně atypický, je to takový mini turnaj vedle zápasu Rangers Slavia, je jeho součástí taky duel amsterdamského Ajaxu a Brøndby Kodaň. Vítězové se pak utkají spolu a jenom šampion, tedy tohoto mini turnaje, když to tak nazveme, jde do třetího kola kvalifikace Ligy mistryň, tak i v návaznosti na to, co jste říkala před chvilkou, jak vlastně zlomové to pro vás a pro celou sezonu je, tak není ten formát až příliš přísný?
2: Je to krutý, no, protože jestli nezvládnete první zápas, tak s Ligou mistrů se loučíte. Na druhou stranu je fajn, že UEFA přidala ještě druhý pohár evropský, který se hrál minulý rok poprvé. A pro nás je velmi důležité zvládnout ten první zápas, protože podle toho se už pak bude odvíjet další zápasy i v té evropské. Takže tady z těch dvou utkání musíme minimálně jedno vyhrát.
1: A vy byste v případě toho vítězství, teď úvodního myslím, s Glasgow Rangers hráli doma nebo venku? Jak je to nastavené pro ten případný další zápas s Ajaxem nebo Brandby?
2: Ono se to hraje všechno tady ve Skotsku, že ten zápas se hraje současně, takže my v sobotu odehrajeme druhé utkání a záleží teďka, jestli to bude o první místo anebo o třetí a záleží, jak dopadne tady ten první zápas mezi Ajaxem a Brandby.
1: Říká fotbalistka Slávie Diana Bartovičová. Na závěr možná ještě jedna aktualita z kabiny. Řešil se i odchod brankářky Barbory Votíkové do Manchesteru City. Nakonec ale dle serveru iDnes.cz zůstává právě součástí slavistického kádru, tak je tohle velká vzpruha do kabiny, že máte reprezentační brankářku, jednu z těch nejlepších v posledních letech na českém území, zpátky doma?
2: Jo, určitě pro Báru to nebylo jednoduché rozhodování a vlastně ani nevíme, jestli už je to u konce, ale je tady s náma zároveň i s Vaneskou Jílkovou, takže myslím si, že máme velmi momentálně dvě kvalitní golmanky a ať už nastoupí jedna nebo druhá, tak věříme, že nám pomůžou to zvládnout.
0: To říká Diana Bartovičová, kapitánka pražské Slávie, která se dnes ve 20 hodin a 30 minut českého času představí na hřišti Glasgow Rangers. Hraje se o Ligu mistryň a my moc děkujeme za váš čas a zdravíme do Skotska.
2: Taky zdravím do Česka, mějte se krásně, nashledanou.

0: Linkin Park dohrávají v 9 hodin a 48 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport a fotbalisté pražské Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. To je informace, kterou od nás určitě neslyšíte dnes ráno poprvé, ale budeme ji připomínat velmi rádi. Olympic Lyon totiž porazili v tom úvodním zápase třetího předkola na Letné 2-1.
1: Bylo to po docela zajímavém, divokém průběhu a my se k němu teď ještě můžeme vrátit v jedné z našich reportáží. Pražané totiž soupeře celou první půli přehrávali, dokonce dali gól díky Brunesovi, ten ale nebyl uznaný, a pak těsně před pauzou si nakonec dali vlastní gól.
2: To bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se z toho, hráli jsme furt stejně a odměnil nás to potom.
3: Těšilo spartianského záložníka Adama Karabce. Pražané odehráli výborný první poločas, v jeho závěru si ale dal vlastní gól obránce Martin Suchomel. Obrat Sparty pak ve druhé půli dirigoval krajní obránce Matěj Ryneš. Krátce po hodině hry vyrovnal a o 6 minut později asistoval u vítězného gólu Mercáda. Mezitím ještě hostující Tolisso neproměnil penaltu.
4: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání, co jsem tady. Vstoupili jsme do toho dobře a jenom je škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisa vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
3: Prohlásil v klubové televizi Ryneš a spokojený byl po úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů i trenér Sparty Brian Priske.
5: Co mě těší víc než výsledek je to, jak jsme přistoupili ke druhé půli, jak jsme bojovali, byli jsme agresivní, zůstali jsme kompaktní v defenzivě. Samozřejmě měli i několik okamžiků, kdy byli nebezpeční, ale celkově jsme byli dominantní, a to i přesto, že jsme prohrávali a museli skóre otáčet. Je to pro nás důležitý výsledek před cestou do Francie.
3: Výhrou 2-1 si tak fotbalisté Sparty připravili nadějnou pozici do odvety, která se bude hrát příští úterý v Lyonu. Z Letné, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Luis Capaldi, 9 hodin 55 minut středa 5. srpna, posloucháte Radiožurnál Sport. Po neúspěšných námluvách s Bešiktašem Istanbul by měl hvězdný útočník Mohamed Salah zamířit do jiného tureckého klubu, tak evidentně je docela tvrdohlavý, do Turecka se mu hodně chce, teď to aktuálně vypadá na Trabzonspor, Adame.
1: Ale je to z těch předcházejících variant, řekněme, ta nejslabší, protože ty si to nastínil, měl to být Bešiktaš, předtím se dokonce mluvilo o Saudské Arábii, nakonec tady Trabzonspor, ne, že by to snad byl chudý klub, to rozhodně ne. Má si přijít podle zpráv z různých zahraničních serverů od třeba tureckých insiderů na nějakých 320 tisíc eur týdně, ani se mi to nechce přepočítávat, tak
0: radši ne.
1: Raději si to, když tak přepočítejte sami, než vás vezmou mdloby. Každopádně Trabzonspor je tým, který přeci jenom nepatří mezi tu úplně elitu turecké soutěže. Pokud se podíváme na ty nejtradičnější kluby, tak je to jasné. Jsou to Bešiktaš, Fenerbahce a Galatasaray a až potom za nimi registrujeme právě celek Trabzonsporu, který je třetím nejlepším týmem toho posledního ročníku, tedy sezony 2025-26 turecké lize.
0: A je docela asi jasné, že kromě peněz, ne že by je tedy Mohamed Salah potřeboval, tak asi ho docela snadno nalákali. Koukám, ta smlouva, která už má být připravená k podpisu, je na 4 roky a Mohamed Salah teda úplně není nejmladší, 34 let, ano. Tak takovéhle mu útočníkovi dát smlouvu na 4 roky, no? Asi jo.
1: A tak v Turecku můžou hrát i větší veteráni, vybavuji si kanadského záložníka Hutchinsona, myslím, že barvách Bešiktaše ten hrál skoro i na prahu 40 a stále třeba ještě v evropských pohárech. Mimochodem Trabzonspor se právě tím svým třetím místem kvalifikoval do jednoho z předkol Evropské ligy, takže bychom třeba teoreticky mohli sledovat česko-egyptský souboj, pokud by nějaký český tým dostal nalosovaný Trabzonspor a tedy i tím pádem Egypťana Mohameda Salaha.
0: Tolik dnes ve středu 5. srpna od nás s Karlem Janu a Adamem Weidenthalerem. Adame, moc děkuju.
1: Krásný den.
0: Já posílám Briana Adamse a po 10. hodině středeční klasika Kateřiny Neumannové dnes o atletice s Nikoletou Jichovou.

0: Radiožurnál je 10 hodin. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
1: Místo tamoxifenu budou moct lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Masivní ruské útoky mají v kyjevské oblasti už 19 obětí. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů výhrou nad Lyonem. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda v Brně směrem na Prahu. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přeháňkami. Teploty do 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku je poslední zhruba 80 balení léku s účinnou látkou tamoxifen. Lékárníci tak budou pacientkám s rakovinou prstu prodávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Při masivním ruském útoku na kyjevskou oblast zemřelo nejméně 19 lidí, zraněných jsou více než 40. Podle tamních záchranářů zasáhly balistické rakety a více než 100 dronů sklady stavebních materiálů, infrastrukturu, železniční stanici nebo pivovar. Na Ukrajinu zamíříme živě, už po zprávách. Policie v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Přitom právě v zemích jihovýchodní Asie za to padají ty nejpřísnější tresty.
3: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčeříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
4: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
1: Na Václavském náměstí v Praze je nově časová schránka pro budoucí generace. Do rozestavěné tramvajové trati ji před chvílí uložili zástupci Sdružení Nového města Pražského. A byl u toho i náš reportér Ondřej Mikušek.
5: Časová schránka je šedá plastová bedna v igelitovém pytli. Dělníci ji začali zahazovat pískem v asi 1,5 metru hluboké jámě. Nad ní bude za několik měsíců chodník. Uvnitř schránky je třeba tisk z tohoto týdne, vytištěné webové stránky nebo další vzpomínkové předměty na letošní léto. Zástupci sdružení připomněli, že poslední rekonstrukce Václavského náměstí se dělá před 50 lety a tak očekávají, že schránku by mohl někdo najít opět při rekonstrukci třeba za dalších 50 let. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1 po vlastním gólu Suchomila. Z konce prvního poločasu Pražané otočili skóre po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul z malého vápna. K vítězství o gól tak záložník Adam Karabec dodává.
7: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema 10, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, že si myslím, že jsme mohli dát další 3 góly. A chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance. Takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
6: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Pražané do čtvrtého předkola projdou, o postup do hlavní fáze Ligy mistrů zabojují proti lepšímu z dvojce Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Biškova a komplikace taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpomalte u Vyškova. Na kilometru 229 narazila dodávka do středových svodidel. Neprůjezdný je levý pruh a dojíždí se do krátké kolony, brzdí se prudce. Na D1 komplikace taky v Brně směrem do Prahy. Na 196. kilometru v omezení u D2 odtahují nepojízdné auto. Tvoří se kolona jak na D1, tak i na bratislavské dálnici ve sjezdu na D1. A chvilku se na D1 v Brně zdržíte i ve směru na Ostravu, tam je kolona pro osobní auta asi na 10 minut před omezením. Na silnici 38 připomínáme kolony u Havlíčkova Brodu. Ve směru na Kolín před Skuhrovem třikrát semafor a ve směru na Jihlavu je dvojité omezení mezi Štoky a D1. Zdržíte se okolo 20 minut. V Praze mimo jiné kolony na Strakonické na příjezdu do Prahy. Za Lahovickým mostem před Měřeným úsekem zametají střepy po nehodě. Je tam fronta od sjezdu na Pražský okruh a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
2: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
9: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu atletka Nikoleta Jíchová. Atletka, která běhá 400 metrů překážek, závodí za Duklu Praha. Nicméně bohužel v současné době není mezi závodnicemi, které můžeme vidět na dráze, protože dlouhodobě řeší své zranění, které se Nikoleto už trošku táhne. Ty vlastně v tuto chvíli máš druhou sezónu, kdy nemůžeš plnohodnotně závodit. My jsme tady si spolu povídali před necelým rokem, kdy jsi vlastně byla po operaci skříženého vazu v koleni. Byla jsi na začátku rekonvalescence, tak si pojďme probrat, co se stalo potom. Ty začátky určitě byly z tvé strany pozitivní, ty jsi měla našlápnuto hodně rehabilitovat, trénovat a brzo se vrátit. Tak co se dělo potom od té doby, co jsme se neslyšeli?
10: Vlastně jsem strašně moc pracovala, makala, dělala jsem vlastně co můžu a jakmile jsem se dozvěděla teda, že se stalo něco špatného a že musím na operaci, tak vlastně místo toho, abych si na chvilku odpočinula a vypla, tak vlastně jsem znova hned si říkala, OK, něco se stalo, nevadí, dostanu se z toho co nejrychleji a vlastně i tak jsem na tom pracovala, měla jsem hned další cíl a pracovala jsem na tom, no. Zpětně nemůžu zhodnotit, že bych něco udělala špatně nebo něco bych teďka udělala jinak, ale bohužel to zranění je možná trochu vážnější, než jsem si v začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
9: Ten úraz se ti stal v červnu 2025. My jsme spolu pak mluvili na podzim a to si byla vlastně ve fázi, kdy si trénovala, rehabilitovala, ale samozřejmě si ještě nemohla jít na dráhu. Ještě to bylo spíš o kondiční věci, aby si zrehabilitovala koleno po operaci. Jak potom probíhaly vlastně ty další měsíce, ten první vlastně návrat na dráhu, kdy si se mohla postavit do tenisek a vyběhnout?
10: Bylo to nějak tak kolem toho listopadu, pak si pamatuju, že jsme měli v prosinci soustředění v Jihoafrické republice, tak tam už jsem vlastně trénovala na nějakých 85% a do úplně plný zátěže jsem sedala někdy v lednu. Takže to jsem se vrátila vlastně do plný zátěže a vlastně všechno šlo celkem hladce.
9: Ty jsi mluvila o Jihoafrické republice, já jsem to právě zaznamenala, že jsi odjela na kemp, kam vlastně atleti jezdí, většinou tam tráví dost dlouhou dobu. Co vlastně ty první tréninky ukazovaly, protože přece jenom po takto jako složitém zranění pro sportovce, složitém zranění, ten návrat není jednoduchý, tak jaké to bylo ze začátku?
10: Co se jako fyzický věci týče, tak to bylo úplně v pohodě. Koleno, hamstring, vlastně všechno mi fungovalo, ale ta hlava asi spíš samozřejmě, že jsem se bála jít do všeho naplno a potřebovala jsem si nejdřív ty věci zase trošku jako ohmatat a pak jakmile už jsem překonala třeba prvotní strach z toho třeba přeběhu překážky nebo odrazu naplno nebo dopadu, tak pak už jsem zase měla ty svoje zajetý věci a už jsem byla v tom zpátky, ale musela jsem překonat taky ty prvotní strachy, poprvé se rozběhnout naplno, poprvé naplno zabrzdit, no znáš to.
9: No já naštěstí ne, protože já jsem žádné vážné zranění tohoto typu během své kariéry neměla, ale zajímalo by mě, jaká byla třeba doporučení od lékařů, fyzioterapeutů právě pro tu část sezóny nebo část přípravy, kdy jsi se začínala vracet. O tom teď mluví, že to bylo hodně i v hlavě. Tak jaké jsi měla třeba limity od lékařů?
10: Do toho ledna, kdy jsem měla vlastně takový velký testování, tak jsem měla to, že bych neměla třeba běhat úplně naplno a všechno dělat, jak říkám, na nějakých těch 85%, prostě nechodit do všeho po hlavě a být ještě opatrná. A vlastně od toho ledna, kdy jsem prošla všemi testy, tak už jsem dostala zelenou, že už můžu dělat cokoliv.
9: Ty jsi vlastně svůj návrat na dráhu spojila i s novou trenérkou, se Zuzanou Hejnovou, s kterou si začala spolupracovat v tom bohužel trošku jako smolném období, kdy se ti ten úraz stal. Vnesli jste třeba do tréninku nějaké nové prvky, které byly spojeny právě se změnou na pozici trenéra?
10: Ty jo, musím říct, že vlastně těžko říct, protože vlastně Zuzka byla furt bohužel trošku dirigována těma doktorama a fyzioterapeutama, kteří mi dávali ještě doporučení, hele, teďka ještě neběhejte tohle naplno, teďka spíš se zaměřit na tohle v posilovně, bla, bla, bla. Takže mě vlastně mrzí, že během té spolupráce, kterou máme už nějaký rok a půl, tak vlastně de facto jsme se ještě nedostali k tomu, kdy ona by byla fakt ten šéf a dirigovala všechno ona, bohužel.
9: To, že vlastně ten tvůj návrat není tak hladký, jak si očekávala, tak k tomu se dostaneme za chvilku po písničce.

0: slov.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o jejím návratu zpátky na dráhu po vážné operaci kolene. Ty jsi vlastně v tom minulém vstupu říkala, že jsi odjela na soustředění do Jihoafrické republiky a vlastně začali jste trénovat, ne úplně naplno. Nicméně přišla sezóna 2026, to znamená ta aktuální, ty jsi ještě vynechala halu, ale všichni, ale především ty, jste se těšili vlastně už na plnohodnotnou sezónu, zónu, která v tuto chvíli je v plném proudu. Tak jestli to pro tebe není moc těžké, tak zkus popsat, co se stalo potom, protože my jsme se opravdu těšili, že už tě na dráze uvidíme.
3: Mm-hmm. Vlastně potom, co jsem měla všechny v pořádku testy v lednu, tak jsem se i cítila poměrně dobře a říkala jsem si, tyjo, neměla bych třeba zkusit vyběhnout v té hale, i byť třeba jen na 200 nebo na nějaký jiný trati, ale nakonec jsme si říkali, že radši to nechme být a radši se pojďme soustředit na ten venek, který teda bohužel nedopadl. A byl takový smutný v tom, že se tak jako táhnul už od té přípravy v březnu, kdy vlastně jsem začala zase pomalinku najíždět na ty překážky, pomalu jsem se začala vracet už do té kvality a poprvé mi teda se trhnul hamstring v březnu, když jsem se z toho už zase konečně nějakým stylem dostala a posunuli jsme zase všechny tréninky a všechny nejbližší závody, tak se mi to znova trhlo v dubnu. A když jsem to znova vyléčila, znova jsme přeměnili všechny moje plány, první závody, tak se mi to vlastně trhlo znova teďka v červnu, na začátku června. A pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně o tom nejhorší a to byla ta psychická stránka. Vlastně to, že jsem si třikrát trhla sval, tak ta fyzická bolest oproti té psychické je teda o dost menší.
2: To určitě a určitě si o tom ještě něco řekneme, ale tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolené.
3: Ano.
2: Byl tam použit kousek toho svalu právě pro vyspravení toho poraněného kolene, takže zkus to trošku jako vysvětlit, takže se ti opakovaně vrací stejné zranění, které souvisí už s tou operací.
3: Ano, ano, vlastně úplně jednoduše řečeno, když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít jako cokoliv jiného, třeba achilovka nebo jiný kus těla, nebo už to nejde sešít, musí se vzít jiný vaz. To buď syntetický, umělej, nebo z cizího těla, anebo buď ze svého těla z různých částí. A u mě teda byl použit štěp z hamstringu, takže mi vlastně vzali část šlachy, udělali z ní copánek a dali mi ji do kolene. A říkali, že teda by se to mělo zacvičit a mělo by to být v pořádku, ale bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
2: Co říkají lékaři teď? Jaké jsou jejich doporučení nebo co bys měla dělat pro to, aby se tenhle problém dal do pořádku?
3: No, říkají mi to, že to chce čas, což samozřejmě uspěchaný, ambiciozní sportovec rozhodně slyšet nechce. Ale říkají, že potřebuje to zkrátka čas, aby se ten sval znova nějakým stylem asi zpřátelil s tou situací, která je a naučil se nějak fungovat v tomhle tom stavu, ale samozřejmě to chce čas, speciální cvičení a určitě i trochu poupravit ten trénink, že nejde do toho prostě bušit 5x, 6x v týdnu. Musí se taky s tím nějak asi trochu jinak nakládat, ale nedokážu na to odpovědět, že teďka jsem ve fázi, kdy jsem zraněná a kdy vlastně teďka tak přemýšlím, kudy dál a co a jak dál, takže zatím bohužel na to nemám odpověď úplně přesnou.
2: Když vlastně si šla nějaké vlastně tréninky, které byly součástí, ty se říkala i testování, tak ještě než tento problém nastal, jak jsi na tom byla?
3: Právě, že dobře, ale samozřejmě to testování bylo silový a nebylo na překážkách, to pak už jako nejde otestovat, takže jsem byla na různých testech, kdy se ukázalo, že pravý a levý hamstring už je stejně silný, už tam nejsou žádný asymetrie nebo minimální, takže tady po té stránce to bylo pojištěné, ale prostě ty překážky jsou ještě věc další a já je zvládnu přeběhnout, ale nezvládnu je přeběhnout, když už jsou plný ten sval laktátu a když už jako nemůžu, tak bohužel ten sval zatím nevydržel, no.
2: Protože tato situace je určitě nejsložitější právě pro psychiku, tak o tom si budeme povídat za chviličku.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Aktuálně zraněná Nikoleta Jíchová, atletka, překážkářka, je s námi na radiožurnálu Sport. Tak my jsme probrali těžké období v tvém sportovním životě, které ještě neskončilo. Ty jsi sama zmínila, že ta fyzická bolest je relativně zanedbatelná oproti té psychické, oproti tomu, že se stále vracíš a stále to není ono a tvé zdraví ti vlastně nedovolilo plnohodnotný návrat. Zkus trošku popsat, co se ti v těch posledních měsících děje v hlavě, jestli to zvládneš.
2: Já vždycky vím, že to musí být těžký, než to je lehký, ale teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že já mám pocit, že když člověk dá do něčeho úplný maximum, veškeré své síly, tak to skoro nemůže nedopadnout. Já si prostě říkám, to musí dopadnout, když do toho dá člověk úplně všechno. Ale teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, své víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací. Tak je to těžké to polknout a nějakým stylem se s tím vyrovnat. Ale prostě já věřím, že to musím vydržet ještě, že to je ty těžký a dlouhý chvíle, jestli má někdo vydržet, tak to vydrží šampion. A jestli jsem šampion nebo ne, to se prostě ukáže. To ukážu já sama sobě.
1: Kde tu sílu bereš a kdo ti pomáhá ji v sobě najít, protože on člověk občas potřebuje oporu?
2: Určitě, tyjo, jako myslím si, že mi hodně dodává můj přítel, který vždycky vidí tu lepší stránku. Moji kamarádi, moje dvě kamarádky atletky, Amálka Švábíková, Lada Vondrová, teďka mi hodně pomáhá i Sára Bejle, která mi vždycky ukáže, ona je extrémně pozitivní, je sice to není atletka, je to tenistka, ale prošla se taky spousta zraněníma a ona je velmi pozitivní, takže to mi pomáhá. Samozřejmě rodina, mám úžasnou mámu, samozřejmě trenérka, která je obrovská bojovnice a vždycky mi říká, hele, když to jde samo, tak to umí každej, ale prostě zatnout zuby, to není pro každýho, takže ta motivace, mám skvělý okolí a ta motivace kolem mě je, ale v posledních chvílích bojuju, že já ji stejně musím mít sama, že vlastně lidi mi kolem sebe můžou říkat hezký věci, ale dokud jim sama nebudu věřit, tak neříkám, že jsou k ničemu, ale nejsou tak silný, takže snažím se hlavně namotivovat teďka sama sebe a nějakým stylem to prostě znova rozjet v sobě, protože ten plamínek plápolal a myslím si, že už i zasl, ale já se ho snažím nějak rozsvítit zase.
1: Nechci tě moc trápit, ale v jakých chvilkách ti je nejhůř? Když seš někde sama doma, nebo když se třeba v televizi díváš na sport a vidíš tam kolegy, kolegyně, kteří závodí, co jsou ty nejhorší chvilky?
2: Já se to snažím ulehčovat tím, že já jsem to úplně sekla, co se sledování věcí týče. Já jsem úplně nekoukám vůbec na televizi, nekoukám vůbec na Instagramu, mám vlastně stišený všechny sportovní atletické kanály, vůbec nekoukám na výsledky a to mi prostě pomáhá, že to nesleduju. Bohužel je to tak. A jinak samozřejmě náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. Prostě třeba teďka v té sezóně třikrát jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí nebo po čtvrtý nějaká komplikace a věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby už je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla a vlastně když jsem si ten sval trhla, tak jsem ani už nechtěla to nikomu oznamovat, že jsem věděla, že to samozřejmě všem bude líto v mém okolí a že to bude prostě hrozný, takže jsem seděla v autě, pustila jsem si YouTube a prostě poslouchala jsem rockový koncerty 2 hodiny a nemyslela jsem na nic, no.
1: Změnila se v něčem Nikoleta Jíchová jako člověk za to období od toho prvního problému, protože samozřejmě si prožila období v životě, které určitě se nedá natrénovat, nedá prostě se na něj připravit. Jsi v něčem jiná?
2: Věřím, že jsem určitě pokornější vůči svýmu tělu, vůči všem těm situacím. Zjistila jsem, že úspěch je hezká věc, ale jak rychle přijde často, tak rychle odejde. Není to samozřejmost a musí se na něm pracovat. A asi jsem prostě víc pokorná a respektující vůči svýmu tělu. No, myslela jsem si, že jak říkám, jsem prostě železná lady a že zvládnu všechno a možná prostě moje tělo potřebuje čas a není to všechno prostě tak jednoduchý v životě a možná ne vždycky dostanu to, co si zamanu, no. Prostě zjišťuju asi, že život není prostě tak bílej nebo černý, ale je fakt jako něco mezi.
1: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba do té doby, než se to povede?
1: Tak to je určitě pozitivní informace na závěr tohoto pro tebe určitě složitého bloku.
0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle ní letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Podle listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Německá média nepíšou o tom, že by se dron a letadlo srazily. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopujícím hlavní město Atény schořelo za tu dobu přibližně 80 000 hektarů, zhruba třetina tohoto území. Informoval o tom deník Ekaterini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. A v Josefově u Jaroměře začíná festival extrémní hudby Brutal Assault. Vystoupí na něm víc než 160 kapel. Pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků a reagují taky na horko. Připravené jsou cisterny s vodou, vodní stěny i osvěžovače. Policie z preventivních důvodů

0: objezdu z dálnice D46 od Prostějova na Brno. Na D1 a kolonii taky v Brně ve směru na Prahu na 198. kilometru hlásíte porouchaný kamion.
1: V pravém pruhu nepojízdný kamion, auta za ním stojí, protože si myslí, že to je klasická kolona, ale on tam stojí.
0: A tvoří se kolona zhruba od sjezdu na Slatinu. Na silnici 43 z Brna na Svitavy brzdí provoz omezení. Jednou Sebranic, dalšího kousek dál u Letovic a dohromady se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 16 z Nové Paky do Jičína postojíte před Úlibicemi. Jízdní pruh tam blokují dvě osobní auta po nehodě. A ještě silnice 7 z Prahy na Chomutov. Na obchvatu Slaného stojí nepojízdné, zřejmě nákladní auto. Objíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno na severu Čech, teď ještě až oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer až oblačno a opět místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
2: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Atletka Nikoleta Jíchová, atletka, která běhá 400 metrů překážek, ale aktuálně je bohužel mezi marody a nemůže se vrátit na dráhu. Nicméně, Nikoleto, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která proběhla médii v poslední době, a to, že vyšla jakási jako nařízení, jak mají být ženy sportovkyně médii snímány, především jde teda o televize, a mě to teda strašně zarazilo. Tak mě zajímalo, nebo zajímá, jak ty jako jedna z těch atletek, která skutečně na dráze zdobí. Jaký na to máš názor, to, že byste neměli být zabírány kamerami z určitých úhlů, které třeba zdůrazňují nějaké ženské křivky?
5: Musím říct, že ta věc mě nikdy netrápila a byla to vlastně moje, ani ne, že poslední starost, nebyla to žádná starost. Když jsem závodila, tak jsem se soustředila na svůj výkon a na to, že ano, chci, aby mi to slušelo, ale tohle to už není můj biznis, jak mě kdo zabere, a tak to, co potřebuji mít zakrytý, tak mám zakrytý, takže nemám žádný strach. Tudíž mě to překvapilo, že se vlastně něco takového začalo řešit a vlastně nejsem úplně zběhla v tom, nečetla jsem přesně ten manuál, z jakých úhlů nebo tak, takže to vlastně ani nemůžu zhodnotit, ale no, myslím si, že by se měly řešit asi jiné věci, nejen v české atletice, ale i ve sportu, že tohle to jsou takové jako drobnosti, nechci říkat drobnosti, pro nějakou holku je to určitě důležitý, ale pro mě zrovna ne za stolik a já bych ocenila určitě jiný témata, který by se měly ve sportu řešit.
4: Vadí tobě osobně nějaká prezentace žen ve sportu a třeba nejenom atletice, která si myslí, že je dělána špatně nebo že bychom se na ní měli zaměřit, anebo tě tohle co téma vůbec, jak se říká, nebere?
5: Asi jsem nad ním vlastně nikdy nepřemýšlela, protože mi nepřišlo, že by této téma nikdy nějak pálilo tím, že máme vesměs svobodu, co si můžeme vzít na sebe, ať už během závodu nebo i na reprezentačních akcích, tak prostě od České federace dostaneme třeba 3 druhy dresu a můžeme si vybrat, jak můžeme být zahalený. Tudíž myslím si, že každý si může vybrat, a pokud někdo nechce být vidět vůbec a má problémy tady s těma GDPR věcma, tak bohužel ten sport není úplně pro něj a atletika kort možná ne, ale mě to nikdy nevadilo, já jsem se za svoje tělo nikdy nestyděla, samozřejmě jsou partie, které se mi líbí víc nebo míň, ale musím se s nima prostě zžít jako každý člověk.
4: Myslíš, že třeba mohlo v atletice, kde obecně to tělo bývá odhalováno víc, vadit toto třeba s závodnicím z jiných kultur? Ty se pohybovala ve světové atletice, to znamená, že to nejsou jenom Evropanky, ale jsou to závodnice i vyznávající jiné druhy náboženství nebo náboženství, které vlastně přikazuje, že nám být zahalený. Myslíš, že toto může být problém třeba?
5: Já jsem teda na olympiádě viděla několik žen, které měly normálně skrytý vlasy, měly legíny, měly ponožky a měly dlouhý tričko, takže byly asi upravený podle jejich víry a podle jejich potřeb, takže si myslím, že i tyhle ženy mají prostor být ve světové atletice.
4: Ty jsi mluvila o tom, že máte možnost vy jako atletky třeba v tom českém prostředí si vybrat. Já mám pocit, že ty patříš mezi ty, která si

0: vybírá právě ty oblečky, které jsou spíš ty menší. Jaký to má důvod? Je to důvod estetický nebo důvod praktický, že třeba na těch překážkách a vlastně na tratích, které jsou téměř sprinterské, každý kousek oblečení navíc může být i přítěží?
1: Jo, tak věřím, že když máte legíny, tak je tam ten rozsah pohybu trošku horší, než když běžíte buď v kalhotkách nebo v šortkách, ale už se mi několikrát stalo, že třeba když bylo ošklivý počasí a nechtěla jsem, aby mi byla zima na startu, tak jsem běžela v legínách, to se mi stalo několikrát, ale teďka jsou hrozně hezký různý kombinézy, ať už který mají třeba šortky, takže schovaný úplně zadek, nebo spíš kalhotkový střih. Mně se přesně všechny ty dresy hrozně líbí, takže a líbí se mi i atletky, které jsou víc nařachané, líbí se mi atletky, které jsou vyběhané, líbí se mi vlastně všechny, ta varianta toho pole těch atletek je široká a mně se to prostě líbí. Každá disciplína vypadá jinak a je to v pořádku.
0: Takový vlastně obecný téma, sport a krása. Patří to k sobě? Za mě ano, ale jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě krásné ženy, hezké ženy mají mnohdy blíž k třeba k velkým sponzorským smlouvám. Jak vnímáš ty právě toto propojení?
1: Krása a sport určitě k sobě pasuje a věřím, že holky, atletky to mají často jednodušší v nějakých věcích než třeba kluci. To je prostě jasný a jsou to věci, nemusíme se asi bavit, jestli jsou tak správně nebo ne, prostě takhle jsou. Krása vždycky už od pravěku, od středověku, vždycky prostě krása vládla světem a nejsem si jistá, jestli budoucnost bude jiná, prostě tak to je a tak to asi bude.
0: Ty tomu občas pomůžeš i tím, že jestli si dobře pamatuji, tak si na závodech se i malovala. Mm-hmm. Baví tě to nebo to bereš jako přirozenou součást přípravy na závod?
1: No, tak já se vždycky ráda upravovala a i teďka, ačkoliv nezávodím, tak se prostě ráda upravím a na závod mi přijde, že je hezký, když má člověk nějaký svůj look, nějakou věc i třeba rozpoznatelnou, takže mě to k sobě prostě hraje a to je jako když jde člověk do divadla, prostě těší se na to, tak se prostě hezky učeše, hezky se upraví, nalakuje si nehty a vymyslí i ten sportovní outfit, ať třeba být jenom barevně, aby to prostě k sobě hrálo.
0: No. Tak, Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jíchová, čtvrtkařka, překážkářka je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, já pořád nemůžu přijít na to, proč v českém prostředí máme skvělé závodnice na 400 metrů, ať už na překážkách nebo na hladké čtvrtce. A proč nemáme třeba dvoustovkařky? Už o hodně hůř jsme na tom na 800 metrů, ale prostě ta čtvrtka neustále, nechci říct chrlí, ale občas ukáže závodnice v českém prostředí, které jsou opravdu konkurenceschopné minimálně v Evropě, ale i na té světové půdě. Máš proto nějaké vysvětlení? Tady mám napsanou samozřejmě Lourdes Manuel, ale nově Linda Bodková, která zaběhla evropský rekord ve své věkové kategorii na nedávné mistrovství, teď nevím, jestli to byla Evropy, tak znova se ukazuje, že tady v záloze někoho máme.
2: Já si myslím, že to je tím, že my jako středoevropani prostě ten nejdelší sprint nám sedí nejvíc, prostě, že ačkoliv určitě někdo má rychlejší a někdo pomalejší svalový vlákna, tak těch 400 metrů bych řekla, že je takový ideál pro nás, že to není ani zas tak dlouhý, ani zas tak krátký a je tam určitě i ta historie samozřejmě a lehčejc se navazuje, když před sebou máte nějaký vzory a nějaký předky, který to zkrátka uměli, takže určitě tam je i ta historie, i zároveň to, že ta disciplína bych řekla, že je nejuniverzální, nebo my jsme pro tu disciplínu nejuniverzální.
1: Myslíš si, že to může být i tím, že třeba trenéři se z generace na generaci trošičku jako vrací k té historii a přenáší si něco do budoucna? Mluvila si o tom, že právě tady ta minulost a historie má své kořeny. Myslíš si, že umíme i trenérsky tu čtvrtku u nás dobře trénovat?
2: Jo, řekla bych, že jo. Samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský a má to na to určitě vliv. To je samozřejmost, ano.
1: Já jsem tady zmínila takový současný fenomén, což je Lourdes Manuel, která ale odešla trénovat do tréninkové skupiny do zahraničí. Asi nejseš ty ta pravá, s kým bych to měla rozebírat, ale mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je spíš kvůli tréninkové skupině, aby měla dobré soupeřky, které jí budou v tom tréninku tahat dál, anebo třeba i ty tréninkové metody, jestli někde v zahraničí nejsou zase už o kousek dál a nedělej to trošičku jinak.
2: Myslím si, že pro Lu je to ideální v tom, že tam je mix toho, že třeba trenéry, co tady měla předtím, tak vlastně nejsem si jistá, jestli by zvládli tu komplexnost, kterou má v té cizině, v tom, že Lu je prostě star, která se tu objevila jako můza a taková star prostě potřebuje péči ze všech jakoby faktorů toho, že samozřejmě potřebuje trenéra, který má zkušenosti s tou celou tour, třeba diamantovek, to je prostě hrozná řehole, každý týden závod někde jinde. To je prostě připravování na finále mistrovství světa, olympiády a jsou to i věci přesně jako skupina. Tady v Česku není nikdo takhle rychle, jako je ona, tudíž samozřejmě nabízí se, aby trénovala s lidmi, kteří jsou stejně rychlí, lepší nebo aspoň o trošku horší, ale plus minus ta skupina. A samozřejmě i myslím si, že se ty lidi, ta mezinárodní skupina se možná i trošku víc podporuje, než třeba jen tady v Česku. A myslím si, že je to i trošku tou českou mentalitou, že tady ta konkurence je taková, že ne každý jí úplně přijme s otevřenou náručí a třeba si nechá tou konkurencí pomoct sám sobě, ale spíš jsou takový, že se hodně lidi porovnávají a tak. Ale mluvím ze svých zkušeností.
1: Čím je ten trénink na 400 metrů, ať už překážek nebo hladkou čtvrtku typický? Dá se to nějak jednoduše třeba laikovi vysvětlit, co je hlavní, to, co se musí jakoby natrénovat, aby člověk na této vzdálenosti byl dobrý?
2: Tak představte si, že 400 metrů je nejdelší sprint, tudíž nejvíc bolí. A na ten sprint musíte být co nejvíc univerzální v tom, že vlastně musíte být co nejrychlejší, zároveň musíte být poměrně vytrvalý, protože ten sprint trvá dlouho. A zároveň potřebujete být tak akorát vysoký, tak akorát nesmíte být ani úplně super malý, musíte mít hodně naskákáno, musíte mít skvělý odraz, kort třeba na ty překážky, snoubí se to samozřejmě i s technikou a je to, nechci říct stejně jako třeba víceboj, ale vlastně ten atlet musí být co nejlepší ve všem. Není to třeba jak vytrvalec, který hlavně buduje tu vytrvalost, nebo sprinter, který buší furt jen ty sprinty, ale vy vlastně musíte mít všechny ty pucle v úvozovkách.
1: Ty jsi zmínila to, že je to i vlastně trať, která nejvíc bolí, nebo hodně bolí. Já znám jednu takovou propovídku, že vlastně čtvrtka je vlastně 300, že poslední stovku už si nepamatujete. Je to třeba i nějaká droga to chtít se trápit? Myslím, taková ta pozitivní droga, že člověk vlastně zažívá ty opravdu těžký pocity na tréninku. Je to něco, co se dá třeba i mít rád?
2: Jo, mě to upřímně třeba teďka opravdu hodně chybí. Taková ta věc, samozřejmě je to těžký vysvětlovat lidem třeba, kteří nesportují, že vlastně máte rádi tu bolest, protože si říkají, ježišmarja, to jsou nějaký blázni, ale můžu to dát příklad v tom, že třeba do něčeho se vám nechce a může to být cokoliv, prostě ranní běh nebo jít do posilovny po práci a do něčeho se vám vlastně nechce přirozeně, ale vy to překonáte, jdete a pak máte třeba skvělý pocit, nebo jestli třeba běžíte nad očekávání nebo v posilovně zvednete třeba víc, než jste čekali. A vlastně tady ten pocit, ty endorfiny, které to tělo vyplaví, tak na nich jste prostě jako závislí a máte vlastně z toho potom radost. Takže to, že vlastně neustále překonáváte sami sebe a děláte to, co nechcete, ale pak to něco přinese, tak to je vlastně to, proč my to děláme a věřím, že tady na tom příkladě to pochopí i lidi, kteří třeba neběhají 400 metrů.
1: Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jichová, atletka, která bohužel v současné době nemůže ze zdravotních důvodů být na atletické dráze, tak je s námi aspoň ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikoleto, v tom období, kdy vlastně ty nemůžeš dělat to, co miluješ, to znamená naplno sport, je něco naopak, co si třeba dřív nestíhala a teď máš na to trošku víc času, aspoň nějaké pozitivum na tomto období najít?
2: Asi jo, samozřejmě dá se na tom najít něco pozitivního, tak mám určitě víc čas na kamarády, na rodinu, na svoje koníčky, na který jsem třeba tolik času neměla. Přestože já jsem ty koníčky dost upravila té atletice, že vlastně snažila jsem se to kompenzovat, že když jsem běhala jak blázen na dráze, tak pak jsem ráda si četla, malovala a tak dále. A to jsou vlastně věci, které jsou poměrně klidné. Jenže teďka, jak nesportuju, tak vlastně mi chybí nějaký vybití, takže teďka hledám nový koníčky, abych se zase trochu vybila tu svoji energii.
1: Existují třeba nějaké sporty, kompenzační sporty, které dělat můžeš a aspoň se jimi udržuješ v nějaké obecné kondici? Mám na mysli třeba, vím, že atleti po zranění nohou občas chodili hodně plavat, dělali nějaké cvičení v bazénu, možná cyklistika, možná něco jiného. Existuje něco takového?
2: Jasně, těch alternativ je strašně moc, ale já jsem vlastně i díky té rehabilitaci, co jsem měla minulý rok, tak já jsem se naalternovala strašně moc, takže já jsem hodně jezdila na kole, já jsem hodně plavala, na bruslích jsem jezdila. A na běžkách, ale vlastně teďka jsem ve fázi, že jsem se zranila a vlastně všechno se mi tak zhroutilo zhruba před 3 týdny a ještě nejsem mentálně ve stavu, že bych jako měla chuť se do toho zase ponořit, takže teďka si dávám volno úplně od sportu a zatím jako trochu mám nutkání jít třeba na brusle, protože brusle mám ráda, ale ještě se tomu vyhýbám zatím.
1: O je období dovolených prázdnin. Vyrážíte se vás s přítelem někam nebo trávíš svůj volný čas tady v Praze?
2: Zatím jsem teďka byla v Praze, protože rekonstruujeme byt a řešíme spousta těch věcí, což je fajn, že mám aspoň trochu zaměstnanou mysl a nemusím myslet na to, jak mi utíká kariéra, ale řeším aspoň designování koupelen, obýváku a tak dále. Takže má to svoje benefity, ale dovolenou bych určitě chtěla, ale ještě musíme vymyslet kam. Samozřejmě díky té rekonstrukci si nemyslím, že by to byla nějaká obrovská luxusní dovolená, ale spíš prostě na chvilku vypadnout a být u moře. To by stačilo.
1: Tak já jsem ti chtěla položit otázku, jestli moře nebo hory, tak ty jsi mi odpověděla, že moře je správná cesta.
2: Ano.
1: Ty jsi umělecky založený člověk, už jenom z těch zmínek o tom, co tě baví, že maluješ, že se věnuješ designu bytu. Já tady mám napsáno malování, návštěva galerií, móda, hudba. Mm-hmm. Co z toho stojí nejvýše v tom, co vlastně máš ráda v oblasti umění?
2: Asi obecně to možná to malování, ale teďka spíš než to malování, teďka mi trochu chybí inspirace, tak spíš fakt ráda koukám v těch galeriích a zkrátka čekám, co mi ty obrazy řeknou.
1: Jak dlouho dokážeš strávit čas na třeba obraze nebo na nějaký malůvce, já nevím, jak to nazvat, ale
2: ano,
1: když
2: ano.
1: Něco prostě rozpracuješ, jak dlouho u toho vydržíš?
2: No, ty hodiny plynou docela rychle, takže neříkám, že stojím 3 hodiny před obrazem a přemýšlím nad smyslem života. To je samozřejmě přehnaný, ale třeba když se rozmaluju, tak maluju prostě třeba 4 hodiny a úplně zapomenu, já nevím, že mám třeba hlad nebo že mám někde bejt a tak. Takže to malování je docela nadlouho a to chození po těch galeriích je většinou taky aspoň tak na 2 hoďky celkově.
1: Kde končí tvá tvorba? Máš ji doma nebo ji daruješ dál?
2: Asi obojí. Bohužel doma už je to až moc a přítel je z toho trošku rozčílený, že jsou všude nějaké moje podivné malůvky, ale jak říkám, tím, že teďka designuju ten byt, tak maluju schválně obrazy, které by se měly hodit aspoň barevně i tematicky do toho bytu, ale uvidím, jak to tam bude sedět. Možná to, když to tam sedět nebude, tak to zase vyhodím, nechám to být.
1: Jak vlastně zvládáte s přítelem ten tvůj vlastně nový stav? Ty seš už delší dobu vlastně mimo ten tvůj úplně standardní režim a určitě ty psychické dopady občas někdy takzvaně odnáší
2: ano.
1: I ty nejbližší. Je
2: ano.
1: To u vás taky tak? Je ano. On s hromosvodem?
2: Jo, je. A mrzí mě to, ale on trochu říká, že má ten úděl, že on je jako extrémně klidný člověk a vždycky má nadhled a prostě správně mě namotivuje a i tím, že už spolu chodíme nějaký ten pátek, tak vlastně nemusím mu nějaký věci vysvětlovat. On sám ten sport dělal, chápe věci a prostě on ve mě pořád prostě nezlomně věří, že se vrátím a že budu zpátky prostě lítat, takže ta podpora je od něj velká a i pro něj to je náročný, protože on třeba v sobotu, kdy už konečně nemusí jít do práce, tak by třeba mohl dělat něco jiného, ale on jde třeba se mnou na trénink a i se mnou třeba běhá. Takže i pro něj to je smutný v tom, že on do toho vkládá taky poměrně dost energie a stejně tak, jak se to nevrací mě, tak se to nevrací jemu a vlastně nemůžeme to spolu slavit, tak to je pro ně taky náročný.
1: Nikole, to my v tebe také věříme. Minimálně ti budeme strašně moc držet palce, aby ten tvůj odložený návrat na dráhu dopadl dobře a že třeba za rok si tady popovídáme v úplně jiném duchu a díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport.
2: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se taky příště potkáme už za lepších konstelací.
0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
3: Dobré dopoledne, je 11 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
4: Nákladní letadlo v Německu se ve vzduchu srazilo s letícím objektem. BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Fotbalisté Sparty rozehráli třetí předkolo Ligy mistrů výhrou nad Lyonem. Na dálnici D1 v Brně komplikuje průjezd směrem na Prahu nepojízdný kamion a počasí bude slunečno, postupně až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer i silné a četnější a teploty do 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj pak neplánovaně přistál v nedalekém Hanovru. S odvoláním na své zdroje o tom informuje agentura Reuters. Německá policie v noci na letiště zasahovala kvůli bezpečnostnímu incidentu. Podrobnosti má Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
5: Podle německého deníku Bild se nad lipským letištěm pohyboval dron s výbušninou. Letiště okamžitě zastavilo letový provoz a okolní lety odklonilo. Stroj se s dronem měl srazit ve výšce asi 400 metrů. Na fotografiích letadla po jeho přistání v Hanovru jsou vidět mírná poškození na špičce stroje. Podle Bildu se jedná o stroj ukrajinské výroby Antonov. Na místě podle německé policie zasahují experti na výbušniny. Po pilotovi dronu policie stále pátrá. Veřejnosti podle ní ale žádné nebezpečí nehrozí. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží a sídlí tam hned několik evropských dopravců. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: V některých hlavně zdravotnických oborech je málo soudních znalců. I to je příčinou protahování soudních řízení, jak potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství. Vysvětluje soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
6: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
4: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro něj ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí ji vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
7: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
0: Sport.
8: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz. České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na neoficiálním světovém šampionátu této věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
9: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
8: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Vyškova, kolony taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona u Vyškova. Na kilometru 229 havarovala a dodávka narazila do středových svodidel a blokuje levý pruh. Zdržíte se do 10 minut jak na D1, tak i v nájezdu z dálnice D46 od Prostějova. Na D1 kolony taky v Brně ve směru na Prahu na 198. kilometru už v omezení před D2 stojí nepojízdný kamion částečně v pravém pruhu. Fronta se táhne od sjezdu na Slatinu a je to asi na 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru se projíždí zúžením aktuálně jedním pruhem a je tam kolona na 15 až 20 minut. Na D8 komplikace je na příjezdu do Prahy z Ústí, to už je Cínovecká ulice. U sjezdu na Březiněve zhlásíte nehodu.
11: Bouračka v pravém pruhu, kamion, dvě osobní auta, kapaly nejsou bohužel na silnici na pravém pruhu, takže se zipuje do levého proudu.
10: A tvoří se kolona aktuálně od sjezdu na Zdiby. Silnice 7 se ucpává na obchvatu Slaného v obou směrech. U sjezdu na Smečno překáží nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno, postupně až oblačno, zpočátku ojediněle přeháníky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné a četnější. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
12: Baník Ostrava přišel o jednoho fotbalistu. Finský ofenzivní hráč Lauri Laine se totiž minimálně do konce roku vrací z Baníku do své vlasti. 21-leté křídlo bude hostovat ve druhém týmu finské ligy Interu Turku. Může to znít jako cesta dolů z první české do druhé finské ligy, jenomže Interu Turku aktuálně bojuje v předkole konferenční ligy, takže hodně štěstí.
0: Radiožurnál Sport
13: a Vojtěch Šafář.

0: Před pár minutami už jste to slyšeli, ale velmi krátce telegraficky. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligu mistrů vítězně. Teď se na to podíváme velmi podrobně. V úvodním zápase třetího předkola porazila Sparta po obratu Lyon 2-1. Pražané vyhráli nad francouzským soupeřem poprvé, a to už v sedmém vzájemném utkání.
1: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní.
2: Záložník Adam Karabec vzájemné bilanci Sparty s Lyonem zásadní váhu nedával. Spíš než ukončení negativní série s francouzským celkem ho těšil výkon celého týmu, který vedl k obratu ve skóre z 0-1 na 2-1.
1: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
2: Pražané se Lyonu nezalekli, naopak od první minuty byli aktivní, napadali soupeře až u jeho šestnáctky a snažili se ho překonat kombinační hrou. Spokojený tak mohl být i kouč Sparty Brian Priske, který vítězství nad Lyonem zařadil mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
3: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
4: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
2: Pochválil Spartu i trenér soupeře Paulo Fonseca. Po premiérovém vítězství nad Lyonem ale Pražané ještě nemají postup do další fáze kvalifikace Ligy mistrů jistý. V úterý budou ve Francii hájit jednogólový náskok.
1: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně, nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Věří Adam Karabec, z Letné Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Příjemné dopoledne 5. srpna při poslechu radiožurnálu Sport. Další část tenisové sezóny pokračuje v Severní Americe, a to na tvrdém povrchu. Tenistka Nikola Bartuňková, ta v Torontu prošla už do třetího kola, vyhrála 6-3 a 6-4 nad Dánkou Klárou Tausonovou. Kateřina Siňáková, ta kvůli ramenu vzdala, tedy kvůli zranění toho ramene. No, v souboji českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters, ten se zase hraje v Montrealu, vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka, Kopřivu porazil 6-4 a 6-2. No a kdo se zatím v Severní Americe neohání raketou, tak je hvězdný španělský tenista Carlos Alcaraz. Ten se kvůli léčbě zápěstí odhlásil i z dalšího turnaje v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Nehraje už od poloviny dubna a čas na to uzdravení se mu pomaličku krátí před dalším Grand Slamem. US Open začíná už na konci srpna.

0: 5. srpna předpoledne vám ještě nabídneme seriál Radiožurnálu Sport a tento týden se věnujeme sportům, které byly ve své minulosti primárně mužskými a ženy se do nich dostávaly s obtížemi. V mnohých golfových klubech byste si ještě ve druhé polovině minulého století mohli přečíst nápis ženám vstup zakázán. Až v posledních letech se situace ve sportu, jehož první velkou propagátorkou byla v 16. století skotská královna Marie Stuartovna, začala měnit. Právě během panování Marie Stuartovny vzniklo jedno z nejslavnějších hřišť světa, St. Andrews. Skotská vládkyně navíc vymyslela termín caddy, tedy označení pro pomocníky golfistů, kteří jim nosí hole a pomáhají zamířit rány. Na druhých letních olympijských hrách v roce 1900 v Paříži sice v golfové soutěži bojovalo o medaile 10 žen, až na drobné náznaky, ale zůstal golf ryze mužským sportem. Skotský soudce Lord Alexander Moncrief dokonce řekl, že je neslušné, aby ženy v golfu soutěžily a že by neměly pálit dál než za 70-metrovou hranici. Tento stav platil až do roku 1950, kdy vznikla ženská sestra světoznámé asociace PGA, tedy LPGA.
1: První profesionálka to byla američanka Helen Hicks, která podepsala kontrakt s firmou Wilson v roce 1934, také patřila mezi zakladatelky amerického turnaje okruhu LPGA v 50. letech.
0: Říká golfový expert a komentátor Čeněk Lorenz, rozvoj ženského golfu byl postupný a některá hřiště na něj vůbec nereagovala. Například dějiště nejslavnějšího turnaje světa Masters v americké Augustě otevřelo své dveře ženským členkám až před 11 lety. I kvůli tomu se golf nedostal na program olympijských her v nedaleké Atlantě v roce 1996.
1: Společenský tlak byl tak silný, že i ten ultrakonzervativní klub z jižanské Georgie se podvolil a začal přijímat ženy. Třeba bývalou ministryni zahraničních věcí Spojených států Condoleezu Rice. Určitým problémem je, že v čele korporací sponzorujících golf jsou převážně muži. Golfistky pořád berou zhruba desetinu toho, co muži, ale ženský golf potřebuje ještě větší hráčskou základnu, která zase rozšíří golfový trh a biznis a hlavně také potřebuje někoho, jako byl Tiger Woods, je potřeba ženský Tiger Woods jako typ fenomenálního hráče, který na hřištích i před obrazovkami spojí všechny generace a rasy.
0: Dodává Čeněk Lorenz, postupně se zvyšovala prestiž ženských turnajů i výše odměn pro hráčky. Příznivé změny většinou vzešly ze Spojených států, odkud se dostaly do Evropy. Další výrazný milník přišel v roce 2016 v Rio de Janeiro, kde se golfistky vrátily na olympijské hry a ze zlata se radovala Korejka Inbee Parková.
2: Park increased her lead to finish 16 under, earning her gold.
0: Že nám teď v náročné konkurenci elitních mužských turnajů chybí hlavně mediální pozornost, jak dodává šéfredaktor webu GolfExtra.cz Honza Fajt.
3: Ladies European Tour se to pokusila částečně vyřešit tím, že turnaje končí v sobotu často, to znamená, že jdou proti třetím kolu mužských turnajů a dostává se jim větší publicity. Jsou zde i některé turnaje, které se snaží míchat mužský a ženský golf, hrají na nich muži i ženy, ale jsou to zatím spíše výjimky.
0: Tvrdí Fajt s tím, že podle něj se ženský golf na úroveň a popularitu toho mužského v nejbližších letech nedostane. František Typovský, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Poháry na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Nebudou to mít ale jednoduché, protože se postaví tureckému Bešiktaši Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Bešiktaš.
1: Hradec Králové otevře dvojzápas utkáním ve své malšovické Finep aréně ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ho přineseme v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Nákladní letadlo se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s letícím objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Agentura Reuters o tom informuje s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie už dřív oznámila, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž runway. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnosti podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo, tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Naopak pokles zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají, jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď je asi 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. Posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. A policisti pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nemá doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas.
3: Sport.
5: Fotbalisti Sparty zvítězili nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v Montrealu. Nikola Bartuňková vyhrála utkání druhého kola v Torontu nad Dánkou Tausonovou 2-0 na sety. Naopak Sára Bejlek a Kateřina Siňáková v Kanadě končí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Vyškova, ucpaná dálnice D8 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova. Na kilometr

0: A teď dálnice D10 ve směru z Turnova do Prahy, pozor za Mladou Boleslaví. U sjezdu na Mělník bez Děčín na kilometru 39,5 hlásíte odstavenou motorku.
1: Stojí v odstavním pruhu motocyklista, chodí tam okolo té motorky, nemá vestu, nemá tam trojúhelník.
0: Ještě silnice 7, zdržíte se na obchvatu Slaného v obou směrech. Průjezd omezením komplikuje teď nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, na severu Čech teď ještě až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, odpoledne a večer až oblačno a opět místy přeháňky nebo bouřky a taky silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

11 hodin 37 minut, Radiožurnál Sport je s vámi a my jsme moc rádi. Úřadující šampion anglické Premier League musel hodně bojovat o novou letní posilu Newcastle, totiž nabídku Arsenalu na kapitána Bruna Gimareše. Nejdřív odmítnul, ale potom kanonýři přišli s vylepšenou částkou a tak 28letý záložník nakonec mění angažmá. Podle anglických médií je jeho cenovka 75 milionů liber, to jsou tedy v přepočtu 2 miliardy korun. Od nové sezony bude hrát Gimareš za Arsenal. No, tak zatímco Lukáš Horníček, tomu odešel kapitán, tak Patrik Šik, ten získal dalšího spoluhráče v Leverkusenu. Po odchodu španělského reprezentačního beka Alejandra Grimalda získal Leverkusen na levou stranu jeho krajana Miguela Gutiérreze z Neapole, přišel za 30 milionů euro. No,

Zajímavým faktem je, že Grimaldo svým odchodem vydělal klubu 25 milionů, na celém transferu tedy Bayer vlastně prodělal 5 milionů, alespoň finančně na tom prodělal. Jestli se to sportovně bude zdát jako dobrý nápad, to uvidíme už na konci srpna 29. Konkrétně začíná Leverkusen první zápas, a to na hřišti Elversbergu. Rozhodně u toho Radiožurnál Sport bude.

českém fotbale se stále ještě ozývá korupční kauza. Etická komise fotbalové asociace rozdala tresty. Jde o tu korupci v souvislosti se sázkami, o stejnou kauzu, kvůli které byla Karviná vyloučena z šance ligy. Dostala pokutu 10 milionů korun. Její primátor Jan Wolf, ten dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a peněžitou pokutu 3 miliony korun. Ale to všechno už víme. Teď máme nové tresty pro účastníky od etické komise. Ten jehož jméno se nejvíce skloňovalo, to byl hráč Samuel Šigut. Ten dostal zákaz hraní fotbalu na délku 16 měsíců a k tomu musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Obránce Sigmy Jakub Elbl, ten schytal 3měsíční trest, pokutu 30 tisíc korun. No a nejdelší stopku pak dostali Patrik Vehovský a František Chměl. V českém fotbale nemohou působit 30 měsíců, Vehovský zaplatí 80 tisíc, Chměl potom 120 tisíc korun.

0: Před 12. hodinou na Radiožurnálu Sport. Ještě tak, jak jste zvyklí, budeme věnovat nějaký čas golfu. Sára Kousková o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii. Mezi absolutní světovou špičkou na britském Women's Open obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat nejlepším hráčkám světa. K jejímu úspěchu se teď ještě jednou vrátíme v golfovém magazínu.
1: Vážím se toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru.
2: Sára Kousková nechtěla opakovat minulý rok, kdy při svých prvních dvou startech na turnajích kategorie Major skončila ve druhé stovce pořadí.
1: Chtěli jsme si to letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch Majorech to úplně nevyšlo. Takže i s tou zkušeností jsme se na to letos chtěli připravit.
2: Kvalitní příprava se projevila už před několika týdny ve francouzském Evianu, když na tamním majoru Kousková prošla takzvaným katem do víkendových kol a skončila 57. Na Women's Open na hřišti Royal Litem a St. Anne's dokonce v posledním nedělním kole zahrála nejlepších 18 jamek ze všech hráček. Gradace formy tak díky vyváženému kalendáři přišla dokonale.
1: I tím, že jsem si dala pauzu před českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi to všechno do sebe tak krásně zaklaplo a byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
2: 12. místo je výrazným vylepšením českého maxima, které 50. místem od roku 2018 držela Klára Davidson-Spilková. Už ve čtvrtek startuje další dobře obsazený turnaj v Londýně a na oslavu historického výsledku tak 27letá Kousková čas neměla.
1: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu. Teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síle ještě před tím posledním turnajem tady na ostrovech a pak se těším domů, že to všechno budeme mít šanci oslavit.
2: Řekla ve vysílání Radiožurnálu Sport česká golfová jednička Sára Kousková po životním výkonu na britském Women's Open. Krištof Kousal, Radiožurnál. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Před 12. hodinou na Radiožurnálu Sport stále ještě se věnujeme golfu a pozmeme vás ještě na domácí soutěž. O víkendu vyvrcholí totiž boje v české golfové extralize. Od zítřka už budou týmy ve středočeských Beřovicích bojovat nejprve v jednom kole ve hře na rány a pak přijde na řadu playoff v Jamkové hře. Nejlépe mají všechno rozehrané hráči golfklubu Brno mezi muži a hráčky pražského Black Bridge zase v ženách. Za Brňany se o druhé místo dělí pražský Albatros a Dýšina. Soutěž žen je vyrovnaná, protože do pěti ran za vedoucím týmem jsou ještě kluby Dýšina, Brno i Mšetice. O šampionech extraligy, stejně jako o sestupujících týmech, bude jasno v neděli, no a vy to uslyšíte příští týden na Radiožurnálu Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Sport.
3: Radiožurnál 12 hodin. Přinášíme hlavní zprávy.
4: Němci našli na letišti v Lipsku pravděpodobně dron s výbušninou. Další letadlo se tam v noci srazilo s neznámým objektem.
5: Ve výšce asi 400 metrů se přibližně 6 kilometrů od letiště srazilo s dosud neznámým objektem a přistálo v Hannoveru.
4: Stát povolil lékárnám prodávat neregistrovaný přípravek pro pacientky s rakovinou prsu. Schválený lék v Česku chybí.
6: Týká se vlastně o léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou. Je garantována kvalita podobně, jako by byly registrované v České republice.
4: Fotbalisti Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězstvím nad Lyonem. Dálnice D2 je na 33. kilometru ve směru z Bratislavy do Brna po požáru auta neprůjezdná. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Na letišti v Lipsku museli taky v noci na dnešek zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z runwayí. A ve studiu Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
7: Podle německého deníku Bild v noci nad letištěm létal dron. Pyrotechnici u skupiny ukrajinských letadel poté našli pravděpodobně jiný dron s výbušninou, kterou se jim podařilo zneškodnit. Kvůli incidentu museli přesměrovat přilétající stroje na okolní letiště. Kvůli tomu se letoun společnosti DHL nad lipským letištěm srazil s neznámým objektem a neplánovaně přistál v Hanoveru. Na trupu je vidět viditelné poškození. V Lipsku stále zasahuje policie i bezpečnostní složky. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninami se nad ním taky neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Moskva to odmítá. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 je zraněných. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
8: Rusko k útoku použilo podle záběru ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společnosti Epicentrum, Nová pošta, Fozifood, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Lékárny v Česku budou moct hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
9: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
6: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
9: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
10: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
9: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: V Česku dál platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Třeba na Moravě by mohly znovu vystoupat nad 37 stupňů Celsia. S vedrem se musí vyrovnat například i lidi v Třebíči na Vysočině. A tam je teď i reportérka Tereza Pešoutová.
11: Tady v Třebíči se teď aktuálně teplota blíží ke 34 stupňům. Na ulicích je znát, že když už jdou lidé ven, snaží se držet spíše ve stínu pod stromy nebo uvnitř obchodů a dalších budov. Viděla jsem také jednu paní se slunečníkem. Ve velkém míří lidé také na místní koupaliště Polanka. Tam se vejde 1400 návštěvníků, fronta tam byla dnes ještě před otevřením a už teď je kapacita z poloviny obsazená. To je ale stále nesrovnatelné se včerejškem, kdy v Třebíči padl teplotní rekord. Naměřili tady 40,6 stupně a na koupališti museli kvůli zaplnění kapacity vyhlásit stop stav, což se stalo za letošek vůbec poprvé. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, a to přesto, že Spojené státy zaručily stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Obsahuje i dobové noviny nebo mince. Pod povrch ji uložili fanoušci pražské historie při stavbě nové tramvajové trati.
13: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
14: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
13: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
14: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
15: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
14: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver. Časopis Rolling Stone ho zařadil na třetí místo v žebříčku 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a také indické vlivy.
16: George Harrison do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli, po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomil si dal v závěru první půle vlastní gól, po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercádem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
18: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
17: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, v posledním předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. A kvůli účasti v korupční kauze nesmí fotbalista Karviné Samuel Šigut hrát 16 měsíců a zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jeden druholigový duel. Zároveň potrestala dalších 5 osob.
0: Zelená vlna. známe lepší cestu.
19: Zavřená D2 u Podivína a kolony na D1 v Brně. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Dopravu odklání na kilometru 41 policista. Jede se po souběžné silnici směr Hustopeče. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na 115. kilometru chvíli blokovala 3 auta a po nehodě levý pruh. Teď je policisté dali na stranu, kratší kolona se rozjíždí. D1 je ucpaná taky v Brně směrem na Prahu. Tam na kilometru 198 už v omezení před D2 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Od sjezdu na Slatinu se zdržíte 20 minut. A ještě D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy postojíte před Novou Vsí v koloně. Na 18. kilometru je zúžení a je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy.
20: Ve středu 5. srpna posloucháte Radiožurnál Sport, 10 minut po 12. hodině. Další aktualita ze světa sportu, konkrétně fotbalu. Brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United za 14 milionů liber, což je přepočtu téměř 400 milionů korun. Přestupuje z United do druholigového Middlesbrough. Už v loni tenhle bývalý mládežnický reprezentant ale hrál druhou anglickou ligu, hostoval v Bristolu, kde v 41 zápasech udržel 12krát čisté konto.
0: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Celkem 3 hokejisté z Kanady posílili před novou sezónou plzeňskou Škodovku. O góly by se přitom měl starat především urostlý útočník Dany Katyč. Ten byl v posledním ročníku nejlepším střelcem zámořské ECHL. Z Plzní podepsalo produktivní křídlo kontrakt na jeden rok s opcí.
1: Danny Katyč. Katyč is good too. Katyč?
2: Katyč.
1: But it's Katyč in Canada. A Katyč in Europe.
3: Začal svůj první rozhovor s plzeňskými novináři nejnovější posila hokejové Škody, kanadský útočník Dany Katyč tím, jak se vlastně jmenuje. Evropskou výslovnost jeho příjmení má na svědomí jeho chorvatský dědeček. O záporočeské metropoli si více informací začal zjišťovat v květnu.
4: Něco jsem si o Plzni vygooglil, třeba že je tu dobré pivo a je to pěkné město.
3: Angažmá v Plzni bude pro 25-letého Kanaďana první zkušeností s evropským hokejem.
4: Lákalo mě, že je tu širší kluziště než v Severní Americe, takže víc bruslení, ale také víc času držet puk. Nebude to jen hokej, nahoď puk a jeď.
3: V plzeňské kabině se Katyč potká s dalšími třemi Kanaďany. Útočníka La Lanceta doplnili další dvě posily, obránci McPherson a Robertson.
4: Je to fajn, každý tu mluví anglicky lépe, než jsem čekal. Všichni mi tady hodně pomáhají, spoluhráči i trenéři. A líbí se mi i stadion a led.
3: Pochvaluje si Dany Katyč. Ten v minulé sezóně nastupoval v nižší zámořské ECHL, kde se stal nejlepším střelcem.
5: Hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit vojenského útočníka, odešel nám Lešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelní, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
3: Vysvětluje trenér Josef Jandač angažování 195 cm vysokého forwarda. Ten vloni nastřílel v ECHL 44 branek a rád by góly slavil také v plzeňském dresu.
4: Nevím, možná jich nebude tolik jako minulou sezónu, protože Extraliga je dobrá soutěž, ale uvidíme. Doufám, že těch gólů bude hodně.
3: Usmívá se kanadský útočník Škody Plzeň Dany Katyč. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Třeba jste si ve 12 hodin a 20 minut také pokyvovali hlavou, tak jako my ve studiu Radiožurnálu Sport. Teď se ale budeme věnovat tenisu. České derby na Masters v Montrealu vyhrál Jiří Lehečka, ten byl proti Vítu Kopřivovi favoritem, vyhrál 6-4 a 6-2. V Kanadě se dnes představí ještě Jakub Menšík a ten má takovou, řekněme to, nepěknou tenisovou sérii. Teď si více povíme s Davidem Prouzou. Dobrý den.
1: Krásný den. Je to samozřejmě záleží na úhlu pohledu, protože je to semifinalista Roland Garros z před pár týdnů nebo z před pár měsíců, ale je pravda, že od té doby Jakub Menšík zatím sbírá porážky s výhrami a nepovedlo se mu nazbírat dvě výhry na turnaji za sebou, což bavíme se o čtyřech turnajích, včetně jedné exibice, takže vlastně o třech spíše, ale i tak je to samozřejmě trochu zarážející na tenistu s jeho formou i s ohledem na to, že se hraje teď na tvrdých površích nebo na trávě, tak jsme možná čekali třeba o trochu více na každý pád, pokud si to Jakub Menšík schová na US Open na blížící se poslední Grand Slam sezóny, tak se asi nebudeme zlobit, ale teď ho čeká docela zajímavé utkání a to právě na turnaji v Montrealu a bude to vlastně souboj dvou semifinalistů z Grand Slamů posledních, Jakub Menšík na jedné straně z Paříže a Brit Fearnley zase z Wimbledonu. Takže bude to určitě zajímavé na sledování, ale favorizoval bych Jakuba Menšíka, myslím si, že už se nastartuje právě v ten ideální čas.
0: Tohle utkání se odehraje po 23. hodině, musíme počítat s posunem, hraje se v Severní Americe, jak jsme říkali v Kanadě, vy o tom výsledku určitě uslyšíte nejpozději zítra ráno. Hrát se ale bude také v kanadském Torontu, tam hrají zase ženy na turnaji okruhu WTA. Vrací se Linda Nosková a to poprvé po vítězném finále Wimbledonu, kdo další nebo se představí a s kým si zahraje Linda Nosková?
1: No, tam to bude zajímavé, to opravdu ten první ostrý zápas po tom titulu můžeme očekávat, nebo dá se předpokládat, že Linda Nosková třeba úplně v optimální formě nebude, zároveň souboj s Američankou McNallyovou by pro ní s aktuální formou neměl být zas tak velkým oříškem, ale přeci jenom v momentě, kdy tak trochu vypnete z toho tréninkového režimu a spíše objíždíte různé akce s tou trofej wimbledonskou, tak je samozřejmě podle mě dost náročné se pak vrátit zase do toho klasického zápasového režimu. Na každý pád Linda Nosková tedy pozdě v noci, spíše zítra, a pokud jde o ty další české zápasy v Torontu, tak Marie Bousková se utká se spoluhráčkou Kateřiny Siniakové z Debla s Američankou Townsendovou, Karolínu Plíškovou čeká souboj s Mirou Andrejevovou, vítězkou Roland Garros, teď už dlouholetou dlouhodobou členkou elitní světové desítky, no a Barbora Krejčíková tu zase pozdě večer, potažmo zítra ráno, čeká souboj s ruskou Samsonovovou. Je to hodně, znamená to, že se Češkám daří, konec konců jejich hned 10 v elitní stovce.
0: My budeme české zápasy na těch severoamerických turnajích na dálku sledovat na Radiožurnálu Sport, o to se nemusíte bát, jak už David Prouza říkal, teď sezóna se hraje na tvrdých površích a všechno směřuje k dalšímu Grand Slamu sezóny, na konci srpna začne US Open. Další přípravu, tedy turnaj v Cincinnati, si ale nevystřihne Carlos Alcaraz, ten se odhlásil i z tohoto turnaje, jestli pak ho uvidíme nakonec na US Open.
1: No, je to asi jeden z důvodů, proč vynechává právě Cincinnati, aby Alcaraz stihl případně právě ten americký Grand Slam, ale s ohledem na to, že Alcaraze trápí problémy se zápěstím, tak je to hrozně choulostivá věc a myslím si, že s ohledem na to, jak v minulosti někteří hráči měli právě se zápěstím problémy, tak bych se vlastně vůbec nedivil, kdyby třeba nakonec Alcaraz odpískal celou sezónu, tak aby byl co nejvíce připravený na tu další, ale zároveň je to člověk, který chce vyhrávat, který chce sbírat Grand Slamové tituly. Takže je možné, že ho na US Open uvidíme, ale třeba ne v takové formě, na jakou jsme si asi u něj už trochu zvykli. Ale je to nešťastné, zároveň takové střetnutí s realitou. Zkrátka nedá se vyhrávat pořád, trochu jsme si zvykli na to, že někteří tenisté byli pořád přítomni. Novaka Djokoviče nikdy dlouhodobě vlastně nic extra netrápilo a hraje extrémně dlouhou dobu, ale stojí to zkrátka spoustu sil a Carlos Alcaraz je teď právě tím příkladem, negativní stránkou tenisovou, že zkrátka nikdy to nejde.
0: Já ještě využiju toho, že ve studiu je teď právě David Prouza, který se chystá na další tenisový Grand Slam sezóny právě do Spojených států. Já už jsem říkal, na konci srpna můžeš být konkrétnější, kdy začíná US Open.
1: Je to víceméně tradiční záležitost konec srpna, začátek září, s tím, že ještě před startem toho singlového a deblového US Open proběhne nový formát té smíšené čtyřhry, do které zasáhne i několik českých zástupců, byť se to stále podle mě v některých takových tenisových kruzích bere spíše jako exibice než Grand Slamový turnaj, tyhle ty speciální mixy, tak i to může být zajímavé. A pokud bychom třeba se mohli bavit o některých potenciálních favoritech, tak pro mě prostě Jakub Menčík bude v New Yorku hráčem číslo jedna na sledování a myslím si, že půjde daleko, třeba tak daleko jako v Paříži.
0: Budeme se těšit, to byl David Prouza, díky.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12.30. Jana Gulda připravila zprávy.
7: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. V noci na dnešek museli taky na letišti v Lipsku zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z runwayí. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninou se nad ním neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud, který po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Evropská komise získala další 1 miliardu a 400 milionů eur z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové budou finance směřovat na podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Šéfka komise zároveň odsoudila nejnovější ruský vzdušný útok, který podle úřadů na Ukrajině zabil nejméně 19 lidí. A rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený. Oficiální likvidaci ale zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do 17. hodiny. Na místě dnes pracuje vyšetřovatel požáru spolu s policií.
0: Sport.
7: Fotbalový záložník Samuel Šigud dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 lidí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D2 u Podivína a ucpaná D1 v Brně. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru kamionu. Dopravu policisté odklání na Podivín na kilometru 41. Před odklonem se zdržíte asi 15 minut a silný provoz čekejte i na objížďce směr Hustopeče. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Ve směru na Prahu navíc na kilometru 198 už v omezení odtahují nepojízdný kamion. 20 minut postojíte od 203. kilometru. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí téměř půlhodinová kolona před sjezdem na Novou Ves. Na 18. kilometru se celý den pojede pouze jedním pruhem. Něco tam opravují silničáři. Tam už se pomalu vyplatí sjet na 35. kilometru a obět to po silnici 608. Silnice

0: Bouřky i silné, v nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Šéf Světové mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino schytává kritiku úplně ze všech stran. No a podle anglických médií svolal na dnešek krizovou schůzku vedení téhle organizace. Píší to tedy konkrétně britský deník The Times a televize Sky. Ty uvedli, že šéf světového fotbalu povolal své klíčové spolupracovníky do Maroka, do Rabatu konkrétně. Ta kritika přichází opravdu ze všech stran. Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěží, že jim FIFA dluží přislíbené miliony dolarů, takže ti od Infantina chtějí ještě něco doplatit. Členové vedení Mezinárodní fotbalové federace Arsène Wenger a také Grafström se distancovali od zkrachovalého plánu Gianni Infantina na prodej práv na světové šampionáty soukromým investorům.

UEFA se od tohoto plánu také distancovala. Navíc v Evropě už existuje i první fotbalová asociace, konkrétně ta velšská, která jako vůbec první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu znovu zvolení šéfa světového fotbalu Gianniho Infantina. Takže vůbec se nedivíme, že právě tenhle muž svolal náhlou krizovou schůzku. Playlist radiožurnálu Sport teď čistě náhodou vybral píseň od kapely Nirvana, The Man Who Sold the World, a my ji věnujeme právě Gianni Infantinu.

0: Při výstupních pohovorech slyšel od svých šéfů chválu. Hokejový brankář Šimon Zajíček ve své premiérové sezóně v Zámoří rozhodně nesklamal. Za Farmu Bosnu v Providence odchytal 21 zápasů, z toho 14 vítězných. Na povolání do prvního mužstva a do slavné NHL si ale bude muset ještě počkat.
1: Cesta byla asi dlouhá, ještě bych řekl, no, ale uvidíme, jako stát se může cokoliv, může se někdo zranit, já teda jako nikomu to nepřeju, ale musím furt makat a doufat. Dvojka bude asi Michael DiPietro, ale samozřejmě práce o to budu, uvidíme, co přijde.
2: Řekl 25-letý gólman, toho mrzelo, že neodchytal větší porci zápasů.
1: Škoda těch zranění, co jsem měl nějakých, ale jinak si myslím, že to nebylo špatný na první rok. Čekal jsem to lepší, protože jsem doufal, že to odchytám víc, ale jak jsem říkal, jako zavinili to asi hlavně ty zranění, takže doufám, že letos mi zdraví bude držet a odchytám toho víc. První vlastně jsem měl tříslo, to s tím jako prostě občas mívám problémy, to bylo z nějakého přetížení a pak vlastně první zápasu jsem se vrátil hnedka zpátky, tak jsem si udělal víro na kotníku, takže to mě zastavilo na další měsíc asi.
2: Pro Zajíčka to byla první zahraniční zkušenost. Farmářskou AHL staví výš než českou extraligu.
1: Řekl bych, že je to asi o něco těžší než tady, je to taky živelnější, ty kluci jsou mladí, všichni chtějí prostě udělat ten krok, dostat se nahoru, takže tou konkurencí prostě ty kluci musí makat, takže ten level je trošku vyšší, bych řekl, než tady. My jsme měli výborný tým, hodně jsme bránili, takže vlastně tím, že jsme celou dobu hráli nahoře, jak jsme to měli jako ulehčený, měli jsme docela pohodu v kabině, takže to tomu určitě jaky přispělo.
2: Jedním z mála negativ, se kterými se musel Šimon Zajíček za oceánem potýkat, byl nedostačující dohled trenéra brankářů.
1: Musím říct, že tady jsem cítil asi větší posuny, jelikož my jsme tam vlastně na farmě jsme neměli úplně stálýho trenéra golmanu, on dělal zároveň skauta, takže když tam byl dvakrát za 14 dní, tak to bylo hodně, takže jsme se o sebe museli starat sami vlastně s DiPietrem, ale jako i tak jako dostávat zkušenosti od kluka, který tam je vlastně celý život, tak jako i to si myslím, že mě posunulo. Pomáhal mi se vším, říkal jako jak to tam chodí, s tréninkama mi pomáhal, když jsem něčemu nerozuměl nebo tak vlastně, tak se o mě staral, takže jako supervej.
2: Provolal Zajíček hodiny s litvínovským trenérem golmanů Zdeňkem Orctem. Na život v Americe si zvykl poměrně snadno.
1: Na začátku to bylo trošku takový, že jsem moc nevěděl, co kde, jak to, ale naštěstí jsem tam měl vlastně Matěje Blima, který mi se vším pomohl, takže se o mě postaral. Bylo to něco jiného, všechno velký, všechno drahý, ale jako pěkný. Bylo to hezký zase posunout se tady z Litvínova někam jako do velkoměsta, takže jako hezký, nemůžu se stěžovat na nic.
2: Bývalý golman Litvínova si našel čas i na návštěvu zápasu basketbalové NBA.
1: Ten jsem naštěstí jaký stihl. Stihl jsem jeden v Clevelandu a dva v Bosnu, takže to bylo super. Já jsem velký fanoušek basketu, takže to byl pro mě velký zážitek. Ta atmosféra asi, no, jako mě se líbí ten sport celkově, takže jako pro mě to byl skoro splněný sen vidět to naživo.
2: Přiznal hokejista Šimon Zajíček, který zpátky do Spojených států amerických odletí začátkem září. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Romario, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Ronaldinho nebo třeba Neymar. Fotbalovou Barcelonou zkrátka prošlo hodně vynikajících brazilských hráčů, kteří se stali velkými oblíbenci i u fanoušků, ale ne, všichni Brazilci v Katalánsku uspěli. A ukázkovým případem je bývalý ofenzivní záložník Geovany. Jeho příběh teď probereme v magazínu Zapomenutí hráči s Františkem Typovským. Dobrý den.
1: Hezký den. Geovany patřil do stejné generace hráčů jako legendární Ronaldinho. Oba společně vyhráli mistrovství světa do 17 let a poté vtrhli do světa velkého fotbalu. Konkrétně Geovany zažil premiéru v Ačku brazilského Cruzeira, když mu bylo právě 17. Po úvodním odťukávání se vypracoval v klubovou oporu a koupila ho už tebou zmiňovaná španělská Barcelona.
0: Ne každý hráč ale přesun z Jižní Ameriky do Evropy zvládne, vždyť i třeba zmiňovaný Ronaldinho se nejdřív etabloval v PSG a pak až teprve přestoupil do Katalánska. Jak to bylo u Geovanyho?
1: Adaptaci na nové prostředí nezvládl. V roce 2001 sice přicházel jako budoucí superhvězda, ale po dvou sezónách skončil. Ve španělské La Lize dal jedinou branku, což je na ofenzivního záložníka prostě a jednoduše málo. Pro Barcelonu to nebyla výhodná investice. Giovanni ho totiž kupovala za 20 milionů euro, ale po pár letech s ním rozvázala smlouvu a někdejší velký talent odešel jako volný hráč do Benfiky Lisabon.
0: Portugalská soutěž není na takové úrovni jako španělská liga. Jak se tam vedlo Geovanymu?
1: Benfica mu seděla, brazilský kreativní záložník podával v Portugalsku výborné výkony, svému týmu pomohl k vítězství v lize, poháru i superpoháru. Také se s lisabonským celkem kvalifikoval do Ligy mistrů a dvakrát za sebou byl v klubu vyhlášený nejlepším hráčem sezony, jenže v roce 2006 náhle skončil. Kvůli rodinným problémům se musel vrátit do Brazílie a tak znovu zamířil do mateřského Cruzeira.
0: No a jak ho v Brazílii zase přijal?
1: Na letišti ho vítali tisíce fanoušků a brazilský fotbalista své příznivce brzy potěšil. Při svém prvním utkání po návratu totiž dvakrát skóroval, to ale bohužel bylo všechno. Další góly nepřidal, protože už po jednom roce se vrátil zpátky do Evropy. Zlákal ho Manchester City, ale ani tam Geovany dlouho nevydržel. Do klubu vstoupili šejci ze Spojených arabských emirátů, kteří začali skupovat jednu hvězdu za druhou. Geovany tušil, že by si moc nezahrál a odešel. Koupil ho Hull City, se kterým odehrál dvě sezóny v Premier League.
0: Vydržel v Hullu déle než Manchester City?
1: Ano, ale ne o moc. Za Hull odehrál dva soutěžní ročníky a docela se mu dařilo. Byl i v rámci možností produktivní. Jenomže ve druhé sezóně jeho tým sestoupil a Geovany s ním rozvázal smlouvu. Ve střídání klubu pokračoval i po následném návratu do Ameriky. Nejprve působil ve Spojených státech v San Jose a pak putoval po Brazílii. Kariéru ukončil už ve 33 letech.
0: O Geovanym jsme si povídali s Františkem Typovským. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adriánko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá ti platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou DILA a CSG.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávu připravila Jana Gulda.
5: Česko má nedostatek léku na rakovinu prsu. Lékárníci ho můžou nahradit neregistrovaným preparátem. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za Břeclaví uzavřená a počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
7: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
5: Soud pravomocně rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni, soudy o ní v minulosti jednali opakovaně, připomíná obhájce Lubomír Miller.
8: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
5: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech.
9: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. V Praze se pořádá už po 27. Program inspirovaný antickou mytologií nabídne skladby německých skladatelů George Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha.
10: Sport. Záložník Karviné Samuel Šigut nebude 16 měsíců hrát fotbal a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
11: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Rousínova a zprůjezněná D2 za Podivínem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov dejte pozor těsně před sjezdem na Rousínov. Na kilometru 215,5 hlásíte v levém pruhu gauč, kus nábytku prudce se vybočuje. Na D1 před Brnem se tvoří fronty kamionů v pravých pruzích. Směrem na Prahu je to od sjezdu na Svitavy z kilometru 203, směrem na Ostravu od Popůvek ze 185. kilometru vždy do omezení u D2. Dálnice D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem na 34. kilometru byla uzavřena po požáru nákladního vozidla. Teď už provoz pustili jedním pruhem, odklon na exitu 41 Podivín je zrušený a kolona se celkem svižně rozjíždí. Na D5 se z Prahy na Rozvadov pozor za sjezdem na Plzeň Bory na 86. kilometru leží kusy roztrhané kamionové pneumatiky, už se o ně poškodila 2 auta, stojí tam v odstavném pruhu i s tím kamionem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Roudnicí čekejte kolonu z 23. kilometru, je to na 20 minut do omezení u exitu 18 Nová Ves, to je sjezd na Mělník. A na tahu 7 z Prahy na Chomutov na obchvatu Slaného stavební práce, omezení je tam u sjezdu na Mělnickou 16, kolona předtím od sjezdu na Smečno 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, postupně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Egyptský fotbalový útočník Mohamed Salah je po konci v Liverpoolu teď volným hráčem. Je to hráč, který má slušné portfolio, dvakrát získal s Liverpoolem titul, je to také čtyřnásobný nejlepší střelec anglické soutěže a podle všech informací míří do Turecka. Po neúspěšných námluvách s Bešiktašem Istanbul by měl tenhle hvězdný útočník nakonec zamířit do jiného tureckého klubu, tedy do Trabzonsporu. Ten potvrdil, že s Mohamedem Salahem jedná. Egyptský fotbalista by měl dnes dorazit do Istanbulu na lékařské testy. Ty dokonce možná už probíhají, protože ten příjezd byl plánovaný na pravé poledne. Každopádně Mohamed Salah má v Trabzonsporu už připravenou smlouvu k podpisu. Až bude vše podepsáno, rozhodně o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
6: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalistky pražské Slavie dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Ve druhém předkole je ve Skotsku čekají Glasgow Rangers. Co mohou od prvního soutěžního zápasu sezony čekat, jaká atmosféra je před duelem v Glasgow? O tom si teď více popovídáme s Davidem Prouzou. Ještě jednou tě vítám ve studiu.
1: Dobré odpoledne.
0: My se na úvod ale ještě trochu vrátíme do historie. Můžeme si připomenout vyhrocené utkání fotbalistů Slavie právě proti skotským Rangers v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021, ale samozřejmě v tom mužském fotbale. Po zápase došlo i k napadení českých fotbalistů. Musíme zmínit obránce Ondřeje Kůdolu. Je cítit stejné napětí u skotských fanoušků i dnes? Je to už víc než pět let.
1: Je to už víc než pět let a zjevně stále ještě někteří fanoušci v Glasgow jakoby na to nechtěli zapomenout, byť asi se shodneme na tom, že jestli se měl někdo více vztekat, tak spíše hráči Slávě. Na každý pád podle kapitánky slávistického týmu žen Diany Bartovičové ta nevraživost zkrátka pořád v ulicích Glasgow cítit je. No a takhle o tom mluvila ráno ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Téma dne.
3: Já si pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
1: To řekla Bartovičová, podle které mají fotbalistky Slávie teď být co nejopatrnější, aby předešli případným konfliktům, a můžeme to vlastně možná vztáhnout na kohokoliv, kdo by vyrážel do Glasgow třeba se slavistickým merčem, tak možná ho nechat na hotelu.
0: Slavia dnes odehraje první vůbec ostrý zápas v nové sezóně. Jak jsou na něj vlastně české fotbalistky připravené?
1: Mají za sebou letní přípravu, ve které většinu zápasů zvládli. Jedinou ztrátou byla remíza 2-2 s Austrií Vídeň. Přípravě se jim dařilo střílet góly, soupeřky v těch utkáních, ale nebyly asi tak náročné, jak by třeba kapitánka týmu Diana Bartovičová očekávala. Papírovým favoritem dnešního zápasu by měly být Pražanky. Rangers ale přes léto výrazně obměnili kádr, takže Slavia neměla tolik materiálu k přípravě a trenéři vycházeli hlavně z videoanalýz z posledních utkání. Podle Bartovičové to bude typický ostrovní fotbalový styl, ale nic, co by mělo české hráčky fotbalistky nějak zaskočit.
0: Kvalifikace Ligy mistryň se oproti mužskému systému hraje trošičku jinak. Můžeš nám to vysvětlit?
1: Mužů, na rozdíl od mužů, se druhé předkolo nehraje systémem doma venku, ale formou takzvaného čtyřčlenného miniturnaje. Podle dnešního výsledku nastoupí slávistky za tři dny buď ve finále o postup do další fáze kvalifikace, nebo v utkání o třetí místo, a tedy pokračování v novém Europa Cupu. Jejich soupeřem bude jeden z dvojice týmů Ajax Brøndby.
0: Já musím zmínit, že ten Europa Cup probíhá teď druhou sezónu a v té předchozí, v té, která skončila před několika měsíci, tak to dotáhly opravdu daleko Pražanky, které skončily až v semifinále a dokázaly, že to je soutěž, která by mohla sedět českým ženským fotbalovým klubům. Co se týče Slavie, tak ta nemá za sebou úplně podařenou sezónu, ve které změnila trenéra. Přišel Filip Klapka, ten ale měnil celý kádr, tak jak už jsme mluvili o tom, že Rangers proměnili tým, tak to samé se stalo. Slavia ale především posilovala, no a do nové sezony, do té klubové domácí soutěže, tam si Slavia přije vzít zpátky mistrovský titul, který přenechala po pěti letech pražské Spartě. No a dobrou zprávou pro slavistky je, že v brance nakonec zůstává Barbora Votíková, přitom o ní měl opravdu velký zájem Manchester City. Jak blízko byl tenhle její odchod?
1: Asi docela dost, protože zájem anglického klubu měl být opravdu vážný, nicméně nakonec se z toho přestupu sešlo, sama Votíková i vedení Slavie se shodli, že pro její další rozvoj je lepší zůstat v Praze, kde bude pravidelně chytat. Pro Slavii je to před kvalifikací důležitá zpráva, protože právě zkušenosti mohou už třeba dnes večer rozhodovat přímo na hřišti, což sama potvrzuje i kapitánka Diana Bartovičová.
3: Pro Báru to nebylo jednoduché rozhodování a vlastně ani nevíme, jestli už je to u konce, ale je tady s náma zároveň s Vaneskou Jílkovou, takže myslím si, že máme velmi momentálně dvě kvalitní golmanky, ať už nastoupí jedna nebo druhá, tak věříme, že nám pomůžou to zvládnout.
0: Takže ještě jednou připomínáme, fotbalistky Slavie dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň, budou hrát proti skotskému Rangers. Zápas začíná ve 20 hodin a 30 minut a povídali jsme si o tom s Davidem Prouzou. Díky.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ženského fotbalu teď na lední hokej hodně rychlý vzestup má za sebou brankář Michal Postava. Ještě na jaře 2024 dochytal sezónu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející pak zajistil brněnské Kometě extraligový titul a v uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu zatím nenastoupil. Přechody do nového prostředí mu tedy evidentně problém nedělají.
1: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád.
2: Právě tyto detaily pomohly Michalu Postavovi k pozici nejlepšího brankáře AHL, co se týče úspěšnosti zásahů, a ceně Harryho Holmse pro nejlepší golmanskou dvojici soutěže a také povolání k prvnímu týmu slavného Detroitu Red Wings, i když jen do pozice náhradníka na lavičce.
1: Měl jsem z toho obrovskou radost, vlastně byli jsme v Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co jsem udělal, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: První zámořská sezóna pro ně ale představovala mnoho změn. Třeba poloprázdné stadiony v takzvané soutěži AHL.
1: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidný město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku. Pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku.
2: Aktuálně se připravuje na ledě s týmem prvoligového Přerova, kde ještě na jaře 2024 dochytával sezónu. Za necelé dva roky už seděl na lavičce týmu NHL.
1: Tohle je to určitě neskutečný ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce. Myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek. Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší.
2: Říká hokejový brankář Michal Postava, který do zámoří odcestuje na začátku září. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.

Českou hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Krecky Cup v Edmontonu. Přímý souboj o postup do semifinále, bude to zápas proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 23 hodin našeho českého času. Do playoff je posune jakákoliv výhra, protože Česko i Finsko zatím ve skupině B získali 3 body a v obou případech šlo o výhry nad Německem. Český tým se na tenhle turnaj naladil výborně, protože v generálce na tenhle prestižní podnik porazil domácí Kanadu 6-0 v úvodním soutěžním utkání, ale potom prohrál se Spojenými státy 4-6. Pokud teď Češi dokáží Finsko porazit, tak v semifinále na ně budou znovu čekat Kanaďané, ti už s předstihem ovládli skupinu A.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 1:30 odpoledne. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5 000. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit jich chce nejpozději příští rok. Přes 20 000 domácností v Praze 6 je bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. V několika amerických státech dnes skončí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Ty jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. Voliči dnes o kandidátech pro volby do kongresu rozhodují v Michiganu, Missouri, Kansasu a Washingtonu. A na povrch měsíce spadl 4-tunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoct s vývojem měsíčních základen. Sport. Fotbalista Mohamed Salah by měl zamířit do Trabzonsporu. Po konci v anglickém Liverpoolu, se kterým získal 2 tituly, je 4násobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem. Turecký klub jednání se Salahem potvrdil s tím, že egyptský křídelník by měl dnes v Istanbulu po lékařské prohlídce podepsat smlouvu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Prahou a zdržení na D2 za Podivínem. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směr Mladá Boleslav hned za připojením z Pražského okruhu na kilometru 2,5 kousek před Orlenem leží v levém pruhu dřevotřísková deska, prudce se vybočuje. Na dálnici D1 před Brnem se do omezení u D2 sunou kolony kamionů pravými pruhy. Směrem z Prahy na Ostravu je to od Popůvek ze 182. kilometru, směrem z Ostravy na Prahu od exitu 201 Slatina do zúžení na 196. Na D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín vzniká kolona ze 36. kilometru na 33. Tam se po požáru nákladního auta projíždí levým pruhem, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného očekávejte kolonu kousek za koncem dálnice u Knovíze, popojíždí se pak skoro 1/4 hodiny do omezení za odbočkou na Smečno. A v Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju pozorně za výjezdem na Dejvice vzniká kolona, sune se až za výjezd z tunelu v Nové Povltavské, tam před mostem barikádníků překáží porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Kvůli účasti v korupční kauze nesmí záložník Karviné Samuel Šegut hrát 16 měsíců fotbal a taky zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Trest už zná i dalších 5 osob. Podle etické komise fotbalové asociace, která o trestu rozhodla, Šegut například ovlivnil jeden druholigový duel. Tím začínáme sportovní přehled, ten do studia přinesl Tadeáš Skalický. Dobrý den.
1: Hezký den. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na vstup do třetího předkola Evropské ligy proti tureckému Bešiktaši Istanbul. V čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem hradecký trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub jako je Bešiktaš a my se na to budeme určitě chtít připravit.
1: Duel Hradec-Bešiktaš začne zítra v 19 hodin. Už v 18.00 odstartuje zápas Jablonce a RFS Riga ve třetím předkole konferenční ligy. Trenér Severočechů Luboš Kozel věří, že může jeho tým navázat na úspěšný vstup do sezóny.
3: Já si myslím, že nám pomohlo hrozně to vítězství s Olomoucí. Z toho jsme vyšli do té odvety s Varaždinem, uhráli jsme to, takže ono potom jako vlastně jste na takový té vlně. Já myslím, že i tohleto vědomí by nám mohlo pomoct, ale samozřejmě to nechci zakřiknout, protože ten soupeř jako má taky svůj kvalitu a tentokrát vlastně odvetu hrajeme tam, takže bude hodně záležet na tom čtvrtečním domácím zápase.
0: Oba zítřejší zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech, no a naši reportéři se odpoledne také přihlásí z otevřených tréninků obou českých klubů.
1: Fotbalový brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Přestupová částka může podle televizní stanice z bonusy být v přepočtu až 395 milionů korun.
0: A Sky Sports uvádí taky, že se úřadující šampion Premier League Arsenal dohodl s Newcastlem na přestupu jeho kapitána Bruna Gvimareše. Londýnský klub má za Brazilce zaplatit v přepočtu víc než 2 miliardy korun.
1: Fotbalistky Slávie dnes večer od 20:30 odehrají úvodní zápas kvalifikace Ligy mistryň na hřišti Glasgow Rangers. Připravit se na soupeřky nebylo podle kapitánky Diany Bartovičové jednoduché. Informací o Rangers měly slávistky jen minimum.
4: Bude to takový ostrovní styl fotbalu, kdy budou hodně běhat, budou důrazně na balonu a i v soubojích. Věříme, že nastoupí v nějakém herním stylu, na který jsme se připravovali, že nás tam až tak moc nic nezaskočí a i kdyby náhodou, takže na to dokážeme rychle reagovat.
1: Pokud Slavia dnešní zápas na hřišti Rangers zvládne a vyhraje, zahraje si v sobotu o postup do další fáze kvalifikace Ligy mistryň. V případě porážky jí bude čekat utkání o účast v nižším Eurocupu.
0: České hokejisty do 18 let večer čeká klíčový duel Hlinka Gretzky Cupu. Po pondělní porážce s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je na tomhle neoficiálním světovém šampionátu téhle věkové kategorie čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu potom postoupí do semifinále. Teď už pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a věřím, že jsme se poučili

0: že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
1: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin českého času.
2: Tenista Carlos Alcaraz přijde o další turnaj. Kvůli léčbě zápěstí se odhlásil z Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Španěl nenastoupil do zápasu od dubna.
1: Ve Spojených státech začne dnes večer českého času atletické mistrovství světa. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání radiožurnálu Sport o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
3: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a jako kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
2: Mužská i ženská ruská volejbalová reprezentace se v příštím roce vrátí do Ligy národů. Účast Rusů v soutěži, kterou hrají i Češky, potvrdila Mezinárodní volejbalová federace s tím, že se Liga národů rozšíří výjimečně na 19 týmů. Rusko je suspendované kvůli invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
1: No a tím končí sportovní přehled ve 13 hodin na 40 minut. Tohle byl tady Skalický, díky.
2: Naslyšenou.

Tenisová sezóna, ta pokračuje v Severní Americe na tvrdém povrchu, konkrétně tedy v Kanadě, a to jak v mužských, tak ženských turnajích. Co se týče mužů, ti hrají v Montrealu. Jiří Lehečka, ten porazil v českém souboji Víta Kopřivu. Jakub Menšík, ten se chystá rozehrát svůj zápas večer proti Britovi Fernlimu. O tom uslyšíte na radiožurnálu Sport později. Nikola Bartuňková, ta má v kanadském Torontu už zajištěné třetí kolo, když porazila Danku Tousonovou ve dvou setech 6-3 a 6-4. No a o něco podobného se dnes pokusí také Marie Bousková proti Američance Townsendové, Karolína Plíšková proti Andrejevové a Barbora Krejčíková proti Samsonovové. No a poprvé od té chvíle, co zvedla nad hlavu salátovou mísu na Wimbledonu, se v světovém tenise znovu také představí Linda Nosková. Ta bude hrát, ale bude to nejspíš už v noci na zítřek českého času v Torontu proti Američance McNellyové. O všem důležitém na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.

0: Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Do studia už přišel František Typovský. Já jsem si, Františku, právě proto, že si přišel speciálně kvůli tomu, ještě musel na internetu najít, proč se vlastně říká okurková sezóna. Je to původně německé označení časkyselík ohurek, což pochází z jidiš a je to období, kdy v létě zkrátka docházelo jídlo, protože bylo tak přesně mezi tím, než se všechno dojedlo a než nové žně přinesly nové zásoby a museli se zkrátka otevřít kyselé okurky. Pro nás novináře to ale znamená, že je opravdu těžké něco najít a to platí i o sociálních sítích. Tebe například na Instagramu pobavil příběh bývalého českého tenisty Radka Štěpánka. Tak co tě rozesmálo?
1: Hezký den, Štěpánek sdílel se svými fanoušky příběh ze závěru jedné ze svých sezon, kdy jako náhradník přijel na závěrečný turnaj Masters. Předtím měl dovolenou a do dějiště v Šanghaji dorazil bez věcí. Jenže pak se zranil Američan Andy Roddick a zavolal Štěpánkovi, aby se připravil. Jenže český reprezentant neměl právě své vybavení a tak si ho musel kuriózně půjčit od svých konkurentů. Taková raketa od Djokoviče, šortky od Dlouhého, ponožky od Mariho. No, poslechněte si povídání Radka Štěpánka sami.
2: Bylo srandovně, když další den v Shanghai Postu ráno vyšla moje fotka a říkali, že bezdomovec se zúčastnil Masters a měl jsem k sobě takový ty obláčky a raketa Djokovic, výplety, Bjorkman, šortky dlouhý, ponožky, Andy Murray, takže jsem byl takovej jako, to byla asi nejkurioznější věc, kterou jsem zažil a byla úsměvná a byla krásná, já jsem si ten zápas hrozně užil, ještě to jsem tam měl kamarády, kterým jsem říkal, že si se chcou přijít na mě podívat a chcou lístek do boxu a na to, že hraju s cizí raketou, nic není mojeho, tak po každém vítězným míči mi musí dát standing ovation, jinak jim nedám lístky do toho boxu, takže jsem si z toho ještě, jsem si to takhle odlehčil a fakt jsem si to užil, ten zápas.
1: Na Štěpánkově Instagramu toto video boduje, už má skoro 5000 lajků. V komentářích pak přidali úsměvné emoji, smajlíky, třeba slovenská tenistka Dominika Cibulková nebo někdejší fotbalista Petr Švancara.
0: Pojďme se teď přesunout z Instagramu na jinou síť, na Twitter nebo na X. Tam ještě doznívá včerejší triumf Sparty nad Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů. Dnes už ale fanoušci mají jiné téma, jaké?
1: Řeší tam výjezd příznivců Baníku Ostrava na nedělní duel v Hradci Králové. Ten má výkop v 17 hodin a chachaři, jak si to tvrdé jádro baníkovských fanoušků říkají, tak na ten zápas chtěli vyrazit, jak už mají ve zvyku, vlakem. Jenže při přípravách zjistili, že po skončení duelu už z východu Čech do Moravskoslezského kraje nejede žádný spoj. Proto museli vyhlásit výjezd takzvaně po vlastní ose, což vzhledem k očekávanému počtu víc než 500 ostravských příznivců v hostujícím kotli bude opravdu zajímavý bílomodrý nájezd. A nejen kolega Jaroslav Plašil, ale třeba i účet Destinace Fotbal, který fanouškům zprostředkovává vstupenky na zápasy za nákupní cenu, poukazují na to, že vedení domácí nejvyšší soutěže má uzavřenou partnerskou smlouvu s železničním dopravcem. Ani ta ale o víkendu baníkovským fanouškům při cestě do Hradce nepomůže.
0: Tak to byl František Typovský, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je s vámi ve 14 hodin. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Nad Lipskem se ztrazilo nákladní letadlo s neznámým předmětem. Fotbalistky Slávie čeká večer úvodní zápas kvalifikace Ligy mistryň. Nastoupí na hřišti skotského Rangers. Po požáru kamionu vzniká kolona na dálnici 2.2 za Podivínem směrem do Brna. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté začali prověřovat dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informuje na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie jinově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
4: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
1: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému blízko jižní ranveje. Podle bulvárního deníku Bild nesl výbušninu a byl v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Lipské policejní ředitelství informovalo, že letiště kvůli několika podezřelým objektům v noci přerušilo provoz. Letoun DHL po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Na trupu je viditelné poškození. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Akutní nebezpečí podle ní ale nehrozí. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní, vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat. Vysvětluje to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
1: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO.
6: Sport. Kvůli účasti v korupční kauze si fotbalista Samuel Šigut nezahraje 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které záložník Karviné například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň potrestala dalších 5 osob. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20:30 nastoupí ve druhém předkole na hřišti Rangers. Podle kapitánky Diany Bartovičové je před zápasem ve Skotsku cítit napjatá atmosféra. Mezi částí fanoušků z Glasgow podle ní zůstává dostává nevraživost po prohraném utkání s mužským týmem Slavie v osmifinálovém duelu Evropské ligy v roce 2021. Pokračuje Bartovičová.
7: Já se pamatuju, že tehdy nám dokonce i zablokovali ženský instagramový účet a dneska nám ráno na snídaní říkali, že bychom neměli úplně sami chodit do města na nějaké procházky a tak, protože málem napadli našeho maséra. Večer, když byl na procházce, že mu někdo z Rangers fanoušku vyhrožoval, že tady s tou hvězdou tady po městě chodit nebude.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem i D2 za Podivínem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 182 Popůvky vzniká kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2. V levém pruhu situace proměnlivá, za Popůvkami chvílemi zpomalují i osobní auta. Kolona v levém pruhu hlavně v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem kolem kilometru 39 brzdí kamiony v pravém pruhu od 38. je kolona i v levém, je to na 25 minut na 33. kilometr, tam se po požáru kamionů projíždí levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 počítejte s kolonou od plzeňské D5 k Ořechu na čtvrt hodiny. V Praze byla komplikace na městském okruhu ve směru ze Smíchova na Troju. Na výjezdu z tunelu Blanka do Nové Povltavské překáželo porouchané auto. Před chvílí ho odtáhli, kolona v tunelu od výjezdu na Dejvice se rozjíždí. Reglují ještě vjezd do Mrázovky v Dobříšské, tam je kolona skoro z Barandovského mostu až na čtvrt hodiny. A v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most vzniká teď kolona od sjezdu na Běchovice. Před Průmyslovou hlásíte překážku.
9: V levém pruhu stojí pojízdný nějaký malý osoba nebo malá dodávka.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
10: České beach volejbalistky sestry Pavelkovy se perou v kvalifikaci elitního turnaje v Hamburku. Prošli až do finále kvalifikace, porazili přitom další Češky Lorenzovou a Tomasovou ve třech setech 20-22, 21-17 a nakonec v tom rozhodujícím zlatém setu poměrně jednoznačně 15-7. K tomu, aby se dostali do hlavního pavouka české beach volejbalistky, tak ještě ale musí porazit v 17 hodin a 30 minut domácí hráčky Greenovou a Úlovou. Na Radiožurnálu Sport o tom rozhodně uslyšíte, no a dále vás budeme informovat o tom, jak se daří českým sportovkyním. Za malou chvíli totiž začne pořad České šampionky.
2: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Každou středu se na Radiožurnálu Sport věnujeme ženským kolektivním olympijským sportům. Všechny mají jedno společné, usilují o postup na olympijské hry v roce 2028. Nejinak tomu je i u pozemních hokejistek. Co je v tomhle sportu v jeho ženské části nového, zjišťoval reportér Petr Kadeřábek.
1: V magazínu České šampionky si budeme povídat o pozemním hokeji a tradiční host našeho magazínu, trenér reprezentace, trenér hráček do 21 let, Tomáš Procházka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tomáši, vy máte za sebou dvě velké akce v uplynulých dnech a týdnech. Pojďme se věnovat nejprve té seniorské, to znamená kvalifikaci, kterou jste hráli doma, ale bohužel s jedním střeleným golem, dvěma obdrženými, jste nakonec neuspěli, už jste to vstřebal.
2: Tak protože nás hned potom čekal další turnaj, takže to vstřebání muselo být hodně rychlé, ale pořád to ještě doznívá, ale nějak už jsme se s tím vyrovnali.
1: Jaká je to komplikace, že budete vlastně hrát tu nižší divizi i pro příští sezónu?
2: Komplikace je to vzhledem k olympiádě, tam se naše šance snížily, pořád jsou, ale jsou nižší a chtěli jsme určitě hrát, dostat se do Ačka a hrát tu nejvyšší soutěž.
1: Nejste úplně usměvavý tentokrát, když se ohlížíte za tímhletím turnajem, ale já vám možná naladím trošku více úsměvu, protože se budeme věnovat hlavně tomu druhému turnaji. A to bylo mistrovství Evropy divize B, hráček do 21 let a vy jste ho celé vyhráli. Tak jak teď už se směje Tomáš Procházka, tak jaké to bylo vlastně uspět, postoupit do divize A a hlavně poprvé v historii poslat český tým v této věkové kategorii na mistrovství světa?
2: Tak ten turnaj nám extrémně vyšel. Samozřejmě tam byla lehká pachuť z toho předchozího turnaje, protože některé hráčky hrají za oba dva týmy, takže jsme ten turnaj zkusili jít zápas od zápasu, neřešili jsme žádný postupy pořádně, jak kdo hraje, ale soustředili jsme se na nás a vyšlo nám to velmi dobře. Moc se nám nedařilo dávat góly, ale za celý turnaj jsme nedostali jediný gól a i když ty zápasy tři vlastně dopadly 1-0, tak jsme ten turnaj dominovali a ten tým šlapal velmi dobře. Takže jedině, že jsme nedávali góly, ale furt jsme hráli útočně a ten tým fungoval skvěle jak na hřišti, tak mimo něj.
1: Tak tři výhry se počítají. A když se ohlednete a porovnáte ty dva turnaje, v čem byl ten výkon Češek jiný? Že na jednom turnaji, protože kvalitativně de facto ty soupeřky, byť jsou o kategorii věkovou jinde, tak jsou srovnatelné. Tak v čem to bylo, že prostě na jednom turnaji se nedaří, střelecky tedy na obou, ale herně ten druhý nakonec dominujete, rozdratili jste soupeřky 3x1-0.
2: Je to tak, ale ten zápas vypadal, kdyby skončil 5-6-0, tak se nikdo nemůže divit, akorát jsme potřebovali prostě víc šancí na góly. A čím to bude, těžko říct. Asi jsou to mezinárodní zkušenosti, které ty seniorské týmy, například Rakousko, Německo, kdy mají tam 8-9 hráče, kteří hrajou v německé lize a jsou prostě zkušenější a mají za sebou hodně těžkých zápasů a to nám možná ve výsledku chybělo.
1: Když se podívám a chci se u toho zastavit, postup na mistrovství světa, jak moc velký je to přínos pro celý český pozemní hokej žen, protože je to prostě historická událost, zahrajete si proti nejlepším týmům světa této věkové kategorie, znovu se usmíváte.
2: To se teprve asi uvidí. Uvidíme, kde to bude, termíny jsou jasný, je to červen 27 nebo prosinec a uvidíme, kam to dají. Bylo to loni, to bylo před dvoma rokama, to bylo v Chile, Indie předtím, takže taková destinace a já doufám, že se nám tam podaří odjet, protože to bude velmi, velmi finančně náročná akce a doufám, že to holky namotivuje a vydržím to co nejdéle, aby pak zůstaly i v národním týmu dlouho.
1: Tak doufejme, že i Národní sportovní agentura na tohle uslyší a že dodá třeba nějaké finanční prostředky, aby o tuhle tu historickou věc pozemní hokej nepřišel. Když se podívám na výhled ještě do toho budoucna, protože jsou to hráčky, na kterých by měl stát vlastně ženský pozemní hokej v budoucích letech, kdy se chcete dostat i na olympijské hry. Neříkám, že úplně do Los Angeles, ale ty olympiády budou každé 4 roky a právě pro ně bude vlastně ten vrchol. Tak jak moc tohle to může pomoct?
2: Já doufám, že to hodně bude motivovat. Aspoň co jsem se bavil s ostatními tým, třeba Rakouskem, kteří tam byli, tak je to strašně nakoplo. Holky to mají jako nejlepší zážitek zatím svý hokejový kariéry a doufám, že to pro ně bude ještě další impuls se dál zlepšovat, pracovat na sebe a případně jít někam do zahraničí hrát, aby získali nějaké jiné zkušenosti než Českou ligou.
1: Říká trenér české reprezentace pozemní hokejistek Tomáš Procházka o tom, jak to na hráčky zapůsobilo a jaký to byl zážitek, se budeme bavit v následujícím příspěvku už za chvíli, a to s jednou z těch, které získaly titul mistryň Evropy v divizi B, Anou Jindrákovou.

0: magazínu České šampionky pokračujeme na téma pozemní hokej žen. A já jsem rád, že mohu u mikrofonu přivítat Anu Jindrákovou, tedy mistryni Evropy, divize B, hráček do 21 let. Anička přikivuje, usmívá se. Jaké to bylo?
1: Bylo to strašně krásný a myslím si, že každá z nás si tenhle ten okamžik budeme pamatovat ještě hrozně dlouho, protože já jsem neskutečně pyšná na celý tým, co jsme tam dokázali, protože každá z nás jsme se na tom hřišti věřili a společně jsme ten vytyčený cíl, který jsme měli na začátku přípravy, jsme dokázali ubojovat a myslím si, že ty zlatý medaile na krku už nám nikdy nevezme.
0: A když si vzpomenete na ten okamžik, kdy skončilo to poslední utkání a vy jste věděli, že jste mistryně Evropy, že jste postoupili do divize A a navíc, že český tým si zahraje na mistrovství světa. Jaké to bylo? Jaké byly ty emoce?
1: Ten okamžik je asi úplně nepopsatelný, když zaznělo poslední písknutí rozhodčí a my jsme se rozběhli směrem k naší bráně, k naší golmance, která nás neskutečně přes celý turnaj podržela a všichni jsme se objímali a věděli jsme, že to je něco, co jsme si vysnili a že se nám to podařilo dokázat, tak si myslím, že to budeme prožívat ještě hodně dlouho.
0: Jaké byly oslavy? Jste hráčky do 21 let, mohly být bujaré.
1: Oslavy byly všelijaké, myslím si, že zlato se zaslouží velké oslavy a spousta hráček se toho dost ujalo a myslím si, že máme na co vzpomínat, protože ten večer byl dost dlouhý a hodně toho padlo.
0: No, některé možná jsou ještě nezvěstné do dneska, nebo ne?
1: Přesně tak, zatím jsme o nich ještě neslyšeli.
0: Když se podíváte, protože vy jste byla přítomna i té kvalifikaci seniorek, pak jste odjela na ty juniorky, jaké to bylo vlastně porovnávat tyhle ty turné, byť seniorky jste sledovala, na dálku nezapojovala jste se do hry, ale dalo vám to něco, dalo vám to, že prostě ten gol musíte dát?
1: Pro mě to bylo hodně emocionální taky, protože jsem byla součástí samozřejmě seniorského týmu, ale tím, že jsem na to koukala takhle zvenčí a viděla jsem i tu bolest vlastně hráči, který na hřišti byli, že prostě to nejde, častokrát prostě štěstíčko nestrojí na naší straně, tak si myslím, že ty holky, co to si zažili oba dva turnaje, tak jsou teďka o to víc nadšený, protože i my jsme měli problém ten gol dát, měli jsme spoustu šancí vybojovaných, ale často prostě jeden gol rozhoduje celý zápas a my jsme byli šťastní, že to vždycky padlo pro nás. Takže si myslím, že takhle spojovat dva turnaje úplně nejde, ale o to víc můžeme mít děšení za to, že my jsme se to vybojovali a právě my můžeme mít tu zlatou medaili na krku.
0: Jaký to je pro vás impuls do té budoucí kariéry? Protože tohle není úplně opakovatelný úspěch.
1: Myslím si, že právě naopak je to začátek úplně všeho, že to nám dá obrovský náboj do toho bojovat dál, do každého tréninku jít naplno a aby se veškerá příprava zúročila i do příštích let.
0: Ono to pro vás ale musí být přece jen trošku hořko-sladké, když jste ten ročník, který si nezahraje to mistrovství světa. Teď jste se nadechla a vydechla.
1: Tak samozřejmě to trošku bolí, když s těma holkama by to bylo strašně hezký, když víme, že ten tým to může dokázat a máme tu obrovskou sílu v tom, ale zase dva roky zpátky, když jsme hráli mistrovství Evropy v Rakovníku tady v České republice, kde nám uteklo zlatá medaile už jenom o malinký kousíček a teďka o to víc, myslím, že můžeme být šťastní, že se nám to podařilo, tak si myslím, že poslední zápas za juniorskou reprezentaci a se zlatem, to je to nejhezčí, co může být.
0: No teď vás čeká tedy ta seniorská kariéra. Máte v ní nějaký sen třeba? Takových 5 propojených kruhů.
1: Tenhle sen si myslím, že má každá z nás a bylo by hrozně hezký, kdyby se nám to někdy podařilo. A myslím si, že do toho dáme všechno, aby jsme tam jednou mohli stát a zažít si tenhle ten krásný zážitek. Myslím si, že ta šance je určitě reálná, protože ty holky, co se mnou v týmu jsou, co jsou i v seniorské reprezentaci, jsou extrémně talentovaný a myslím si, že když ten tým se semkne a každá z nás předvede to, co v nás je, tak určitě ta šance je.
0: Máte v hlavě, co vám chybí k tomu, abyste poráželi ty nejlepší týmy?
1: Náš ženský hokej vždycky měl problém v tom, že jsme nedávali góly, ale je asi strašně těžký jako říct, co nám chybí. Asi jenom to, že věřit tomu, že to prostě jde a že prostě všechno se dá dokázat, když ten tým bude chtít a jednou se nám to prostě povede. Já věřím, že i díky realizačnímu týmu, všem podporu fanouškům, tak to prostě zvládneme.
0: Já budu věřit, že se vám to povede a budeme vám držet pěsti.
1: Děkujeme.
0: Říká Anna Jindráková, takový byl dnešní magazín České šampionky. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál je 14:30 odpoledne. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Inflace v Česku zrychlila, v červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%, to je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny i Metuje. Nejhorší je podle aktuálních údajů situace na Cidlině u Nového Bydžova, kde průtok dosahuje jen zhruba třetiny takzvaného ukazatele sucha. Na Rychnovsku platí kvůli nedostatku vody zákaz odběrů z náhonu Alba. Výbuch auta u ruského Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimira Tkačuka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Drozavod leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. A hasiči ukončili zásah na skládce komunálního odpadu u Číškovic na Litoměřicku. Na místě od včerejšího večera s ohněm bojovalo 70 hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem a taky těžká technika. Podle krajského mluvčího Petra Pelikuse hasiči předali požářiště majitelům skládky. Ještě další dva dny na něj bude dohlížet jednotka dobrovolných hasičů. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do omezení u D2 táhnou kamiony pravým pruhem od exitu 182 Popůvky, tam krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Následně je čeká kolona hlavně v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Tenhle poslední úsek je tak na 10-15 minut. Na D1 za Brnem směr Vyškov a Ostravu se rozjíždí od Rohlenky z 206. kilometru. Kolona je to tak na 10 minut. Tak krátí se to. Příčinou byla dodávka spíchlým kolem v omezení u Holubic, už ale odjela pryč ze zúžení. Na D2 ve směru z Bratislavy na Brno za Podivínem, kolona z 39. kilometru, je to na 20 minut na 33. Tam uklízejí po požáru kamionu, provoz je stažený do levého pruhu. V Praze odpolední kolony, na okruhu směr D1 od D5 k Ořechu 15:15, na okruhu opačně na letiště od Lohkova do omezení za připojením od Barandova 10 minut, před zúženou k Belskou fronty Novopatskou od Černého mostu i z druhé strany v Cínovecké hlavně kamiony od sjezdu na Zdiby. A na magistrále v centru se popouždí od Florence na IP Pavlova, opačně pak na Nuselském mostě před Legerovou, následně od Anglické k hlavnímu nádraží a znovu od Florence na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přehánky nebo bouřky i silné. V nich se objeví nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Fotbalistky Slavie se dnes chystají na první soutěžní zápas celé sezony a hned to bude předkolo Ligy mistryň. Nehraje se stejným systémem jako v mužském fotbale. Jde o takové play-off, které se hodně podobá tomu, co museli absolvovat čeští fotbalisté při postupu na mistrovství světa. Zkrátka fotbalistky Slavie dnes budou hrát ve Skotsku proti Rangers a pokud postoupí, tak s tím lepším z dvojice Ajax Brøndby se ještě utkají o to, aby tam mohli postoupit. Pak je ale teoreticky stále ještě čeká jedno, tedy čtvrté předkolo. No v mužském fotbale je to jednodušší, více jsme na to zvyklí. Včera ve třetím předkole Ligy mistrů porazili Spartané Lyon na Letné 2-1. Odveta se hraje příští týden. Uslyšíte to tak jako ten první zápas v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a ještě jednou musíme připomenout, že zítra už se budeme věnovat dalším dvěma českým zápasům v předkolech evropských pohárů. Hradec Králové proti Bešiktaši hraje se na východě Čech od 19 hodin. Je to třetí kolo předkola Evropské ligy, o stupínek níže je konferenční liga, tam už v 18 hodin bude hrát Jablonec na vlastním hřišti proti lotyšské RFS. Oba tyhle zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě.

0: Po marných snahách prosadit se do NHL působí hokejový útočník Lukáš Jašek posledních 5 sezon v Evropě, konkrétně ve Skandinávii, střídavě ve Finsku a ve Švédsku. Ale přes léto trénuje doma v Třinci a možná se tam brzy vrátí. To vyzvídal ve Werk aréně reportér David Procházka.
1: Lukáš Jašek u mikrofonu radiožurnálu Sport, útočník Ilvesu Tampere, ale po tréninku tady ve Werk aréně doma v Třinci, tak jaké to je návrat tomu?
2: Super, protože jsem odsaď, jsem odchovanec z Třince, takže tady vlastně trávím celé léto. Jsem rád za tu příležitost, že vlastně se můžu tady připravovat i s Třincem během léta i na suché přípravě, takže jsem určitě rád, že můžu být tady s klukama.
1: Před chvílí tady byl trenér Boris Žabka, ptal jsem se ho, jestli třeba jste ho nezaujal na tréninku, jestli třeba ještě vás nezlanaří.
2: No,
1: tady máte smlouvu.
2: Letos určitě ne, jak říkáte, mám smlouvu ve Finsku a vlastně soustředím se teďka na Finsko a vlastně co bude za rok, to se uvidí. Určitě jsem rád, že vlastně je o mě zájem, protože, jak jsem říkal, jsem odchovanec a určitě rád bych se jednou vrátil.
1: Takže máte to v plánu, třeba už od příští sezóny smlouvu máte na rok?
2: Ve Finsku mám ještě na rok, ale jak jsem říkal, teďka se soustředím na Finsko a vlastně co bude za rok, co se teprve uvidí.
1: Česká extraliga se hodně posouvá výkonnostně, jak je na tom ta finská?
2: Myslím si, že každá soutěž se posouvá, vlastně ty ligy jsou všechny odlišné, co se týče švédské, české, švýcarské. Já si myslím, že každá liga má něco a vlastně se to posouvá rychlostně. Každým rokem je to rychlejší a rychlejší, silnější. Všechny ty přípravy jsou důkladnější, takže veškeré ty ligy se posouvají.
1: Jste před pár lety ukončil boj o NHL, vrátil jste se do Evropy, hrál jste ve Švédsku, ve Finsku teď, tak jak se vyvíjí podle vás ta vaše kariéra?
2: Jo, já si myslím, že nabírám strašně moc zkušenosti, vlastně už jsem prošel, si myslím toho hodně a ještě mě to hodně čeká, doufám teda. Byl jsem 3 roky v Americe, 2 roky ve Švédsku, teďka už budu 4. rokem ve Finsku, takže jo, já jsem zatím spokojený a snažím se furt makat na sobě, ať můžu hrát co nejdále.
1: Dívali jsme se, že před 3 roky jste hrál ten výborný turnaj pod trenérem Rulíkem v reprezentaci Eurohockey Tour, kde jste hrál přesilovky, pak už jste reprezentační příležitost nedostal.
2: No, to už jsou 2 roky asi, co jsem byl v repre. Já myslím si, že to bylo ve Švédsku, ten poslední můj turnaj. Myslím si, že jsme tam dopadli druzí, nebo já popravdě upřímně ani nevím, už je to další doba a nějak se na to neupínám, já se vlastně soustředím sám na sebe a každý den odvádět tu nejlepší práci, co mohu, ať se můžu posouvat a hrát co nejlépe.
1: Od té doby žádný kontakt s reprezentací?
2: Ne, vlastně od té doby nic, takže vlastně jsem se soustředil celou dobu na klubový režim.
1: Když se dívám na ty vaše statistiky, tak pořád převažují asistence, takže stále raději přihráváte?
2: No, chtěl bych určitě dávat více gólů. Asi prostě nejsem ten střelec. Snažím se vlastně tvořit hru a najít kluky v lepší pozici, než jsem já. Ale rád dávám góly, chtěl bych dávat určitě více gólů. Doufám, že to bude více padat v příští sezóně.
1: Jak pozdálí sledujete Třinec, který byl v posledních letech extrémně úspěšný?
2: Jo, tak jak jsem říkal, jsem odchovanec, vlastně žijeme tady s rodinou a mám tady veškeré přátele, takže Třinec sleduji moc a vlastně celou tu extraligu nějak sleduji, takže jo, kluky podporují na dálku a jak je příležitost, tak se podívám na pár zápasů.
1: Děkuju.
3: Z Werk arény David Procházka, Radiožurnál.
0: To byl útečník finského Ilvesu Tampere Lukáš Jašek, který v létě trénoval s mateřským Třincem.

Fotbalový brankář Radek Vítek přestoupí z Manchesteru United za skoro 400 milionů korun do druholigového Middlesbrough, aspoň to píší anglická média. Už vloni Vítek hrál na ostrovech druhou ligu, hostoval v Bristolu, v minulé sezóně odehrál 41 zápasů, 12krát z toho nedostal branku.

0: Po vysokém vítězství nad favoritem může sportovec nabít dojmu, že to tak půjde už vždycky. No a to se stalo českým hokejistům do 18 let na pravidelném letním turnaji Hlinka Gretzky Cup. Letos se hraje v kanadském Edmontonu a Češi budou bojovat večer o to, jestli postoupí ze skupiny do semifinále playoff.
1: Prostě jsme od té Ameriky, že ho podcenili. Po tím zápase s Kanadou jsme si mysleli, že už to půjde samo.
2: Říká jeden z českých reprezentantů na turnaji Michal Hartl. Česká osmnáctka odehrála ještě jeden zápas před startem turnaje. Domácí Kanadu Češi porazili 6-0 a to je uklidnilo až moc, což se pak ukázalo na ledě při vstupu do turnaje proti Američanům.
3: My jsme měli pocit, že budeme asi vyhrávat teďka už jenom, že budeme jenom dávat góly a nebudeme dostávat, ale ono to tak není.
2: Říká trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd. Po nepovedeném vstupu do turnaje a prohře 4-6 se Spojenými státy si naopak Češi vylepšili náladu, když porazili 8-3 Německo. Pokračuje jeden ze střelců, Petr Hernik.
1: Myslím si, že můžu mluvit za všechny kluky, že když ten tým má tu pohodu těch 2-3 gólů nahoře, tak všem se hraje určitě líp. Jo, byli jsme určitě víc, se říká, v pohodě, ale furt jsem musel být na špičkách, jak se říká.
3: Samozřejmě nemůžeme srovnávat Německo s Amerikou, není to ten stejný level, ale myslím si, že ten začátek, ten důraz a ta naše hra, to rychlé otáčení a dobrý forček a zajištěný forček se ukazovalo i v tomhle zápase. A na to, když prostě navážeme, tak si dáme tu šanci ten zápas vyhrát.
2: Navazuje na Herniga kouč Nedvěd. Teď čeká jeho tým poslední soupeř ve skupině Finsko. A matematika je velice jednoduchá. Oba týmy mají 3 body. Američané už s jistotou postoupí a v semifinále je doplní vítěz utkání Česko-Finsko a je jedno, jestli by bylo vítězství třeba až v prodloužení. Proti Německu se Čechům dařily přesilovky a pokud budou Finové také faulovat, trenér Jaroslav Nedvěd ví, co zlepšit.
3: Spíš to pojetí jako větší drive do brány, ne tolik obehrávat puky někde zvenku, ale někdo taky musí vzít na sebe tu zodpovědnost a tlačit se do brány a ostatní se přitahovat. Jo?
2: Čeští hokejisté do 18 let budou hrát také o to, aby se ukázali skautům klubů z NHL. I když jsou na nějaké zápasy tribuny stadionu v Edmontonu v podstatě prázdné, minimálně právě lovci talentů své místo na tribuně rozhodně mají. Zápas Česko-Finsko, který na Hlinka Gretzky Cupu rozhodne o tom, kdo z týmů postoupí do semifinále turnaje, začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času. František Kuna, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení, potvrdilo státní zastupitelství. Parašutisti se v Klatovech snaží vytvořit rekordní formaci ve volném pádu. V americkém Oregonu začne atletické mistrovství světa juniorů. Na dálnici D5 za Borem směrem na Prahu je kolona. A počasí zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo. Přehánky a bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Hale bylo výbušné zařízení. Kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel muselo letadlo DHL přerušit přistání. Letoun se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti lehce přes 5 000. Podle komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešlo. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie. Připouští to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
2: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, která by s tím měla pomoct. Jak přesně, ale rezort nezdělil. Parašutisti se v Klatovech pokoušejí překonat český rekord. Ve volném pádu chtějí vytvořit formaci, kde jich bude víc než 1,40. A na místě je taky reportérka Jitka Englová.
5: Disciplína spočívá v tom, že parašutisté vyskočí z výšky přes 4000 metrů a pak mají zhruba minutu na to, aby se ve volném pádu spojili do předem dané formace, ve které má každý dané místo a v ní se v jeden okamžik všichni drželi. Před chvílí se tady pokusili o formaci 42 lidí, někteří se ale nechytili a 6 let starý rekord, tedy 41 spojených parašutistů, tak tady zatím nepadl. Ty se skoky do formací tady budou pokračovat do pátku a kromě zmíněného rekordu zkusí parašutisté překonat ještě další 2. Sklatov Jitka Englová, Radiožurnál.
2: Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Brutal Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou pořádek a bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
6: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
7: Sport. Ve Spojených státech začne dnes večer českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom mluvil šéf české výpravy Jan Koutník.
8: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
7: České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující zápas základní skupiny na Hlinka Gretzky Cupu. Po porážce od Spojených států 4-6 a výhře nad Německem 8-3 nastoupí v Edmontonu proti Finsku. Vítěz postoupí do semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D5 se Zaborem a kolona na D2 za Protivínem. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Plzeň a Prahu čekejte potíže Zaborem za sjezdem na Mariánské Lázně. Na 127. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Na kilometru 125,5 je hlášený požár osobního auta. Na místo jelo několik hasičů, 3 posádky záchranné služby. Provoz je zjevně zastavený, ale je to mimo dohled kamer. Oceníme vaše aktualizace z místa. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem počítejte s kolonou ze 39. kilometru, je to až na půl hodiny na 33. Tam už uklízejí po jiném požáru kamionu v pravém pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz. U exitu 182 Popůvky vzniká kolona kamionů pravým pruhem až k D2, v levém pruhu fronta až v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 pozor na kolonu u exitu 1 z Děby. Brzdí tam osobní auta krátce, dál se vlečou hlavně kamiony pravým pruhem Cínoveckou do Zužené k Belské a v té koloně teď navíc za sjezdem na Čakovice hlásíte čerstvou nehodu v levém pruhu, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přehánky a bouřky i silné. K večeru začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky a bouřky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
7: Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport, 6 minut po 15. hodině. Skoro 60 států bývalého britského impéria má každé 4 roky svoji vlastní v uvozovkách olympiádu, té se říká hry Commonwealthu, no a tam má svého nejúspěšnějšího sportovce, tahle pseudo-olympiáda. Tím se stal jeho africký plavec Charles Kloss, nejúspěšnější sportovec v historii této soutěže. Ten bohužel poté, co tenhle rekord nabil, přišel o bydlení, jeho byt v Kapské městě totiž zničil požár, při kterém bohužel také zemřel jeho soused. On sám Le Clos to chvíli vstřebával a hned řekl, že uctí památku souseda, který zemřel při tom poháru. Vyjádřil soustrast rodině, přátelům uvedl, že jeho nadace zahájila sbírku na podporu lidí zasažených celým neštěstím. A to všechno poté, co se vrací z britských ostrovů, kde právě hry Commonwealthu 2026 probíhaly. Vedle 21 medailí z téhle soutěže, že z toho 7 zlatých má Le Clos, ale ve sbírce také 4 olympijské medaile a 4 tituly mistra světa v dlouhém bazénu. Už za chvíli se ale na Radiožurnálu Sport budeme věnovat fotbalu.
3: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Včera jste slyšeli v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport výhru pražské Sparty ve třetím předkole fotbalové ligy mistrů nad Lyonem na Letné 2-1. Samozřejmě takhle odvysíláme také odvetu. No a zítra čeká velká výzva také na fotbalisty Hradce Králové. Ti se ale budou být zase v evropské lize. Poté, co vyřadili norské Trumse, poměří teď síly s ještě silnějším protivníkem. Ve třetím předkole evropské ligy je čeká souboj s tureckým Bešiktašem Istanbul a první utkání se bude hrát už zítra na východě Čech. Na dnešní tiskové konferenci a také na předzápasovém tréninku teď nechybí ani reportér Tomáš Borovec. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
0: Tomáši, turečtí sportovní fanoušci, to je velké téma, je to fenomén, jsou známí svojí vášní pro hru, až to někdy hraničí s fanatismem. Jestli pak jsou na to na východě Čech v Hradci Králové připraveni?
1: Myslím si, že na to jsou připraveni dokonale. Jeden takový malý příměr, já když jsem se na tohleto téma bavil na vedení klubu, tak mi říkali, že za běžných okolností by se teď každý den probíralo téma víkendové ligy proti ostravskému Baníku. Tak to je teď pro ně, pro hradecký klub, naprostá káva s mlékem do půl litru, kdybych to tak řekl, protože přijede turecký Bešiktaš Istanbul a to je ten pravý Turek, který bude silný, který bude nepříjemný nejenom na trávníku, ale i samozřejmě v hledišti, čeká se velká atmosféra. No a co se týče bezpečnostních opatření, tak tady policejní složky snad budou v trojnásobném počtu než obvykle na ty vyhrocené zápasy v lize. A také klub udělal ten dobrý krok, že do předprodeje dal pro držitele pernamentky možnost koupit si ještě další dva lístky, tak tím se vyprodal velký počet, zbývalo jich nějakých 1500 v pondělí a následoval prodej pouze na pokladně. Tak byl jsem se tam schválně podívat, tak jednu chvíli tam bylo třeba 40-50 lidí, kteří čekali frontu, no a už během pondělí se vyprodali všechny vstupenky. To znamená, že z toho pohledu tureckých fanoušků budou ve svém sektoru, ale nemělo by jich tolik dorazit v úvozovkách navíc, jak tomu bývá při těch zápasech v pohárové Evropě napříč starým kontinentem, kdy například o velkém počtu cestují Turci z Německa. Tak uvidíme, jak to bude, no.
0: Uvidíme, uslyšíme to v přímém přenosu už zítra, ale pojďme teď ke sportovní stránce, s jakými hvězdami vlastně Bešiktaš přiletěl do Česka.
1: Bešiktaš, když to teď otočím, nepřiletěl do Česka nebo nepřiletí, protože turecký tým dorazí až v průběhu večera, podvečera. Nepřiletí Leandro Trossard, belgický reprezentant a šampion anglické ligy s Arsenalem, který v létě posílil Bešiktaš, zatím chybí na soupise a ani tam nebude. Mám informace, že se přidal k týmu před pár dny a rozhodně tedy ještě nebude k dispozici pro toto dvou utkání, ale v týmu soupeře je opravdu hodně hvězd, je tam spousta tureckých reprezentantů, je tam například 25-letý středopolař Orkun Kekci, v posledních 5 sezonách nedal nikdy méně než 7 gólů, trefil se také v obou zápasech s Midtjyllandem, teď v tom druhém předkole Evropské ligy, mimochodem tenhle účastník světového šampionátu má hodnotu 25,5 milionů eur, to je v přepočtu zhruba 640 milionů korun. No a korejský reprezentant Hyun Gyu Oh, jestli to správně vyslovuju, tak na něj zase nemá dobré vzpomínky český nároďák na mistrovství světa, protože právě tenhle 25-letý útočník dál ve vzájemném duelu vítězný gól. No a abych mohl takhle pokračovat do nekonečna. Jo, ještě mě napadá vlastně český záložník Václav Černý, takže česká stopa v Bešiktaši. Ten se zná z nizozemské ligy, kde v minulosti působil, nebo z mládežnické reprezentace například s hradeckým útočníkem Ondřejem Mihálikem. Takže taková ještě drobná zajímavost. No, je to nabitá sestava, bude to velmi těžké.
0: Jak už to, já to jenom ještě jednou vypíchnu, si zmínil tak Leandro Trossard, hráč, který na mistrovství světa zaznamenal 5 kanadských bodů za 2 góly a 3 asistence. Ten tedy nepřiletí do Hradce. Jaké mají vlastně otroci v tomhle dvojutkání tím pádem šance?
1: No, jsou outsidery jednoznačně, stejně jako tomu bylo v tom kole předtím proti norskému Tromsø, ale tam ukázali obrovskou bojovnost, vůli, perfektní odveta na domácím stadionu. Prostě na malšovickém stadionu hradečtí fotbalisté v poslední době neprohrávají. Naopak, na konci minulé sezony tady porazili dvakrát za sebou Slávy, porazili tady Spartu, vyřadili Tromsø, tak na to domácí prostředí budou rozhodně spoléhat v tom prvním utkání. No a jak říkal trenér David Horejš na tiskovce před dnešním tréninkem, ten zápas, ten dvojzápas si jeho svěřenci nejdou užít. Jdou soupeřit, jdou bojovat a chtějí vyhrát. Takže jednoznačně dal najevo, s čím půjdou, i když v roli outsidera do této série, do tohoto dvojzápasu s Bešiktašem Istanbul.
0: Ten zápas se bude hrát zítra v 19 hodin, třetí předkolo Evropské ligy Hradec Králové proti Bešiktaši Istanbulu. Bude komentovat Tomáš Borovec. Moc krát děkujeme pro tuhle chvíli.
1: Rádo se stalo, hezké odpoledne.

Před chvílí jsme vás vzali na předzápasový trénink fotbalistů Hradce Králové. Ty čeká zítra v 19 hodin třetí předkolo Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul na domácím stadionu. Vy to uslyšíte v přímém přenosu už v 18 hodin, ale zítra začne třetí předkolo konferenční ligy s českou účastí. Jablonec bude hostit RFS Riga a samozřejmě také severočeský klub dnes čeká předzápasová tisková konference a předzápasový trénink a tam se také vydáme na Radiožurnálu Sport. Bude to po 17. hodině. Už teď vám ale můžeme prozradit, že se nebude třetí předkolo konferenční ligy týkat slovenského fotbalisty Samuela Lavrinčíka. Ten se totiž po jedné sezóně na severu Čech vrací do Ružomberoku. Odchází tedy do mužstva českého trenéra Jaroslava Kostla. Tam bude půl roku hostovat, součástí dohody, ale i opce na přestup. Lavrončík přestoupil z Ružomberoku do Jablonce loni v létě, pokud si to nepamatujete. A je opravdu těžké si zapamatovat stopu tohoto slovenského hráče, protože dohromady nastoupil v české soutěži ke 12 soutěžním utkáním, ale odehrál dohromady 166 minut. To skutečně není moc.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím s východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Ve čtvrtek ráno a dopoledne se do centrální části Česka bouřky vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k východu Čech a severu Moravy a Slezska. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval poté, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti na západě Ruska. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Útokům v noci čelila taky Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 19 lidí, zraněných je víc než 40. A policisti pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nemá doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas.
2: Sport.
1: Fotbalový Arsenal posílí brazilský záložník Bruno Guimarães. Úřadující mistr anglické Premier League se dohodl s Newcastlem na přestupu jeho kapitána. Za 27-letého Guimarães má zaplatit 75 milionů liber. Informovala o tom britská televize Sky Sports.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Měřínem, kolona na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále za Měřínem na kilometru 132 pozor na motorkáře, který hledá něco ztraceného a chodí vlevo u středových svodidel. Bude přebíhat dálnici, motorku má vpravo v odstavném pruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od Popůvek, od exitu 182 osobní auta v levém pruhu, pak jedou místy plynuleji, i tak celý úsek do omezení u D2 až 40 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín čekejte kolonu ze 37. kilometru, je to asi na 20 minut, na 33. tam se po požáru kamionu jede jenom levým pruhem. Na D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu počítejte s kolonou od exitu 128, od sjezdu na Mariánské Lázně sune se 10 až 15 minut na kilometr 125,5, tam hořelo osobní auto, provoz byl krátce úplně zastavený, teď už se projíždí jedním pruhem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z 52. kilometru se vleče kolona čtvrt hodiny k opravám vozovky na 55. v pravém pruhu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 kolona od zdi z 1. kilometru 20 minut k nehodě před sjezdem na Čakovice v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přehánky a bouřky i silné. K večeru pak začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky a bouřky a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Profesní organizace, kterou na Radiožurnálu Sport dobře známe, tedy Klub sportovních novinářů, má teď jeden vzácný přírůstek. Český prezident Petr Pavel se jako volný fotograf stal právě členem Klubu sportovních novinářů České republiky. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě a zaměřuje se především na motoristický sport. Na webu KSN informoval předseda toho sportovního sdružení Michal Dusík o tom, že tedy přijal pana prezidenta a ujistil, že přestože šlo o přihlášku hlavy státu, tak klub posoudil tuhle přihlášku ve standardním přijímacím procesu a s vyhodnocením jeho dosavadní činnosti, a ta byla evidentně dostatečná.

0: řadu pravidelných rubrik, které vám nabízíme pravidelně ve středu. Už jste slyšeli třeba pořad České šampionky nebo golfový magazín. Teď máme pro vás přichystanou ale ještě další středeční lahůdku, a to je povídání o současném životě bývalých sportovců. My už jsme představili hodně těch, kteří se po kariéře stali úspěšnými podnikateli, a tady je další takový příběh. Jeho hlavním protagonistou je Bertrand Gachot. A jestli vám tohle jméno nic neříká, tak vám ho představí teď Jakub Kanta. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Gachotovo jméno je už možná trochu zapomenuté, jde ale o bývalého pilota Formule 1. Francouz narozený v roce 1962 se navíc v nejprestižnější závodní sérii jenom nemihnul. Strávil v ní totiž v součtu 6 sezon. Jezdil za méně známé týmy, žádný z nich už v současnosti pod původním názvem neexistuje, závodil ale třeba za tým Jordan a trochu nešťastně se zapsal do dějin F1-ček. V roce 1990 se po havárii v osobním autě dostal do konfliktu s dalším řidičem a o rok později šel na 2 měsíce do vězení za fyzické napadení. V týmu Jordan ho tehdy nahradil jistý Michael Schumacher a asi vás nepředstaví, že místo už nepustil ani po Gachotově návratu z vězení. Gachot odstartoval do 47 velkých cen, v žádné z nich ale nedojel na pódiovém umístění a celkově za kariéru nazbíral jen 5 bodů do hodnocení seriálu. Od roku 1995 jezdil už v méně prestižních soutěžích.
0: I když jenom dostat se do Formule 1 vůbec není snadné a o tom by mohli vyprávět třeba čeští piloti, tak rozhodně můžeme říct, že z Gachota se postupně stal úspěšnější podnikatel než právě pilot. Čemu se teď věnuje?
1: Energetickým nápojům. Na začátku tohoto století koupil od jednoho známého firmu Hype, která v 90. letech sponzorovala různé týmy Formule 1. Postupně ale uvadala a Gachot ji dokázal úspěšně proměnit a pozvednout. Udělal to tak, že se rozhodl opustit americký a západoevropský trh, kde je podobných nápojů přetlak, a více zaměřil na hustě obydlená a trochu opomíjená místa jako Blízký východ, Latinská Amerika nebo některé východoevropské země. Nechal taky změnit vnější obal plechovek a především taky jejich obsah. Jako jeden z prvních totiž ustoupil od používání umělých barviv. Šlo o úspěšné kroky a teď jde o firmu, která ve více než 40 zemích světa neprodává už jen energetické drinky, ale taky různé výživové doplňky pro sportovce. 63-letý Gachot ji dál vede jako generální manažer.
0: Tradiční otázka v tomhle povídání, jestli pak Gachot stále zůstává přitom v nějakém spojení se svým sportem, tedy s Formulí 1.
1: V minulosti několik let sponzoroval tým Force India, současný tedy Aston Martin, později ale se rozhodl zaměřit s marketingem jiným směrem a aktuálně je jeho značka nejvíc viditelná ve světě e-sportu, tedy při profesionálním hraní videoher. Je ale znát, že Bertrand Gachot na závodění nezanevřel, vlastní 2 internetové magazíny, které pokrývají právě dění ve Formuli 1.
0: Gachota, Bertranda Gachota jsme probrali s Jakubem Kantou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Ženskou fotbalovou Slavii čeká dnes první soutěžní utkání této sezóny a bude velmi důležité. Hraje se totiž mini turnaj, který je kvalifikací o fotbalovou ligu mistryň. Hraje se ve Skotsku, české zástupkyně budou hrát proti domácím Rangers. No a pokud se jim podaří postoupit v tomto prvním zápase, tak se dostanou do finále. Tam se s největší pravděpodobností střetnou s Ajaxem Amsterdam. Ten totiž právě teď hraje také semifinále proti švédskému Brøndby a o poločase Ajax vede už 2-0. Pokud slávistky ale nepřehrají skotské Rangers, tak stále budou ve hře o jiný evropský pohár, totiž o soutěž, která se doslova jmenuje Evropský pohár. V loni byla zavedena nově na starém kontinentě, no a poměrně díru do Evropy v ní udělali Spartanky, velké rivalky slávistek, které se dostaly až do semifinále. Už po 16. hodině budeme ten dnešní zápas sešívaných, tedy slávistek, rozebírat o něco podrobněji.
1: Radiožurnál Sport.
0: No a čeští atleti ti dnes vstoupí do juniorského mistrovství světa. V americkém Eugene se pokusí napodobit úspěšný poslední šampionát z peruánské Limy. Tam byli nakonec Češi nejlepší evropskou reprezentací v medailovém pořadí.
2: Zlatou medaili vybojovala před dvěma lety v Limě s naprostým přehledem čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a českou hymnu slyšel po svém závodě v Peru i desetibojař Tomas Jervinen. Stříbrný pak byl Michal Rada, který ale tehdy jako dorostenec závodil o kategorii výš a teď v Eugene už proti sobě bude mít běhu na 400 metrů překážek stejně staré soupeře.
3: Letos je ta konkurence opravdu vysoká, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale ta medaile v té hlavě.
2: Přibližuje jeden z největších mládežnických talentů české atletiky. Rychlý výkonnostní vzestup Michala Rady se letos trochu přibrzdil, ale 19-letý reprezentant má proto i logické vysvětlení.
3: Tak já si myslím, že jsem nachystaný opravdu dobře, s trénem jsme přípravu směřovali přesně na tady ten závod. Zatím je ta sezona trochu hořkosladká, ta příprava a celkově i ty závody trochu kolidovaly s maturitou a potom jsem podcenil trochu, dejme tomu, odpočinek a regeneraci. Tady jsem se pomalu dostával do toho závodního tempa.
2: Teď už se ale cítí velmi dobře a Rada je navíc typem sportovce, který ze sebe dokáže dostat ten nejlepší výkon na vrcholu sezony. Ten přijde teď v Eugene, ale česká reprezentace by podle vedoucího výpravy Jana Koutníka neměla spoléhat jen na pár jedinců.
4: Vysoké ambice má obecně, bych řekl, celá výprava. My nemáme jednoduchá kritéria jako svaz, takže už když se sem někdo dostane, tak jsou ty ambice finálové nebo minimálně prostě to umístění na nějaké první polovině. Konkrétně bych jmenoval určitě Michala Radu. Podobně to bude mít i Nikol Krutilová v tyči, která se ovšem tady potýkala s nějakým mírným nachlazením, tak snad dobře zaskáče.
2: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport šéf české výpravy na juniorském světovém šampionátu atletů ve Spojených státech Jan Koutník. Zmiňovaná Nikol Krutilová je dokonce tabulkově nejlepší juniorskou tyčkařkou na mistrovství světa v tomto roce a do kvalifikace vstoupí už ve 3 hodiny v noci českého času. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál.cz.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Samuela Šiguta za podíl v korupční kauze. Na příjezdu do Prahy ústeckou dálnicí D8 je kolona kvůli nehodě. A počasí zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, přehánky a bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Bohu.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno, od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama, ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Moravskosleští policisti odhalili skupinu podvodníků z Ukrajiny, která pod záminkou investic do kryptoměn údajně vylákala od Čechů desítky milionů korun. Na případu spolupracovali s ukrajinskými vyšetřovateli. Ti teď 10 lidí obvinili z podvodu a praní špinavých peněz.
4: Čeští kriminalisté se přímo v Kyjevě podíleli na společné akci s ukrajinskými kolegy, kteří provedli téměř 50 domovních prohlídek. Trestnímu stíhání čelí hlavní organizátor i pachatelé, kteří měli od loňského října telefonicky kontaktovat české oběti. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Země jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam totiž případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
5: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalový záložník Karviné Samuel Šigut dostal za účast v korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. O trestu rozhodla etická komise fotbalové asociace.
7: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baníku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do nové sezóny kvalifikací Ligy mistryň. Ve 20:30 nastoupí ve druhém předkole na hřišti skotských Rangers.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 u Sokolova, kolona na D8 před Prahou. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary pozor za posledním sjezdem na Sokolov. Na kilometru 131 má policie hlášenou lednici ležící na dálnici. Příjezd do Prahy po D8 z Ústí nad Labem vázne jednak kvůli zúžení ve Kbelské, navíc teď předtím v Cínovecké u nájezdu od Březiněvsi řeší nehodu v levém pruhu. Kolona začíná na D8 přes Diby kolem prvního kilometru, zdržení až půl hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z kilometru 52 se vleče kolona asi 20 minut k opravám vozovky na 55. kilometru, je tam zabraný pravý pruh. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz před omezením u D2. Do kolony se dojíždí u exitu 182 popůvky, brzdí i osobní auta, ta potom místy jedou o něco rychleji, i tak to mají až do zúžení u D2 až na 40 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za Podivínem strávíte zhruba 20 minut v koloně ze 37. na 33. kilometr. Po poledním požáru kamionu je tam průjezdný stále jenom levý pruh. A ještě D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Mariánské Lázně kilometr 125,5, po požáru osobního auta ještě zabraný pravý pruh, už ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, přehánky a bouřky, k večeru se pak začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy.
9: Hokejová extraliga začíná za měsíc a do nové sezóny půjde také s novým předsedou disciplinární komise. Tím se stal Radim Byčánek, nahradí Viktora Ujčíka. Ten komisi vedl od roku 2018. Posloucháte Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport a V.

0: Fotbalistky Slávie dnes v 8:30 večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Na úvod je ve Skotsku čeká utkání proti domácím Rangers. Jak velké šance mají Pražanky uspět, teď probereme s bývalou úspěšnou fotbalistkou, šestinásobnou vítězkou České ligy, současnou trenérkou reprezentačního týmu do 23 let, tedy s Blankou Pěničkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zeptám se rovnou, jak náročný to dnes pro Slávii bude zápas. Já k tomu ještě můžu říct, že klubový žebříček vede UEFA také pro ženské fotbalové týmy. Slavia, ta je podle toho žebříčku na 20. místě, hráčky Rangers jsou 84. Dá se z toho vůbec něco vyvozovat?
1: Tak samozřejmě ty papírové předpoklady jsou nějak daný historicky. Určitě Slávie vzhledem k těm zkušenostem v evropských pohárech se může určitě pasovat do toho favorita, co se týká na papíře. Ale samozřejmě na hřišti ten obraz hry může být naprosto jiný. Může to být opravdu vyrovnaný zápas. Myslím si to, že to tak bude, protože jsme měli vlastně možnost právě s 23 hrát proti stejně starým Skotům. A to byly hráči, který tvořili vlastně ten tým, tvořili hráčky právě i z Rangers a musím říct, že ta kvalita na její straně byla opravdu zajímavá a nemyslím si, že Slávisky čeká úplně jednoduchý zápas.
0: No tak teď mi Blanka Pěničková doslova sebrala otázku z úst, ale já vás v tom ještě chviličku podržím. Právě vy ženský fotbal znáte jako trenérka 23, tak na jaké úrovni, pokud budeme mluvit o skotském fotbale ženském, tamní fotbal je?
1: Tak bohužel musím konstatovat, že jsou o krok dál, mají za sebou kvalifikaci a vlastně působení na mistrovství Evropy, tak na mistrovství světa, kam prostě Česká republika se pořád ještě nedostala. Takže v tomhle ohledu mají určitě náskok, spousta jejich hráček hraje především v anglické lize, takže i ta zkušenost těch mezinárodních zápasů a mezinárodního fotbalu tam je. Takže zatím bych řekla, že v tom srovnání, přestože podle té tabulky UEFA to tak nevypadá, tak si myslím, že ten skotský fotbal je dál.
0: No, české a skotské souboje, zejména tedy Rangers proti Slávii, známe také z mužského fotbalu a dnes dopoledne už jsme mluvili s kapitánkou slavistického týmu Dianou Bartovičovou a ta v našem vysílání mluvila o tom, že v Glasgow je stále ještě kvůli minulosti cítit to napětí, protože musíme připomenout, mezi fotbalisty Slávie a Rangers před 5 lety došlo v tom zápase vlastně k incidentům a oba týmy se teď cítí poškozené. Stále to ještě tedy podle Diany Bartovičové visí ve vzduchu ve Skotsku. Může něco takového hráčky ovlivnit před výkopem?
1: To bych neřekla. Myslím si, že, nebo samozřejmě tohle ten celý incident a událost si určitě slávisti pamatují a i v tom klubu, stejně jako u nás ve Slávii, to nějakým způsobem rezonovat musí, protože myslím si, že to zasáhlo velmi výrazně prostě tu kulturu v obou dvou táborech. Ale zase myslím si, že hráčky jak slavistického klubu, tak klubu Rangers to v žádném případě nebo nijak zvlášť neovlivní. Přece jenom přesto, že se to stává v tom jednom klubu, tak nejste součástí toho týmu, který to vlastně prožíval a myslím si, že v tom zápase to vidět nebude.
0: Budeme si to přát, přeci jenom je to trochu nefotbalové, nesportovní. Dnes od 8:30 hrají slávistky předkolo Ligy mistryň. Povídáme si o tom stále s Blankou Pěničkovou.
2: Radiožurnál Sport.
0: Blanka Pěničková je bývalá hráčka Slávie, také funkcionářka Slávie, dnes trenérka reprezentačního týmu do 23 let. Pojďme si trošku přiblížit to, jakým způsobem se hraje předkolo Ligy mistryň, protože ten systém je trochu jiný než v mužském fotbale. Hraje se to formou miniturnaje, mimochodem ve Skotsku, takže Rangers mají zkrátka výhodu domácího prostředí. Za 3 dny, nehledě na to, jak Slávia dnes večer dopadne, čeká hráčky další důležitý zápas a buď to bude tedy postup do 3. předkola Ligy mistryň, pokud dnes Rangers porazí, anebo pokud prohrají, tak to bude o pokračování v té nižší evropské soutěži Europa Cupu. Bude to náročné připravit tým na 2 takhle zásadní zápasy během 3 dní?
1: No tak samozřejmě není to příjemné, zvláště pokud se ten první zápas třeba nepovede, tak ta ten fokus a ta motivace určitě není úplně jednoduchá, protože ty zápasy jsou za sebou, ale zároveň zase díky tomu, že je to tak rychle za sebou, tak člověk nemá potřebu o tom přemýšlet tak dlouze a ten časový odstup mezi jednotlivými zápasy je natolik velký, že by to nemělo znamenat nějaký velký zásahy do úbytku sil a prostě tohle je systém, koncept, který ten Champions League prostě takhle nastavený. Myslím si, že každý s tím už tak jak počítá. Samozřejmě ideální je se tomuhle předkolu vyhnout a vlastně postoupit až do toho kola dál, kdy už se to hraje playoff, ale zároveň bohužel je to daň za to nevítězství vlastně v domácí lize a prostě pokud se tam ten tým chce probojovat, tak tohle zvládnout musí.
0: Přesně tak, v tom playoff už teď čekají Sparťanky. Slavia ta po letech musela přenechat mistrovský titul právě svým největším rivalkám a taky teď čeká tenhle mini turnaj. V tom druhém semifinále zatím v 61. minutě Ajax vede nad Brøndby 2-0. Vypadá to tedy, že ve finále bude čekat nizozemský celek, zatímco dánský v tom souboji v uvozovkách pouze o třetí místo. Vy jste se Slavií ligu mistryň hrála, i když tady musíme asi říct, že když jste ji hrála vy, tak to byla trochu jináčí soutěž. Ta už se totiž teď hraje tak jako v mužském fotbale tou ligovou formou, ale stejně můžeme srovnat českou ligu a evropské poháry. Navíc v loni přibyl další, kromě ligy mistryň, evropský pohár Europa Cup, asi ještě nemá úplně ustálené jméno. Co na to říkáte?
1: No je to skvělý, samozřejmě každá soutěž, která vznikne pro ženský klubový fotbal je skvělá a bylo vidět vlastně na Sparťankách, jakým způsobem si tu cestu Evropou užívali, podařilo se jim dojít opravdu daleko a určitě to pro ně znamenal velký odrazový můstek nejenom tomu domácímu titulu, ale samozřejmě přinese to spoustu zkušeností do těch mezinárodních zápasů, které vás potkají v budoucnu nebo i na té reprezentační úrovni, takže je to jenom velký plus, já to kvituju, jsem za to samozřejmě ráda a přála bych si, aby i ta druhá soutěž postupem času získala daleko lepší a větší zvuk, než možná v současnosti má.
0: To říká Blanka Pěničková, která je krom toho, tedy, že momentálně je trenérkou týmu české fotbalové ženské reprezentace do 23 let, tak je také bývalou slávistkou a bývalou funkcionářskou ve Slávii, tak ještě nedávno jste sledovala velmi zblízka to, jak se tvoří tým pro novou sezónu. Teď to můžete okomentovat jako nezúčastněný pozorovatel. Co se týče Slávie, ta si chce vzít zpátky ten mistrovský titul, který jí ukradla v té uplynulé sezóně Sparta. Vrátila se Ševěčková, Jelinková, Střížová přicházejí ze Slovácka, no a potom cizinky Mikolajová, Penoková, je tu další hráčka s Panami, reprezentantka a vypadá to, že Slavia posiluje. Jak to vnímáte?
1: No tak samozřejmě Slavia na to potřeba zareagovat na tu loňskou nepovedenou sezónou. Příchod Mikolajové bych řekla, že vlastně nebyl překvapivý. My jsme o její příchod vlastně usilovali už asi 3 roky nazpět, takže to je prostě kvalitní hráčka, která 100% týmu pomůže a vidím ji jako jasnou náhradu za odchod Martiny Šurnovské, takže v tomhle případě mě to vlastně ani moc nepřekvapilo. Samozřejmě ten kádr je potřeba určitě doplnit nejenom co do kvality, ale i do počtu, takže Slavia to teďka řeší příchodem cizinek, Američanek a přiznám se, že ani jednu z nich vlastně nijak zvlášť neznám, přichází po univerzitních vlastně studiích, takže pro mě to je těžký hodnotit, protože tu kvalitu jejich opravdu nedokážu odhadnout.
0: K tomu můžeme asi doplnit ještě to, že právě na Američanky po těch nejlepších univerzitních letech vsadila v loni touhle dobou pražská Sparta a hodně se to vyplatilo, tak možná, že je to cesta, která by mohla být úspěšná tentokrát i na Slavii, ale zpátky od domácí soutěže pojďme se ještě jednou zastavit u toho, že v 8:30 večer dnes fotbalistky Slavie budou hrát předkolo, tedy kvalifikaci ligy mistryň proti skotským Rangers. My jsme si o tom povídali s Blankou Pěničkovou, tedy trenérkou reprezentace do 23 let. Blanko, moc krát děkujeme.
1: Není zač, mějte se krásně, naschanou.

Ještě chvíli o fotbale, ale tentokrát o tom mužském a neúplně pozitivně budeme mluvit na Radiožurnálu Sport. Fotbalový záložník Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí teď zaplatit i pokutu 80 000 korun, a to kvůli účasti v korupční aféře, a za toho potrestala etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil i jedno utkání druhé ligy. Komise zároveň ale potrestala i dalších 5 osob.

Linda Nosková se dnes v noci představí poprvé od té doby, co vyhrála finále Wimbledonu na okruhu WTA. Hrát bude v kanadském Torontu proti Američance McNellyové ve druhém kole místního turnaje. No ale bude až čtvrtá v pořadí Češko, která se na tvrdém povrchu v Kanadě představí. Marie Bousková, Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková, ty by měly hrát přední. Bousková proti Američance Townsendové. Tohle utkání by mělo přijít na řadu už někdy okolo 6:30 našeho českého času a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte.

0: 16 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý pak o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota ale ještě může do večera dál stoupat. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu, který obklopuje hlavní město Atény, schořilo za tu dobu přibližně 80 000 hektarů, zhruba třetina území. Informuje o tom deník E. Katimery. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. Na jezeře Most pokračuje policie v pátrání po dvou mladých mužích na paddleboardu. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přešla bouřka a někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči i speciální pořádková jednotka. Sport. Český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrughu, informovalo o tom britské médium Sky Sports. 22-letý odchovanec Olomouce působil v Manchesteru od roku 2020 za A tým, ale v soutěžním utkání nenastoupil. Zkušenosti sbíral na hostováních v Anglii i Rakousku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a taky na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozor na kolonu u exitu 182 popůvky v obou pruzích. Osobní auta v levém pruhu se po zhruba kilometru trochu rozjedou, kamiony se sunou prvním pruhem až k D2. Před tou je potom kolona v obou pruzích zase v Brně, někde za sjezdem k výstavišti kolem 192. kilometru začíná. Tenhle úsek ke sjezdu na Bratislavu je až na 20 minut. Následně na D1 za Brnem směr Vyškov se teď rozjíždí kolona od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru. U Rohlenky na 206. se srazilo osobní auto s nákladním, už ale odstavili, jede se pak pomaleji dál do omezení u Holubic. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za Podivínem zůstává kolona ze 37. kilometru ke schořelému kamionu na 33. zdržení čtvrt hodiny. Ucpává se příjezd do Prahy Ústeckou D8, kolona před zdiby z 2. kilometru, osobní auta to mají asi na 20 minut, jednak u nájezdu od Březině vsi řeší nehodu a sune se to dál do Zúžené k Belské. Před tou je kolona i z druhé strany Novopatskou od Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci přijdou od západu další přehánky a bouřky, můžou být i silné. Ochladí se na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno a je zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. K večeru pak začnou srážky od západu ustávat a bude se vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno, postupně se zatáhne i tam a místy se přidají přehánky nebo bouřky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, na východě až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Hokejový obránce Vojtěch Mozík se po roce a půl vrací na led, pokusí se prosadit do kádru Lince v mezinárodní lize ISHL. 33-letý bek, který naposledy hrál v prosinci 2024 v české extralize za Spartu, měl dlouhodobé problémy s kolenem. Přejeme, ať se to zlepší.

0: Třetiligový fotbalový klub Spísku se v létě domluvil na spolupráci s Plzní. U Otavy se budou tedy objevovat hráči Viktorie a tým už vede bývalý trenér z Viktorie. No a předseda jeho českého klubu odvážně také mluví o postupu.
1: Plzeň vyslovila přání, jestli bychom se neúčastnili projektu v rámci spolupráce, ať už na bázi A týmu dospělých, tak i na bázi jako klubu takového.
2: Předsedou klubu je Leoš Gornický. Podle něj propojení s Plzní má smysl pro obě strany.
1: Pro nás je to výzva k tomu, že opravdu po x letech můžeme mít partnerský klub. Máme v úmyslu opravdu spolupracovat intenzivně na bázi vzdělávání trenérů, jak mládeže, tak zapojování trenérů, kteří přišli z Plzně.
2: Prvním, kdo dorazil, je Josef Padlásek, vede A tým. Přímo k otázce postupu do druhé ligy se staví o něco málo opatrněji než vedení klubu. Cíl má stejný, ale nemusí mít všechno hned.
3: Chceme jít postupnýma krokama, nicméně ten nějaký dlouhodobý cíl je opravdu jako postup do druhé ligy, nicméně jako všechno má svůj čas. To je jako i pro mě ten důvod, proč třeba jsem přijel nabídku Písku na trénování prvního týmu.
2: Předseda klubu Leoš Gornický postup do druhé ligy bere jako metu.
1: Ten cíl máme v hlavách, chceme samozřejmě v krátkodobém horizontu postoupit do druhé ligy, to ostatně tak bylo i domluveno, ta spolupráce s Plzní, takže pro letošní sezonu chceme hrát opravdu co nejvíc té soutěže a v následující sezóně bychom se chtěli pokusit o postup do druhé ligy.
2: S postupem do vyšší soutěže, tedy do šance národní ligy, souvisí i výkonnostní posun dalších týmů. Gornický si přeje vylepšení i v mládeži.
1: I pro ty další kategorie, které spadají pod A tým, to znamená dorostu. Takže od toho si my opravdu představujeme to, že klub se posune po této stránce.
2: Trenér Josef Padlásek okamžitě po příchodu do Písku realizoval pohyb hráčů v kádru.
3: Kádr ještě uzavřený není, směrem ven ani směrem dovnitř, takže já doufám, že kádr se ještě mění bude, hlavně ve smyslu toho, že se nám ještě podaří přivést nějaké posily.
4: Navazujete tedy na spolupráci Písek, Plzeň?
3: Jsou hráči z Plzně, o které já bych zájem měl, nicméně teď je to zase na jednání jako obou dvou klubů, jakým způsobem to dopadne a uvidíme, jestli ještě nás někdo z Plzně doplní nebo nedoplní.
2: Říká Josef Padlásek, pro jeho tým začne sezóna ve třetí lize v sobotu. Z Písku Kamliáša, Radiožurnál.

0: Etická komise České fotbalové asociace vynesla v korupční kauze spojené se sázkami zatím nejvyšší trest pro některého z hráčů. S podrobnostmi je teď ve studiu Radiožurnálu Sport Jakub Kanta. Ještě jednou vítej.
1: Hezký den.
0: Třetí nejdelší zákaz činnosti dnes obdržel ještě v minulé sezóně záložník prvoligové Karviné Samuel Šigut. O něj dokonce stála pražská Slavia, ale jenom do doby, než vyšlo právě tohle obvinění najevo. Jak dlouho si tedy nezahraje?
1: 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 000 korun. Etická komise 23-letého fotbalistu potrestala za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Šigut prokazatelně přijal úplatek, aby ovlivnil druholigový zápas mezi jeho tehdejším týmem Opavou a Líšní, dnes Artisem Brno, v březnu 2023. O rok později na jaře se dozvěděl o možném páchání nekalé činnosti ve dvou zápasech Karviné s Českými Budějovicemi. Tuto skutečnost ale svazu nenahlásil. Samuel Šigut už má část trestu za sebou, konkrétně 4 měsíce a 10 dnů, po kterému byla v březnu předběžně pozastavená činnost. Hrát zas bude moct v červenci 2027, stejně jako ostatní osoby, nad kterými etická komise dnes vynesla tresty. Tak se i Šigut může proti rozhodnutí odvolat do 5 dnů od jeho doručení.
0: V úvodu jsme říkali, že padly ale ještě tvrdší tresty.
1: Zatím nejdelší stopku na 30 měsíců s pokutou vyfasovali hráči z nižších soutěží. Obránce Patrik Vehovský, naposledy nastupující za třetiligovou v Chrudim, a z divizního Petřvaldu na Moravě golman František Chměl. Oba měli ovlivnit dvě utkání, stejně jako další brankář Tim Kramář, který se ale nesmí účastnit všech aktivit spojených s fotbalovou asociací České republiky, v uvozovkách jen 2 roky. Nicméně Kramář před zhruba 3 týdny přestoupil z Opavy do polského klubu Kolejař Chalupky, sídlící asi kilometr od hraničního přechodu v Bohumíně.
0: Prvním potrestaným fotbalistou v kauze ovlivňování zápasů spojených se sázkami byl obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek. Právě po odvolání k odvolací komisi svazu dostal potom 23. července menší distanc, tedy jenom měsíční zákaz, k tomu pokutu 50 000 korun a 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. Etická komise ho po přezkoumání na základě vyšetřování nepotrestala za úplatkářství, ale za neoznámení jednoho disciplinárního přečinu. A toho se měli podle dnešního komuniké dopustit v minulosti další dva hráči z prvoligových klubů. Tak nám řekni jejich jména.
1: Obránce Jakub Elbl z Olomouce si kvůli tomu nezahraje 3 měsíce, no a k tomu zaplatí pokutu 30 000 korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Ten obdržel zákaz činnosti na 2 měsíce a pokutu 20 000 korun. Mimo korupční a sářskařskou kauzu, kvůli které byla z šance ligy před touto sezónou vyloučena Karviná, etická komise České fotbalové asociace dnes také rozhodla o 200 000 pokutě pro fotbalového funkcionáře a někdejšího hokejového sudího Petra Lacinu. Jinému fotbalovému funkcionáři Romanu Rogozovi měl nabídnout úplatek 200 000 korun, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.
0: To byl Jakub Kanta, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám,
2: Hotovo.
7: Jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat.
2: Dostě.
10: Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někde ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Izraelská armáda zahájila nové útoky na jih Libanonu. Fotbalistky Slavie vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Kolonu čekejte na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
3: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
1: Poslanec motoristů se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024, informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale taky dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se ho o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard. Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jedné vesnice na jihu Libanonu. Krátce potom začala na libanonské území útočit. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Izrael své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery provádí v době, kdy je v Římě další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Silné boje mezi Izraelem a Hizbalahem znovu vypukly v březnu, kdy Izrael obsadil na jihu Libanonu nové oblasti. Na konci července pak několik zón předal libanonské armádě. Dnes večer začne oprava úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou ve směru z Hradce Králové do Prahy. Výměna povrchu na 14 kilometrech bude trvat 2,5 měsíce. Úsekem budou auta projíždět ve dvou zúžených pruzích, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Na dálnici D11 začínáme letošní největší plánovanou opravu. Ve středu v 7 hodin večer zahájíme práce na instalaci dopravního značení. V obou směrech tím omezíme provoz v jednom jízdním pruhu. S instalací značení skončíme nejpozději v 7 hodin ráno, abychom nekomplikovali ranní špičku.
1: V dalších dnech bude instalace značení pokračovat. Samotné práce pak začnou v pondělí 10. srpna.
5: Sport. Fotbalistky Slavie nastoupí ve 20:30 k úvodnímu zápasu kvalifikace Ligy mistryň. Ve skotském Glasgow se utkají s domácími Rangers. Pražánky měly o soupeřkách minimum informací, i proto podle kapitánky Diany Bartovičové měly stíženou přípravu.
6: Bude to takový ostrovní styl fotbalu, kdy budou hodně běhat, budou důrazně na balonu a i v soubojích. Věříme, že nastoupí v nějakém herním stylu, na který jsme se připravovali, že nás tam až tak moc nic nezaskočí a i kdyby náhodou, takže na to dokážeme rychle reagovat.
5: Pokud slávistky dnešní zápas na hřišti Rangers vyhrají, zahrají si v sobotu o postup do další fáze kvalifikace Ligy mistryň. V případě porážky je čeká utkání o účast kvalifikaci Europa Cupu. Novým předsedou disciplinární komise hokejové extraligy bude Radim Bičánek, ten nahradí Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem i na D2 za Podivínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává velmi silný provoz. Do zúžení u D2 kamiony v pravém pruhu popojíždí od exitu 182 Popůvky. Tam pozor, chvílemi se brzdí až do zastavení v obou pruzích, následně se ale osobní auta v levém pruhu rozjíždějí. Na D2 z Bratislavy na Brno za exitem Podivín popojíždí kolona ze 37. kilometru 10 až 15 minut na 33. Tam je po požáru kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na tahu 50 z Uherského Brodu na Brno nejdřív čekejte kolonu na pár minut za Veletinami. U Míkovic havarovalo osobní auto a znovu se zdržíte za Hradištěm kvůli omezení u Zdechova kolem 10 minut. A k Praze. Na příjezdu do hlavního města Ústeckou D8 kolona teď hlavně kamionu pravým pruhem od sjezdu na Zdiby, pak kolem sjezdu na Březiněve zbrzdí i osobní auta, tam došetřují nehodu a táhne se to dál do zúžené k Belské. Před tou je ucpaná i Novopatská od Černého mostu. mostu. A na plzeňské D5 před Prahou kolona od Rudné z 5. kilometru brzdí i osobní auta, sune se to čtvrt hodiny k Pražskému okruhu, na něm potom kolona směrem na D1 popojíždí dalších 20 minut k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Meteorologové připomínají velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Taky v bouřkách čekáme ojedinělé nárazy větrů kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalové srážky. V noci budou od jeho západu přehánky postupovat, ochladí se na 23 až 18 stupňů, na horách bude většinou kolem 17. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se přidají přehánky a bouřky, můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Jasno až oblačno, ojediněle s přehánkami anebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti a místy se taky přidají přehánky a bouřky, můžou být i silné. Teploty zítra znovu vysoké, v Čechách 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia a v Beskydech o něco tepleji až kolem 28 stupňů. To byly zprávy.
8: 17 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Včera fotbalová Sparta uspěla na úvod třetího předkola Ligy mistrů, když po obratu porazila Lyon 2-1. Jak se bude dařit zítra Jablonci ve stejné fázi konferenční ligy?
2: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.
8: Na hřišti v městské části Vrkoslavice začal před pár minutami předzápasový trénink fotbalistů Jablonce. Čeká je úvodní duel třetího předkola konferenční ligy. V něm ve čtvrtek od 18 hodin Severočeši vyzvou lotyšský tým RFS Riga. Přípravu trenéra týmu Luboše Kozla bude sledovat kolega reportér Pavel Petr. Přeju ti dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
8: Pavle, proč jablonečtí fotbalisté volí pro předzápasovou přípravu právě Vrkoslavice a co už v úvodních minutách toho předzápasového tréninku mají za sebou?
9: Je to taková tradice, že právě tady jen pár stovek metrů od vlastního stadionu se Jablonečtí na pohárové bitvy připravují, mají tady k dispozici jedno menší hřiště a pak hlavní hrací plochu, na ní perfektně připravený trávník, právě ten svůj si Jablonečtí před utkáním šetří, navíc 19 hodin na něm absolvují trénink fotbalisté Rigi. No a co ty úvodní minuty ukázaly, vlastně klasiku v případě předzápasových tréninků, rozcvičku, rozběhání, první doteky s míčem, ale to hlavní čeká na tom zmíněném větším hřišti, už klasicky bez přítomnosti novinářů a televizních štábů.
8: Lotyšský tým RFS Riga, jak těžký soupeř to bude pro jablonecké fotbalisty?
9: Asi hodně těžký, vlastně z Lotyšska ten aktuálně nejtěžší, tamní soutěž se hraje systémem jaro-podzim a RFS Riga vévodí aktuálně tabulce. Je to poměrně mladý klub, v nejvyšší soutěži působí od roku 2016, už má ale bohaté zkušenosti ze startu právě v evropských pohárech. Je to mimo jiné také tým, který třikrát vyhrál domácí pohár a stal se také šampionem třikrát lotyšské ligy. Ve svém kádru má řadu reprezentantů Lotyšska, Slovinska i Gruzie. Kapitánem už to je slovinský stoper Lipušček. Největší hvězdou týmu je 31-letý ofenzivní záložník Janis Ikauniecz. Mimochodem jeho bratr David v minulosti právě v Jablonci působil. No a v kádru jablonského soupeře je pro české příznivce jedno známé jméno, totiž golman Matrevič, působíc ještě nedávno v pražské Dukle. Pokud se pak podíváme dál do minulosti, tak jedinou českou stopu v klubu zanechal obránce Petr Mareš.
8: Pojďme se teď s reportérem Pavlem Petrem podívat taky na Jablonec, který zastihl úvod sezony v dobré formě, když jenom připomeneme to, že tedy v domácí soutěži je 100% a už přešel přes chorvatský Vraždín do zmiňovaného třetího předkola konferenční ligy, tak můžeme Severočechy pasovat v tom dvojzápase s RFS Riga do role favorita?
9: Možná malinko, ale jinak bych o roli favorita vůbec nespekuloval. Ta se dá jen těžko odhadnout, jisté ale je, že Jablonci, jak už bylo řečeno, výsledkově vyšel vstup do sezóny. Mužstvo právě postoupilo také do třetího předkola konferenční ligy. Pokračuje trenér Luboš Kozel.
10: Zatím musím teda říct, že to zvládáme velmi dobře a říkám, že je dobře i to, že vlastně v tom zápřehu je dostatečný počet hráčů, že ta nějaká šance na tu rotaci je. A je to vlastně o dobré regeneraci jenom a de facto o taktice. Jako je pravda, že není čas skoro to hodnotit ty zápasy, spíš třeba nějak individuálně, jenom nějakých pár věcí vždycky těm hráčům jako ukážeme nebo řekneme a už se vlastně od druhého dne, od třetího dne připravujete za to následujícího soupeře, takže v tomhle je to jiný.
8: Tolik tedy trenér Jablonce Luboš Kozel před utkáním s lotyšským celkem RFS Riga. Dá už se před zápasem zhruba tedy nějakých 25 hodin vytušit jablonecká sestava pro to pohárové utkání?
9: Těžko se dá předpokládat, jakou sestavu trenér Luboš Kozel třeba ve srovnání s ligou a zvolí. To se rozumí těsně před utkáním. Hlavní otázkou je, kdo dostane příležitost třeba mezi tyčemi. Ve hře jsou jak Hanuš, tak Mihelak. Jisté je, že Jablonec má k dispozici opravdu široký kádr. Dá se tedy předpokládat další rotace. Každopádně svými výkony si například o místo základu řekl obránce Jiří Sláma.
11: Těch zápasů teďka bude hodně, takže si myslím, že i bude jako nějaký rotování té sestavy a jsem rád, jako že po tom konci Olomouci, že jsem tady spokojený, že se mi jako daří, že se nám daří všem, že jsme úspěšní a budu si jedině přát, aby to takhle pokračovalo.
9: Potom tréninku ještě čeká trenéra Kozla tisková konference. Nemanja Tekijašky jako kapitán by měl být druhým hostem, který bude odpovídat na otázky novinářů. To bude zhruba po 6:30 dnes.
8: Budeme se tady těšit, co řekne i Nemanja Tekijašky směrem k zápasu Jablonce s RFS Riga. Kolik fanoušků by na něj mělo dorazit zítra v podvečer?
9: Žádná sláva to nebude, podle oficiálních informací, které se ke mně dostaly, tak by to měly být 30 fanoušků, kteří vážili cestu do České republiky a potažmo tedy do Jablonce. Možná daleko zajímavější ještě fakt, že s výpravou nepřiletěl žádný z novinářů, takže se zdá, že o lotyšský fotbal, konkrétně i v té ryze, příliš velký zájem není. No a dozvěděl jsem se také, že na tamní zápasy chodí tak 300-400 lidí. Není to opravdu nic světoborného, ale třeba na utkání si islandským soupeřem v tom předchozím předkole přišlo 1400 lidí a to už právě tam v Rize považují za velice slušnou návštěvu.
8: Ale předpokládám, že domácí tým bude mít na Jablonecké Střelnici velkou podporu.
9: To se dá předpokládat, samozřejmě připomenu, že na to předchozí předkolo přišlo 4,5 tisíce diváků a určitě by si hráči přáli, aby něco podobného bylo také v tom zápase, který bude zítra a začne v 18 hodin.
8: A my ho odvysíláme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Uslyšíte znovu reportéra Pavla Petra, který se pak bude střídat od 19 hodin taky s Tomášem Borovcem, který pro vás bude mít přímou reportáž z utkání třetího před kola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul. Tak Pavle, zatím díky a těšíme se na zítřek.
9: Naslyšenou.

Takhle zní Harry Styles na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 15 minut. Italský cyklista Jonathan Milan nenašel ani ve třetím hromadném dojezdu závodu World Tour kolem Polska přemožitele a připsal si třetí vítězství v řadě. Elitní sprinter stáje Lidl Trek ovládl závěrečný spurt i ve třetí etapě a upevnil si vedení v průběžném pořadí. 25-letý Ital Milan si v dlouhé cílové rovince trpělivě vyčkal a nedal soupeřům šanci. Druhý skončil Brit Noah Hobbs, Francouz Paul Manier, který byl druhý v obou předchozích etapách, se tentokrát do souboje o prvenství nedostal a musel se spokojit se 14. místem. Za Milanem v celkovém hodnocení zaostává Manie na druhém místě o 18 sekund a jediný český účastník závodu Petr Kelemen z týmu Tudor, ten dojel na konci hlavního pelotonu ve stejném času jako vítěz na 121. pozici. Girl.

0: Tady je Radiožurnál Sport v 17 hodin a 19 minut. Součástí našeho vysílání jsou taky pořady osobností z řad umělců nebo bývalých sportovců. Věřím, že už to taky víte. Olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová si do své středeční klasiky pozvala atletku Nikoletu Jíchovou, kterou v kariéře brzdí vážná a taky vleklá zranění kolena a stehenního svalu. A bylo to hodně upřímné povídání.
1: To zranění je možná trochu vážnější, než jsem si začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
2: Popsala Nikoleta Jíchová své momentální rozpoložení. V 25 letech čelí bronzová medailistka z loňského halového mistrovství světa v atletice nejtěžší kariérní výzvě.
1: Pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně na tom nejhorší a to byla ta psychická stránka.
3: Tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolene.
1: Když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít, musí se vzít jiný vaz. U mě teda byl použit štěp z hamstringu, bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouho dobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
2: Řekla Jíchová v pořadu středeční klasika Kateřiny Neumannové. Její zdravotní potíže trvají už rok a 3 měsíce a dobré zprávy na obzoru spíše nejsou.
1: Teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací.
2: Dodala překážkářka, která závodí na 400, tedy v elitní české disciplíně. S překonáváním zranění i současného smutného období jí pomáhá i přítel Martin. Prý je pokornější na to, aby sledovala atletiku v televizi nebo na sociálních sítích, ale Jíchová ještě nemá.
1: Náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. 3x jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí, věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla.
2: Víc než půlhodinový rozhovor si můžete pustit v podcastových aplikacích nebo na webu Radiožurnálu Sport. Povídání je sice vážné, končí ale odhodlaně.
3: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
1: Kolik bude potřeba do té doby, než se to povede.
2: Uzavřela Nikoleta Jíchová, František Typovský, Radiožurnál.
0: Kolega František Typovský taky zmínil ve svém příspěvku, tak celý rozhovor Nikolety Jíchové s naší moderátorskou hvězdou Kateřinou Neumannovou si můžete poslechnout třeba na našem webu sport.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích a už zítra odpoledne tam bude taky další desítka Pavla Horváta a to s Lubošem Kaloudou. No a večer zítra se vydává s Pavlem Horvátem živě do Zubří. Od 19 hodin tam na pódiu budou stát, spíše sedět taky Antonín Panenka a Miroslav Kadlec, tedy mistr Evropy z roku 1976 a vicemistr Evropy z roku 1996. Tak pokud na zítřek večer ještě nemáte program, tak se na vás budeme těšit zítra večer v Zubří.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Radiožurnál Sport, 17 hodin 26 minut. Fotbalistům Pardubic se v úvodu nového ročníku šance ligy příliš nedaří. Dva zápasy, 0 bodů po prohrách v derby s Hradcem Králové a taky s Jabloncem. A tak vedení klubu reaguje. Z druholigové Karviné přivedlo Kahuana Viniciuse. 22-letý brazilský útočník přišel na půlroční hostování s opcí. Východočeský klub o tom informoval na svém webu. Vinicius má za sebou v dresu Karviné 36 startů v nejvyšší domácí soutěži a v nich dal 5 branek.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Sedmnáct hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%, to je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Meteorologové odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Ten vzniká při intenzivním slunečním záření. Přízemní ozon může být nebezpečný hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti, zejména při vyšší fyzické zátěži. Jihokorejská policie provedla razii v sídle společnosti Starbucks Korea, informoval o tom server CNN. Úřady kavárenský řetězec vyšetřují kvůli kontroverzní reklamní kampani z letošního května. V den výročí brutálního zásahu proti povstání v Kwangju Starbucks propagoval termohrnky pod sloganem Den tanků. Kritici upozorňovali, že použití motivu tanků v den výročí masakru působí mimořádně necitlivě. Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu. Papež se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství má tak i peruánské.
0: Sport.
3: Český hokejový obránce Vojtěch Mozík se po roce a půl vrací na led. 33-letý bek, který naposledy nastoupil za Spartu Praha v prosinci 2024, se po dlouhodobých problémech s kolenem pokusí vybojovat místo v rakouském Linci. S klubem Black Wings podepsal zkušební smlouvu do konce září. Rakouský klub o tom informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Popůvek a kratší zdržení na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se stále tvoří kolony před zúžením u D2. Silný provoz začíná kolem exitu 182 Popůvky. Osobní auta mají celý úsek asi na 20 minut. Hlavně ale pozor, na 182. kilometru brzdí se tam až do zastavení. Hlásíte překážku, zřejmě podrobné kolizi.
5: V pravém pruhu stojí kamion, úsek před ním, v podstavném pruhu stojí nějaký bavorák, osobák.
4: Na dálnici D2 cestou z Bratislavy na Brno pozorněji kus za Podivínem. Na 35. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune necelých 10 minut na kilometr 33,5, tam uklízejí po požáru kamionu v pravém pruhu. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou čekejte kolonu ze 4. kilometru i osobní auta, ta jedou v levém pruhu potom rychleji než kamiony v pravém kolem 10 minut k okruhu. Přímo na pražském okruhu směr D1 je kolona v obou pruzích od D5 k Ořechu na 20 minut. Taky na příjezdu do Prahy D8 z Ústí stále vzniká kolona za sjezdem na Zdiby, teď už většinou kamiony v pravém pruhu až do zúžené k Belské, přední je plná z druhé strany Novopatská od sjezdu na Černý most. A ještě 50 z Brna na Uherský Brod za sjezdem na Hradiště a Kunovice, čekejte kolonu asi na 10 minut, havarovalo tam osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se přidají přehánky a bouřky i silné. Večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, ojedinělé s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne bude postupně od západu přibývat oblačnosti a místy se znovu přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách kolem 24. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin a 36 minut. I ve středu 5. srpna roku 2026 budou pokračovat kvalifikace.

Kyperský Bran proti kyperskému Apollonu. To je utkání, které začne v 19 hodin a od 20:30 večer proti sobě nastoupí řecký Panathinaikos Athény a bulharský celek CSKA Sofia. A to je samozřejmě taky dvojička, která by se mohla výjímat v našem vysílání o něco více, protože Hradec Králové ten bojuje samozřejmě o to, aby se dostal do Evropské ligy, ale pokud by náhodou spadl do čtvrtého předkola konferenční ligy, pokud by tedy nezvládl dvojzápas s Bešiktašem Istanbul, tak by si ve čtvrtém předkole konferenční ligy zahrál právě s lepším z dvojice Panathinaikos CSKA Sofia.

17 hodin a 42 minut posloucháte Radiožurnál Sport, teď hokejové téma. Brankář Michal Postava za poslední dva roky ušel obrovský kus cesty. Jen si tu cestu poslechněte. Na jaře 2024 dochytal sezónu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už svými výbornými výkony pomohl brněnské Kometě k extraligovému titulu a v uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu nezasáhl. Momentálně se už na ledě připravuje právě ve svých bývalých klubech v Brně a v Přerově a věří, že se v prvním týmu Red Wings usadí nastálo.

0: Nejen o tom mluvil s reportérem Adamem Kodetem.
1: No, jaké jsou vaše ambice do té nadcházející sezóny? Protože situace je taková, že Cam Talbot dvojka Detroitu, jemu skončila smlouva a váš parťák z AHL Sebastian Kosa zase se přesídlil do Utahu, takže ta situace by se možná pro vás mohla vyvíjet dobře.
2: Takhle asi jo, ale myslím si, že to ve výsledku bude, myslím si, podobná sezóna. A přišel teďka jeden ruský brankář Tarasov z univerzity, přibyl Augustin, takže ve výsledku to byly jak kdyby výměny jenom hráče za hráče, takže uvidíme, sám jsem zvědavý, jak se to všechno bude vyvíjet a doufám, že to bude na dobré cestě.
1: Takže asi brzo teďka i směrem asi z klubu všechno se to teprve vyvrbí.
2: Jo, určitě vlastně i skrz vlastně ty změny, co tam byly teď ve vedení a všechno, takže si myslím, že až v tom září se nějak ukáže víc věcí. Ten skok právě z té AHL se probojovat do té NHL. Určitě moje snaha bude jenom se dostat právě o ten krok navíc a udržet se tam.
1: Loni v té první vaší zámořské sezóně v Grand Rapids v AHL statisticky nejúspěšnější brankář, co se týče úspěšnosti zásahů, tak jak cítíte tu vaši výchozí pozici, protože tohle muselo udělat dojem?
2: Beru to pozitivně, hlavně skrz to, že se nám hlavně dařilo týmově, což nám určitě taky hodně pomohlo i v těch pak i v těch individuálních statistikách. Jediná škoda možná, že se v to playoff nedokázalo dotáhnout dál a udělat ještě nějaký ten větší týmový úspěch, co bylo myslím to hlavní. A určitě z té individuální stránky jsem byl spokojený a jak to celkově skrz to zranění a všechno vyšlo. A říkám, chyběl tomu už jenom ten týmový úspěch.
1: Stále si povídáme s brankářem Michalem Postavou, brankářem Detroitu. Aklimatizace v novém prostředí i na ten zámořský styl hokeje, vypadá to, že vám nedělal problém, nebo když to vzpomenu na sezonu v Kometě, tam jste taky hnedka vlastně v novém prostředí vyletěl, tak jak to děláte, že vám takhle ty přechody vlastně svědčí?
2: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale právě, jak jsem říkal, jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád, že mě i takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
1: Možná zrovna u toho zůstanu, protože finský trenér brankářů Roope Koistinen, pomůže to hodně, že to je evropský vlastně trenér nebo evropský brankář s tím přechodem na ten zámořský styl, na to užší kluziště, asi pro golmany to je přece jenom trošku obtížnější.
2: To byl možná i taky jeden z důvodů, proč právě Detroit i měl ten cit na to, že věděl, že přicházím z Evropy, kde to hřiště je větší a pomohl mě hned od začátku poradit, co pro mě bude nejlepší. Nesnažil se mě právě vůbec měnit tak, jak chytám, ale pomohl mě právě v těch detailech, co jsem říkal, takže tomu to byla určitě výhoda.
1: A co města, protože Detroit asi není úplně nejkrásnější město v celé Americe nebo v tom, kde se hraje hrát NHL. A co Grand Rapids, nebo kde jste vlastně trávil víc času a čím jste si ho tam mimo hokej zpříjemňoval?
2: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidný město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
1: Říká hokejový brankář Michal Postava se smlouvou v NHL v Detroitu, se kterým si budeme povídat dále už za chvíli.

0: Taký Simple Plan na radiožurnálu Sport je 17 hodin na skoro 50 minut. Pokračuje náš rozhovor s hokejovým brankářem Michalem Postavou, který měl ve své první zámořské sezóně nejvyšší úspěšnost zásahů v celé AHL. Svými výkony v celku Grand Rapids Griffins, tedy záložním klubu Detroitu v NHL, si vysloužil povolání alespoň na lavičku hlavního týmu a mohl tak na vlastní oči sledovat tempo zápasu v nejlepší hokejové lize světa. Nejen o tom mluvil v Přerově, kde se aktuálně Michal Postava připravuje, s reportérem Adamem Kodetem.
1: Jak jste si užíval nebo jak jste prožíval to vaše povolání loni do prvního týmu? Jaké vůbec emoce se v člověku tak nějak odehrávají, když dostane ten povolávací telefonát?
2: Měl jsem z toho obrovskou radost. Vlastně byli jsme právě z Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
1: Chybělo hodně nebo málo k tomu, abyste opravdu i se objevil přímo v zápase?
2: Myslím si, že to nebylo až tak daleko. To vlastně první zápas se vyhrál v Buffalu. Do druhého zápasu se ještě nevěděl, jestli úplně půjdu do střídačku nebo ne. A tam právě zrovna bylo, myslím, střídání, že to byl zápas v Philadelphia nebo s někým, že se střídali brankáři, takže to jsem si trošku říkal, že to mohlo třeba vyjít, že bych tam naskočil aspoň na tu třetinu, ale byl jsem i tak neskutečně rád, že jsem se tam mohl podívat a porovnat se s tím nejvyšším levelem.
1: I tak z té lavičky, jak je to sledovat ten šrumec a to tempo opravdu zápasu NHL, té nejlepší ligy světa?
2: Určitě jsem se zaměřoval právě na ty nejlepší hráče, že když už právě Detroit, ať už tam byl Larkin, Raymond, nebo i z toho Buffalo, Rasmus Dahlin a samozřejmě to ještě šlo vidět, že tam ještě jsou ti elitní hráči, kteří jsou ještě o ten level úplně odskočení, ať už to byl třeba ten Thompson, útočník. Byl jsem takový divák v té první řadě, který si to užíval a byl jsem na to nesmírně pyšnej na to, co jsem vlastně se tam dostal.
1: A co spoluhráči v Detroitu, jak takhle přijmou kluka brankáře, který tam je první rok vlastně v té organizaci a přijde takhle k prvnímu týmu?
2: Možná se ani sám jsem to nečekal, kolik lidí za mnou vlastně přišlo, bavilo se mnou, že nás sledujou taky tu farmu. Celkově se bavili, jestli všechno v pohodě a musím říct, že mě to právě hodně překvapilo v tomhle.
1: Stál od mikrofonu Michal Postava, brankář Detroitu. V tomhle klubu už nějakou dobu, ať už jako hráč, obrovská legenda, také jako generální manažer Steve Yzerman. Jaký on třeba na vás udělal dojem při nějakém jednání nebo při nějakém osobním setkání, protože to je obrovská persona nejenom toho klubu, ale celé ligy.
2: Šlo to cítit pokaždé, když přišel do té místnosti, že je to ten velikán vlastně tam a musím říct, že neskutečně super člověk, který taky snažil se pomoct se vším, bavil se o vlastně i nejenom o hokeji, ale o veškerém životě a snažil se jenom pomáhat těm hráčům, takže i se mnou se bavil několikrát, takže za to jsem byl moc rád a pomáhal nám ve všech možnostech.
1: Jaká by musela být ta sezona teďka nadcházející, abyste ji hodnotil jako úspěšnou? Jak by ideálně v to vaší hlavě mělo v nadcházejícím ročníku probíhat?
2: Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší. Jestli se to má stát, tak se to stane a s tím tam jdu s klidnou hlavou. Snažím se nedělat si z toho velkou hlavu a už jenom to být v té organizaci a potkávat se se všemi těma hráčema, takže budu takový pes, který se tam bude snažit dostat a budu si to snažit co nejvíc užít.
1: Říká Michal Postava, brankář Detroitu, ale ještě před dvěma lety brankář tady v Přerově. Ten skok je ohromný. Ani to s vámi vlastně nic neděláš. Ještě před dvěma lety se tady chytal první ligu v Přerově a teď najednou opravdu jste na prahu NHL.
2: Tohle je to určitě neskutečný, ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně dva roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za dva roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek.
1: Říká brankář Detroitu Michal Postava z Přerova, Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Legendární kapela Led Zeppelin dohrává na Radiožurnálu Sport. Bude 18 hodin, máme pro vás připravené hlavní zprávy. Ještě před nimi jedna informace. Plavec Daniel Gracík se kvůli zranění nezúčastní mistrovství Evropy v Paříži. Neměl obhajovat bronz na 50 metrů motýlek ze šampionátu v Bělehradě.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou.
3: Zatím vůbec není jasné, k čemu měl dron sloužit a proč. Pokud to byl pokus o útok, tak selhal.
2: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. K dnešku je hlásí už 60% meteorologických stanic.
4: Nejvyšší teplota byla ve Strážnici, těch 41 stupňů Celsia.
2: Karvinský fotbalista Šigut si kvůli účasti v korupční kauze 16 měsíců nezahraje. Kolony čekejte na silnici 50 za Kunovicemi u Míkovic. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobrý podvečer u hlavních zpráv, přeje Vojtěch Tomášek.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
6: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota už odstranila rozbušku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt přerušil dovolenou a směřuje na místo. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: A podrobně se tomu budeme věnovat taky v publicistice, hned po zprávách. Ve Strážnici na Hodonínsku padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Rekord pro 5. srpen padl na 60% stanic. Část obyvatel Prahy 6 přitom musí zvládat horké počasí bez tekoucí vody. Havárie vodovodu se dotkla tisíců odběratelů. Vodárny pro ně přistavily cisterny s pitnou vodou.
7: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
8: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a tohle člověk musí furt chodit pro vodu.
7: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
9: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
7: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: I dnes Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jih a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Přidá se nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Bouřky i vysoké teploty čekají meteorologové i zítra.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
11: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na tzv. Žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linii zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Switzerland. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku zhruba odpovídají evropskému průměru.
11: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinět Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Řecká oblast Attika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu, který obklopuje hlavní město Atény, schořelo za tu dobu přibližně 80 000 hektarů, zhruba třetina území. Informoval o tom deník E. Katameriny. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
12: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knižákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
13: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
12: Rozhodnutí je pravomocné. Jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
14: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
12: Milan Knížák se verdiktu nedožil. Zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Letní kino v Ústí nad Labem dnes začne znovu promítat. Projekce tam skončily před 13 lety kvůli zastaralé technice a nezájmu diváků. Od té doby areál z 50. let nabízel jenom kulturní akce. Postupně prošel celkovou rekonstrukcí. Promítání začne dnes večer českým filmem Hoří má panenko. Ústecký biograf Pod širým nebem bude fungovat až do půlky září.
15: Sport. Fotbalista Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise České fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Vedle Šiguta komise potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbela, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a taky ostravského útočníka Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, dnes dostali tresty i další osoby. Novým předsedou disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy je Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážky na D1 u Popůvek a Brna. Na D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Popůvky na kilometru 182 řeší nehodu v pravém pruhu, vzniká kratší kolona, dál se potom jede plynulé, fronta zase až v Brně kolem sjezdu k výstavišti roztrhaná k D2. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od výstaviště, kousek za exitem 190 stojí vlevo u svodidel v zálivu porouchané auto. D1 na Vysočině v okolí Jihlavy se prohnaly intenzivní srážky, ten božko pás se už posunul dál na sever, teď hodně bouří hlavně na Třebíčsku, v okolí Nového Města, Poličky, taky na Šumpersku. Hlásíte sníženou viditelnost a kroupy, buďte opatrní. A na silnici 50 Brno-Uherský Brod za Hradištěm u Míkovic došetřují nehodu, tvoří se už jen kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Taky v noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: 18 hodin a 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Ještě jednou se vraťme k té informaci, kterou jsem zmiňoval před 18. hodinou. Plavec Daniel Gracík se kvůli blíže nespecifikovanému zranění nezúčastní evropského šampionátu v Paříži. 21-letý sprinter měl příští týden ve francouzské metropoli obhajovat bronz na trati 50 metrů motýlek z předchozího mistrovství Evropy v Bělehradě. O jeho absenci informoval v tiskové zprávě Český plavecký svaz. Před dvěma lety v Bělehradě se Gracík postaral o jednu ze sedmi českých medailí na mimořádně úspěšném šampionátu, který pak před olympijskými hrami někteří elitní evropští plavci vynechali. Pak Gracík startoval i pod pěti kruhy v Paříži, takže se mohl do francouzské metropole vrátit na další vrcholnou akci. Vedle 50 motýlek byl přihlášený taky na 100 metrů volný způsob. V bazénovém plavání, které začne v pondělí, by se po Gracíkovu odstoupení mělo na mistrovství Evropy představit 10 českých reprezentantů v čele s trojnásobnou evropskou šampionkou Barborou Sémanovou.
5: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 18 hodin a 14 minut. Velmi dobré jméno českému fotbalu dělají v Anglii brankáři. Antonín Kinský bude jedničkou Tottenhamu v příští sezóně Premier League. Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastlu a stal se třetím nejdražším českým fotbalistou. A teď je taky Radek Vítek. Podle Sky Sports přestoupí z Manchester United do druholigového Middlesbrough a ta přestupová částka se podle informací Sky Sports může z bonusy vyšplhat až na 395 milionů korun. Přičemž součástí té dohody je opce na zpětný odkup pro Manchester a taky 35% z dalšího přestupu. Olomoucký odchovanec Vítek odešel do Manchesteru už v roce 2020 teprve jako 16-letý a hodně na sebe upozornil v minulé sezóně, když v dresu druholigového Bristolu se mu hodně dařilo a fanoušci i jeho spoluhráči ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony. Middlesbrough to v předchozím ročníku sahalo po postupu do Premier League ve finále druholigového play-off, ale prohrálo tedy 0-1 s Hullem City, který už se chystá na nový ročník Premier League, který startuje už zhruba za 14 dní.

0: Jsme rádi, že i v 18 hodin a 18 minut ve středu 5. srpna posloucháte Radiožurnál Sport. Ten horký letní den se vám pokusíme zpříjemnit taky naším seriálem, ve kterém se tento týden věnujeme sportům, které byly ve své minulosti primárně mužskými a ženy se do nich dostávaly s obtížemi. V mnohých golfových klubech byste si ještě ve druhé polovině minulého století mohli přečíst nápis ženám vstup zakázán. Až v posledních letech se situace ve sportu, jehož první velkou propagátorkou byla v 16. století skotská královna Marie Stuartovna, začala měnit.
1: Právě během panování Marie Stuartovny vzniklo jedno z nejslavnějších hřišť světa, St. Andrews. Skotská vládkyně navíc vymyslela termín caddy, tedy označení pro pomocníky golfistů, kteří jim nosí hole a pomáhají zamířit rány. Na druhých letních olympijských hrách v roce 1900 v Paříži sice v golfové soutěži bojovalo o medaile 10 žen, až na drobné náznaky, ale zůstal golf ryze mužským sportem. Skotský soudce Lord Alexander Moncrief dokonce řekl, že je neslušné, aby ženy v golfu soutěžily a že by neměly pálit dál než za 70-metrovou hranici. Tento stav platil až do roku 1950, kdy vznikla ženská sestra světoznámé asociace PGA, tedy LPGA.
2: První profesionálka to byla američanka Helen Hicks, která podepsala kontrakt s firmou Wilson v roce 1934, také patřila mezi zakladatelky amerického turnajového okruhu LPGA v 50. letech.
1: Říká golfový expert a komentátor Čeněk Lorenz. Rozvoj ženského golfu byl postupný a některá hřiště na něj vůbec nereagovala. Například dějiště nejslavnějšího turnaje světa Masters v americké Augustě otevřelo své dveře ženským členkám až před 11 lety. I kvůli tomu se golf nedostal na program olympijských her v nedaleké Atlantě v roce 1996.
2: Společenský tlak byl tak silný, že i ten ultrakonzervativní klub z jižanské Georgie se podvolil a začal přijímat ženy. Třeba bývalou ministryni zahraničních věcí Spojených států Condoleezu Rice. Určitým problémem je, že v čele korporací sponzorujících golf jsou převážně muži. Golfistky pořád berou zhruba desetinu toho, co muži, ale ženský golf potřebuje ještě větší hráčskou základnu, která zase rozšíří golfový trh a biznis a hlavně také potřebuje někoho, jako byl Tiger Woods, je potřeba ženský Tiger Woods jako typ fenomenálního hráče, který na hřištích i před obrazovkami spojí všechny generace a rasy.
1: Dodává Čeněk Lorenz, postupně se zvyšovala prestiž ženských turnajů i výše odměn pro hráčky. Příznivé změny většinou vzešly ze Spojených států, odkud se dostaly do Evropy. Další výrazný milník přišel v roce 2016 v Rio de Janeiro, kde se golfistky vrátily na olympijské hry a ze zlata se radovala Korejka Inbee Parková.
3: Park increased her lead to finish 16 under, earning her gold.
1: Že nám teď v náročné konkurenci elitních mužských turnajů chybí hlavně mediální pozornost, jak dodává šéfredaktor webu golfextra.cz Honza Fajt.
4: Ladies European Tour se to pokusila částečně vyřešit tím, že turnaje končí v sobotu často, to znamená, že jdou proti třetím kolu mužských turnajů a dostává se jim větší publicity. Jsou zde i některé turnaje, které se snaží míchat mužský a ženský golf, hrají na nich muži i ženy, ale jsou to zatím spíše výjimky.
1: Tvrdí Fajt s tím, že podle něj se ženský golf na úroveň a popularitu toho mužského v nejbližších letech nedostane. František Typovský, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: stupid.
1: Před zprávami v 6:30 v podvečer na Radiožurnálu Sport ještě tenisové informace. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Masters v Montrealu, když vyřadil Víta Kopřevu po setech 6-4 a 6-2 a o třetí kolo dnes bude bojovat ještě Jakub Menšík proti Britovi Fernlimu. Na turnaji v Torontu, kde hrají ženy, už je Nikola Bartuňková ve třetím kole po vítězství nad Dánkou Tausonovou a ještě se dnes se představí tři Češky během večerního programu Marie Bousková, Karolína Plíšková a taky Barbora Krejčíková.

0: 18 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů, nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval po tom, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji, do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky vězení. Na Ústecku zůstává bez proudu 1400 domácností ve Velkém a Malém Březně. Podle mluvčí firmy ČES Distribuce Soni Holingerové tam na elektrické vedení při včerejší bouřce spadl velký strom. Energetici si museli v podmáčeném terénu vybudovat nové přístupové trasy. Dodávky elektřiny by měly obnovit během dnešního večera. V Rakousku znovu padl absolutní teplotní rekord. Na východě země v městysu Bast, Deutsch, Altenburg naměřili 41,2 stupně Celsia. Informovala o tom rakouská meteorologická služba. Předchozí rekord tak vydržel jenom jeden den. Včera ve Vídni teploměry ukázaly rovných 41 stupňů. Sport. Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Cahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil do 630 zápasů a vstřelil 5 branek. O příchodu nové posily informoval východočeský klub na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D2 před Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce u Vídeňské. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony za exitem 3 za sjezdem k Olympii. Popojíždí se tam něco mezi 5 a 10 minutami do omezení na půltém kilometru. Hasili hořící vozidlo, už je po požáru a kolona se teď postupně krátí. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most za nájezdem z Vídeňské vážnější srážka dvou osobních aut. Hasiči na místě, zabraný levý a střední pruh, průjezdný pravý a připojovací. Kolona je už z Barandovského mostu, zabere až půl hodiny. Jak se přihlíží v protisměru u nehody, vzniká na spojce kolona i směrem na Smíchov od podjezdu magistrály k Vídeňské a před nájezdem na jižní spojku je ucpaná Vídeňská už skoro od Tomajorovy nemocnice. A na silnici 63 na spojce od dálnice D8 na Teplice pozor kousek před Bystřany kolem prvního kilometru. Převrátilo se tam osobní auto, záchranáři dojíždějí, brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

scéně se o něj shodně postarali Julie Pleskotová a Denis Borovka, který o desetinu sekundy oplatil nakonec 18. Martinu Strakovi úterní porážku ze vzájemného duelu na dvojnásobné trati. Alena Benešová, která kvůli potížím se zády desítku nedokončila, dohmátla na 22. pozici. Oba závody měly na prvních dvou místech stejné obsazení jako v úterý. Zvítězili tedy Němec Velbrok a Italka Tadeučijová. 18 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za chvíli přidáme další sportovní informace v našem pravidelném přehledu. Dobrý den.

0: Tohle byla kapela Lucie a píseň Lucie na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 42 minut. Už zítra se můžete těšit na další výjezd naší populární fotbalové talk show Desítka Pavla Horváta. Náš expert společně s legendárním mistrem Evropy z roku 1976 Antonínem Panenkou se tentokrát představí v klubu Zubří. Začínáme v 19 hodin a těšit se můžete i na vzácného hosta, kapitána vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslava Kadlece. Další podrobnosti najdete na našem webu. Teď už je sportovní přehled, který připravil Lukáš Antoš. Vítej.
1: Hezký večer. Záložník Karviné Samuel Šigut dostal za účast korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. O trestu rozhodla etická komise fotbalové asociace.
2: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden

0: Zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek v 19 hodin k prvnímu utkání 3. předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého klubu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
2: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou 11. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace. Ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
3: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas 3. předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a RFS Riga od 18 hodin. Obě utkání si můžete pustit nepřerušovaně na webech irozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Fotbalista Mohamed Salah by měl zamířit do Trabzonsporu po konci v anglickém Liverpoolu, se kterým získal 2 anglické tituly. Je 4násobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem. Turecký klub jednání se Salahem potvrdil s tím, že egyptský křídelník by měl dnes v Istanbulu po lékařské prohlídce podepsat smlouvu.
3: Fotbalový Arsenal posílí záložník Bruno Guimaraes. Za brazilského reprezentanta Guimaraese má úřadující šampion anglické Premier League zaplatit 75 milionů liber, přepočtu tedy více než 2 miliardy korun, informovala o tom britská televize Sky Sports.
1: Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistryň. Ve 2. předkole se od 8:30 večer představí na hřišti skotských Rangers. Pro úřadující české šampionky půjde o první soutěžní utkání nové sezony. Dosud odehrály pouze přípravné zápasy. Pokračuje kapitánka týmu Diana Bartovičová.
4: Ta příprava, myslím si, že byla dobrá a všechno bylo směřované k tomuhle zápasu, protože vlastně tady těma dvouma zápasema vlastně začíná pro nás ta sezona a podle toho pak můžeme říkat, jestli bude úspěšná nebo neúspěšná.
3: Disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci střídá trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujšíka, který byl v jejím čele od roku 2018. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
1: České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující utkání na Hlinka Grecky Cupu. Po porážce se Spojenými státy 4-6 a následném vítězství 8-3 nad Německem se utkají s Finskem. Vítěz zápasu si zajistí postup do semifinále. Pokračuje trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
3: Zápas Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času.
1: A ve Spojených státech dnes ve 22 hodin odstartuje mistrovství světa atletů do 20 let. Mladí reprezentanti budou o medaile bojovat na stadionu Oregonské univerzity ve městě Eugene. Ve vysílání Radiožurnálu Sport o šampionátu mluvil vedoucí české výpravy Jan Koutník.
6: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat.
3: Španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje kategorie Masters Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje už od poloviny dubna.
1: Říká Lukáš Antoš na závěr sportovního přehledu s číslem 3 s datem 5. srpna roku 2026 na Radiožurnálu Sport. Lukáši, díky moc, hezký večer.
3: Hezký podvečer.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 18 hodin a 52 minut. V naší pravidelné encyklopedii si v tomto týdnu představujeme slavné mezinárodní trofeje. Pro řadu tenistů může být nejcennější pohár z Londýna, z Wimbledonu. Turnaj hraný na trávě má totiž hodně bohatou tradici. A stejné to je i co se týká trofejí pro vítěze. Ta se pro muže a ženy ale výrazně liší, jak už řekne kolega Lukáš Michalík. Hezký podvečer.
1: Krásný podvečer. Na vítěze slavného Wimbledonu v mužské kategorii čeká pohár Gentleman's Single Trophy. Ta se uděluje od roku 1887. Nahradila tak předtím udělované poháry Field Cup a následný Challenge Cup.
0: Gentleman's Single Trophy obsahuje jména všech vítězů od roku 2009. Už na něm ale nebylo místo, takže bylo opatřený stříbrným podstavcem, na která se další jména vítězů připisují. Rekordmanem v zisku wimbledonských titulů v kategorii mužů je legendární Roger Federer, který ho získal celkem 8krát, naposledy v roce 2017. A my se ptáme, víte, co je na vrcholu slavného mužského wimbledonského poháru?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Na vrcholu 47 cm vysoké trofeje z pozlaceného stříbra je ananas. To vychází z historie Anglie, kdy v 17. století byl právě ananas vysoce ceněnou komoditou. A na poháru to vydrželo dodnes.
1: I pro ženy znamená trofej z Wimbledonu něco výjimečného. Má podobu talíře, uděluje se od roku 1886 a jmenuje se Ladies Single Trophy. Známá je taky pod názvem Misa Venus Rosewater. V průměru má přes 46 cm a jsou na ní vyobrazené mytologické výjevy.
0: Zatímco v mužské kategorii najdeme jediného českého vítěze, kterým je z roku 1973 Jan Kodeš, tak v ženské kategorii jsou výsledky lepší. V roce 1998 zvítězila Jana Novotná a v letech 2011 a 14 ovládla tento Grand Slam Petra Kvitová.
1: Jejím triumfem ale české tažení na wimbledonské trávě neskončilo. V roce 2023 na svém neúplně oblíbeném povrchu vyhrála Markéta Vondroušová, o rok později Barbora Krejčíková. A česká, a to velmi výrazná stopa, zůstala i po letošním ročníku Wimbledonu. Ve finále totiž na sebe narazily Karolína Muchová a Linda Nosková a právě druhá jmenovaná se zapsala taky do seznamu českých vítězek toho nejslavnějšího tenisového turnaje světa.
0: V naší pravidelné encyklopedii jsme si tedy přiblížili taky trofeje pro vítěze i vítězku slavného tenisového Wimbledonu. A to s Lukášem Michalíkem. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. Říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mi svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: strávě? Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
8: Lékárny v Česku budou moct nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos třikrát nižší než loni. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem. A zítra bude oblačno hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Lékárny v Česku budou moct nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
9: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
10: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
9: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
11: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
9: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští úterý. Strana požádala zastupující šéfku parlamentu Aniko Halerné-Naďovou, aby volbu oficiálně vypsala. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér ze strany TISA Péter Maďar se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Jestli se schůzky týkaly obsazení postu hlavy státu, ale nepotvrdil. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok ve funkci skončil minulý měsíc potom, co ho k odchodu změnou ústavy donutila parlamentní většina ovládaná stranou TISA. Maďar to označuje za součást změny režimu, který slíbil Maďarům v předvolební kampani. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos třikrát nižší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket i licenci na jejich výrobu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní i dobové noviny nebo mince. Pod povrchy uložili při stavbě nové tramvajové trati.
6: Je to jako klasický u časové schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
13: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
6: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
13: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
14: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
13: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
15: Sport. Disciplinární komisi hokejové Tiv Sport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
16: Bývalý hokejista, 51letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D11 u Sadské a taky v Praze na jižní spojce. Na D11 se ve směru z Prahy do Hradce Králové zpozorněte ku za sjezdem na Lysou. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony. Je to na 10 až 15 minut. Narůstá zdržení k exitu 25 Sadská. Tam se v omezení srazila 3 osobní auta. Na tahu 35 Hradec Králové Mohelnice, problémy za sjezdem na Svitavy mezi Kocklířovem a Hřebečským tunelem, vážná nehoda. Hasiči mají hlášený náraz dodávky do stromu, vy z místa hlasíte havarovanou nákladní soupravu.
19: Je kamion na střeše přes silnici.
18: Provoz výrazně omezený, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 13 Nový Bor Liberec na příjezdu do Cvikova se převrátilo osobní auto na střechu, kratší kolony vznikají v obou směrech. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor, v druhém Cholupickém tunelu v pravém pruhu tam stojí porouchaný kamion. A v Praze je ucpaná jižní spojka směr Černý most, kolona začíná hned za Barandovským mostem u nájezdu z Modřanské a sune se 20 minut k nájezdu od Vídeňské. Tam se srazila dvě auta, blokované jsou dva pruhy ze 4, průjezdný jenom pravý a připojovací a kolona je v důsledku i Vídeňskou od Tomajerovy nemocnice k jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách i s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 37. To byly zprávy.
17: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
20: Bude za 3 roky startovat slavná Tour de France v Praze? Co by to obnášelo? Co čekat od největšího českého etapového závodu Czech Tour, který se pojede už příští týden? A co si cyklistický svaz slibuje od projektu České cyklistické akademie? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích minutách vysílání Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, člen pracovní skupiny ke startu Tour de France na českém území a také prezident největšího tuzemského závodu Czech Tour. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
21: Hezké odpoledne.
20: Před týdnem skončila Tour de France, viděli jsme, jakou obrovskou pozornost fanoušků přitáhla. Už za 3 roky by přitom tahle pozornost mohla být upřena také na české území, protože Česko se uchází o možnost, aby právě u nás slavná Tour de France odstartovala. Jaké jsou šance, že to klapne?
21: Tak já si myslím, že po formální stránce Česká republika učinila vše, co učinit měla. Ještě za předchozí vlády pan premiér Fiala přijal pana Prudhomme v Kramářově vile a vlastně započala ta diskuze o Tour de France a ještě tehdejší vláda ustanovila pracovní skupinu, která v podstatě začala dělat první kroky. Myslím si, že důležitým krokem pro to, aby Tour de France v České republice vůbec byla skutečnost, že dnešní vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila a v podstatě tu pracovní skupinu pouze obměnila, logicky je v ní pan ministr pro sport Balík Šťastný a logicky tím, že došlo k personální výměně na pozici předsedy Národní sportovní agentury, tak je tam Karel Kovář, jinak zůstala ta skupina v podstatě netknutá. Poté proběhla návštěva v České republice druhá pana Prudhomme, kde mu byl ten projekt, nebo naše představa o tom, jak by Tour de France v České republice mohla vypadat už předložena v nějakých konkrétnějších obrysech. Nicméně ten klíčový okamžik se odehraje podle mého názoru v červnu 27, kdy se před Tour de France rozhodne, kde bude startovat v roce 29 a teď pokud jsme tedy nohama na zemi, tak je potřeba si na férovku říct, že jediným zájemcem není jenom Česká republika, je tady i Slovinsko. Slovinsko má určitě silného ambasadora a lobbystu.
2: Tady je
21: Pogačara, to je naprosto jasné. A vezmeme-li v úvahu, že nikdo není sportovně nesmrtelný, takže i tady Pogačar bude mít nějakou křivku té své sportovní kariéry. A
2: mohlo by to být loučení Tadeje Pogačara z Tour de
21: France? Přesně, lze předpokládat, že možná tady Pogačar má v hlavě, že by rád v roce 29 se rozloučil s domácím publikem, s domácími fanoušky, ale i s celým světem samozřejmě úvodem Tour de France ve Slovinsku, takže to bych vůbec nepodceňoval. A dalším uchazečem, pokud vím, který je Německo, kde v podstatě v roce 29 bude 40 let od změny režimu tady u nás ve východní a střední Evropě a od pádu komunismu a oni mají představu, že by Tour de France startovali vlastně na čáře, kde kdysi stála berlínská zeď, čili takový nějaký ideový podtext. Takže já si myslím, že my jsme na to připraveni jako Česká republika dobře, ale máme silné soupeře sportovní a podle mého názoru to, co bude také klíčové, je zajištění financování projektu, protože Tour de France to není jenom to startovní pole, ale je to spousty a spousty lidí kolem, ať už z těch týmů, anebo těch samotných organizátorů a samozřejmě je to finančně velmi nákladný projekt.
2: Kolik už stála příprava toho a kandidatura?
21: Aby vám pravdu řekl, to financování od ustanovení té skupiny jde přes Národní sportovní agenturu a tudíž to nejsem schopný říct, ale vím úplně na konci, že se mluví, že samotná Tour de France, pokud by byla, takže to nějaké 600-700 milionů za ty 3 dny.
2: Ty peníze jsou někde přislíbeny?
21: Já si myslím, že z mýho pohledu organizátor Tour de France ASO vychází z toho, co je naprosto běžné ve Francii a tam to skutečně tak funguje, že tam se města, obce, regiony předhání o to, aby se Tour de France tam jela a z převážné části ten závod je financován vlastně z těch municipálních rozpočtů a když tady pan Prudhomme byl, nevím, jestli to byl březen, tuším, v České republice na návštěvě, tak ten dotaz přímo padl, jestli je možný nějakým způsobem to kofinancovat z privátních zdrojů a on tenkrát odpověděl, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že oni preferují, aby to bylo na bázi veřejných zdrojů a proto vlastně chtějí vždycky garanci té lokální vlády.
2: Takže by to měl platit stát, kraje a města?
21: Ano, přesně. Měla by to být nějaká struktura, podle mého názoru, stát, kraje a municipality.
2: A to už je předdomluvené, protože už v únoru se objevily informace, kudy by ta trasa Tour de France na českém území měla vést. Jednala o tom i vláda. Plány jsou takové, že první etapa by měla být z Prahy přes Křivoklátsko zpátky do hlavního města, druhá z Tábora do Českých Budějovic, třetí z Českého Krumlova přes Prachatice Vimperk do Šumavské Kvildy. Tak ty kraje a ta města, kterých se to týká, už s tím počítají?
21: Vím, že se s nima diskutuje, ale upřímně řečeno, a nevím, teď budu říkat opravdu, je to moje spekulace, nemyslím si, že o tom ta jednotlivá krajská zastupitelstva i vláda doposud hlasovali.
2: Ono, do té doby také budou volby, to znamená, že ty komunální letos přesně, na podzim, takže tam ten čas je. Tahle ta trasa, ta už je, řekněme, definitivní, nebo je šance, že by se nějakým zásadnějším způsobem ještě změnila?
21: Aby vám pravdu řekl, nevím, jako já vycházím z toho, že pracovní skupina se zhodla na těchto třech etapách a já to beru, že to je dáno.
2: Vy jste z Moravy, závody, na kterých se podílíte, tak mají velké části na Moravě. Není vám líto, že tady Tour de France na Moravu nezavítá?
21: Tak bylo by to asi pěkné, kdyby se jedna zeta běla i na Moravě. Samozřejmě jedna zeta logistika vůbec toho, protože musím vám brát v úvahu nějaký takový trochu zázemí těch týmů, těch závodníků, že se pořád stěhují z místa na místo. To je jedna věc. Druhá věc, a to padlo na obou dvou schůzkách s představiteli ASA, že oni by preferovali, aby vlastně ta trasa, pak když by se jelo v České republice, tak aby byla pokud možno směřovaná tak, že bude co nejblíž k hranicím s Německem. Jo. Případně oni preferovali, kdyby se třeba dalo domluvit, že vlastně ta poslední etapa by začínala v České republice a končila v Německu. Ale vlastně to zadání je takové, že oni by preferovali, aby v podstatě jsme se co nejblíž blížili k hranicím Francie.
2: Vy jste říkal, že příprava celého toho projektu začala za minulé vlády Petra Fialy. Máte pocit, že ta podpora současné vlády je stejná, stejně intenzivní, dostatečná?
21: Tak já vycházím z toho, že první krok, a ten je naprosto zásadní, že nová vláda se vlastně k tomu projektu přihlásila tím, že do pracovní skupiny jmenovala ministra, člena vlády, což si myslím, že je výrazný signál, pakliže je člen vlády členem takové přípravné skupiny, a myslím si, že to je signál o tom, že to bude vážně, tím, že je tam nový předseda Národní sportovní agentury, tak to je určitě další krok, který tomu dává tu kredibilitu tomu projektu, a já si myslím, že z mýho pohledu klíčový bude opravdu nějaký koordinovaný jednání vlády, ale teď říkám svůj názor, nevím, jestli k němu dojde, ale z představitel těch krajů a větších měst, aby se to skutečně dohodlo to financování napříč.
2: Může hrát roli další lobbying, třeba komerční, protože samozřejmě Škoda Auto je dlouhodobě partnerem Tour de France. Může třeba tohle být plusový bod pro Česko?
21: Tak já bych určitě tenhle moment nepodceňoval, to, že Škodovka je partnerem Tour de France a dlouhodobým partnerem Tour de France, je všeobecně známo, to, že organizátoři Tour de France stojí o to, aby vlastně to partnerství pokračovalo, to je taky známo. Vím, že ve Škodovce, a to teď opravdu vím jenom z médií, že byly nějaké úvahy o tom, jestli vlastně v tomto projektu dál pokračovat, jestli se Škodovka má nadále účastnit Tour de France, takže já si myslím, že pro pořadatele Tour de France určitě to, že stojí o Škodovku a že Škodovka jako sídlí na území České republiky, není určitě opomenutelný argument.
2: Mluvíme o možnosti, že by se tady Tour de France jela v roce 2029. Pokud by tenhle rok nevyšel, budete mít zájem o nějaký další ročník?
21: Tak já si myslím, že z mýho pohledu je to naprosto logické, protože já to beru tak, při té konkurenci, kterou jsem tady vyjmenoval, tak to může vyjít, ale taky to nemusí vyjít, nebylo by to zase podle mě žádná extra prohra, ale já si myslím, že na Tour de France už hodně odpracovalo a určitě, kdyby nevyšel rok 29, tak si myslím, že máme mít ambici usilovat o některý z dalších ročníků.
2: Viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kulář je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
17: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Už příští týden začne Czech Tour, největší profesionální etapový cyklistický závod na českém území. Vám se ho letos podařilo dostat do vyšší kategorie UCI Pro Series. Co to pro Czech Tour znamená?
21: Tak pro Czech Tour to znamená především prestiž. Jo? Je to závod vyšší úrovně, tím, že je to závod vyšší úrovně, tak primárně si tam týmy a závodníci vědou lepší body, a pak, když oni soutěží v rámci ratingu UCI o pořadí, o to být World Tourovým týmem, tak samozřejmě určitě na Czech Tour v roce 26 si vyjedou ty týmy úplně jiné body, než když si vyjeli na Czech Tour 25. Takže to je ten první rozdíl.
2: Projeví se to v obsazení? Přijedou lepší cyklisté?
21: Podle mýho názoru se to projeví v obsazení určitě. Já mám zkušenost, že z těch minulých let, že český fanoušek rád uvídá nějaký známý jména, jo, prostě, který znají z historie, a myslím si, že ten závodník už nemusí být v tu chvíli na úplným vrcholu, že jo. V roce 24 byl na Czech Tour Alaphilippe, měli jsme tady Chrise Froome, a Chris Froome už v tu dobu, kdy byl na Czech Tour, určitě nepodával výkon jako v dobách, když vyhrával Tour de France, ale ta atmosféra podél trati byla naprosto úžasná. Ani jsem nevěřil, že jsou lidé po České republice schopni vytvořit tolik různých billboardů po domácku vyrobených, jo, na nějakých krabicích, které podporovali Chrise Froome. A vím, že když jsme startovali, tak kolem mě byl velký chumel fanoušků, který chtěli podepisovat knihy, tak nám to dokonce komplikovalo vlastně organizaci toho závodu, aby jsme zase dodrželi ten časový harmonogram, kdy teda odstartujeme. Takže já si myslím, že ty osobnosti světové cyklistiky jsou důležitý, a já bych řekl, že to, co asi nejvíc můžeme nabídnout letos příznivcům cyklistiky, kteří ať už budou sledovat Czech Tour v televizi, což je podle mě důležité, že to můžou, anebo podél trati, takže tady bude Mikel Landa. Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a byť je mu 630, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froome v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
20: Letos budou 4 etapy z Prahy do Karlových Varů, z Mladé Boleslavy na Ještěc, Pardubic na Dlouhé Stráně a závěrečná povede z Kroměříže na Pustevny. A když jsme před chvílí mluvili o tom, že na Tour de France přispívají ta města za to, že u nich Tour de France startuje, u Czech Tour to takhle nefunguje, anebo také je to jeden z příjmů celého toho podniku?
21: Je to jeden z příjmů, ale já bych řekl, že hodně zanedbatelných příjmů. Na Významné jsou spíše ty kraje. Ten krajský rozpočet je schopen přispět částkou, která už se v tom rozpočtu nějakým způsobem projeví. Upřímně řečeno, ta menší města, vzhledem k tomu, jaká mají rozpočty, a teď budu-li upřímný, tak já když vezmu, že jsem sám, já nevím, starosta, zastupitel, radní 20-30 tisícového města, tak úplně na rovinu, kdyby oni nám dali 200 tisíc, tak nám těch 200 tisíc v tom rozpočtu toho závodu nehraje absolutně vůbec žádnou roli. A já si zase na druhé straně dovedu představit, že v tom menším městečku, když dají 200 tisíc nějakému místnímu klubu na děti sportující, tak to může být třeba jejich roční rozpočet. Jo? Takže já k tomu trochu přistupuji i tak, aby jsme my nevysávali přes Czech Tour peníze, které vlastně můžou sloužit těm místním klubům, a pro ně jsou daleko důležitější než pro nás. Ale spíš moje taková nějaká idea, ke které bych rád doputoval diskuzi s hejtmany, by měla být taková, že my bychom vždycky každému hejtmanovi řekli, projedeme vaším krajem tolik a tolik kilometrů, máme tady tolik a tolik startovních míst, cílových míst, projednejte na krajském zastupitelstvu, že nám dáte větší částku, a současně sdělte, že ta podpora z kraje už znamená, že my vůbec nebudeme ta města o nic žádat. Necháme ty prostředky opravdu na to, co je podle mě pro ně, vlastně to je jejich svět, oni jsou zastupitelé té dané municipality, té dané lokality, a zodpovídají se těm lidem, kteří tam žijí, takže si myslím, že to je tak správně.
20: Kolik stojí Czech Tour?
21: No, samozřejmě je to trochu plovoucí, ale řekněme, ten rozptyl je nějakých 52 až 55 milionů, a v podstatě ta asi největší položka, která vám v tom vyjíbe, jsou jednak kurzové vlivy, že jo, protože startovní a prize money platíte v eurech, a druhý jako plovoucí parametr je vlastně, kolik World Tourových týmů vám přijede, protože samozřejmě to startovní se odvíjí od toho, na jaké úrovni ten klub, ten tým jezdí.
20: Co je nejtěžší na pořádání takového závodu? Uzavírky, vyjednání všech povolení ohledně trasy?
21: Já bych řekl ano, myslím, že jste to trefil naprosto přesně. Já mám v hlavě dvě priority. První priorita je ta, která a ta je ta nejvyšší, ta se odehrává přímo aktuálně při tom závodě, a to je bezpečnost závodníků, protože já si myslím, že to je nade vše a v podstatě jde o jejich zdraví, jde o jejich kariéru a my musíme udělat jako pořadatel vše pro to, aby všichni vždycky dojeli zdraví a v pořádku ze startu do cíle. A druhá věc je ta, kterou jste zmiňoval a na tom vlastně začíná práce de facto už od listopadu, od prosince, kdy my si vydefinujeme tratě a pak musíme žádat o povolení pro takzvanou klouzavou závěru, na kterou jedem. A tam v podstatě spočívá největší úskalí a sice, že my vedeme ty diskuze, ale protože je vedeme v době, kdy ještě nejsou schváleny ty místní rozpočty, nejsou schváleny krajské rozpočty, ne každou investici se podaří zrealizovat, někdo se odvolává a některá nezačne, takže ono se trochu mění priority těch investic stavebních a v podstatě, a není to výjimkou, že se nám řekl, že se nám stane, že v podstatě v únoru zjistíme, že trať, kterou jsme měli naplánovanou, není možná, protože most, který sice nebyl v plánu oprav v listopadu předchozího roku, tak se dostal mezi ty priority a bude opravován a tím pádem vy to musíte celý překopat. Jo? Takže je to poslední příklad, není to teda z Czech Tour, ale my jsme pořádali letos i mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice a vlastně úplně původní plán byl, že časovka se pojede do Rýmařova a právě tady z těchto důvodů jsme nakonec volili Uničov.
20: Stejně jako Tour de France, i Czech Tour nabídne přímé televizní přenosy. Vy už jste o tom před chvílí mluvil, bude k vidění nejenom v České televizi, ale také na Eurosportu. Jestli jsem dobře pochopil, tak za to platíte. Vyplatí se to?
21: Podle mě to má tři takové dimenze. První dimenze je ta, že když jsme postoupili z 2.1 do Pro Series, tak v podstatě UCI vám po každém závodě dává takové hodnocení a dává vám červený, oranžový a zelený čtverečky. A my jsme vlastně u kategorie publicita, komunikace a teda nikdy neměli zelený čtvereček, protože jsme neměli přímý televizní přenos. Jo? A teprve tím, že jsme vlastně začali realizovat Czech Tour na Eurosportu a i na veřejnoprávním kanále ČT Sport, tak teďka opakovaně už docílujeme toho, že máme všechny čtverečky zelený. Pořád zmiňuji, že pro mě je nejdůležitější ten čtvereček, ta bezpečnost. A to, že jsme v televizi, vlastně pak, když máme ambici jednou jet v České republice World Tourový závod, tak to je v podstatě nutná podmínka, aby jsme byli v televizi. Druhá věc je to, že podle mého názoru to pomáhá určitě atraktivitě závodu, protože my spolupracujeme s ASEM, vlastně my nemáme vztah přímo pořadatel Czech Tour a Eurosport, ale my vlastně Eurosport nakupujeme přes ASO. Výhoda
20: což
21: toho,
20: je,
21: že
20: pořadatel Tour de France.
21: Ano, což je pořadatel Tour de France, ještě mě, tak se nám to trochu propoje s tou Škodovkou, že máme nějaký lepší vztahy nebo přímější vztahy. Tam je důležitý to, že oni jsou schopni jednak to šířit zase po svých platformách dál a druhá věc, že oni nabízí nějaký balíčky. Oni nás nenabízí jako Czech Tour, jako trhák, ale jsme třeba, nevím, s Dakarem nebo s něčím v balíčku s dalšíma dvěma, třema sportovníma pořadama a v podstatě loni nás takto prodali do 190 zemí. V praxi to neznamená, že 190 zemí vysílalo Czech Tour, ale prodali nás tam a samozřejmě najednou ta vizibilita závodu je někde úplně jinde a třetí věc, já si myslím, že je to důležitý, ale nejenom co se týče té vizibility, že vlastně dostávají příležitost český týmy, že letos to jde ATT Investment, jde to Elkov a Pardus Prostějov.
20: A jsou vidět i v zahraničí.
21: Přesně, jsou vidět v zahraničí, oni asi myslím, že ti manažeři potom těch týmů můžou přijít za těma partnerama, že ale podívejte se, byli jsme čtyřikrát na české televize, byli jsme ten čtyřikrát vidět, teď nevím, kde všude, v Dánsku, v Polsku a teda. A myslím si, že jim to taky trochu vylepšuje tu pozici, když potom jednají o tom sponzorinku vlastně na příští období.
20: Samozřejmě i tyto přenosy fungují jako reklama na cyklistiku pro rodiče, pro děti, aby se právě děti začaly věnovat. Vy v tomto směru máte projekt Czech Cycling Academy, který má vytipovávat talenty. Jak to funguje?
21: Funguje to tak, že někdy, to už bude pomalu 3 roky, přišel Zdeněk Štybar na podzim před vlastně tím závodem cyklokrosovým mistrovstvím světa, kde se v Táboře chtěl rozloučit s kariérou tak nějak přišel říct o tom, že bude končit, že ten závěr bude v Táboře a teda. A v podstatě tak jsme se začali bavit, co dál, co vlastně on bude dělat dál. On měl určitě nabídky, jako je dělat sportovního ředitele někde nebo pohybovat se dál v tom světě cyklistiky, ale v podstatě jsme začali diskutovat tady tento projekt a sice podle mého názoru hlavně díky tomu, že tím, že on žil v Belgii a napůl tam vlastně žije, má nějaké zkušenosti, jak funguje tamnější systém práce s mládeží a na druhou stranu má sám nějakou osobní zkušenost, co vlastně, kam se on dostal díky v podstatě ne až moc systému v rámci České republiky, ale prostě, že měl štěstí, že měl nějakýho trenéra a ten trenér ho někam dostal. Tak jsme se vlastně začali bavit o tom, že bychom začali budovat Czech Cycling Academy. Czech Cycling Academy má dnes tři vertikály, je to Czech Cycling Academy Road Show. Každý týden jedou hoši dva až tři dny po základních školách v České republice a dělají tam velice kvalitní test jako dětí a když se ukáže, že je někdo fakt dobrý, tak ho směrujem do nejbližšího.
20: A další priority a další roviny si budeme muset nechat na příště, protože čas pro dnešní rozhovor je u konce. Robert Kolář, viceprezident Českého svazu cyklistiky, byl naším hostem. Nashledanou.
21: Nashledanou.
3: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
22: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
23: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
24: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
4: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
22: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
4: Nebo na place s Davidem Novotným.
22: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
4: Poslouchej Sport.
22: Radiožurnál Sport.
25: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
26: 19 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
8: Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřicích stanic v Česku, 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit, v pátek by pak teploměry neměly ukázat víc než 30 stupňů. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo, tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informuje o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak prodej elektroniky nebo sportovního a rekreačního zboží. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad je v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila taky Ukrajina. Na povrch měsíce spadl čtyřtunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovaně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci i experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoct s vývojem měsíčních základen.
4: Sport.
8: Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a připsal si už třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Lidl Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kelem je celkově před čtvrteční horskou etapou 93.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na D11 u Sacké i na D8 u Velemína. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kus za zasjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta, zdržení 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrněji hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Na silnici 35 Hradec Králové Mohelnice za sjezdem na Svitaviku s zakruhovým objezdem u Koclířova čekejte kolony obousměrně zhruba 2 kilometry před Hřebečským tunelem havarovala dodávka, zdržení kolem 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 ve druhém Cholupickém tunelu respektujte světelné značení, uzavřený pravý pruh, na konci tunelu v něm stojí porouchaný kamion, už je u něj policejní motohlídka. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most se přímo u nájezdu z Vídeňské srazilo několik aut, jedno skončilo na střeše, zabraný zůstává levý a střední, průjezdný pravý a připojovací pruh, kolona od McDonald's u sjezdu na Libuš, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, později oblačno s přeháňkami nebo i bouřkami. Během dne bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravě a Slezska až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

R.E.M. Night Swimming na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 38 minut z jediného čistě sportovního rádia. Vám přejeme příjemný středeční podvečer. Je 5. srpna, ale přesto teď budeme mluvit o zimních sportech, protože k tomu máme podstatný důvod. Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behrámiová ukončila v 35 letech kariéru, která byla nesmírně bohatá a úspěšná. Gutová-Behrámiová totiž získala 2 tituly z mistrovství světa

0: Tady je Radiožurnál Sport ve středu 5. srpna v 19 hodin a 42 minut. Pokračovat budeme hokejem. Celkem 3 hráči z Kanady posílili před novou sezónou plzeňskou Škodu. O góly by se přitom měl starat především urostlý útočník Dani Katyč, který byl v posledním ročníku nejlepším střelcem zámořské ECHL. Z Plzní podepsalo produktivní křídlo kontrakt na jeden rok s opcí.
1: Danny Katyč. Katyč is good too. Katyč,
2: if you will.
1: But it's Katyč in Canada, Katyč in Europe.
3: Začal svůj první rozhovor s plzeňskými novináři nejnovější posila hokejové Škody, kanadský útočník Dani Katyč tím, jak se vlastně jmenuje. Evropskou výslovnost jeho příjmení má na svědomí jeho chorvatský dědeček. O západočeské metropoli si více informací začal zjišťovat v květnu.
4: Něco jsem si o Plzni vygooglil, třeba že je tu dobré pivo a je to pěkné město.
3: Angažmá v Plzni bude pro 25-letého Kanaďana první zkušeností s evropským hokejem.
4: Lákalo mě, že je tu širší kluziště než v Severní Americe, takže víc bruslení, ale také víc času držet puk. Nebude to jen hokej, nahoď puk a jeď.
3: V plzeňské kabině se Katyč potká s dalšími třemi Kanaďany. Útočníka Lalanceta doplnili další dvě posily, obránci McPherson a Robertson.
4: Je to fajn, každý tu mluví anglicky lépe, než jsem čekal. Všichni mi tady hodně pomáhají, spoluhráči i trenéři. A líbí se mi i stadion a led.
3: Pochvaluje si Dani Katyč. Ten v minulé sezóně nastupoval v nižší zámořské ECHL, kde se stal nejlepším střelcem.
5: Hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit vojenského útočníka, odešel nám Lešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak

0: Je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Vysvětluje trenér Josef Jandač angažování 195 cm vysokého forwarda. Ten v loni nastřílel v ECHL 44 branek. A rád by góly slavil také v plzeňském dresu.
2: Nevím, možná jich nebude tolik jako minulou sezónu, protože Extraliga je dobrá soutěž, ale uvidíme. Doufám, že těch gólů bude hodně.
1: Usmívá se kanadský útočník Škody Plzeň Dani Katič. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Taky činasky zaspívaly ve večerním vysílání radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 48 minut a zopakujeme si tu čerstvou informaci, že švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behrámiová ukončila v 35 letech kariéru, ve které získala mimo jiné dva tituly z mistrovství světa, olympijské zlato nebo dva křišťálové globy za celkové vítězství ve světovém poháru. Gutová-Behrámiová přišla o většinu uplynulé sezony, která byla olympijská a měla být její rozlučková kvůli vážnému zranění kolena z listopadového tréninku na světovém poháru v Copper Mountain. Definitivní tečku za kariérou ale tehdy ještě udělat nechtěla a chtěla si dopřát prostor pro případný návrat, k tomu už ale tedy nedojde. Gutová-Behrámiová se během 18 sezon mezi světovou elitou stala jednou z nejúspěšnějších švýcarských reprezentantek v alpském lyžování. Ve sbírce má 3 olympijské medaile, včetně zlata za superobří slalom v Pekingu 2022 a celkem 9 cenných kovů ze světových šampionátů s tituly za Super G a obří slalom z roku 2021. Jak už jsem zmiňoval, dvakrát taky ovládla světový pohár, a to celkově, a to v letech 2016 a 2024.

0: V 19.53 posloucháte radiožurnál Sport a teď znovu hokej v našem vysílání. Po marných snahách prosadit se do NHL působí útočník Lukáš Jašek posledních 5 sezon v Evropě. Konkrétně ve Skandinávii, střídavě ve Finsku a Švédsku, ale přes léto trénuje doma v Třinci a prý by se tam brzy mohl vrátit. Vyzvídal ve Verk aréně reportér David Procházka.
1: Lukáš Jašek u mikrofonu radiožurnálu Sport, útočník Ilvesu Tampere, ale po tréninku tady ve Verk aréně doma v Třinci, tak jaké to je návrat tomu?
2: Super, protože jsem odsaď, jsem odchovanec z Třince, takže tady vlastně trávím celé léto. Jsem rád za tu příležitost, že vlastně se můžu tady připravovat i s Třincem během léta i na suché přípravě, takže jsem určitě rád, že můžu být tady s klukama.
1: Před chvílí tady byl trenér Boris Žabka, ptal jsem se ho, jestli třeba jste ho nezaujal na tréninku, jestli třeba ještě vás nezlanaří.
2: No,
1: tady máte smlouvu.
2: Letos určitě ne. Jak říkáte, mám smlouvu ve Finsku a vlastně soustředím se teďka na Finsko a vlastně co bude za rok, to se uvidí. Určitě jsem rád, že vlastně je o mě zájem, protože, jak jsem říkal, jsem odsud, jsem odchovanec a určitě rád bych se jednou vrátil.
1: Takže máte to v plánu třeba už od příští sezóny smlouvu máte na rok?
2: Ve Finsku mám ještě na rok, ale jak jsem říkal, teďka se soustředím na Finsko a vlastně co bude za rok, co se teprve uvidí.
1: Česká extraliga se hodně posouvá výkonnostně, jak je na tom ta finská?
2: Myslím si, že každá soutěž se posouvá, vlastně ty ligy jsou všechny odlišné, co se týče švédské a české, švýcarské. Já si myslím, že každá liga má něco a vlastně se to posouvá rychlostně. Každým rokem je to rychlejší a rychlejší, silnější. Všechny ty přípravy jsou důkladnější, takže veškeré ty ligy se posouvají.
1: Jste před pár lety ukončil boj o NHL, vrátil jste se do Evropy, hrál jste ve Švédsku, ve Finsku teď. Tak jak se vyvíjí podle vás ta vaše kariéra?
2: Jo, já si myslím, že nabírám strašně moc zkušeností, vlastně už jsem prošel. Myslím toho hodně a ještě mě to hodně čeká. Doufám teda. Byl jsem 3 roky v Americe, 2 roky ve Švédsku, teďka už budu 4. rokem ve Finsku, takže jo, já jsem zatím spokojený a snažím se furt makat na sobě, ať můžu hrát co nejdéle.
1: Dívali jsme se, že před 3 roky jste hrál ten výborný turnaj pod trenérem Rulíkem v reprezentaci Euro Hockey Tour, kde jste hrál přesilovky. Pak už jste reprezentační příležitost nedostal.
2: No, to už jsou 2 roky asi, co jsem byl v repre. Jo, myslím si, že to bylo ve Švédsku ten poslední můj turnaj. Myslím si, že jsme tam dopadli druzí, nebo já popravdě upřímně ani nevím, už je to další doba a nějak se na to neupínám, já se vlastně soustředím sám na sebe a každý den odvádět tu nejlepší práci, co mohu, ať se můžu posouvat a hrát co nejlépe.
1: Od té doby žádný kontakt s reprezentací?
2: Ne, vlastně od té doby nic, takže vlastně jsem se soustředil celou dobu na klubový režim.
1: Když se dívám na ty vaše statistiky, tak pořád převažují asistence, takže stále raději přihráváte?
2: No, chtěl bych určitě dávat více gólů. Asi prostě nejsem ten střelec. Snažím se vlastně tvořit hru a najít kluky v lepší pozici, než jsem já. Ale rád dávám góly, chtěl bych dávat určitě více gólů. Doufám, že to bude více padat v příští sezóně.
1: Jak pozdálí sledujete Třinec, který byl v posledních letech extrémně úspěšný?
2: Jo, tak jak jsem říkal, jsem odchovanec, vlastně žijeme tady s rodinou a mám tady veškeré přátelé, takže Třinec sleduji moc a vlastně celou tu extraligu nějak sleduji, takže jo, kluky podporuji na dálku a jak je příležitost, tak se podívám na pár zápasů.
1: Děkuju.
2: Děkuju.
0: Z Verk arény David Procházka, radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniex, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy připravil Vojtěch Tomášek.
5: V Česku chybí soudní znalci, prodlužuje to některá soudní řízení. Irán a Omán dokončují dohodu o Hormuzském průlivu, shodli se na trase plavby. Fotbalistky Slavie dnes vstoupí do kvalifikace ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti něco přes 5 000. Podle komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešli. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie anebo sexuologie. Připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
6: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
5: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, který by s ním měl pomoct. Jak přesně, ale rezort nezdělil. Irán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghai. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghai ale varoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba je tam výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky. Izraelská armáda zahájila nové útoky taky na jih Libanonu. Předtím vyzvala obyvatele k evakuaci. Podle agentury AFP se to stalo poprvé po několika týdnech. Izrael své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery provádí v době, kdy v Římě pokračuje další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Tisíce domácností v Praze 6 zůstávají bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Bez dodávek pitné vody jsou Dejvice, Liboc, Veleslavín nebo Vokovice. Dodavatel zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Policisté pokračují v pátrání po dvou mladých mužích na jezeře Most. Od včerejška je pohřešují. Záchranáři a policisté dnes navíc museli zasahovat kvůli dvěma dalším paddleboardistům. Upřesňuje policejní mluvčí Veronika Hišperová.
7: Policisté museli během nepříznivého počasí zasahovat a zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se i přes blížící se bouřku vydali do prostřed jezera. V době, kdy složky integrovaného záchranného systému stále pokračují v náročné pátrací akci, museli své síly věnovat i této zbytečné události.
5: Policie proto apeluje na návštěvníky jezera, aby respektovali varování před bouřkami a zbytečně neriskovali.
3: Sport.
4: Fotbalistky Slavie dnes zahájí kvalifikaci ligy mistryň. Ve druhém předkole nastoupí v 8:30 večer na hřišti skotského Rangers. Pro české fotbalistky půjde o první soutěžní nové sezony utkání, sehrály jen přípravná utkání. Pokračuje kapitánka týmu Diana Bartovičová.
8: Ta příprava, myslím si, že byla dobrá, všechno bylo směřované k tomuhle zápasu, protože vlastně tady těma dvouma zápasema vlastně začíná pro nás ta sezona a podle toho pak můžeme říkat, jestli bude úspěšná nebo neúspěšná.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D11 za Lysou nad Labem a překážka před Hlochovským tunelem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení zhruba na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně před Lochkovským tunelem. Na 14. kilometru zasahují hasiči u požáru na kamionu. A nebylo třeba zastavit provoz, je ale omezený, jede se pouze levým pruhem. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na 51. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Blokují konec připojovacího pruhu a je to v mírné zatáčce. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u nájezdu z Vídeňské likvidují následky nehody několika vozidel. Zavraný zůstává levý a střední pruh, kolona se zkrátila a teď je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci budou od jeho západu dál postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: Ve 20 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport s tenisovou informací. Marie Bousková měla na turnaji ženského okruhu WTA v kanadském Torontu v úvodním kole volný los a tak zasáhla až rovnou do toho druhého. V něm nastoupila proti Američance Taylor Townsendové, která tradičně tvoří deblový pár se světovou deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Ale Taylor Townsendová v tom zápase s Marií Bouskovou zatím je lepší. Vyhrála první set v tiebreaku 7-6 a v tom tiebreaku konkrétně 7-4 a i ve druhé sadě je Američanka lepší, vede 2-0 a 40-40 aktuálně při servisu české hráčky. Ještě Karolína Plíšková proti Rusce Andrejevové a Barbora Klíčíková proti Samsonovové z Ruska budou hrát večer na turnaj v Torontu. Budeme to taky sledovat ve vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako evropské fotbalové poháry, takže na se nás rozhodně vyplatí poslouchat i dál. Hezký večer.
3: Radiožurnál Sport
0: a Pavel Tilšar.

0: Vyvolené videa Coldplay, 20 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud fotbalová Sparta přejde přes Lyon ve třetím předkole Ligy mistrů, tak v závěrečné části kvalifikace prestižní soutěže narazí na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Tyto dva týmy rozehrály úvodní vzájemné utkání třetího předkola v Turecku a Fenerbahce už vede nad rakouským soupeřem 1-0 v 10. minutě, když se trefil záložník z Brazílie. Je Taliska, ale Fenerbahce má na své soupisce ještě hvězdnější hráče po letním přestupovém období, třeba nizozemského obránce Akeho nebo anglického útočníka Greenwooda. Jinak borci jako Kante, Asensio, Genduzi, tak ti se budou snažit postoupit přes Sturm Graz do závěrečného předkola Ligy mistrů. Už proti sobě taky nastoupili dánský Aarhus a Sabah Baku. No a dánský tým vede po prvním poločase 1-0 v kvalifikaci konferenční ligy Brann Apollon, to je souboj norského s kyperským, celkem 54. minuta a 0-1 z pohledu domácích a Panathinaikos Atény nastoupí proti CSKA Sofia za zhruba 20 minut. Na Radiožurnálu Sport teď budeme pokračovat hokejem. Při výstupních pohovorech slyšel od svých šéfů chválu brankář Šimon Zajíček, ve své premiérové sezóně v Zámoří rozhodně nesklamal. Za farmu Bostonu v Providence odchytal 21 zápasů, z toho 14 vítězných. Na povolání do prvního mužstva a doslavné NHL si ale bude muset ještě počkat.
1: Cesta bude asi dlouhá, ještě bych řekl, no, ale uvidíme, jako stát se může cokoliv, může se někdo zranit, já teda jako nikomu to nepřeju, ale musím furt makat a doufat. Dvojka bude asi Michael DiPietro, ale samozřejmě práce o to budu, uvidíme, co přijde.
2: Řekl 25-letý gólman, toho mrzelo, že neodchytal větší porci zápasů.
1: Škoda těch zranění, co jsem měl nějakých, ale jinak si myslím, že to nebylo špatný na první rok. Čekal jsem to lepší, protože jsem doufal, že to odchytám víc, ale jak jsem říkal, jako zavinili to asi hlavně ty zranění, takže doufám, že letos mi zdraví bude držet a odchytám toho víc. První vlastně jsem měl tříslo, to s tím jako prostě občas mívám problémy, to bylo z nějakého přetížení a pak vlastně první zápas, co jsem se vrátil hnedka zpátky, tak jsem si udělal víro na kotníku, takže to mě zastavilo na další měsíc asi.
2: Pro Zajíčka to byla první zahraniční zkušenost, farmářskou AHL staví výš než českou extraligu.
1: Řekl bych, že je to asi o něco těžší než tady, je to taky živelnější, ty kluci jsou mladí, všichni chtějí prostě udělat ten krok, dostat se nahoru, takže tou konkurencí prostě ty kluci musí makat, takže ten level je trošku vyšší, bych řekl, než tady. My jsme měli výborný tým, hodně jsme bránili, takže vlastně tím, že jsme celou dobu hráli nahoře, jak jsme to měli jako ulehčený, měli jsme docela pohodu v kabině, takže to tomu určitě jaky přispělo.
2: Jedním z mála negativ, se kterými se musel Šimon Zajíček za oceánem potýkat, byl nedostačující dohled trenéra brankářů.
1: Musím říct, že tady jsem cítil asi větší posun, jelikož my jsme tam vlastně na farmě jsme neměli úplně stálýho trenéra golmanu, on dělal zároveň skauta, takže když tam byl dvakrát za 14 dní, tak to bylo hodně, takže jsme se o sebe museli starat sami vlastně s DiPietrem, ale jako i tak jako dostává zkušenosti od kluka, který tam je vlastně celý život, tak jako i to si myslím, že mě posunulo. Pomáhal mi se vším, říkal jako jak to tam chodí, s tréninkama mi pomáhal, když jsem něčemu nerozuměl nebo tak vlastně, tak se o mě staral, takže jako supervej.
2: Provolal Zajíček hodiny s litvínovským trenérem golmanu Zdeňkem Orctem. Na život v Americe si zvykl poměrně snadno.
1: Na začátku to bylo trošku takový, že jsem moc nevěděl, co kde, jak to, ale naštěstí jsem tam měl vlastně Matěje Blima, který mi se všem pomohl, takže se o mě postaral. Bylo to něco jiného, všechno velký, všechno drahý, ale jako pěkný. Bylo to hezký, to se posunul se tady z Litvínova někam jako do velkoměsta, takže jako hezký, nemůžu se stěžovat na nic.
2: Bývalý golman Litvínova si našel čas i na návštěvu zápasu basketbalové NBA.
1: Ten jsem naštěstí jaký stihl. Stihl jsem jeden v Clevelandu a dva v Bostonu, takže to bylo super. Já jsem velký fanoušek basketu, takže to byl pro mě velký zážitek. Ta atmosféra asi, no, jako mě se líbí ten sport celkově, takže jako pro mě to byl skoro splněnej sen vidět to naživo.
2: Přiznal hokejista Šimon Zajíček, který zpátky do Spojených států amerických odletí začátkem září. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tady je Radiožurnál Sport, 20 hodin, 18 minut, příjemný středeční večer. Letní přestupové okno v anglické fotbalové Premier League se nese taky v duchu velkých trenérských změn. Je jich dokonce rekordní počet. Už 9. tým Premier League oznámil nového kouče a je to ten klub, do kterého v pondělí přestoupil český brankář z Bragy Lukáš Horníček. Tedy Newcastle bude ho trénovat od nové sezony teprve 38-letý mladý německý odborník Matthias Jaisle, který naposledy působil v saudsko-arabském Al Ahly, ale má za sebou třeba už i dva rakouské ligové tituly s Red Bullem Salzburg. Mimochodem dalšími novými kouči v nejvyšší anglické soutěži jsou takhle z hlavy například Xabi Alonso, který vyhrál s Leverkusenem, a taky třeba Patrikem Schickem, Adamem Hloškem a Matějem Kovářem německou Bundesligu. Alonso bude trénovat v Chelsea, Enzo Maresca se vrátil zase do Manchesteru City, Liverpool povede Antonio Iraola a třeba Fulham taky Alvaro Arbelo a ještě nedávno kouč Realu Madrid. Zkrátka těch změn bude spoustu a my vám o tom budeme s kolegou Janem Piroškou dělat přehled od nové sezony v pořadu s mikrofonem do Anglie.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 20 hodin a 23 minut. Fotbalisté Fenerbahče Istanbul stále vedou nad Šturmem Graz 1-0. Hraje se 23. minuta úvodního zápasu třetího předkola Ligy mistrů. Připomeňme, že vítěz tohoto dvojzápasu nastoupí v závěrečném předkole Ligy mistrů proti lepšímu z dvojice Sparta Lyon. Teď atletika. Češi dnes vstoupí do juniorského mistrovství světa v americkém Eugene. Se pokusí napodobit velmi úspěšný poslední šampionát z peruánské Limy, kde byli čeští reprezentanti nejlepší evropskou reprezentací v medailovém pořadí.
1: Zlatou medaili vybojovala před dvěma lety v Limě s naprostým přehledem čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a českou hymnu slyšel po svém závodě v Peru i desetibojař Tomas Järvinen. Stříbrný pak byl Michal Rada, který ale tehdy jako dorostenec závodil o kategorii výš a teď v Eugene už proti sobě bude mít běhu na 400 metrů překážek stejně staré soupeře.
2: Letos je ta konkurence opravdu vysoká, takže uvidíme, na co to bude stačit, ale ta medaile v té hlavě.
1: Přibližuje jeden z největších mládežnických talentů české atletiky. Rychlý výkonnostní vzestup Michala Rady se letos trochu přibrzdil, ale 19-letý reprezentant má proto i logické vysvětlení.
2: Tak já si myslím, že jsem nachystaný opravdu dobře, s trénem jsme přípravu směřovali přesně na tady ten závod. Zatím je ta sezona trochu hořkosladká, ta příprava a celkově i ty závody trochu kolidovaly s maturitou a potom jsem podcenil trochu, dejme tomu, odpočinek a regeneraci. Tady jsem se pomalu dostával do toho závodního tempa.
1: Teď už se ale cítí velmi dobře a Rada je navíc typem sportovce, který ze sebe dokáže dostat ten nejlepší výkon na vrcholu sezony. Ten přijde teď v Eugene, ale česká reprezentace by podle vedoucího výpravy Jana Koutníka neměla spoléhat jen na pár jedinců.
3: Vysoké ambice má obecně, bych řekl, celá výprava. My nemáme jednoduchá kritéria jako svaz, takže už když se sem někdo dostane, tak jsou ty ambice finálové nebo minimálně prostě to umístění na nějaké první polovině. Konkrétně bych jmenoval určitě Michala Radu. Podobně to bude mít i Nikol Krutilová v tyči, která se ovšem tady potýkala s nějakým mírným nachlazením, tak snad dobře zaskáče.
1: To říkal ve vysílání Radiožurnálu Sport šéf české výpravy na juniorském světovém šampionátu atletů ve Spojených státech Jan Koutník. Zmiňovaná Nikol Krutilová je dokonce tabulkově nejlepší juniorskou tyčkařkou na mistrovství světa v tomto roce a do kvalifikace vstoupí už ve 3 hodiny v noci českého času. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 20 hodin a 30 minut, aktuálně vám zprávy nenabízíme v našem vysílání, protože je nevytváří ani sesterská stanice Radiožurnál, tak si to vynahradíme nějakými sportovními fotbalovými informacemi. Právě teď začíná zápas fotbalistek Slávie na stadionu skotských Rangers v kvalifikaci Ligy mistryň. Budeme to sledovat zatím v první minutě 0-0. Tou druhou fotbalovou zprávou je ta, že Baník Ostrava podepsal novou smlouvu s nigerijským hráčem Abdullahim Bevenem. 21-letý univerzál na pravý kraj sestavy se na Bazalech upsal až do 30. června roku 2031. A ta závěrečná pro tuto chvíli tak pozitivní není. Fotbalista Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise České fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Vedle Šiguta komise potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a taky ostravského útočníka Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a té korupční kauze, která začala letos v březnu, dnes dostali tresty i další 3 osoby.

0: somebody take a picture before it's too late.
1: Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a skoro 35 minut, teď zase nějaké tenisové informace. Už jsme vám dnes říkali, že Jiří Lehečka v českém souboji zdolal Víta Kopřivu a na turnaji v Montrealu postoupil do třetího kola. Ve stejné fázi podniku v Torontu je Nikola Bartuňková po vítězství 6-3 a 6-4 nad Dánkou Tausonovou a do třetího kola se v Torontu snaží dostat taky Marie Bousková, jenže prohrává s Taylor Townsendovou ze Spojených států 6-7 a ve druhé sadě 3-5 aktuálně, ale Marie Bousková na servisu a vede 40-15, takže by ten zápas druhého kola mohla ještě o něco protáhnout. Budeme držet palce stejně jako Karolíně Plíškové a Barboře Krejčíkové, které se pokusí v Torontu taky projít do třetího kola. Jejich soupeřkami budou Rusky, Karolína Plíšková se utká s Andrejevovou a Barbora Krejčíková se Samsonovovou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: vynaloží úřadující šampion za kapitána Newcastlu, který má nového trenéra. Je to tým, kam přestoupil Lukáš Horníček z portugalské Bragy v pondělí a po dnešku je jasné, že Newcastle tedy povede německý 38-letý kouč Matthias Jaisle. Přichází ze saudsko-arabské nejvyšší soutěže, kdy naposledy tedy trénoval, ale ještě předtím vedl taky v Rakousku Salzburg a získal s ním dva mistrovské poháry. Teď měníme sporty na radiožurnálu Sport. Každou středu se věnujeme ženským kolektivním olympijským sportům. Všechny mají jedno společné, usilují o postup na olympijské hry v roce 2028. Nejinak je tomu i u pozemních hokejistek. Co je v tomto sportu v jeho ženské části nového, to zjišťoval reportér Petr Kadeřábek.
1: V magazínu České šampionky si budeme povídat o pozemním hokeji a tradiční host našeho magazínu, trenér reprezentace, trenér hráček do 21 let, Tomáš Procházka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tomáši, vy máte za sebou dvě velké akce v uplynulých dnech a týdnech. Pojďme se věnovat nejprve té seniorské, to znamená kvalifikaci, kterou jste hráli doma, ale bohužel s jedním střeleným golem, dvěma obdrženými, jste nakonec neuspěli, už jste to vstřebal.
2: Tak protože nás hned potom čekal další turnaj, takže to vstřebání muselo být hodně rychlé, ale pořád to ještě doznívá, ale nějak už jsme se s tím vyrovnali.
1: Jaká je to komplikace, že budete vlastně hrát tu nižší divizi i pro příští sezónu?
2: Komplikace je to vzhledem k olympiádě, tam se naše šance snížily, pořád jsou, ale jsou nižší a chtěli jsme určitě hrát, dostat se do Ačka a hrát tu nejvyšší soutěž.
1: Nejste úplně usměvavý tentokrát, když se ohlížíte za tímhletím turnajem, ale já vám možná naladím trošku více úsměvu, protože se budeme věnovat hlavně tomu druhému turnaji. A to bylo mistrovství Evropy divize B, hráček do 21 let a vy jste ho celé vyhráli. Tak jak teď už se směje Tomáš Procházka, tak jaké to bylo vlastně uspět, postoupit do divize A a hlavně poprvé v historii poslat český tým v této věkové kategorii na mistrovství světa?
2: Tak ten turnaj nám extrémně vyšel. Samozřejmě tam byla lehká pachuť z toho předchozího turnaje, protože některé hráčky hrají za oba dva týmy, takže jsme ten turnaj zkusili jít zápas od zápasu, neřešili jsme žádný postupy pořádně, jak kdo hraje, ale soustředili jsme se na nás a vyšlo nám to velmi dobře. Moc se nám nedařilo dávat góly, ale za celý turnaj jsme nedostali jediný gól a i když ty zápasy tři vlastně dopadly 1-0, tak jsme ten turnaj dominovali a ten tým šlapal velmi dobře. Takže jedině, že jsme nedávali góly, ale furt jsme hráli útočně a ten tým fungoval skvěle jak na hřišti, tak mimo něj.
1: Tak tři výhry se počítají. A když se ohlednete a porovnáte ty dva turnaje, v čem byl ten výkon Češek jiný? Že na jednom turnaji, protože kvalitativně de facto ty soupeřky, byť jsou o kategorii věkovou jinde, tak jsou srovnatelné. Tak v čem to bylo, že prostě na jednom turnaji se nedaří, střelecky tedy na obou, ale herně ten druhý nakonec dominujete, rozdratili jste soupeřky 3x1-0.
2: Je to tak, ale ten zápas vypadal, kdyby skončil 5-6-0, tak se nikdo nemůže divit, akorát jsme potřebovali prostě víc šancí na góly. A čím to bude, těžko říct. Asi jsou to mezinárodní zkušenosti, které ty seniorské týmy, například Rakousko, Německo, kdy mají tam 8-9 hráček, kteří hrajou v německé lize a jsou prostě zkušenější a mají za sebou hodně těžkých zápasů a to nám možná ve výsledku chybělo.
1: Když se podívám a chci se u toho zastavit, postup na mistrovství světa, jak moc velký je to přínos pro celý český pozemní hokej žen, protože je to prostě historická událost, zahrajete si proti nejlepším týmům světa této věkové kategorie, znovu se usmíváte.
2: To se teprve asi uvidí. Uvidíme, kde to bude. Termíny jsou jasný, je to červen 27 nebo prosinec a uvidíme, kam to dají. Bylo to loni, to bylo před dvoma rokama, to bylo v Chile, Indie předtím, takže taková destinace a já doufám, že se nám tam podaří odjet, protože to bude velmi, velmi finančně náročná akce a doufám, že to holky namotivuje a vydržím to co nejdéle, aby pak zůstaly i v národním týmu dlouho.
1: Tak doufejme, že i Národní sportovní agentura na tohle uslyší a že dodá třeba nějaké finanční prostředky, aby o tuto historickou věc pozemní hokej nepřišel. Když se

0: dívám na výhled ještě do toho budoucna, protože jsou to hráčky, na kterých by měl stát vlastně ženský pozemní hokej v budoucích letech, kdy se chcete dostat i na olympijské hry. Neříkám, že úplně do Los Angeles, ale ty olympiády budou každé 4 roky a právě pro ně bude vlastně ten vrchol. Tak jak moc tohle to může pomoct?
1: Já doufám, že to hodně bude motivovat. Aspoň co jsem se bavil s ostatními tým, třeba Rakouskem, kteří tam byli, tak je to strašně nakoplo. Holky to mají jako nejlepší zážitek zatím svý hokejový kariéry a doufám, že to pro ně bude ještě další impuls se dál zlepšovat, pracovat na sebe a případně jít někam do zahraničí hrát, aby získali nějaké jiné zkušenosti než českou ligou.
0: Říká trenér české reprezentace pozemní hokejistek Tomáš Procházka o tom, jak to na hráčky zapůsobilo a jaký to byl zážitek, se budeme bavit v následujícím příspěvku už za chvíli, a to s jednou z těch, které získaly titul mistryň Evropy v divizi B, Anou Jindrákovou.

0: magazínu České šampionky pokračujeme na téma pozemní hokej žen. A já jsem rád, že mohu u mikrofonu přivítat Anu Jindrákovou, tedy mistryni Evropy, divize B, hráček do 21 let. Anička přikivuje, usmívá se. Jaké to bylo?
1: Bylo to strašně krásný a myslím si, že každá z nás si tenhle ten okamžik budeme pamatovat ještě hrozně dlouho, protože já jsem neskutečně pyšná na celý tým, co jsme tam dokázali, protože každá z nás jsme se na tom hřišti věřili a společně jsme ten vytyčený cíl, který jsme měli na začátku přípravy, jsme dokázali ubojovat a myslím si, že ty zlatý medaile na krku už nám nikdy nevezme.
0: A když si vzpomenete na ten okamžik, kdy skončilo to poslední utkání a vy jste věděli, že jste mistryně Evropy, že jste postoupili do divize A a navíc, že český tým si zahraje na mistrovství světa. Jaké to bylo? Jaké byly ty emoce?
1: Ten okamžik je asi úplně nepopsatelný, když zaznělo poslední písknutí rozhodčí a my jsme se rozběhli směrem k naší bráně, k naší golmance, která nás neskutečně přes celý turnaj podržela a všichni jsme se objímali a věděli jsme, že to je něco, co jsme si vysnili a že se nám to podařilo dokázat, tak si myslím, že to budeme prožívat ještě hodně dlouho.
0: Jaké byly oslavy? Jste hráčky do 21 let, mohly být bujaré.
1: Oslavy byly všelijaké, myslím si, že zlato si zaslouží velké oslavy a spousta hráček se toho dost ujalo a myslím si, že máme na co vzpomínat, protože ten večer byl dost dlouhý a hodně toho padlo.
0: No, některé možná jsou ještě nezvěstné do dneska, nebo ne?
1: Přesně tak, zatím jsme o nich ještě neslyšeli.
0: Když se podíváte, protože vy jste byla přítomna i té kvalifikaci seniorek, pak jste odjela na ty juniorky, jaké to bylo vlastně porovnávat tyhle ty turné, byť seniorky jste sledovala, na dálku nezapojovala jste se do hry, ale dalo vám to něco, dalo vám to, že prostě ten gol musíte dát?
1: Pro mě to bylo hodně emocionální taky, protože jsem byla součástí samozřejmě seniorského týmu, ale tím, že jsem na to koukala takhle zvenčí a viděla jsem i tu bolest vlastně hráče, který na hřišti byli, že prostě to nejde, častokrát prostě štěstíčko nestrojí na naší straně, tak si myslím, že ty holky, co to si zažili oba dva turnaje, tak jsou teďka o to víc nadšený, protože i my jsme měli problém ten gol dát, měli jsme spoustu šancí vybojovaných, ale často prostě jeden gol rozhoduje celý zápas a my jsme byli šťastní, že to vždycky padlo pro nás. Takže si myslím, že takhle spojovat dva turnaje úplně nejde, ale o to víc můžeme mít děšení za to, že my jsme si to vybojovali a právě my můžeme mít tu zlatou medaili na krku.
0: Jaký to je pro vás impuls do té budoucí kariéry? Protože tohle není úplně opakovatelný úspěch.
1: Myslím si, že právě naopak je to začátek úplně všeho, že tohle nám dá obrovský náboj do toho bojovat dál, do každého tréninku jít naplno a aby se veškerá příprava zúročila i do příštích let.
0: Ono to pro vás ale musí být přece jen trošku hořko-sladké, když jste ten ročník, který si nezahraje to mistrovství světa. Teď jste se nadechla a vydechla.
1: Tak samozřejmě to trošku bolí, když s těma holkama by to bylo strašně hezky, když víme, že ten tým to může dokázat a máme tu obrovskou sílu v tom, ale zase 2 roky zpátky, když jsme hráli mistrovství Evropy v Rakovníku tady v České republice, kde nám uteklo zlatá medaile už jenom o malinký kousíček a teďka o to víc, myslím, že můžeme být šťastní, že se nám to podařilo, tak si myslím, že poslední zápas za juniorskou reprezentaci a se zlatem, to je to nejhezčí, co může být.
0: No teď vás čeká tedy ta seniorská kariéra. Máte v ní nějaký sen třeba takových 5 propojených kruhů?
1: Tenhle sen si myslím, že má každá z nás a bylo by hrozně hezký, kdyby se nám to někdy podařilo. A myslím si, že do toho dáme všechno, aby jsme tam jednou mohli stát a zažít si tenhle ten krásný zážitek. Myslím si, že ta šance je určitě reálná, protože ty holky, co se mnou v týmu jsou, co jsou i v seniorské reprezentaci, jsou extrémně talentovaný a myslím si, že když ten tým se semkne a každá z nás předvede to, co v nás je, tak určitě ta šance je.
0: Máte v hlavě, co vám chybí k tomu, abyste poráželi ty nejlepší týmy?
1: Náš ženský hokej vždycky měl problém v tom, že jsme nedávali góly, ale je asi strašně těžký jako říct, co nám chybí. Asi jenom to, že věřit tomu, že to prostě jde a že prostě všechno se dá dokázat, když ten tým bude chtít a jednou se nám to prostě povede. Já věřím, že i díky realizačnímu týmu, všem podporu fanouškům, tak to prostě zvládneme.
0: Já budu věřit, že se vám to povede a budeme vám držet pěsti.
1: Děkujeme.
0: Říká Anna Jindráková, takový byl dnešní magazín České šampionky. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Bude 21 hodin, posloucháte Radiožurnál Sport a teď taky aktuální zprávy.
6: Pěkný večer, je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
7: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou. Na většině meteorologických stanic v Česku padl teplotní rekord pro 5. srpen. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přehánkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
8: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota už odstranila rozbušku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt přerušil dovolenou a směřuje na místo. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
7: Výbuch auta u ruského Jekaterinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dromů Vladimíra Tkaučka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Zarnov leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit, v pátek by pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
9: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ní měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
10: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
9: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
11: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
9: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Sport.
12: České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující utkání na hlinkách Gretzky Cupu. Po úvodní porážce se Spojenými státy 4-6 a následné výhře nad Německem 8-3 nastoupí proti Finsku. Vítěz si zápasu zajistí postup do semifinále. Pokračuje trenér české 18 Jaroslav Nedvěd.
13: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhé místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
12: Zápas Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času. Švýcarská lyžařka Lara Guteová-Behramiová ukončila v 35 letech kariéru, v níž získala dva tituly z mistrovství světa, olympijské zlato či dva křišťálové globy ze světového poháru.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka v tunelu na Pražském okruhu a nehoda na D8 za sjezdem na Velemín. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 ve druhém Cholupickém tunelu čekejte překážku. V pravém pruhu stojí porouchaný kamion a místo už je označené světelnou šipkou, s opatrností projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezení po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto večer narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna opatrně, pokud budete na 6. kilometru sjíždět na průhonice. Na exitu v zatáčce leží na vozovce předmět, jde o kusy pneumatiky. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně Usadské na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, jde o pozůstatek dřívější nehody, budou odtahovat nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů Celsia. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
5: Radiožurnál Sport posloucháte v 21 hodin a skoro 6 minut. Příjemný středeční večer vám přejeme ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku. Fotbalistky Slávie vstoupily do kvalifikace Ligy mistryň už v 8:30 večer. Ve 36. minutě hrají v Glasgow s domácími Rangers ve druhém kole kvalifikace této soutěže 0-0. To v mužské kvalifikaci Ligy mistrů dánský Aarhus vede nad Sabahem Baku 2-1 v 6. minutě nastavení. Fenerbahce Istanbul nad Šturmem Graz 2-0 po prvním poločase. To je ta dvojice, ze které vzejde soupeř pro čtvrté předkolo buď pro pražskou Spartu, nebo pro francouzský Lyon. Připomeňme si, že Pražané včera večer porazili Lyon doma 2-1 a odveta se bude hrát v úterý. V evropské lize Ferencvároš Budapešť hraje s Gorníkem Zábře, respektive je to samozřejmě tedy třetí předkolo této soutěže a je to 0-0 po prvním poločase. Za polský tým nastoupil v základní sestavě Erik Prekov, ale taky dva čeští hráči, a to Lukáš Sadílek s Michalem Sáčkem. No a konečně v kvalifikaci konferenční ligy norský Brann podlehl kyperskému Apollonu 0-1 a Panathinaikos Athény hraje s CSKA Sofia z Bulharska 1-1 ve 35. minutě. Z této dvojice zase vzejde soupeř pro čtvrté předkolo konferenční ligy, buď to pro Bešiktaš Istanbul, anebo Hradec Králové. Zítra první zápas Hradec Králové versus Bešiktaš Istanbul od 19 hodin, od 18 Jablonec proti RFS Riga. S Radiožurnálem Sport budete u těchto pohárových zápasů u toho.
14: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.

0: sporty a nad stádem koní na radiožurnálu Sport je 21 hodin a 11 minut středa 5. srpna. V Kanadě se v těchto dnech a vlastně i týdnech konají dva velké tenisové turnaje kategorie 1000. V Montrealu hrají muži, v Torontu ženy a Marie Bousková se do třetího kola nepodívá, protože podlehla Američance Taylor Townsendové ve dvou setech 6-7 a 5-7. Jinak spoluhráčka Kateřiny Siňakové z Debla si v dalším kole zahraje se švýcarskou Benčičovou. Karolína Plíčková a Barbora Krejčíková, tak tato česká dvojice stále čeká na svůj zápas druhého kola v Torontu. Karolína Plíčková bude hrát s ruskou Andrejevovou a Barbora Krejčíková s další ruskou hráčkou Samsonovovou. Do třetího kola už vlastně v noci na dnešek prošla Nikola Bartuňková po vítězství nad Dánkou Tausonovou a v Montrealu se dařilo v českém derby Jiřímu Lehečkovi, který porazil Víta Kopřivu 2-0 na sety, a Jakub Menčík, ten čeká na zápas s Britem Fernlim a vypadá to, že se začne hrát až po půlnoci našeho času. Samozřejmě zítra v ranním vysílání uslyšíte o tom, jak se dařilo taky Jakubu Menčíkovi v Montrealu. Teď se přesuňme zase k hokeji. Po vysokém vítězství nad favoritem může sportovec nabít dojmu, že to tak už půjde vždycky. To se právě stalo českým hokejistům do 18 let na pravidelném letním turnaji Hlinka Gretzky Cup. Letos se hraje v kanadském Edmontonu a Češi budou bojovat večer o to, jestli postoupí ze skupiny do semifinále playoff.
1: Prostě jsme od té Ameriky, že ho podcenili. Po tím zápase s Kanadou jsme si mysleli, že už to půjde samo.
2: Říká jeden z českých reprezentantů na turnaji Michal Hartl. Česká osmnáctka odehrála ještě jeden zápas před startem turnaje. Domácí Kanadu Češi porazili 6-0 a to je uklidnilo až moc, což se pak ukázalo na ledě při vstupu do turnaje proti Američanům.
3: My jsme měli pocit, že budeme asi vyhrávat teďka už jenom, že budeme jenom dávat góly a nebudeme dostávat, ale ono to tak není.
2: Říká trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd. Po nepovedeném vstupu do turnaje a prohře 4-6 se Spojenými státy si naopak Češi vylepšili náladu, když porazili 8-3 Německo. Pokračuje jeden ze střelců, Petr Hernik.
1: Myslím si, že můžu mluvit za všechny kluky, že když ten tým má tu pohodu těch 2-3 gólů nahoře, tak všem se hraje určitě líp. Jo, byli jsme určitě víc, jak se říká, v pohodě, ale furt jsem musel být na špičkách, jak se říká.
3: Samozřejmě nemůžeme srovnávat Německo s Amerikou, není to ten stejný level, ale myslím si, že ten začátek, ten důraz a ta naše hra, to rychlé otáčení a dobrý forček a zajištěný forček se ukazovalo i v tomhle zápase. A na to, když prostě navážeme, tak si dáme tu šanci ten zápas vyhrát.
2: Navazuje na Herniga kouč Nedvěd. Teď čeká jeho tým poslední soupeř ve skupině Finsko. A matematika je velice jednoduchá. Oba týmy mají 3 body. Američané už s jistotou postoupí a v semifinále je doplní vítěz utkání Česko-Finsko a je jedno, jestli by bylo vítězství třeba až v prodloužení. Proti Německu se Čechům dařily přesilovky a pokud budou Finové také faulovat, trenér Jaroslav Nedvěd ví, co zlepšit.
3: Spíš to pojetí jako větší drive do brány, ne tolik obehrávat puky někde zvenku, ale někdo taky musí vzít na sebe tu zodpovědnost a tlačit se do brány a ostatní se přitahovat, jo.
2: Čeští hokejisté do 18 let budou hrát také o to, aby se ukázali skautům klubů z NHL. I když jsou na nějaké zápasy tribuny stadionu v Edmontonu v podstatě prázdné, minimálně právě lovci talentů své místo na tribuně rozhodně mají. Zápas Česko-Finsko, který na Hlinka Gretzky Cupu rozhodne o tom, kdo z týmů postoupí do semifinále turnaje, začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času. František Kuna, Radiožurnál.

21 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport, možná víc než častěji, než se zmiňujeme fotbal a Turecko, ale prostě se to nabízí, protože Fenerbahce Istanbul hraje ve třetím předkole Ligy mistrů proti Šturmu Graz. V 53. minutě vede istanbulský celek 2-0 a z tohoto souboje vzejde pak tedy soupeř buď to pro Spartu a nebo francouzský Lyon v závěrečném předkole Ligy mistrů. Ten druhý gol Fenerbahce dal v poslední minutě prvního poločase Mason Greenwood, teď už se hraje 54. minuta utkání. Další turecký klub, který dnes zmiňujeme, to je Beşiktaş Istanbul, což je zítřejší soupeř Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy. Zítra od 19 hodin vám to utkání nabídneme v přímém přenosu, buď to tady na Radiožurnálu Sport nebo na webu irozhlas.cz přímo u nás v rádiu. Uslyšíte kombinovaný přímý přenos taky se zápasem třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským týmem RFS Riga a do třetice fotbal a jeden z tureckých týmů. Trabzonspor je tým, kam přestoupil nakonec egyptský útočník Mohamed Salah. Díval jsem se na sociální sítě a je tam snad už 10 fotografií s tímto egyptským křídelníkem, čtyřnásobným nejlepším střelcem anglické Premier League a dvojnásobným vítězem nejvyšší anglické soutěže s Liverpoolem. Trabzonspor tedy přivedl Mohameda Salaha jako volného hráče a teď se tedy v Trabzonu hodně slaví. Přímo na letišti byly tisícovky lidí a vítali tam po příletu právě Mohameda Salaha, který je tedy nově hráčem tureckého Trabzonsporu.

21 hodin 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud máte rádi alpské lyžování, tak možná i na základě následujícího výčtu trofejí poznáte, komu patří. Tři olympijské medaile, včetně zlaté za superobří slalom v Pekingu 2022, 9 medailí ze světových šampionátů, včetně dvou zlatých za super G a obří slalom z roku 2021 a dva křišťálové glóby za celkové vítězství ve světovém poháru v letech 2016 a 2024. Tak to všechno získala, vybojovala švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behrámová, která dnes oznámila, že v 35 letech končí kariéru. Ona se vážně zranila v minulé sezóně, která měla být její rozlučková v listopadovém tréninku na světový pohár v Copper Mountain, ale definitivní tečku tehdy ještě za kariérou nechtěla udělat a chtěla si dopřát prostor pro případný návrat. K tomu už ale tedy nedojde. Gratulujeme Laře Gutové-Behrámové ke skvělé lyžařské kariéře.

0: Radiožurnál 21.30. Přehled zpráv s Vojtěchem Tomáškem.
1: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2 procentního bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští úterý. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér Péter Maďar se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Csulyok ve funkci skončil minulý měsíc potom, co ho k odchodu změnou ústavy donutila parlamentní většina. Spojené státy zrušily protiteroristické sankce, které v roce 2024 uvalily na iráckou leteckou společnost Fly Baghdad kvůli vazbám na Irán. Oznámilo to americké ministerstvo financí. Irácká firma podle něj změnila své chování. Úřad dodal, že krok neznamená změnu americké politiky vůči iránské vládě nebo revolučním gardám a že sankce můžou Spojené státy kdykoliv obnovit. Letní kino v Ústí nad Labem dnes začíná znovu promítat. Projekce tam skončily před 13 lety kvůli zastaralé technice a nezájmu diváků. Od té doby areál z 50. let nabízel jenom kulturní akce. Postupně prošel celkovou rekonstrukcí. Promítání dnes večer začíná českým filmem Hoří má panenko. Sport. Fotbalistky pražské Slávie dnes vstoupily do kvalifikace Ligy mistryň. Ve druhém předkole hrají od 8:30 večer na hřišti skotských Rangers. Pro české šampionky je to první ostrý zápas nové sezóny. Předtím odehrály jenom přípravná utkání. Aktuální stav po prvním poločase je 0-0. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaji v Torontu ve druhém kole. S Taylor Townsendovou prohrála i třetí letošní duel. Američance podlehla 6-7 a 5-7.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 za Hustopečem a překážka v tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna policie hlásí nehodu za Hustopečem. Za odpočívkou Zeleňák na 17. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Čekejte omezený průjezd. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se připravte na překážku v Cholupickém tunelu. Na 8. kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Místo je označené šipkou, vybočuje se ale bez zdržení. Na D1 z Brna do Vyškova pozor za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. V pruhu pro pomalá vozidla řeší poruchu. I tam je to označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Stojí na konci připojovacího pruhu a je označené šipkou. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se doleva, místo je ale označené a projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno s přeháňkami nebo bouřkami jen ojediněle. Během dne bude postupně od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tohle byly Green Day na Radiožurnálu Sport ve 21 hodin a 36 minut. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a navrch zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Ten obdržel zákaz činnosti na 2 měsíce a pokutu 20 tisíc korun. Oba poslední zmiňovaní Elbl a Látal pikají za to, že jeden přečin neoznámili. Teď na Radiožurnálu Sport písnička taky trochu o rodině.

0: A vůbec se Karolíně Plíškové ten první set nepovedl, protože v něm nevybojovala ani jeden svůj, nebo nepodržela si ani jeden svůj servis a prohrála 0-6 s aktuálně pátou hráčkou světa, takže Mira Andrejevová uštědřila Karolíně Plíškové Kanára v prvním setu utkání druhého kola na turnaji v Torontu. Za chvíli bude začínat sada číslo 2. Z turnaje už dnes vypadla Marie Bousková, když podlehla Taylor Townsendové ze Spojených států 6-7 a 5-7. Naopak dařilo se Nicole Bartuňkové, která porazila Dánku Tausonovou 6-3 a 6-4 na turnaji v Montrealu, což je taky turnaj kategorie Masters hraný v Kanadě. Ale mezi muži Jiří Lehečka vyřadil Víta Kopřivu po vítězství ve dvou setech a Jakub Menšík by měl hrát zhruba hodinu po půlnoci proti Britu Fernimu a měl by být v tom zápase jednoznačným favoritem. Jak to dopadne, o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, taky v zítřejším ranním vysílání. Teď je zase chvíli fotbal. Třetiligový fotbalový klub z Písku se v létě domluvil na spolupráci s Plzní. U Otavy se budou objevovat hráči Viktorie a tým už vede bývalý trenér z Viktorie a předseda jeho českého klubu odvážně mluví o postupu.
1: Plzeň vyslovila přání, jestli bychom se neúčastnili projektu v rámci spolupráce, ať už na bázi A týmu dospělých, tak i na bázi jako klubu takového.
2: Předsedou klubu je Leoš Gornický. Podle něj propojení s Plzní má smysl pro obě strany.
1: Pro nás je to výzva k tomu, že opravdu po x letech můžeme mít partnerský klub. Máme v úmyslu opravdu spolupracovat intenzivně na bázi vzdělávání trenérů, jak mládeže, tak zapojování trenérů, kteří přišli z Plzně.
2: Prvním, kdo dorazil, je Josef Padlásek, vede A tým. Přímo k otázce postupu do druhé ligy se staví o něco málo opatrněji než vedení klubu. Cíl má stejný, ale nemusí mít všechno hned.
3: Chceme jít postupnýma krokama, nicméně ten nějaký dlouhodobý cíl je opravdu jako postup do druhé ligy, nicméně jako všechno má svůj čas. To je jako i pro mě ten důvod, proč třeba jsem přijel nabídku Písku na trénování prvního týmu.
2: Předseda klubu Leoš Gornický postup do druhé ligy bere jako metu.
1: Ten cíl máme v hlavách, chceme samozřejmě v krátkodobém horizontu postoupit do druhé ligy, to ostatně tak bylo i domluveno, ta spolupráce s Plzní, takže pro letošní sezonu chceme hrát opravdu co nejvíc té soutěže a v následující sezóně bychom se chtěli pokusit o postup do druhé ligy.
2: S postupem do vyšší soutěže, tedy do šance Národní ligy, souvisí i výkonnostní posun dalších týmů. Gornický si přeje vylepšení i v mládeži.
1: I pro ty další kategorie, které padají pod A tým, to znamená dorostu. Takže od toho si my opravdu představujeme to, že klub se posune po této stránce.
2: Trenér Josef Padlásek okamžitě po příchodu do Písku realizoval pohyb hráčů v kádru.
3: Kádr ještě uzavřený není, směrem ven ani směrem dovnitř, takže já doufám, že kádr se ještě mění bude, hlavně ve smyslu toho, že se nám ještě podaří přivést nějaké posily.
4: Navazujete tedy na spolupráci Písek, Plzeň?
3: Jsou hráči z Plzně, o které já bych zájem měl, nicméně teď je to zase na jednání jako obou dvou klubů. Jakým způsobem to dopadne, uvidíme, jestli ještě nás někdo z Plzně doplní nebo nedoplní.
2: Říká Josef Padlásek. Pro jeho tým začne sezóna ve třetí lize v sobotu. Z Písku Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 21 hodin 47 minut, tohle byly Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport. Fotbalistky Slávie vstoupily do kvalifikace Ligy mistryň v semifinále play-off o slavnou soutěž. Hrají úvodní utkání vlastně druhého kola ve Skotsku proti Rangers a Pražanky vedou 1-0 po akci dvou zahraničních hráček. Byla to Ukrajinka Kravčuková, která přihrávala do pokutového území Američance Breedové a ta dokázala překonat domácí skotskou brankářku Fifeovou, což znamená, že slávistky tedy vedou v Glasgow nad domácími Rangers v 63. minutě 1-0. O fotbale ještě teď jedna zmínka, protože Orhus už porazil ve třetím předkole Sabah Baku 2-1, což je samozřejmě Liga mistrů a ta nás zajímá i z toho úhlu pohledu, že jednak v této soutěži má Česko už jisté zastoupení v podobě mistra Slávie Praha a taky pražská Sparta dobře rozehrála třetí předkolo, včera večer porazila Lyon 2-1 a v případě, že by dokázala uspět i v odvetě, respektive by dokázala postoupit do závěrečného předkola, tak by narazila na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Tyto dva týmy proti sobě hrají první zápas třetího předkola v Turecku a Fenerbahce potvrzuje roli favorita. V 84. minutě vede po brankách Talisky a Greenwooda stále 2-0. V evropské lize, respektive v její kvalifikaci, Ferencvároš Budapešť vede v 76. minutě nad Górnikem Zabrze 1-0 za polský tým. Nastoupili v základní sestavě dva Češi, Sáček a Lukáš Sadílek a taky slovenský útočník Erik Prekop. Ondřej Zmrzlý ten zatím čeká na svou šanci na lavičce náhradníků. A do třetice ještě poslední pohárová soutěž a kvalifikace o postup do konferenční ligy. Norský Brann podlehl Apollonu 0-1 na úvod třetího předkola této soutěže a Panathinaikos Athény hostí bulharskou CSKA a Sofii. V 60. minutě je to 1-1 a lepší je z této dvojice bude hrát pak ve čtvrtém předkole konferenční ligy s poraženým ze souboje třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Bešiktašem Istanbul. Vím, je to trochu zajímavé, ale ještě pár týdnů a už tedy budeme znát účastníky ligových fází všech soutěží, tedy Ligy mistrů, Evropské ligy i konferenční ligy. Samozřejmě i na Radiožurnálu Sport bychom byli rádi, kdyby se do těch ligových fází dostalo co nejvíce českých zástupců, protože by to znamenalo i více přímých přenosů v našem vysílání. Dobrý večer.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Tenhle potlesk by si určitě zasloužila i golfistka Sára Kousková po té, co o víkendu vybojovala nejlepší český výsledek v historii. Mezi absolutní světovou špičkou na britském Women's Open obsadila dělenou 12. pozici a dokázala konkurovat nejlepším hráčkám světa. K jejímu úspěchu se teď ještě jednou vrátíme v repríze dnešního golfového magazínu.
1: Vážím se toho moc, vlastně tomu asi trošku zatím ještě nevěřím, ale bylo to skvělý a máme z toho obrovskou radost, protože je to přesně ten golf, na který jsme se připravovali celý rok nebo v podstatě celou moji kariéru.
2: Sára Kousková nechtěla opakovat minulý rok, kdy při svých prvních dvou startech na turnajích kategorie Major skončila ve druhé stovce pořadí.
1: Chtěli jsme si to letos pohlídat, protože loni jsem, myslím, byla už relativně docela unavená a na těch majorech to úplně nevyšlo, takže i s tou zkušeností jsme se na to letos chtěli připravit.
2: Kvalitní příprava se projevila už před několika týdny ve francouzském Evianu, když na tamním majoru Kousková prošla takzvaným katem do víkendových kol a skončila 57. Na Women's Open na hřišti Royal Litem a St. Anne's dokonce v posledním nedělním kole zahrála nejlepších 18 jamek ze všech hráček. Gradace formy tak díky vyváženému kalendáři přišla dokonale.
1: I tím, že jsem si dala pauzu před českým turnajem v Berouně pořádně potrénovat, tak asi to všechno do sebe tak krásně zaklaplo a byť v golfu ta forma plánovat vůbec nejde, tak musím říct, že se nám podařilo jí vygradovat až sem.
2: 12. místo je výrazným vylepšením českého maxima, které 50. místem od roku 2018 držela Klára Davidson-Spilková. Už ve čtvrtek startuje další dobře obsazený turnaj v Londýně a na oslavu historického výsledku tak 27letá Kousková čas neměla.
1: Upřímně vůbec. Já jsem se pokoušela přecestovat už na další turnaj, takže jsem většinu večera strávila v autě na cestě k Londýnu. Teďka mám teda na programu hlavně odpočinek, protože to bylo fakt hodně náročný, abych stihla nazbírat síle ještě před tím posledním turnajem tady na ostrovech a pak se těším domů, že to všechno budeme mít šanci oslavit.
2: Řekla ve vysílání radiožurnálu Sport česká golfová jednička Sára Kousková po životním výkonu na britském Women's Open. Krištof Kousal, radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 21 hodin, máme pro vás další zprávy.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Se zprávami je tu Vojtěch Tomášek. Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Izraelský premiér nesouhlasí s plánem na demilitarizaci pásma Gazy. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na třetí zápas předkola Evropské ligy s Bešiktašem. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
3: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
1: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale i dovoz vojenského materiálu. Přivezlo se o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamás a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moc zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové zítra večer nastoupí k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér východočechů David Horejš.
5: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
1: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. Stejně jako u utkání úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským RFS Riga.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Rousínovem i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí za Rousínovem na kilometru 220,5 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla. Díky světelné šipce je to ale dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Další překážku na D8 do Prahy čekejte za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno a zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno s přehánkami nebo bouřkami jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Radiožurnál Sport dál posloucháte ve 22 hodin a 6 minut. Už je dohráno, fotbalisté Fenerbahce Istanbul zdolali v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů Sturm Graz 2-0 a jsou blíže případnému duelu se Spartou, která taky zvítězila v úvodním utkání stejné fáze slavné soutěže, a to včera večer nad Lyonem 2-1. Odvety obou zápasů jsou na programu příští týden. Dnes hraje taky Slavia, ale ženy tohoto druhého slavného pražského týmu. Slávistky vedou nad Rangers 1-0 v 81. minutě a mluvím o kvalifikaci Ligy mistryně, to semifinále playoff, o účast taky v této slavné soutěži mezi ženami. Odveta se bude hrát taky příští týden v Praze, protože jde o první zápas mezi těmito dvěma týmy v kvalifikaci Ligy mistryně. Posloucháte Radiožurnál Sport 22 hodin a 6 minut. Za chvíli si aktualizujeme taky další tenisové výsledky z dvou turnajů v Kanadě, ale budeme se věnovat třeba taky lednímu hokeji. Tak dobrý večer.
2: Radiožurnál Sport
7: a Pavel Tilšar.

0: Znáte Radiožurnál Sport, je 22 hodin a 10 minut, jenom trochu poupravím to, jak se můžou fotbalistky Slávie kvalifikovat do další fáze kvalifikace Ligy mistryň, pokud by slávisky dokázali vyřadit skotský tým Glasgow Rangers, tak by pak vyzvali o 3 dny později, tedy pokud správně počítám, tak už v sobotu lepšího z dvojice Ajax Amsterdam Brøndby Kodaň, takže nikoliv v odvetě Glasgow Rangers, je to takový mini turnaj o postup do třetího předkola Ligy mistryň. Slávisky ale přišli o vedení 1-0, aktuálně to je 1-1 ve Skotsku, kde se Pražanky představili a vedli, ale před chvílí inkasovali, takže v 86. minutě Rangers Slávia v kvalifikaci Ligy mistryň nerozhodně 1-1. Teď znovu o hokej. Brankář Michal Postava za poslední 2 roky ušel obrovský kus cesty. Na jaře 2024 dochytal sezonu v prvoligovém Přerově. V té nadcházející už perfektními výkony pomohl brněnské Kometě k extraligovému titulu. A v uplynulém ročníku už usedl i na lavičku Detroitu v NHL, i když do zápasu nezasáhl. Momentálně se už na ledě připravuje právě ve svých bývalých klubech v Brně a v Přerově a věří, že se v prvním týmu Red Wings usadí nastálo. Nejen o tom mluvil se reportérem Adamem Kodetem.
1: No, jaké jsou vaše ambice do té nadcházející sezóny? Protože situace je taková, že Cam Talbot, dvojka Detroitu, jemu skončila smlouva a váš parťák z AHL Sebastian Kosa zase se přesídlil do Utahu, takže ta situace by se možná pro vás mohla vyvíjet dobře.
2: Takhle asi jo, ale myslím si, že to ve výsledku bude, myslím si, podobná sezóna a přišel teďka jeden ruský brankář Tarasov z univerzity, přibyl Augustin, takže ve výsledku to byly jak kdyby výměny jenom hráče za hráče, takže uvidíme, sám jsem zvědavý, jak se to všechno bude vyvíjet a doufám, že to bude na dobré cestě.
1: Takže asi brzo teďka i směrem asi z klubu, všechno se to teprve vyvrbí.
2: Jo, určitě, vlastně i skrz vlastně ty změny, co tam byly teď ve vedení a všechno, takže si myslím, že až v tom září se nějak ukáže víc věcí. Ten skok právě z té AHL se probojovat do té NHL, určitě moje snaha bude jenom se dostat právě o ten krok navíc a udržet se tam.
1: Loni v té první vaší zámořské sezóně v Grand Rapids v AHL statisticky nejúspěšnější brankář, co se týče úspěšnosti zásahů, tak jak cítíte tu vaši výchozí pozici, protože tohle muselo udělat dojem?
2: Beru to pozitivně, hlavně skrz to, že se nám hlavně dařilo týmově, což nám určitě taky hodně pomohlo i v těch pak i v těch individuálních statistikách. Jediná škoda možná, že se to playoff nedokázalo dotáhnout dál a udělat ještě nějaký ten větší týmový úspěch, co bylo myslím to hlavní, a určitě z té individuální stránky jsem byl spokojený a jak to celkově skrz to zranění a všechno vyšlo, a říkám, chyběl tomu už jenom ten týmový úspěch.
1: Stále si povídáme s brankářem Michalem Postavou, brankářem Detroitu. Aklimatizace v novém prostředí i na ten zámořský styl hokeje, vypadá to, že vám nedělal problém, nebo když to vzpomenu na sezónu v Kometě, tam jste taky hnedka vlastně v novém prostředí vyletěl, tak jak to děláte, že vám takhle ty přechody vlastně svědčí?
2: Asi se umím prostě přizpůsobit tomu, co je potřeba, a určitě nesnažit se měnit úplně všechno, ale právě, jak jsem říkal, jenom se přizpůsobit v těch menších detailech a pracovat na nich vlastně celý ten rok, což si myslím, že se mě dost dařilo a byl jsem za to nesmírně rád, že mě i takhle trenér, ať už brankářů na farmě, pomohl s různýma detailama.
1: Možná zrovna u toho zůstanu, protože finský trenér brankářů Roope Koistinen, pomůže to hodně, že to je evropský vlastně trenér nebo evropský brankář, s tím přechodem na ten zámořský styl, na to užší kluziště, asi pro golmany to je přece jenom trošku obtížnější.
2: To byl možná i taky jeden z důvodů, proč právě Detroit i měl ten cit na to, že věděl, že přicházím z Evropy, kde to hřiště je větší, a pomohl mě hned od začátku poradit, co pro mě bude nejlepší. Nesnažil se mě právě vůbec měnit tak, jak chytám, ale pomohl mě právě v těch detailech, co jsem říkal, takže tomu to byla určitě výhoda.
1: A co města, protože Detroit asi není úplně nejkrásnější město v celé Americe nebo v tom, kde se hraje hrát NHL. A co Grand Rapids, nebo kde jste vlastně strávil víc času a čím jste si ho tam mimo hokej zpříjemňoval?
2: Určitě je to prostě jiný svět. Myslím, že ta atmosféra mě trošku zaskočila víc. Není to takový ten čistý fanatismus, kolikrát, ať už jsou tyto kotle, na co jsem byl zvyklý z toho Brna, plný stadion, který se vás snaží hnát, tak tam je to spíš braný víc jako show. Já musím říct, že to Grand Rapids bylo klidný město, takže pro nás úplně super. Tím, že jsme vlastně s klukama bydleli prakticky přes cestu od haly, takže to pro nás bylo taky jednodušší a většinou jsme právě trávili čas, kdy jsme bydleli v rezidenci a měli jsme tam právě ať už posilovnu, bazén nebo takovou terásku, takže pak jak už bylo pěkné počasí, tak jsme právě s českýma klukama hodně grilovali venku a takže takhle jsme se snažili spíš jako regenerovat mezi těma tréninkama a zápasema.
1: Říká hokejový brankář Michal Postava se smlouvou v NHL v Detroitu, se kterým si budeme povídat dále už za chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tady je Radiožurnál Sport, 22 hodin a 19 minut. Po Marii Bouzkové vypadla na turnaji v Torontu další česká tenistka už ve druhém kole, a to Karolína Plíšková, která se opravdu moc dlouho nezdržela na kurtu na tvrdém povrchu s ruskou Mirou Andrejevovou, která zvítězila nad Karolínou Plíškovou 6-0 a 6-2. Marie Bouzková předtím prohrála s Američankou Taylor Townsendovou, a to 6-7 a 5-7. Tento zápas byl tedy o dost vyrovnanější než ten mezi Karolínou Plíškovou a ruskou Andrejevovou. Připomeňme si, že už v noci na dnešek postoupila Nikola Bartuňková do třetího kola turnaje kategorie 1000 v kanadském Torontu, a to po vítězství nad Dánkou Tausonovou 6-3 a 6-4. A další Češkou, která se pokusí na Bartuňkovou navázat, bude Barbora Krejčíková v souboji s další ruskou hráčkou Samsonovovou. Na turnaji v Montrealu, který taky patří do kategorie Masters, Jiří Lehečka v českém derby zdolal Víta Kopřivu 6-4 a 6-2 a je ve třetím kole, a navázat se na něj pokusí Jakub Menšík v souboji s Britem Fearnleym, který je až ve druhé stovce světového žebříčku, a Menšíkovi patří aktuálně 17. pozice, tedy mezi tenisty na světě. Jakub Menšík měl v prvním kole volný los, Fearnley porazil Francouze Manarina ve dvou setech. Taky zítra uslyšíte o tom, jak to dopadlo. Teď se vracíme k rozhovoru s hokejovým brankářem Michalem Postavou, který měl ve své první zámořské sezóně nejvyšší úspěšnost zásahů v celé AHL. Svými výkony v celku Grand Rapids Griffins, tedy záložním klubu Detroitu v NHL, si vysloužil povolání alespoň na lavičku hlavního týmu a mohl tak na vlastní oči sledovat tempo zápasu v nejlepší hokejové lize světa. Nejen o tom mluvil v Přerově, kde se aktuálně připravuje, a to s reportérem Radiožurnálu Sport Adamem Kodetem.
2: Jak jste si užíval, nebo jak jste prožíval to vaše povolání loni do prvního týmu? Jaké vůbec emoce se v člověku tak nějak odehrávají, když dostane ten povolávací telefonát?
3: Měl jsem z toho obrovskou radost. Vlastně byli jsme právě z Grand Rapids v Clevelandu, kde jsme měli hrát zápas ten den, takže po rozbruslení jsem nasedal do autobusu normálně zpátky na hotel a volali mě trenéři, ať se vrátím zpátky, takže nejdřív to bylo určitě, co se nepovedlo. Když jsem přišel do šatny, tak mě jenom řekli, ať si zbalím věci a že mě povolávají nahoru, a říkal jsem si jenom, že si to chci prostě užít co nejvíc, i když chyběl už tomu jenom ten start, ale i tak jsem si to tam užil moc.
2: Chybělo hodně nebo málo k tomu, abyste opravdu i se objevil přímo v zápase?
3: Myslím si, že to nebylo až tak daleko. To vlastně první zápas se vyhrál v Buffalu. Do druhého zápasu se ještě nevěděl, jestli úplně půjdu do střídačku nebo ne. A tam právě zrovna bylo, myslím, střídání, že to byl zápas s Philadelphia nebo s někým, že se střídali brankáři, takže to jsem si trošku říkal, že to mohlo třeba vyjít, že bych tam naskočil aspoň na tu třetinu, ale byl jsem i tak neskutečně rád, že jsem se tam mohl podívat a porovnat se s tím nejvyšším levelem.
2: I tak z té lavičky, jak je to sledovat ten šrumec a to tempo opravdu zápasu NHL, té nejlepší ligy světa?
3: Určitě jsem se zaměřoval právě na ty nejlepší hráče, že když už právě Detroit, ať už tam byl Larkin, Raymond, nebo i z toho Buffalo, Rasmus Dahlin, a samozřejmě to ještě šlo vidět, že tam ještě jsou ti elitní hráči, kteří jsou ještě o ten level úplně odskočení, ať už to byl třeba ten Thompson, útočník. Byl jsem takový divák v té první řadě, který si to užíval, a byl jsem na to nesmírně pyšnej na to, co jsem vlastně se tam dostal.
2: A co spoluhráči v Detroitu, jak takhle přijmou kluka brankáře, který tam je první rok vlastně v té organizaci a přijde takhle k prvnímu týmu?
3: Možná se ani sám jsem to nečekal, kolik lidí za mnou vlastně přišlo, bavilo se mnou, že následujou taky tu farmu. Celkově se bavili, jestli všechno v pohodě, a musím říct, že mě to právě hodně překvapilo v tomhle.
2: Stál u mikrofonu Michal Postava, brankář Detroitu. V tomhle klubu už nějakou dobu, ať už jako hráč, obrovská legenda, také jako generální manažer Steve Yzerman. Jaký on třeba na vás udělal dojem při nějakém jednání nebo při nějakém osobním setkání, protože to je obrovská persona nejenom toho klubu, ale celé ligy.
3: Šlo to cítit pokaždé, když přišel do té místnosti, že je to ten velikán vlastně tam, a musím říct, že neskutečně super člověk, který taky snažil se pomoct se vším, bavil se o vlastně i nejenom o hokeji, ale o veškerém životě, a snažil se jenom pomáhat těm hráčům, takže i se mnou se bavil několikrát, takže za to jsem byl moc rád a pomáhal nám ve všech možnostech.
2: Jaká by musela být ta sezona teďka nadcházející, abyste ji hodnotil jako úspěšnou? Jak by ideálně v to vaší hlavě mělo v nadcházejícím ročníku probíhat?
3: Cíl je jasný, je to NHL, tam naskočit do toho zápasu. Zbytek už se prostě bude odvíjet od toho, jak budu pořád pracovat a snažit se každý den být ten nejlepší. Jestli se to má stát, tak se to stane a s tím tam jdu s klidnou hlavou. Snažím se nedělat si z toho velkou hlavu a už jenom to být v té organizaci a potkávat se se všemi těma hráčema, takže budu takový pes, který se tam bude snažit dostat a budu si to snažit co nejvíc užít.
2: Říká Michal Postava, brankář Detroitu, ale ještě před 2 lety brankář tady v Přerově. Ten skok je ohromný. Ani to s vámi vlastně nic nedělá, že ještě před 2 lety se tady chytal první ligu v Přerově a teď najednou opravdu jste na prahu NHL.
3: Tohle je to určitě neskutečný. Ojedinělej podle mě případ a asi si to ještě nedokážu toho tolik vážit. Ani si to tak nepřipouštět, že vlastně 2 roky zpátky jsem byl tady ještě v Přerově a podařilo se mě to vlastně za 2 roky se dostat právě do toho NHL týmu a být tam jenom na té střídačce, takže myslím si, že postupem času si toho budu vážit víc a víc a doufám, že to ještě pozvednu o ten jeden stupínek.
2: Říká brankář Detroitu Michal Postava z Přerova, Adam Kudet, Radiožurnál.
1: 22 hodin, 24 minut posloucháte Radiožurnálu Sport. Posunul se čas i ve fotbalovém zápase kvalifikace Ligy mistryni mezi Rangers a Pražskou Slávií. V semifinále play-off, tedy ten první zápas mezi Slávií a Rangers 1-1 a začalo prodloužení. Připomeňme, že vítězky tohoto utkání se ve finále 2. kvalifikačního kola utkají s Ajaxem, protože hráčky tohoto nizozemského celku porazili dánské Brøndby Kodaň 2-0 už v dohraném zápase. Ta kvalifikace Ligy mistryni je trochu jiná než kvalifikace mužské Ligy mistrů, ale dál ji sledujeme na Radiožurnálu Sport a výsledek se dozvíte. Buď to ještě dnes do 23. hodiny, protože pak do půlnoci vám nabídneme reprízu dnešního rozhovoru Kateřiny Neumannové s atletkou Nikoletou Jíchovou, anebo tedy zítra v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Případně pokud máte třeba před sebou dlouhou cestu, tak určitě v některém ze zpravodajských sportovních vstupů uslyšíte o výsledku fotbalistek Slávie v kvalifikaci Ligy mistryni. Zatím dobrý večer.

0: žurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Nebudou to mít ale jednoduché, protože se postaví tureckému Bešiktaši Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Bešiktaš.
1: Hradec Králové otevře dvojzápas utkáním ve své malšovické Finep aréně ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ho přineseme v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 2230. Krátké zprávy připravila Monika Chmilová.
5: Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok. Řekl to večer na místě incidentu. Ministerstvo vnitra už dříve potvrdilo, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce před kolizí přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance motoristů Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkova auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Turek dočasně rezignoval na post zmocněnce. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad schválený rozpočet, zjistil to server iRozhlas. Kontrarozvědka má letos zhruba o 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ně ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. A papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu. Papež se narodil ve Spojených státech. V Peru ale působil jako misionář augustiánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské.
3: Sport.
5: Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Kahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil do 630 zápasů a vstřelil 5 branek. O příchodu nové posily informoval východočeský klub na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Velemínem a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Místo je označené a projíždí se plynule. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. V pruhu pro pomalá vozidla řeší poruchu, je to tam označené světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce, kolona se netvoří. Na trase Praha-Hradec na dálnici zvyšte pozornost také před sjezdem na Přelouč. Na kilometru 75,5 pojedete kolem stojícího vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Porubě. V křižovatce Opavské a ulice 17. listopadu u areálu Vysoké školy Báňské ve směru na Opavu havarovala dvě osobní auta, čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 37 minut stále posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. Záložník fotbalové Karviné Samuel Šigut dostal za účast v korupční kauze trest v podobě zákazu činnosti. Jaký to už řekne na úvod sportovního přehledu Karel Schamberger. Tak hezký večer.
1: Dobrý večer.
2: Šigut dostal za podíl v korupční kauze zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun. O trestu rozhodla etická komise fotbalové asociace.
3: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin v prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého klubu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
4: Z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
2: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a RFS Riga od 18 hodin.
0: Fotbalistky Slávie vstoupili do kvalifikace Ligy mistryň. Ve druhém předkole hrají na hřišti skotských Rangers. Pro úřadující české šampionky jde o první soutěžní utkání nové sezony. Dosud odehrály pouze přípravné zápasy. Aktuální stav je 1-2 z pohledu Pražanek. Skotský domácí tým tedy vede, a to po první části prodloužení. Slávisky tak mají před sebou ještě čtvrt hodinu a možná nějaké to nastavení k tomu, aby zabojovali o postup do finále dal druhé kvalifikační části Ligy mistryně, ve které by narazili případně slávistky na Ajax Amsterdam, který už porazil Brondby Kodani odpoledne 2-0. V případě, že by Pražanky nepostoupily do další fáze kvalifikace Ligy mistryně, tak by právě proti Brondby zabojovali o postup do Europa Cupu.
2: A od fotbalu k hokeji. Novým předsedou disciplinární komise Tipsport Extraligy je Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
0: České hokejisty do 18 let čeká rozhodující utkání na Hlinka Grecky Cupu. Po porážce se Spojenými státy 4-6 a následném vítězství 8-3 nad Německem se utkají s Finskem. Vítěz zápasu si zajistí postup do semifinále. Pokračuje trenér

Ve sportovním přehledu radiožurnálu Sport jsme nemluvili o kvalifikaci mužských evropských fotbalových pohárů, tak to pojďme napravit. Fotbalisté Panathinaikosu Athény remizovali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy s bulharským soupeřem CSKA Sofia 1-1. Postupující tým by mohl narazit ve čtvrtém předkole na Hradec Králové v případě, že by Východočeši nestačili na Bešiktaš Istanbul ve třetím předkole prestižnější evropské ligy, ale to dvojutkání začíná teprve zítra, to v malšovické hradecké aréně od 19 hodin první utkání třetího předkola evropské ligy i v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ve třetím předkole konferenční ligy nastoupí Jablonec proti lotyšskému soupeři RFS Riga v 18 hodin, tedy taky začne v našem vysílání fotbalový a přímý přenos. Ale hrály se taky zápasy v Lize mistrů a taky s ohledem na české týmy podstatné. Fenerbahce Istanbul porazilo Sturm Graz 2-0 na úvod třetího předkola Ligy mistrů a postupující z této dvojice nastoupí v závěrečném předkole Ligy mistrů proti lepšímu z dvojice Sparta Lyon. Jak jistě víte z našeho vysílání, tak Pražané včera udolali po obratu francouzského soupeře 2-1. Odveta je na programu v úterý. V kvalifikaci Ligy mistrů ještě jeden výsledek. Aarhus z Dánska porazil Sabah Baku 2-1. A v evropské lize, respektive její kvalifikaci na úvod třetího předkola, Ferencvároš Budapešť zdolal Górnik Zabrze, tento polský tým, za který hrál v základní sestavě taky Michal Sáček a Lukáš Sadílek 1-0. Odveta taky na programu příští týden. Jak už jsme zmiňovali,

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport víckrát, tak kvalifikace ženské ligy mistryň se hraje trochu jiným systémem. Slávistky jsou ve druhém předkole této slavné soutěže a potřebují porazit Rangers, aby se dostali do finále druhého kvalifikačního kola proti Ajaxu Amsterdam. Jenže Pražanky přišly o vedení ve Skotsku a už prohrávají ve druhé části prodloužení s Glasgow Rangers 1-2, zhruba 10 minut zbývá do konce prodloužení, tak budeme držet na dálku palce taky fotbalistkám Slávie, aby ještě zabojovali o to, že zůstanou v kvalifikaci ligy mistryně. Spartianky, největší tedy konkurentky Slávie, ty jsou v lize mistryň ještě dál v té kvalifikaci, tedy ve třetím předkole. Zkrátka je to trochu složité, ale jak už jsem jednou zmiňoval v našem vysílání dnes večer, tak za pár týdnů už tu budeme mít ligové fáze všech pohárových soutěží a ani pro nás to nebude zase tak složité.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Do zpráv ve 23 hodin stihneme na Radiožurnálu Sport ještě jedno téma, a to náš seriál, který se tento týden věnuje sportům, které byly ve své minulosti primárně mužskými a ženy se do nich dostávaly s obtížemi. V mnohých golfových klubech byste si ještě ve druhé polovině minulého století mohli přečíst nápis ženám vstup zakázán. Až v posledních letech se situace ve sportu, jehož první velkou propagátorkou byla v 16. století skotská královna Marie Stuartovna, začala měnit.
1: Právě během panování Marie Stuartovny vzniklo jedno z nejslavnějších hřišť světa, St. Andrews. Skotská vládkyně navíc vymyslela termín caddy, tedy označení pro pomocníky golfistů, kteří jim nosí hole a pomáhají zamířit rány. Na druhých letních olympijských hrách v roce 1900 v Paříži sice v golfové soutěži bojovalo o medaile 10 žen, až na drobné náznaky, ale zůstal golf ryze mužským sportem. Skotský soudce Lord Alexander Moncrief dokonce řekl, že je neslušné, aby ženy v golfu soutěžily a že by neměly pálit dál než za 70-metrovou hranici. Tento stav platil až do roku 1950, kdy vznikla ženská sestra světoznámé asociace PGA, tedy LPGA.
2: První profesionálka to byla američanka Helen Hicks, která podepsala kontrakt s firmou Wilson v roce 1934, také patřila mezi zakladatelky amerického turnajového okruhu LPGA v 50. letech.
1: Říká golfový expert a komentátor Čeněk Lorenz, rozvoj ženského golfu byl postupný a některá hřiště na něj vůbec nereagovala. Například dějiště nejslavnějšího turnaje světa Masters v americké Augustě otevřelo své dveře ženským členkám až před 11 lety. I kvůli tomu se golf nedostal na program olympijských her v nedaleké Atlantě v roce 1996.
2: Společenský tlak byl tak silný, že i ten ultrakonzervativní klub z jižanské Georgie se podvolil a začal přijímat ženy. Třeba bývalou ministryni zahraničních věcí Spojených států Condoleezu Rice. Určitým problémem je, že v čele korporací sponzorujících golf jsou převážně muži. Golfistky pořád berou zhruba desetinu toho, co muži, ale ženský golf potřebuje ještě větší hráčskou základnu, která zase rozšíří golfový trh a biznis a hlavně také potřebuje někoho, jako byl Tiger Woods, je potřeba ženský Tiger Woods jako typ fenomenálního hráče, který na hřištích i před obrazovkami spojí všechny generace a rasy.
1: Dodává Čeněk Lorenz, postupně se zvyšovala prestiž ženských turnajů i výše odměn pro hráčky. Příznivé změny většinou vzešly ze Spojených států, odkud se dostaly do Evropy. Další výrazný milník přišel v roce 2016 v Rio de Janeiro, kde se golfistky vrátily na olympijské hry a ze zlata se radovala Korejka In-Bee Parková.
3: Park increased her lead to finish 16 under, earning her gold.
1: Že nám teď v náročné konkurenci elitních mužských turnajů chybí hlavně mediální pozornost, jak dodává šéfredaktor webu GolfExtra.cz Honza Fajt.
4: Ladies European Tour se to pokusila částečně vyřešit tím, že turnaje končí v sobotu často, to znamená, že jdou proti třetím kolu mužských turnajů a dostává se jim větší publicity. Jsou zde i některé turnaje, které se snaží míchat mužský a ženský golf, hrají na nich muži i ženy, ale jsou to zatím spíše výjimky.
1: Tvrdí Fajt s tím, že podle něj se ženský golf na úroveň a popularitu toho mužského v nejbližších letech nedostane. František Typovský, Radiožurnál.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je tu 23. hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Ukrajinský prezident Zelenský upozornil, že Ukrajina letos získala třikrát méně prostředků protivzdušné obrany než loni. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct víc zeleně na budovách. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise Raděma Byčánka. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dodávky střel do systémů protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V Kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčeříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
6: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
4: Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
4: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO.
2: Sport.
4: Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6. A disciplinární komisi hokejové Tip Sport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
8: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 za Rousínové má překážka na silnici u Tábora. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. Uzavřený je nově i pravý pruh, teď se projíždí jen levým pruhem, ale bez kolony. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte opatrnost za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po večerní nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na místě je světelná šipka. Dálnice D4 z Prahy do Strakonic je už bezpečně průjezdná. Výstraha před vozidlem v protisměru neplatí. Na Táborsku zpomalte na silnici 19 do Plzně a Písku. Před Dražicemi spadl na vozovku strom. Na místo jedou hasiči, čekejte omezení. Na Táborsku je teď bouřka, hodně vody na vozovce, jeďte opatrně. A v Praze před chvílí začala noční údržba Strahovského tunelu. Uzavřené jsou oba směry, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost je částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
0: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu atletka Nikoleta Jíchová. Atletka, která běhá 400 metrů překážek, závodí za Duklu Praha. Nicméně bohužel v současné době není mezi závodnicemi, které můžeme vidět na dráze, protože dlouhodobě řeší své zranění, které se Nikoleto už trošku táhne. Ty vlastně v tuto chvíli máš druhou sezónu, kdy nemůžeš plnohodnotně závodit. My jsme tady si spolu povídali před necelým rokem, kdy jsi vlastně byla po operaci skříženého vazu v koleni. Byla si na začátku rekonvalescence, tak si pojďme probrat, co se stalo potom. Ty začátky určitě byly z tvé strany pozitivní, ty jsi měla našlápnuto hodně rehabilitovat, trénovat a brzo se vrátit. Tak co se dělo potom od té doby, co jsme se neslyšeli?
10: Vlastně jsem strašně moc pracovala, makala, dělala jsem vlastně co můžu a jakmile jsem se dozvěděla teda, že se stalo něco špatného a že musím na operaci, tak vlastně místo toho, abych si na chvilku odpočinula a vypla, tak vlastně jsem znova hned si říkala, OK, něco se stalo, nevadí, dostanu se z toho co nejrychleji a vlastně i tak jsem na tom pracovala, měla jsem hned další cíl a pracovala jsem na tom, no. Zpětně nemůžu zhodnotit, že bych něco udělala špatně nebo něco bych teďka udělala jinak, ale bohužel to zranění je možná trochu vážnější, než jsem si z začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
0: Ten úraz se ti stal v červnu 2025. My jsme spolu pak mluvili na podzim a to si byla vlastně ve fázi, kdy si trénovala, rehabilitovala, ale samozřejmě si ještě nemohla jít na dráhu. Ještě to bylo spíš o kondiční věci, aby si zrehabilitovala koleno po operaci. Jak potom probíhaly vlastně ty další měsíce, ten první vlastně návrat na dráhu, kdy si se mohla postavit do tenisek a vyběhnout?
10: Bylo to nějak tak kolem toho listopadu, pak si pamatuju, že jsme měli v prosinci soustředění v Jihoafrické republice, tak tam už jsem vlastně trénovala na nějakých 85% a do úplně plný zátěže jsem sedala někdy v lednu. Takže to jsem se vrátila vlastně do plný zátěže a vlastně všechno šlo celkem hladce.
0: Ty jsi mluvila o Jihoafrické republice, já jsem to právě zaznamenala, že jsi odjela na kemp, kam vlastně atleti jezdí, většinou tam tráví dost dlouhou dobu. Co vlastně ty první tréninky ukazovaly, protože přece jenom po takto jako složitém zranění pro sportovce, složitém zranění, ten návrat není jednoduchý, tak jaké to bylo ze začátku?
10: Co se jako fyzický věci týče, tak to bylo úplně v pohodě. Koleno, hamstring, vlastně všechno mi fungovalo, ale ta hlava asi spíš samozřejmě, že jsem se bála jít do všeho naplno a potřebovala jsem si nejdřív ty věci zase trošku jako ohmatat a pak jakmile už jsem překonala třeba prvotní strach z toho třeba přeběhu překážky nebo odrazu naplno nebo dopadu, tak pak už jsem zase měla ty svoje zajetý věci a už jsem byla v tom zpátky, ale musela jsem překonat taky ty prvotní strachy, poprvé se rozbinu naplno, poprvé naplno zabrzdit, no znáš to.
0: No já naštěstí ne, protože já jsem žádné vážné zranění tohoto typu během své kariéry neměla, ale zajímalo by mě, jaká byla třeba doporučení od lékařů, fyzioterapeutů právě pro tu část sezóny nebo část přípravy, kdy jsi se začínala vracet. O tom teď mluví, že to bylo hodně i v hlavě. Tak jaké jsi měla třeba limity od lékařů?
10: Do toho ledna, kdy jsem měla vlastně takový velký testování, tak jsem měla to, že bych neměla třeba běhat úplně naplno a všechno dělat, jak říkám, na nějakých těch 85%, prostě nechodit do všeho po hlavě a být ještě opatrná. A vlastně od toho ledna, kdy jsem prošla všemi testy, tak už jsem dostala zelenou, že už můžu dělat cokoliv.
0: Ty jsi vlastně svůj návrat na dráhu spojila i s novou trenérkou, se Zuzanou Hejnovou, s kterou si začala spolupracovat v tom bohužel trošku jako smolném období, kdy se ti ten úraz stal. Vnesli jste třeba do tréninku nějaké nové prvky, které byly spojeny právě se změnou na pozici trenéra?
10: Ty jo, musím říct, že vlastně těžko říct, protože vlastně Zuzka byla furt bohužel trošku dirigovaná těma doktorama a fyzioterapeutama, kteří mi dávali ještě doporučení, hele, teďka ještě neběhejte tohle naplno, teďka spíš se zaměřit na tohle v posilovně, bla, bla, bla. Takže mě vlastně mrzí, že během té spolupráce, kterou máme už nějaký rok a půl, tak vlastně de facto jsme se ještě nedostali k tomu, kdy ona by byla fakt ten šéf a dirigovala všechno ona, bohužel.
0: To, že vlastně ten tvůj návrat není tak hladký, jak si očekávala, tak k tomu se dostaneme za chvilku po písničce.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o jejím návratu zpátky na dráhu po vážné operaci kolene. Ty jsi vlastně v tom minulém vstupu říkala, že jsi odjela na soustředění do Jihoafrické republiky a vlastně začali jste trénovat, ne úplně naplno. Nicméně přišla sezóna 2026, to znamená ta aktuální. Ty jsi ještě vynechala halu, ale všichni, ale především ty jste se těšili vlastně už na plnohodnotnou sezónu, která v tuto chvíli je v plném proudu. Tak jestli to pro tebe není moc těžké, tak zkus popsat, co se stalo potom, protože my jsme se opravdu těšili, že už tě na dráze uvidíme.
2: Mm-hmm. Vlastně potom, co jsem měla všechny v pořádku testy v lednu, tak jsem se i cítila poměrně dobře a říkala jsem si, ty jo, neměla bych třeba zkusit vyběhnout v té hale, i byť třeba na 200 nebo na nějaký jiný trati, ale nakonec jsme si říkali, že radši to nechme být a radši se pojďme soustředit na ten venek, který teda bohužel nedopadl a byl takový smutný v tom, že se tak jako táhnul už od té přípravy v březnu, kdy vlastně jsem začala zase pomalinku najíždět na ty překážky, pomalu jsem se začala vracet už do té kvality a poprvé mi teda se trhnul hamstring v březnu, když jsem se z toho už zase konečně nějakým stylem dostala a posunuli jsme zase všechny tréninky a všechny nejbližší závody, tak se mi to znova trhlo v dubnu. A když jsem to znova vyléčila, znova jsme přeměnili všechny moje plány, první závody, tak se mi to vlastně trhlo znova teďka v červnu, na začátku června. A pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit tu svoji mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně na tom nejhorší a to byla ta psychická stránka. Vlastně to, že jsem si třikrát trhla sval, tak ta fyzická bolest oproti té psychické je teda o dost menší.
1: To určitě a určitě si o tom ještě něco řekneme, ale tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolené.
2: Ano.
1: Byl tam použit kousek toho svalu právě pro vyspravení toho poraněného kolene, takže zkus to trošku jako vysvětlit, takže se ti opakovaně vrací stejné zranění, které souvisí už s tou operací.
2: Ano, ano, vlastně úplně jednoduše řečeno, když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít jako cokoliv jiného, třeba achilovka nebo jiný kus těla, nebo už to nejde sešít, musí se vzít jiný vaz. To buď syntetický, umělej, nebo z cizího těla, anebo buď ze svého těla z různých částí. A u mě teda byl použit štěp z hamstringu, takže mi vlastně vzali část šlachy, udělali z ní copánek a dali mi ji do kolene. A říkali, že teda by se to mělo zacvičit a mělo by to být v pořádku, ale bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
1: Co říkají lékaři teď? Jaké jsou jejich doporučení nebo co bys měla dělat pro to, aby se tenhle problém dal do pořádku?
2: No, říkají mi to, že to chce čas, což samozřejmě uspěchaný, ambiciozní sportovec rozhodně slyšet nechce. Ale říkají, že potřebuje to zkrátka čas, aby se ten sval znova nějakým stylem asi zpřátel s tou situací, která je a naučil se nějak fungovat v tomhle tom stavu, ale samozřejmě to chce čas, speciální cvičení a určitě i trochu poupravit ten trénink, že nejde do toho prostě bušit 5x, 6x v týdnu. Musí se taky s tím nějak asi trochu jinak nakládat, ale nedokážu na to odpovědět, že teďka jsem ve fázi, kdy jsem zraněná a kdy vlastně teďka tak přemýšlím, kudy dál a co a jak dál, takže zatím bohužel na to nemám odpověď úplně přesnou.
1: Když vlastně si šla nějaké vlastně tréninky, které byly součástí, ty se říkala i testování, tak ještě než tento problém nastal, jak jsi na tom byla?
2: Právě, že dobře, ale samozřejmě to testování bylo silový a nebylo na překážkách, to pak už jako nejde otestovat, takže jsem byla na různých testech, kdy se ukázalo, že pravý a levý hamstring už je stejně silnej, už tam nejsou žádný asymetrie nebo minimální, takže tady po té stránce to bylo pojištěný, ale prostě ty překážky jsou ještě věc další a já je zvládnu přeběhnout, ale nezvládnu je přeběhnout, když už jsou plný ten sval laktátu a když už jako nemůžu, tak bohužel ten sval zatím nevydržel, no.
1: To, že tato situace je určitě nejsložitější právě pro psychiku, tak o tom si budeme povídat za chviličku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Aktuálně zraněná Nikoleta Jíchová, atletka, překážkářka, je s námi na Radiožurnálu Sport. Tak my jsme probrali těžké období v tvém sportovním životě, které ještě neskončilo. Ty jsi sama zmínila, že ta fyzická bolest je relativně zanedbatelná oproti té psychické, oproti tomu, že se stále vracíš a stále to není ono a tvé zdraví ti vlastně nedovolilo plnohodnotný návrat. Zkus trošku popsat, co se ti v těch posledních měsících děje v hlavě, jestli to zvládneš.
2: Já vždycky vím, že to musí být těžký, než to je lehký, ale teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že já mám pocit, že když člověk dá do něčeho úplný maximum, veškeré své síly, tak to skoro nemůže nedopadnout. Já si prostě říkám, to musí dopadnout, když do toho dá člověk úplně všechno. Ale teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, své víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací. Tak je to těžké to polknout a nějakým stylem se s tím vyrovnat. Ale prostě já věřím, že to musím vydržet ještě, že to je ty těžký a dlouhý chvíle, jestli má někdo vydržet, tak to vydrží šampion. A jestli jsem šampion nebo ne, to se prostě ukáže. To ukážu já sama sobě.
1: Kde tu sílu bereš a kdo ti pomáhá ji v sobě najít, protože on člověk občas potřebuje oporu?
2: Určitě, tyjo, jako myslím si, že mi hodně dodává můj přítel, který vždycky vidí tu lepší stránku. Moji kamarádi, moje dvě kamarádky atletky, Amálka Švábíková, Lada Vondrová, teďka mi hodně pomáhá i Sára Bejle, která mi vždycky ukáže, ona je extrémně pozitivní, je, sice to není atletka, je to tenistka, ale prošla se taky spousta zraněníma a ona je velmi pozitivní, takže to mi pomáhá. Samozřejmě rodina, mám úžasnou mámu, samozřejmě trenérka, která je obrovská bojovnice a vždycky mi říká, hele, když to jde samo, tak to umí každej, ale prostě zatnout zuby, to není pro každýho, takže ta motivace, mám skvělý okolí a ta motivace kolem mě je, ale v posledních chvílích bojuju, že já ji stejně musím mít sama, že vlastně lidi mi kolem sebe můžou říkat hezký věci, ale dokud jim sama nebudu věřit, tak neříkám, že jsou k ničemu, ale nejsou tak silný, takže snažím se hlavně namotivovat teďka sama sebe a nějakým stylem to prostě znova rozjet v sobě, protože ten plamínek plápolal a myslím si, že už i zasl, ale já se ho snažím nějak rozsvítit zase.
1: Nechci tě moc trápit, ale v jakých chvilkách ti je nejhůř? Když seš někde sama doma, nebo když se třeba v televizi díváš na sport a vidíš tam kolegy, kolegyně, kteří závodí, co jsou ty nejhorší chvilky?
2: Já se to snažím ulehčovat tím, že já jsem to úplně sekla, co se sledování věcí týče. Já jsem úplně nekoukám vůbec na televizi, nekoukám vůbec na Instagramu, mám vlastně stišený všechny sportovní atletické kanály, vůbec nekoukám na výsledky a to mi prostě pomáhá, že to nesleduju. Bohužel je to tak. A jinak samozřejmě náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. Prostě třeba teďka v té sezóně třikrát jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí nebo po čtvrtý nějaká komplikace a věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby už je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla a vlastně když jsem si ten sval trhla, tak jsem ani už nechtěla to nikomu oznamovat, že jsem věděla, že to samozřejmě všem bude líto v mém okolí a že to bude prostě hrozný, takže jsem seděla v autě, pustila jsem si YouTube a si poslouchala jsem rockový koncerty 2 hodiny a nemyslela jsem na nic, no.
1: Změnila se v něčem Nikoleta Jíchová jako člověk za to období od toho prvního problému, protože samozřejmě si prožila období v životě, které určitě se nedá natrénovat, nedá prostě se na něj připravit. Jsi v něčem jiná?
2: Věřím, že jsem určitě pokornější vůči svýmu tělu, vůči všem těm situacím. Zjistila jsem, že úspěch je hezká věc, ale jak rychle přijde často, tak rychle odejde. Není to samozřejmost a musí se na něm pracovat. A asi jsem prostě víc pokorná a respektující vůči svýmu tělu. No, myslela jsem si, že jak říkám, jsem prostě železná lady a že zvládnu všechno a možná prostě moje tělo potřebuje čas a není to všechno prostě tak jednoduchý v životě a možná ne vždycky dostanu to, co si zamanu, no. Prostě zjišťuju asi, že život není prostě tak bílej nebo černý, ale je fakt jako něco mezi.
1: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba? Do té doby, než se to povede.
1: Tak to je určitě pozitivní informace na závěr tohoto pro tebe určitě složitého bloku.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová, atletka, která běhá 400 metrů překážek, ale aktuálně je bohužel mezi marody a nemůže se vrátit na dráhu. Nicméně, Nikoleto, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která proběhla médii v poslední době. A to, že vyšla jakási jako nařízení, jak mají být ženy sportovkyně médii snímány, především jde teda o televize. A mě to teda strašně zarazilo. Tak mě zajímalo, nebo zajímá, jak ty jako jedna z těch atletek, která skutečně na dráze zdobí. Jaký na to máš názor, to, že byste neměli být zabírány kamerami z určitých úhlů, které třeba zdůrazňují nějaké ženské křivky?
2: Musím říct, že ta věc mě nikdy netrápila a byla to vlastně moje, ani ne, že poslední starost, nebyla to žádná starost. Když jsem závodila, tak jsem se soustředila na svůj výkon a na to, že ano, chci, aby mi to slušelo, ale tohle to už není můj biznis, jak mě kdo zabere a tak to, co potřebuji mít zakrytý, tak mám zakrytý, takže nemám žádný strach. Tudíž mě to překvapilo, že se vlastně něco takového začalo řešit a vlastně nejsem úplně zběhla v tom, nečetla jsem přesně ten manuál, z jakých úhlů nebo tak, takže to vlastně ani nemůžu zhodnotit, ale no, myslím si, že by se měly řešit asi jiné věci, nejen v české atletice, ale i ve sportu, že tohle to jsou takové jako drobnosti, nechci říkat drobnosti, pro nějakou holku je to určitě důležitý, ale pro mě zrovna ne za stolik a já bych ocenila určitě jiný témata, který by se měly ve sportu řešit.
1: Vadí tobě osobně nějaká prezentace žen ve sportu a třeba nejenom atletice, která si myslí, že je dělána špatně nebo že bychom se na ní měli zaměřit, anebo tě tohle téma vůbec, jak se říká, nebere?
2: Asi jsem nad ním vlastně nikdy nepřemýšlela, protože mi nepřišlo, že by této téma nikdy nějak pálilo tím, že máme vesměs svobodu, co si můžeme vzít na sebe, ať už během závodu nebo i na reprezentačních akcích, tak prostě od České federace dostaneme třeba 3 druhy dresu a můžeme si vybrat, jak můžeme být zahalený. Tudíž myslím si, že každý si může vybrat a pokud někdo nechce být vidět vůbec a má problémy tady s těma GDPR věcma, tak bohužel ten sport není úplně pro něj a atletika kort možná ne, ale mě to nikdy nevadilo, já jsem se za svoje tělo nikdy nestyděla, samozřejmě jsou partie, které se mi líbí víc nebo míň, ale musím se s nima prostě zžít jako každý člověk.
1: Myslíš, že třeba mohlo v atletice, kde obecně to tělo bývá odhalováno víc, vadit toto třeba s závodnicím z jiných kultur? Ty se pohybovala ve světové atletice, to znamená, že to nejsou jenom Evropanky, ale jsou to závodnice i vyznávající jiné druhy náboženství nebo náboženství, které vlastně přikazuje, že nám být zahalený. Myslíš, že toto může být problém třeba?
2: Já jsem teda na olympiádě viděla několik žen, které měly normálně skrytý vlasy, měly legíny, měly ponožky a měly dlouhý tričko, takže byly asi upravený podle jejich víry a podle jejich potřeb, takže si myslím, že i tyhle ženy mají prostor být ve světové atletice.
1: Ty jsi mluvila o tom, že máte možnost vy jako atletky třeba v tom českém prostředí si vybrat. Já mám pocit, že ty patříš mezi ty, která si vybírá právě ty oblečky, které jsou spíš ty menší. Jaký to má důvod? Je to důvod estetický nebo důvod praktický, že třeba na těch překážkách a vlastně na tratích, které jsou téměř sprinterské, každý kousek oblečení navíc může být i přítěží?
2: Jo, tak věřím, že když máte legíny, tak je tam ten rozsah pohybu trošku horší, než když běžíte buď v kalhotkách nebo v šortkách, ale už se mi několikrát stalo, že třeba když bylo ošklivý počasí a nechtěla jsem, aby mi byla zima na startu, tak jsem běžela v legínách, to se mi stalo několikrát, ale teďka jsou hrozně hezký různý kombinézy, ať už který mají třeba šortky, takže schovaný úplně zadek, nebo spíš kalhotkový střih. Mně se přesně všechny ty dresy hrozně líbí, takže a líbí se mi i atletky, líbí se mi atletky, které jsou víc nařachaný, líbí se mi atletky, které jsou vyběhaný, líbí se mi vlastně všechny ta varianta toho pole těch atletek je široká a mně se to prostě líbí. Každá disciplína vypadá jinak a je to v pořádku.
1: Takový vlastně obecný téma, sport a krása. Patří to k sobě? Za mě ano, ale jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě krásné ženy, hezké ženy mají mnohdy blíž k třeba k velkým sponzorským smlouvám. Jak vnímáš ty právě toto propojení?
2: Krása a sport určitě k sobě pasuje a věřím, že holky atletky to mají často jednodušší v nějakých věcech, než třeba kluci. To je to je prostě jasný. A jsou to věci, nemusíme se asi bavit, jestli jsou tak správně nebo ne. Prostě takhle jsou. Krása vždycky už od pravěku, od středověku, vždycky prostě krása vládla světem a nejsem si jistá, jestli budoucnost bude jiná. Prostě tak to je a tak to asi bude.
1: Ty tomu občas pomůžeš i tím, že jestli si dobře pamatuji, tak si na závodech se i malovala.
2: Mm-hmm.
1: Baví tě to, nebo to bereš jako přirozenou součást přípravy na závod?
2: No, tak já se vždycky ráda upravovala. I teďka, ačkoliv nezávodím, tak se prostě ráda upravím. A na závod mi přijde, že je hezký, když má člověk nějaký svůj look, nějakou věc i třeba rozpoznatelnou, takže mě to k sobě prostě hraje a to je jako když jde člověk do divadla, prostě těší se na to, tak se prostě hezky učeše, hezky se upraví, nalakuje si nehty a vymyslí i ten sportovní outfit. Ať třeba být jenom barevně, aby to prostě k sobě hrálo. No.
1: Tak, Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jíchová, čtvrtkařka, překážkářka je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, já pořád nemůžu přijít na to, proč v českém prostředí máme skvělé závodnice na 400 metrů, ať už na překážkách nebo na hladké čtvrtce. A proč nemáme třeba dvoustovkařky? Už o hodně hůř jsme na tom na 800 metrů, ale prostě ta čtvrtka neustále, nechci říct chrlí, ale občas ukáže závodnice v českém prostředí, které jsou opravdu konkurenceschopné minimálně v Evropě, ale i na té světové půdě. Máš proto nějaké vysvětlení? Tady mám napsanou samozřejmě Lourdes Manuel, ale nově Linda Bodková, která zaběhla evropský rekord ve své věkové kategorii na nedávném mistrovství, teď nevím, jestli to byla Evropy, tak znova se ukazuje, že tady v záloze za někoho máme.
2: Já si myslím, že to je tím, že my jako středoevropani prostě ten nejdelší sprint nám sedí nejvíc, prostě, že ačkoliv určitě někdo má rychlejší a někdo pomalejší svalový vlákna, tak těch 400 metrů bych řekla, že je takový ideál pro nás, že to není ani zas tak dlouhý, ani zas tak krátký a je tam určitě i ta historie, samozřejmě a lehčejc se navazuje, když před sebou máte nějaký vzory a nějaký předky, který to zkrátka uměli, takže určitě tam je i ta historie, i zároveň to, že ta disciplína bych řekla, že je nejuniverzální, nebo my jsme pro tu disciplínu nejuniverzální.
1: Myslíš si, že to může být i tím, že třeba trenéři se z generace na generaci trošičku jako vrací k té historii a přenáší si něco do budoucna? Mluvila si o tom, že právě tady ta minulost a historie má své kořeny. Myslíš si, že umíme i trenérsky tu čtvrtku u nás dobře trénovat?
2: Jo, řekla bych, že jo. Samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský a má to na to určitě vliv. To je samozřejmost, ano.
1: Já jsem tady zmínila takový současný fenomén, což je Lourdes Manuel, která ale odešla trénovat

0: Ze všech jakoby faktorů toho, že samozřejmě potřebuje trenéra, který má zkušenosti s tou celou tour, třeba diamantovek, to je prostě hrozná řehole, každý týden závod někde jinde. To je prostě připravování na finále mistrovství světa, olympiády a jsou to i věci přesně jako skupina. Tady v Česku není nikdo takhle rychle, jako je ona, tudíž samozřejmě nabízí se, aby trénovala s lidmi, kteří jsou stejně rychlí, lepší nebo aspoň o trošku horší, ale plus minus ta skupina. A samozřejmě i myslím si, že se ty lidi, ta mezinárodní skupina se možná i trošku víc podporuje, než třeba jen tady v Česku. A myslím si, že je to i trošku tou českou mentalitou, že tady ta konkurence je taková, že ne každý jí úplně přijme s otevřenou náručí a třeba si nechá tou konkurencí pomoct sám sobě, ale spíš jsou takový, že se hodně lidi porovnávají a tak. Ale mluvím ze svých zkušeností.
1: Čím je trénink na 400 metrů, ať už překážek nebo hladkou čtvrtku typický? Dá se to nějak jednoduše třeba laikovi vysvětlit, co je hlavní, to, co se musí jakoby natrénovat, aby člověk na této vzdálenosti byl dobrý?
0: Tak představte si, že 400 metrů je nejdelší sprint, tudíž nejvíc bolí. A na ten sprint musíte být co nejvíc univerzální v tom, že vlastně musíte být co nejrychlejší, zároveň musíte být poměrně vytrvalí, protože ten sprint trvá dlouho. A zároveň potřebujete být tak akorát vysoký, tak akorát nesmíte být ani úplně super malý, musíte mít hodně naskákáno, musíte mít skvělý odraz, kort třeba na ty překážky. Snoubí se to samozřejmě i s technikou a je to, nechci říct stejně jako třeba víceboj, ale vlastně ten atlet musí být co nejlepší ve všem. Není to třeba jak vytrvalec, který hlavně buduje tu vytrvalost, nebo sprinter, který buší furt jenom ty sprinty, ale vy vlastně musíte mít všechny ty pucle v uvozovkách.
1: Ty jsi zmínila to, že je to i vlastně trať, která nejvíc bolí, nebo hodně bolí. Já znám jednu takovou propovídku, že vlastně čtvrtka je vlastně 300, že poslední stovku už si nepamatujete. Je to třeba i nějaká droga to chtít se trápit? Myslím, taková ta pozitivní droga, že člověk vlastně zažívá ty opravdu těžký pocity na tréninku. Je to něco, co se dá třeba i mít rád?
0: Jo, mě to upřímně třeba teďka opravdu hodně chybí. Taková ta věc, samozřejmě je to těžký vysvětlovat lidem třeba, kteří nesportují, že vlastně máte rádi tu bolest, protože si říkají, ježišmarja, to jsou nějaký blázni. Ale můžu to dát příklad v tom, že třeba do něčeho se vám nechce a může to být cokoliv, prostě ranní běh nebo jít do posilovny po práci a do něčeho se vám vlastně nechce přirozeně. Ale vy to překonáte, jdete a pak máte třeba skvělý pocit, nebo jestli třeba běžíte nad očekávání, nebo v posilovně zvednete třeba víc, než jste čekali. A vlastně tady ten pocit, ty endorfíny, které to tělo vyplaví, tak na nich jste prostě jako závislí a máte vlastně z toho potom radost. Takže to, že vlastně neustále překonáváte sami sebe a děláte to, co nechcete, ale pak to něco přinese, tak to je vlastně to, proč my to děláme a věřím, že tady na tom příkladě to pochopí i lidi, kteří třeba neběhají 400 metrů.
1: Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jichová, atletka, která bohužel v současné době nemůže ze zdravotních důvodů být na atletické dráze, tak je s námi aspoň ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikoleto, v tom období, kdy vlastně ty nemůžeš dělat to, co miluješ, to znamená naplno sport, je něco naopak, co si třeba dřív nestíhala a teď máš na to trošku víc času, aspoň nějaké pozitivum na tomto období najít?
2: Asi jo, samozřejmě dá se na tom najít něco pozitivního, tak mám určitě víc čas na kamarády, na rodinu, na svoje koníčky, na který jsem třeba tolik času neměla. Přestože já jsem ty koníčky dost upravila té atletice, že vlastně snažila jsem se to kompenzovat, že když jsem běhala jak blázen na dráze, tak pak jsem ráda si četla, malovala a tak dále. A to jsou vlastně věci, které jsou poměrně klidné. Jenže teďka, jak nesportuju, tak vlastně mi chybí nějaký vybití, takže teďka hledám nový koníčky, abych se zase trochu vybila tu svoji energii.
1: Existují třeba nějaké sporty, kompenzační sporty, které dělat můžeš a aspoň se jimi udržuješ v nějaké obecné kondici? Mám na mysli třeba, vím, že atleti po zranění nohou občas chodili hodně plavat, dělali nějaké cvičení v bazénu, možná cyklistika, možná něco jiného. Existuje něco takového?
2: Jasně, těch alternativ je strašně moc, ale já jsem vlastně i díky té rehabilitaci, co jsem měla minulý rok, tak já jsem se naalternovala strašně moc, takže já jsem hodně jezdila na kole, já jsem hodně plavala, na bruslích jsem jezdila, na běžkách, ale vlastně teďka jsem ve fázi, že jsem se zranila a vlastně všechno se mi tak zhroutilo zhruba před 3 týdny a ještě nejsem mentálně ve stavu, že bych jako měla chuť se do toho zase ponořit, takže teďka si dávám volno úplně od sportu a zatím jako trochu mám nutkání jít třeba na brusle, protože brusle mám ráda, ale ještě se tomu vyhýbám zatím.
1: Je období dovolených, prázdnin. Vyrážíte třeba s přítelem někam nebo trávíš svůj volný čas tady v Praze?
2: Zatím jsem teďka byla v Praze, protože rekonstruujeme byt a řešíme spousta těchto z těch věcí, což je fajn, že mám aspoň trochu zaměstnanou mysl a nemusím myslet na to, jak mi utíká kariéra, ale řeším aspoň designování koupelen, obýváku a tak dále. Takže má to svoje benefity, ale dovolenou bych určitě chtěla. Ale ještě musíme vymyslet kam. Samozřejmě díky té rekonstrukci si nemyslím, že by to byla nějaká obrovská luxusní dovolená, ale spíš prostě na chvilku vypadnout a být u moře. To by stačilo.
1: Tak já jsem ti chtěla položit otázku, jestli moře nebo hory, tak ty jsi mi odpověděla, že moře je správná cesta.
2: Ano.
1: Ty jsi umělecky založený člověk, už jenom z těch zmínek o tom, co tě baví, že maluješ, že se věnuješ designu bytu. Já tady mám napsáno malování, návštěva galerií, móda, hudba. Co z toho stojí nejvýše v tom, co vlastně máš ráda v oblasti umění?
2: Asi obecně to možná to malování, ale teďka spíš než to malování, teďka mi trochu chybí inspirace, tak spíš fakt ráda koukám v těch galeriích a zkrátka čekám, co mi ty obrazy řeknou.
1: Jak dlouho dokážeš strávit čas na třeba obraze nebo na nějaký malůvce, já nevím, jak to nazvat, ale
2: ano,
1: když
2: ano.
1: Něco prostě rozpracuješ, jak dlouho u toho vydržíš?
2: No, ty hodiny plynou docela rychle, takže neříkám, že stojím 3 hodiny před obrazem a přemýšlím nad smyslem života. To je samozřejmě přehnaný, ale třeba když se rozmaluju, tak maluju prostě třeba 4 hodiny a úplně zapomenu, já nevím, že mám třeba hlad nebo že mám někde bejt a tak. Takže to malování je docela nadlouho a to chození po těch galeriích je většinou taky aspoň tak na 2 hodky celkově.
1: Kde končí tvá tvorba? Máš ji doma nebo ji daruješ dál?
2: Asi obojí. Bohužel doma už je to až moc a přítel je z toho trošku rozčílený, že jsou všude nějaké moje podivné malůvky, ale jak říkám, tím, že teďka designuju ten byt, tak maluju schválně obrazy, které by se měly hodit aspoň barevně i tematicky do toho bytu, ale uvidím, jak to tam bude sedět. Možná to, když to tam sedět nebude, tak to zase vyhodím, nechám to být.
1: Jak vlastně zvládáte s přítelem ten tvůj vlastně nový stav? Ty seš už delší dobu vlastně mimo ten tvůj úplně standardní režim a určitě ty psychické dopady občas někdy takzvaně odnáší
2: ano.
1: I ty nejbližší. Je
2: ano.
1: To u vás taky tak? Je ano. On s hromosvodem?
2: Jo, je. A mrzí mě to, ale on trochu říká, že má ten úděl, že on je jako extrémně klidný člověk a vždycky má nadhled a prostě správně mě namotivuje a i tím, že už spolu chodíme nějaký ten pátek, tak vlastně nemusím mu nějaký věci vysvětlovat. On sám ten sport dělal, chápe věci a prostě on ve mě pořád prostě nezlomně věří, že se vrátím a že budu zpátky prostě lítat, takže ta podpora je od něj velká a i pro něj to je náročný, protože on třeba v sobotu, kdy už konečně nemusí jít do práce, tak by třeba mohl dělat něco jiného, ale on jde třeba se mnou na trénink a i se mnou třeba běhá. Takže i pro něj to je smutný v tom, že on do toho vkládá taky poměrně dost energie a stejně tak, jak se to nevrací mě, tak se to nevrací jemu a vlastně nemůžeme to spolu slavit, tak to je pro ně taky náročný.
1: Nikole, to my v tebe také věříme. Minimálně ti budeme strašně moc držet palce, aby ten tvůj odložený návrat na dráhu dopadl dobře a že třeba za rok si tady popovídáme v úplně jiném duchu a díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport.
2: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se taky příště potkáme už za lepších konstelací.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Německá policie vyšetřuje incident na letišti v Lipsku. Zaměstnanci tam našli dron s výbušninou a nákladní letadlo se tam srazilo s dalším letícím objektem. Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy. V pátek se má mírně ochladit. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37 stupňů. Je čtvrtek 6. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Na místo incidentu dorazil taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybridní útok.
3: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota odstranila rozbušku. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ve středu naměřili ve Strážnici na Hodonínsku rovných 41 stupňů Celsia. Maxima pro 5. srpen ale překonalo více než 60% stanic. Horko bude v Česku ještě během dneška. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko nezasáhly jenom v posledních dnech, ale taky už koncem června.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Schwarzland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
4: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl. Ve vazbě ale strávil 3 měsíce.
7: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ní měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
8: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
7: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížáků v obhájení. Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
9: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
7: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
10: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jakoby vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silnou jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
1: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Sport. Záložník Karviné Samuel Šigut si 16 měsíců nezahraje fotbal a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
11: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o 3. příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D1 u Všechromy na silnici u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. U Českého Krumlova se vyhněte překážce na silnici 39 do Horní Plané. Za Kájovem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, která potrvá celou noc. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženou s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
13: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než vloni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
14: Dobrý den.
13: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než v loňském roce. Do konce července evidovala policie 222 oběti, tedy o 10 víc než za stejné období loňského roku. Berete to jako mimořádný výkyv nebo to může naznačovat nějaký trend?
14: Tak dlouhodobě ten trend doposavať byl pozitivní a klesal. V letošním roce nám přibyly zejména nehody motorkářů, protože nám brzo začala sezona, začalo se jezdit už na konci února a bohužel ty statistiky nejsou úplně příznivý. A samozřejmě zároveň nám houstne provoz na silnicích, je těch vozidel čím dál tím víc, takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
13: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
14: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
13: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
14: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
13: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
14: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
13: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlu?
14: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíš je to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko. A pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopný předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít ty tragické následky.
13: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava, samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
14: Elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů. Tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší, musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brzdnou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
13: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut Radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
14: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. A tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spolehat se na ně, že by to vyřešili.
13: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
14: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatném počasí například můžou být zasněžený senzory a podobně, tak vám to informuje, že už nefunguje a my potom neodstavíme vozidlo na kraj, neřekneme pojedeme, až bude správný počasí a my jsme jenom přišli o tu podporu, na kterou se nemáme spoléhat, takže je určitě dobrý si to vyzkoušet, vědět, k čemu který asistent je, uvědomit si takový nebezpečí třeba adaptivního tempomatu, který, jestliže jedeme za vozidlem, který zatočí a zmizí nám v zatáčce, tak to vozidlo najednou začne zrychlovat, protože chce docílit té rychlosti a podobné věci.
13: To znamená, dá se zobecnit nějaká rada, kdy asistenty vypínat a které?
14: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocykle, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
13: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
14: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
13: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
14: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás působí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek, potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
13: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych stoprocentně měl zastavit?
14: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teď cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teď cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto pod během té cesty zopakovat a říct si, ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
13: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
14: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás a to buď nějakým pípnutím anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl a zároveň bych ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
13: Ředitel dopravní policie Michal Hodboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
14: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky a to všechno bychom měli znát.
13: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?
14: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
13: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte, kolem sebe propadla?
14: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve který budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
13: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
14: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře a většina lidí umí jet dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnilo tělo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
13: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální realita?
14: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové a zažít si je na nečisto.
13: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
14: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdny a jsou ty lidi odjetý, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a víc se s tímhletím počínat a tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
13: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
14: Tak určitě jo, protože my tu jízdu z jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuju rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují. Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
13: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
14: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
13: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích, někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
14: V podstatě ano, samozřejmě ten, který přejíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
13: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
14: Tak je to pravidlo 2 sekund. Je to znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to odvozuje, je odvozeno od toho, že směnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
13: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
14: Tak je to zase o tom prokazování. Zahraničí, Rakousko, Německo běžně tyto pokuty vymáhají, a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebujeme spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
13: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
14: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spoléhat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spoléhat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
13: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
14: Přesně tak.
13: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí, rok od roku v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připraveni? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
14: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od jedna od druhý rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se, i proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v říjnu, v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce a ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
13: Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
14: Děkuji, hezký den.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
15: A tolik repríza 20 minut Radiožurnálu. Teď už je čtvrtek 6. srpna na hodinách skoro 4 minuty po půl jedné. Přeju klidnou noc. Monika Chmilová a zprávy.
1: Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu. Šlo o zboží za více než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensku. Spojené státy zrušily protiteroristické sankce, které v roce 2024 uvalily na iráckou leteckou společnost Fly Baghdad kvůli vazbám na Irán. Oznámilo to americké ministerstvo financí s tím, že irácká firma změnila své chování. Podle USA měla aerolinka dříve vazby na jednotky iránských revolučních gard. Ministerstvo dodalo, že krok neznamená změnu americké politiky vůči iránské vládě nebo revolučním gardám a že sankce můžou Spojené státy kdykoliv obnovit. V Rakousku naměřili dosud nejvyšší teplotu. Rekord 41,2 stupně včera odpoledne zaznamenali v městysu Bad Deutsch-Altenburg na východě Alpské republiky. Informovala o tom rakouská meteorologická služba. Městys od roku 2013 až do úterka, kdy bylo ve Vídni 41 stupňů, držel rakouský teplotní rekord 40,5 stupně Celsia. A letní kino v Ústí nad Labem opět začalo promítat filmy. V roce 2013 projekce skončily kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu diváků. Vedení kulturního střediska začalo před 4 lety s obnovou areálu. Podle ředitele Jana Kvasničky kino dostalo za 700 tisíc korun novou promítací plochu, chodníky a sedačky. Ústecké letní kino bude filmové projekce nabízet až do půlky září. Sport. Italský cyklista Jonathan Milan vyhrál i třetí etapu závodu kolem Polska a připsal si už třetí vítězství v řadě. Jezdec stáje Little Trek ovládl závěrečný sprint a upevnil si vedení v průběžném pořadí. Jediný český účastník Petr Kalemen je celkově před dnešní horskou etapou 93.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Stavená vozidla na D1 a následky nehody na D8. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před odbočkou na Domašov na kilometru 169 nepojízdný kamion. Je v odstavném pruhu, na místo teď přijela policie. Na D1 čekejte překážku i ve směru z Prahy do Brna. U sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte opatrnost za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po večerní nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na místě stojí světelná šipka. A v Praze pokračuje noční údržba ve Strahovském tunelu. Uzavřené jsou oba směry, skončit tam mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se tam přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
15: Vodu nového dne jsme hodně povídali, tak teď hned budeme hrát ty následující minuty. Za chvíli třeba Paul McCartney a v úvodu Eva Freelingová. Přeju vám klidnou noc, hezký nový den.

0: Právě vysílání nočního radiožurnálu odstartoval nový den, je čtvrtek 6. srpna. Vedro, silný vítr i únava. Takhle hasiči popsali po návratu z Francie boj s tamními lesními požáry. Posádka vrtulníků po 12-denní misi přistála na letišti v Hoříně na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň více než 900 tisíc litrů vody. Z náročného zásahu si ale hasiči odvezli taky nové zkušenosti.
1: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordeaux, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven.
2: Říká velitel českého modulu Václav Novotný. Požár ve Francii nebyl pro hasiče výjimečný jen svou rozlohou, ale i rozdílným způsobem navigace.
1: Francouzi mají systém toho vrtulníku Dragon, který navádí tu leteckou techniku.
2: Kvůli jinému charakteru krajiny se u nás letečtí hasiči většinou neobejdou bez pozemní navigace. Zkušenost s francouzským systémem je pro ně ale cená.
1: Každý takovýhle zásah, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
2: Dodává velitel Novotný. Vedle něj a dvou leteckých záchranářů se mise zúčastnila také posádka vrtulníku. Popisuje jeden z pilotů Michal Ilaš.
3: Jeden pilot lieta, druhý pilot monitoruje, komunikuje, naviguje. Vzadu máme ještě dvoch krúčifov a ty dávajú pozor zase na stranách, navigujú nás pri zhode bambivaku, naberaní vody.
2: Aby mohli jednotky z různých zemí pomáhat v zahraničí, musí o to daná země nejdříve požádat, zdůrazňuje vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Iva Brejzová.
4: My vyhodnotíme, zda ty kapacity máme, nabídneme tu pomoc a pak musíme čekat, až nám ta země vlastně akceptuje tu naši nabídku.
2: V loni vyslali čeští hasiči vrtulník do zahraničí 5x, letos zatím 3x. Období častějších požárů ale teprve očekávají.
4: Většinou začíná hořet až ten konec července, začátek srpna a táhne se to právě tím srpnem.
2: Dodává vedoucí Iva Brejzová a předpokládá, že vrtulníky letos do zahraničí ještě vyšlou. Z Hořína na Mělnicku, Alena Junová, Radiožurnál.

0: jedna hodina v noci. Teď Monika Chmilová a zprávy.
1: Policisté z Moravskoslezského kraje pomohli rozkrýt síť podvodníků z Ukrajiny, kteří lákali Čechy na investice do kryptoměn. Soud v ruském Kaliningradu poslal do vězení občana Litvy za údajnou špionáž. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové budou bojovat v předkolech evropských pohárů. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Moravskosleští policisté odhalili skupinu podvodníků z Ukrajiny, která pod záminkou investic do kryptoměn údajně vylákala od Čechů desítky milionů korun. Na případu spolupracovali s ukrajinskými vyšetřovateli. Ti teď 10 lidí obvinili z podvodu a praní špinavých peněz.
3: Čeští kriminalisté se přímo v Kyjevě podíleli na společné akci s ukrajinskými kolegy, kteří provedli téměř 50 domovních prohlídek. Trestnímu stíhání čelí hlavní organizátor i pachatelé, kteří měli od loňského října telefonicky kontaktovat české oběti. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Izraelská armáda včera vyzvala k evakuaci vesnice na jihu Libanonu. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Podle libanonského deníku L'Orient Le Jour podobnou výzvu Izrael vydal naposledy v polovině června. Krátce po výzvě izraelská armáda začala na libanonské území útočit. Úder podle libanonských médií zabil nejméně jednoho člověka. Izrael své kroky odůvodňuje porušením příměří ze strany hnutí Hizballáh. Celkem 13,5 roku za mřížemi má podle rozhodnutí soudu v ruském Kaliningradu strávit muž z Litvy, odsouzený za špionáž. Podle rozsudku se jí dopouštěl mezi lety 2011 až 2024, kdy ho odhalila ruská tajná služba FSB. Dotyčný měl nejmenované zemi předávat údaje, které by se daly využít proti bezpečnosti Ruska. Rozsudek zatím nenabyl právní moci a je možné se proti němu odvolat. Silničáři po několika měsících sporů uzavřeli smlouvu na rozšíření silnice číslo 43 na Blanensku. Polská firma Budimex postaví stoupací pruh v obci Závist. Neúspěšní uchazeči to rozporovali. Tvrdili, že vítěz nemůže na stavbu včas dovést asfalt z obalovny. Firma to nakonec vyřešila, stavba ale kvůli sporům začne až příští rok. Ředitelství silnice dálnic chce taková zdržení příště eliminovat. Upraví tedy proces zadávání zakázek, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
4: A my vlastně nechceme být tím arbitrem toho v rámci těch nabídek, jako posuzovat, jestli hodina 57 ještě dojedou, anebo 2.03 nepojedou, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě. V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat.
1: Sport. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní třetí předkolo konferenční ligy. Na Střelnici přivítají lotyšský tým RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
5: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče. Z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
1: Třetí předkolo konferenční ligy mezi Jabloncem a Rigou začne v 18 hodin. V 19 hodin pak Hradec Králové rozehraje úvodní třetí předkolo prestižní Evropské ligy. V Malšovické aréně se střetnou s tureckým Besiktašem Istanbul. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a omezení na D11 u Satské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšuje opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal stát v odstavném pruhu kamion. Už je označený světelnou šipkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po včerejší nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu a místo je označené. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Satské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete plynule. A v Praze se dnes v noci nedá projet Strahovským tunelem kvůli noční údržbě. Potrvá to do rána a omezení se týká obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám klidnou noc, je čtvrtek 6. srpna, 5,5 minuty po 1 hodině. My vám za chvíli přineseme informace o dalším vývoji kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, kterého je v Česku dlouhodobě málo. Nově budou moct lékárny hromadně objednávat jeho neregistrovanou variantu. Detaily do 5 minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 9 minut po 1 hodině v noci, dál posloucháte živé vysílání nočního radiožurnálu. Další téma, Česko zavádí nové opatření, které má zmírnit nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Lékárny budou moct hromadně objednat jeho neregistrovanou variantu, no a balení rozdělit na jednotlivá platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Jak má nový systém přesně fungovat, to už řekneme s Kateřinou Špálovou z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdy tedy lékárny začnou postupovat podle nových pravidel?
1: Dodávky neregistrovaného tamoxifenu zatím do lékaren nedorazily. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně, ale lékárníci můžou očekávat v nejbližších dnech. Celkem by mělo jít přibližně o 3000 balení.
2: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren, a na další týden máme zase přislíbené další dodávky v objemech opravdu 1000 balení. To znamená, dle přislíbených dodávek opravdu teď máme pokryty jak měsíc srpen, tak měsíc září, a od toho začátku podzimu už máme zase slíbeny další stabilnější dodávky.
1: Tamoxifen si podle něj lékárny zajistí z Německa nebo ze Slovenska. Je potřeba říct, že podobně mohly lékárny postupovat i dřív, přípravek ale objednávali konkrétní pacientce individuálně. A změna je i v úhradě léku. Zatímco dřív si ho ženy musely sami zaplatit, teď bude podle Boráně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
0: No a další změnou je tedy i to rozdělování na jednotlivá balení.
1: Ano, lékárny budou moct každé balení otevřít a vydat pacientkám jen tolik platíček, kolik potřebují. Zásobu ale budou moct dostat nejdéle na 2 měsíce.
0: No a nabízí se otázka, jsou neregistrované léky stejně účinné a bezpečné jako ty, které jsou v Česku registrované?
1: Určitě. Jak už jsme řekli, lékárny je dovezou z jiných zemí Evropské unie, kde registrované jsou. Vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
3: Jenom v České republice se nebudou přebalovat do vlastně českých obalů, ale právě využije se té možnosti, že lékárny vlastně ověří, že ten lék je bezpečný, že vypadá tak, jak má, rozdělí ho a pacientům potom vydají vlastně v novém sekundárním obalu, což bude třeba nějaká papírová skládačka, případně sáček s popisem, tak jak se má podle české legislativy.
1: Dostupnost takto objednaného léku si ale pacientky podle něj nemůžou ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Radí tak si do lékárny raději zavolat nebo rovnou osobně přijít. A já ještě připomenu, že minulý týden jsme na Radiožurnálu informovali o tom, že pacientky s rakovinou prsu nedostatek léku museli řešit různě. Scháněli si ho třeba v zahraničí nebo na internetu poptávali nevyužité léky od jiných žen.
0: Aktuální informace o nedostatku léku tamoxifen na rakovinu prsu jsme vám teď dali ve vysílání nočního radiožurnálu. Ve studiu se mnou byla na noční službě Kateřina Špálová z domácí redakce. Děkuju za tím, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se ještě tady budeme potkávat, pro tebe ale vysílání v tuhle chvíli končí. 1 hodina 12 minut, čtvrtek 6. srpna.

0: Tohle byla skupina Pretenders. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. To je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živý jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
2: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Na hodinách je 1:30. Krátké zprávy teď má Monika Chmilová.
7: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaí. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaí ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5 000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. A jihokorejská policie provedla razii v sídle společnosti Starbucks Korea. Informoval o tom server CNN s odvoláním na soulskou metropolitní policii. Ta prohlídku provedla v souvislosti s blížícím se státním svátkem Den osvobození. Úřady kavárenský řetězec vyšetřují kvůli kontroverzní reklamní kampani z letošního května. V den výročí brutálního zásahu proti povstání ve Gwangju propagoval Starbucks termohrnky pod sloganem Den tanků. Kritici ale upozorňovali, že použití motivů tanků v den výročí masakru působí mimořádně necitlivě. Společnost od té doby zaznamenala výrazný pokles tržeb a pracuje na minimalizaci škod.
1: Sport.
7: Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u všech Rom a taky za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 zpozorněte i na cestě z Brna do Prahy za Ostrovačicemi. Blíže k 9 křížům na kilometru 169 stojí kamion v odstavném pruhu. Místo už je označené, na místě je i policie. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá celou noc, skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přehánky nebo bouřky se přidají jen ujediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
6: 4 minuty po půl druhé, jestli rádi sledujete filmy a chodíte do kina, tak by vás mohla zajímat tahle pozvánka, protože Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici dnes v 8 hodin večer pořádá komentovanou prohlídku výstavy Stříbrná plátna Severního Plzeňska. Tam hledají zašlé slávy venkovských kin. Výstava představuje archivní fotografie, plakáty, techniku z některých promítacích kabin i osobní vzpomínky pamětníků. Po prohlídce se můžete taky těšit na promítání filmu Rozmarné léto, to začne ve 21.30. Tak i taková pozvánka pro vás z vysílání nočního radiožurnálu, teď už je zase hudba skupina Green Day.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Michaela Jacksona jsme vám hráli ve vysílání nočního radiožurnálu Robbieho Williamsa a skupinu Divoký byl ještě v čase do druhé. Teď sport při výstupních pohovorech slyšel od svých šéfů chválu. Hokejový brankář Šimon Zajíček ve své premiérové sezóně v Zámoří rozhodně nesklamal. Za farmu Bostonu v Providence odchytal 21 zápasů, z toho 14 vítězných. Na povolání do prvního mužstva a do slavné NHL si ale bude muset ještě počkat.
1: Cesta bude asi dlouhá, ještě bych řekl, no, ale uvidíme, jako stát se může cokoliv, může se někdo zranit, já teda jako nikomu to nepřeju, ale musím furt makat a doufat. Dvojka bude asi Michael DiPietro, ale samozřejmě práce o to budu, uvidíme, co přijde.
2: Řekl 25-letý gólman, toho mrzelo, že neodchytal větší porci zápasů.
1: Škoda těch zranění, co jsem měl nějakých, ale jinak si myslím, že to nebylo špatný na první rok. Čekal jsem to lepší, protože jsem doufal, že to odchytám víc, ale jak jsem říkal, jako zavinili to asi hlavně ty zranění, takže doufám, že letos mi zdraví bude držet a odchytám toho víc. První vlastně jsem měl tříslo, to s tím jako prostě občas mívám problémy, to bylo z nějakého přetížení a pak vlastně první zápas, co jsem se vrátil hnedka zpátky, tak jsem si udělal víro na kotníku, takže to mě zastavilo na další měsíc asi.
2: Pro Zajíčka to byla první zahraniční zkušenost. Farmářskou AHL staví výš než českou extraligu.
1: Řekl bych, že je to asi o něco těžší než tady, je to taky živelnější, ty kluci jsou mladí, všichni chtějí prostě udělat ten krok, dostat se nahoru, takže tou konkurencí prostě ty kluci musí makat, takže ten level je trošku vyšší, bych řekl, než tady. My jsme měli výborný tým, hodně jsme bránili, takže vlastně tím, že jsme celou dobu hráli nahoře, jak jsme to měli jako ulehčený, měli jsme docela pohodu v kabině, takže to tomu určitě jaky přispělo.
2: Jedním z mála negativ, se kterými se musel Šimon Zajíček za oceánem potýkat, byl nedostačující dohled trenéra brankářů.
1: Musím říct, že tady jsem cítil asi větší posun, jelikož my jsme tam vlastně na farmě jsme neměli úplně stálý

0: to hezký zase posunout se tady z Litvínova někam jako do velkoměsta, takže jako hezký, nemůžu se stěžovat na nic.
1: Bývalý golman Litvínova si našel čas i na návštěvu zápasu basketbalové NBA.
0: Ten jsem naštěstí jaký stihl. Stihl jsem jeden v Clevelandu a dva v Bosně, takže to bylo super. Já jsem velký fanoušek basketu, takže to byl pro mě velký zážitek. Ta atmosféra asi, no, jako mě se líbí ten sport celkově, takže jako pro mě to byl skoro splněný sen vidět to naživo.
1: Přiznal hokejista Šimon Zajíček, který zpátky do Spojených států amerických odletí začátkem září. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Ať už dobrovolně nebo ne, naprostá většina marockých migrantů, kteří minulý týden překročili hranice do španělské Seuty, se vrátila do Maroka. Žádný důvod se tam ale vracet nemají běženci ze subsaharské Afriky. Přinejmenším vyšší stovky jich proto zůstávají v blízkosti centra pro migranty, které je přeplněné a nedokáže jim pomáhat. Přímo na pláži v Seutě natáčel náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesar.
1: Playa del Trampolín je docela pěkná pláž, štěrkovitá. Jsou tu Guinejci, Nigerijci, ale většina ze Súdánu.
2: V naší zemi se bojuje, umírají naše matky, otcové, sestry, proto v Súdánu nezůstáváme.
3: Říká naléhavým hlasem Hamad a dodává, že lidi na pláži 5 dní nejedli.
1: Přijelo jedno auto a někdo z něj začal rozdávat lahve s vodou a s džusy. Takže se strhla obrovská rvačka. Každý se snaží, aby se dostal k vodě nebo k džusu.
3: Nigeriec Patrik je rozčílený.
0: Jenom džus, chceme jídlo. Vidíš, že mám hodně jizev na krku, na rukou, na zádech. To je z Libie. Když zkusíš jít do Itálie, libyská policie tě chytí a zavře do vězení. Přišel jsem tam o hodně kamarádů. Umřelo tam 58 lidí za 5 měsíců, co jsem tam byl.
3: I tady podél cesty přežívají stovky Súdánců a dalších Afričanů. U samotného centra je vyšší koncentrace žen a dívek. Na dece na zemi se tu u plotu k sobě choulí Fatima a Fatu. Jsou ze Senegalu a Gambie. Stěžují si na málo vody a spánku. Obě chtějí pracovat a pomoct svým malým dětem, které už dlouho kvůli práci v Maroku neviděli. Jestli jim Seuta přinese naději, je ale hodně nejisté. Ze Seuty Dominik Tesar, Radiožurnál.

0: Dvě hodiny v noci. U mikrofonu Monika Chmilová, tady jsou zprávy.
1: Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly podle německého ministra vnitra státy zahraniční síly. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami, teploty do 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
3: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
1: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, jak připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
4: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
1: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
5: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér Východočechů David Horejš.
6: Venca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty. Jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku. Jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
1: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu, stejně jako úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským RFS Riga, který začne v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nadejedná nehoda za Rousínovem a překážka za Ostrvačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 222 policie hlásí následky nehody. Osobní auto srazilo srnu, která má ležet v levém pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před odbočkou na Domašov